0: A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům a nejenom v mimoparlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partají, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. Takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvané otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté, a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě strýček náhoda zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne: od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty a tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se ozve ředitel a řekne: ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne: tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů. Ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování, vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář, zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia každou chvíli, že vás zvou do televize každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je skorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos ve skorumpované demokracii? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35. Takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu písnice, kterou si právě zahráme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ryder v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo? Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze vše, můžou nás danit, můžou nás štímat kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc, ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo? Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka že od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále a tak dále a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo, že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS 2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těch obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud ty zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, Tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku, no a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až na konec, pod kontrolou říše, byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup-jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce, tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu, ale oni nám to nikdy neodpustí. To je, to řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo? Znovu jejich Heimat, že jo? Znovu v Brně, v pohraničí, že jo? Tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo? V pohraničí na severu, tam všude, najednou, znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůrazňuji a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudečtí Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska, nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat, a velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat z minulosti, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo jedna. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchů a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo 2. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo 3. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund. Nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže dát 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. To bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena, která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. Žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po dvou měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být zkorumpováni, být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu a mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá zkorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita. Takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00. Takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám. Já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně. Já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme, a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat, Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
0: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Cutugno.

0: Písnička dozněla, posluchač je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Já bych měl zase otázku ohledně futbalu. Vy jste v minulém programe vysvětloval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol, že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
3: Ako si vysvetľuje, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil? A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury showbiznesu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, poklekávali. To samé.

0: využít na něco. To znamená, že by všichni museli povinně, když jim nabídnou a oni odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak oni ho zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají, nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
0: Jo, ano, prostě samozřejmě.
1: Kontroly
0: samozřejmě.
1: Prostě častější, jo. Je to možné, že... No nic, ale taky vtipný trošku. Pojďme na další posluchače.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. Tak to mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. A Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
0: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže vzkrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO.

0: Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. V tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude je nakupovat od Spojených států. Od chabadistického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 anebo lehce za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají a není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, ne, ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no ale samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany Západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře, aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-29, než Rusko se rozhoupe, kdo ví? Nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabijí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že jsou to, je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údery, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita a státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo.
2: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace, a docela mě vadí, že jste to opublikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, kdybyste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
1: Děkujeme.
3: Tak VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
0: No.
3: Tak, teď už je to v pořádku.
0: Dobře. No, co se týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. A to jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečný jestřáb. Teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správní hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů, a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině, a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu, nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině. A najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí, nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohle to je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony, a začalo dávat ultimáty Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský. Ten je celý v kokainu, naložený od rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Ruský spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Tenhle ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. a jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto, s tímhle tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
4: Dobrý večer, tak já bych se mal asi nějakou otázku. Chcem se opýtat, že když jste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základny a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobí. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. Ten článok Petra Len Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajúc z toho, čo ste hovorili, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže ako kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva jako zmysel.
0: Áno. To bolo niečo. Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete že jo, ta kázání v Ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král Domusion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme, naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? Je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Bibli píše, že vlastně bude, ti dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušče beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavená muslimy, a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoli muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak Chabad, oni to realizují. Oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. To znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. Chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohleto je plán, tohleto oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, děkuji vám všetkým. Chtěl bych se spýtat, Izrael oznámil, že zjistil, že je nějaký velký styknutí v Iránu, aby zabili Trumpa. Já rozmýšlám na tím, že by někdo takovek zjadil Trumpa teraz a mohli by to hodit na Iráncov. Možnilo by to spustit nějakou nukleárnu katastrofu z Izraela, ale do Spojených štátov na Irán.
1: Bylo rozumět, VK? VK, bylo rozumět?
3: Velmi špatně, co jsi s Izraelem. Ano. Já jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
1: Já vás poprosím, abyste to řekl ještě jednou do telefonu přímo.
6: Ano, ano, v poriadku. Ja som sa chcela spýtať. Izrael oznámil, že sa plánuje nejaké veľké spiknutie na zabitie Donalda Trumpa. A ja by som sa chcela spýtať, keby náhodou Trumpa niekto zavraždil, mohla by sa rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Ďakujem.
3: Tak to už bylo perfektne rozumieť, Vajka.
0: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
3: Izrael oznámil, že má být zosnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Iránem, tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
0: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč. Tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneiho. Udělal ze sebe chodící terč. A od téhle chvíle je chodící mrtvolou. Nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti, byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin. Zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on za sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v rok 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen iránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete, pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneiho, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem, už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který se chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat. Ano, to ty likvidace. Ano, ano, Edo, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to tak. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
3: To je zvláštní, že asi po druhé nebo po třetí VK vždycky...
0: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první, v těch procesech likvidace a v procesech, že jo, aby takzvaně nepřekáželi Tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem. To je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytýn ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů, a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. Komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čín. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř, postupně dekádu za dekádu, postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let budoucnosti. To se neudělá ze dne na den, to je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
1: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
3: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
1: máme
3: nechtějí volat,
1: nebo
3: že poslouchej záznamu. Najdu, nikde volá. Paráda, nikde volá, super.
1: Ano, dám mu prostor rovnou, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, to jsou ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplně, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému. Jo? Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto, Hebrejci, že jo, Židé, považuji Ježíše Krista za jednoho z proroků. Jo? A jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byli někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojjedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají Mesiáše, žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí, a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor, říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého Českomoravského kráteru, je samozřejmě, vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že, protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoli za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu. To znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro židy. Pro židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec, vůbec, vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní, já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku i s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
3: Já se také přidávám pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání, i tobě Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když se voláte. Dnes volali dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mějte všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
7: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

0: Nazdár!
1: Servus! Já tě taky slyším.
0: Teď jdem na to.
1: Jasný.
0: Jo?
1: Hele.
0: Takže mám pro vás nějaký novinky, jo?
1: Pušťaj!

Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.

0: přátelé, strč prst skrz krk, 333 stříbrných stříkaček přestříkalo přes 333 stříbrných střech. Přátelé, já jsem totiž zjistil, že já jsem dneska vůbec nemluvil. Já se musím trošku rozpohybovat čelisti. Máro, to je asi tím, že jsme spolu dneska nemluvili.
1: Jenom, no to je to možné. Já tě zdravím.
0: Jenom jsme si psali, posílali nějaký videjka, takže já jsem celýho půl dňa daboval opět, jo. Takže já jsem vlastně ani nemluvil jenom tak jako v domácnosti, jako obvykle, ale chybí mě to rozmluvení se, jo, tak jak jsme zvyklí, že si prostě denně tu hodinku voláme nebo tak. No, takže, ať to nezakecám, já jsem to trošinku ten začátek natáhl, protože tady byly nějaký technické problémy opět, ano, opět vystrkuje růžek, parazit, chtěl bych asi, abych si koupil upgrade pro, ano, ale to se nestane. Takže já vítám všechny posluchače odvážné i diváky Studia Deja Vu na Svobodné vysílači a pokud tedy máte přátelé, kteří už se scházíte, jak tady vidím, pokud máte teda 5. července roku 26 jejich to roku a máte 20 hodin 7 minut, tak posloucháte a díváte se na takzvaného našeho živáča nedělního, pravidelného a sice se stálým hostem Márou Čermákem, kterýho vítám do Dežavička. Ahoj Máro, zvuk funguje?
1: Ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače.

0: až tak nevyznáme, jo, takže počkáme si na příště. My jedeme, no ale další věc je ta, že samozřejmě jako studio je punkové a Deja, jako Deja ví, ano, Deja co ví, takže neváhal a oslovil naší známou, která už tady čeká pod pódiem zatím, no a která by nám chtěla, nebo speciálně tobě, Máro, velmi poděkovat, jo, za naše vysílání a taky za to vlastně, že z vegetariánky se stala už teda jako normální masožravkyní. Takže, jestli nás slyšíš, Petro, já tě vítám do studia.
1: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj. Veliký blagadár tobě.
1: Čauko.
0: Takže my se nestratíme nikdy, jako my to samozřejmě i s Márou by jsme pěkně dali, ale vždycky je dobrý nějaký zpestření. Takže vylík příště. No a Petra tak na chvilku sama vlastně projevila zájem, tak nějak psala z mi, jo, co se u vás s Mírou přihodilo nového, jak jste na tom psychicky, fyzicky, že se to hodně zlepšilo, hlavně teda jako u Míry. Takže já bych tě teda předal slovo, jo, a můžeš popovídat teda aktualitky od vás, co u vás nového v rámci teda stravy, jídelníčku, už to nejsou teda ty jablíčka a mrkvičky, které jsou vhodné tak pro králíky, ale už je to masenko. Mám tady nachystaný videjko, který tě bude určitě teda zajímat. Takže předávám slovo.
1: Tak jo. Tak já jsem chtěla jenom říct rychle, že to maso je fakt úžasný. Čumím, jak se mi dělá líp každým dnem. I vlasy dokonce vypadají jinak. Mi přijde a tak, že... Takže pěkný. A Míra... Míra má úplně jinou barvu.
2: Opálený.
1: A dokonce se opaluje ve stínu.
2: Jo.
3: Ono právě, lidem se i zlepší pleť právě, když konzumují maso. Jo. Většinou ty, co jí jenom zeleninu, tak mají špatnou pleť.
1: Jo. Ano.
3: Protože tam chybí ten živočišný tuk, no.
1: Přišli jsme tam na spoustu věcí i, no. Jsme víc divoký, bych řekla teďko.
0: No, protože to maso je strava pro mozek, jo, a pro ty funkce vlastně vůbec jako mentální a pro tu aktivitu, pro energii, takže jednoznačně prostě jako masenko, jo. A já tady mám teda první videjko a nazval jsem ho Jeste maso, takže pouštím.
4: Našel jsem zajímavou analýzu lidí, kteří se rozhodli jíst téměř výhradně živočišné potraviny. Maso jako jeden z důležitých faktorů výrazně ovlivňuje dlouhověkost. Naopak sacharidy ve větším množství na délku života působí nepříznivě. Strava založená z větší části na živočišných potravinách obsahuje dostatek všech látek, včetně vitamínu C. Strava s převahou živočišných potravin a také ketogenní strava krátkodobá se doporučovala ve 20. letech minulého století v léčbě cukrovky a ještě v době, než byl objeven inzulín. Ale již v roce například 1719 jsem našel příběhy doktora Dolo, který léčil své pacienty trupící cukrovkou stravou, která obsahovala pouze maso a tuk. Také si vzpomeňme na polárníka Stefansona, který žil dlouhou dobu pouze na mase a neměl nedostatek žádných mikronutrientů. O tomto experimentu mluvím na jiném videu. Dá se říct, že strava s nízkým obsahem sacharidů a různé varianty ketogenní stravy, ale zejména nízkosacharidové stravy, jsou nejvíce podložené vědecky i historicky. Analýze 175 zemí z roku 2025 autoři uvádějí, že konzumace masa je spojena s dlouhověkostí, jak ukazují regiony s vyšším zastoupením stoletých lidí. Na grafu vidíme, že vyšší konzumace masa v kilogramech na osobu a rok je spojena s delší délkou života a výrazně menší úmrtností novorozeneckou a dětí do 5 let. Mnozí rodiče namísto ovocných přesnídávek začínají dávat malým dětem maso. Upozornil bych, že nejsem zastánce výlučně živočišných potravin. Má strava je nízkosacharidová, jím živočišné potraviny asi ze 70%. Studie z roku 2025 ukazuje, že snižování nasycených tuků jako maso

0: sádlo, tučné mléčné výrobky, máslo ve stravě nedává smysl, protože tyto potraviny nejsou vůbec spojeny s předčasným úmrtím a nemocemi srdce a cév, jak se tvrdí. Je to právě naopak. Analýza, kterou teď zmiňuji, zahrnovala 2029 lidí a když se podívám na důvody, proč se rozhodli jíst pouze maso a případně některé další živočišné potraviny, tak hlavním důvodem byla snaha zlepšit své zdraví. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o hodnocení na základě dotazníků. Nejedná se jako u žádné jiné studie v oblasti výživy o kontrolovanou studii, proto nelze vyvozovat závěry ohledně výsledků. Jsme stále závislí na dotaznících bez kontroly údajů, které účastníci studie vyplňují. A o tom se zmiňuji na jiném videu, kde ukazují, že vlastně žádná studie, která se zabývá stravou, není směrodatná a spolehlivá, protože jde pouze o observační studie a asociace, nikoli o příčinnou souvislost. I tak stojí za zmínku pro představu tato analýza, jak příznivě působí živočišné potraviny, i když samozřejmě nejíme výlučně jako v této analýze. Průměrná doba, kdy účastníci analýzy jedli téměř výhradně živočišné potraviny, zejména maso, byla 14 měsíců. Lidé preferovali zejména hovězí maso, které je také nejvhodnější z masa, které jim nejčastěji. A pokud máme stravu založenou zejména na živočišných potravinách, tak hovězí maso je základ. Lidé také konzumovali v této analýze jehněčí maso, zvěřinu a další méně časté druhy masa. Já mám tedy hodně rád zvěřinu například, to se hodně podobá hovězímu masu. Ale také konzumovali kozí maso, bizoní maso a dále také vejce, které doporučuji, a některé mléčné produkty, zejména zakysané, ovčí, kozí, ideálně jsou vhodné. Z masa velmi málo jedli vepřové maso, i to si můžeme dát, kvalitní. Drůbež, krutí maso celkem doporučuji a mořské plody, které nedoporučuji, naopak. Někteří z nich jedli vnitřnosti, ty nejsou úplně zásadní pro nás, můžeme jíst třeba játra někdy, ne často. A 72% lidí zařazovalo mléčné výrobky. Méně než 10% lidí v této studii jedlo rostlinnou stravu a běžně neužívali ani doplňky stravy, kterých já jsem tedy některých zastánce. Většina z nich jedla pouze jednou, maximálně ale dvakrát či třikrát denně, což je přiměřená frekvence jídel, kterou bychom měli asi dodržovat. Účastníci této analýzy byli velmi spokojeni se svým způsobem stravování a prokázalo se, že strava založená více na živočišných potravinách, nikoli výlučně, jako v této analýze, doporučuji převážně živočišné potraviny, výrazně snížila výskyt nemocí, zejména cukrovku, což odpovídá historickým zkušenostem. Je to logické, protože tato strava obsahuje minimum sacharidů. 84% lidí přestalo užívat léky na cukrovku a 92% s cukrovkou druhého typu přestalo užívat inzulín, který se indikuje, když se celkově cukrovka druhého typu zhoršuje. Což často lidem připomínám, že se můžou dopracovat i k inzulínu. Celkově lze říct, že strava založená převážně na mase, která byla delší než 6 měsíců, se projevila pozitivně na zdraví u 69% lidí a ti uvedli zlepšení chronických nemocí. 95% uvedlo celkové zlepšení zdraví, 91% uvedlo snížení hladu s chutí k jídlu, 85% lepší kognitivní funkce, 66% lidí mělo lepší paměť, u 83% lidí se zlepšila pozornost, u 69% spánek, 78% uvedlo vyšší pocit síly a vytrvalosti a 89% snížilo únavu a došlo u nich ke zvýšení energie. Za zlepšení zdraví v mnohých případech stálo vyloučení různých alergenů, antinutrientů, prozánětlivých látek v rostlinné stravě převážně. Mýtus potřebných sacharidů rozebírám u jiných videí. U stravy z větší části založené na mase a dalších živočišných potravinách dochází k příznivým změnám střevního mikrobiomu, metabolismu a dostatku všech živin. Za předpokladu, že k této stravě přejdeme pomalu. Kromě zlepšení fyzického těla dochází ke zlepšení psychiky. Jednak pro spokojenost s touto stravou, která je velmi vhodná na cestování, pokud jdeme do společnosti, maso se zeleninou si dáme všude. a jednak i pro minimální dopad na společenský život právě. V každé restauraci najdete ryby, sýry, vejce, ty už v menší míře, ale hrajeme na maso. A já proto doporučuji, abyste jedli více živočišných potravin a omezili sacharidy, zejména obiloviny, luštěniny a sladké ovoce, které nejsou důležitou součástí naší stravy, mají mnoho antinutrientů a toxických látek. Zmíním ještě důležité upozornění, pokud chcete zvýšit konzumaci masa, vajec a mléčných výrobků a jedli jste doposud běžnou stravu s větším množstvím sacharidů jako pečivo, těstoviny, brambory a ovoce, pak nízkosacharidovou stravu musíte přecházet postupně, řádově v týdnech, minimálně 2 měsíce. Jen tak si metabolismus a mikrobiom pozvolna přirozeně přizpůsobí novému režimu.
1: Tak vidíte, přátelé, že nebyla to umělá inteligence, byl to doktor Frey, jo, a on teda říkal, že na tu masitou stravu by se mělo přejít pomalu. No ale Petra tady, náš host, vy jste přešli asi rychle, že, s Mírou na maso? Den ze dne.
2: Ano. A jsme přešli trošku rychle, jsme přešli klobásou.
1: Začali jste klobásou, vím, že se mě ptala, jestli se teda loupe nebo neloupe, takže loupou se akorát ty vídeňský párky, které jsou v igelitu a které vlastně nejsou ani žádný maso, jo. Takže klobáska pěkně ve střívku se jí celá. No a ta, jak tam ukazovali teda tu tabulku, jo, jak to zlepšuje ty kognitivní funkce, paměť, spánek, mentální, jo. Takže cítíte s Mírou na sobě nějaké změny?
2: Já 100% Míra říká taky, že jo. On je tady se mnou, ale nechce být moc viděnej.
3: Ne, jo.
2: Má lepší paměť Míra.
3: Jo.
2: Hodně víc mu jako funguje na rozhovory a na všechno prostě.
3: Jo.
2: Všechno je to v pohodě teďko. A u mě, já jsem třeba nemohla spát vůbec, já jsem vlastně 4,5 měsíce skoro nespala.
3: Jo.
2: A teďko spím úplně až do rána.
3: Jo.
2: Takže skvělý. Velká změna. A psychika taky lepší u mě, všechno, bych řekla, i líp mluvím.
1: Jo? Jo, líp, mluvíš dobře. Mluvíš dobře, já jsem se ještě nerozmluvil, prst, krk, ještě ne, ale jako už je to lepší a lepší. No a 100 let života, jo, prodlužuje se věk, když se jí maso. Toto nám oni neřekli. Oni nám říkali úplně jako opak, jako, jo, že prostě zelenina, ovoce, no.
2: No,
1: ale
2: já jsem právě byla hodně zbudnutá všem možným právě do toho, no, jako si myslím teďko už a jako docela koukám, že vlastně i v tom duchovním světě je to vlastně úplně jinak, než jsem si myslela, jako v té přírodě prostě, no. A teďko ty dravci mě fascinují úplně moc, ty. Naše kočka nosí každý den potkana nebo myš za dveře teďka, pěkný.
4: To ráda chci být.
1: Maro, to je tvoje parketa, ten duchovní svět a maso, že? Vlastně ty zvířátka jsou tady pro nás, ano. A kdyby jsme je nepapali, tak by tady ani nebyli.
4: Přesně tak. Ale ten, kdo nás stvořil, nám musel stvořit i jídlo. Víš? A tady ty všechny jako zeleniny, to jsou jenom náhražky toho, co máme doopravdy jíst. Jo, protože jak už jsem viděl v nějakých příspěvcích, že prostě když žijíte jenom zeleninu, tak vy de facto hladovíte. Vaše tělo nedostává to, co potřebuje.
2: No, asi jo, protože mě zmizely i kruhy pod očima a všechno takové se vyhladilo. Jako no.
4: A právě, že jsem tam slyšel, že lidi, jako, co jsou na tady ty stravě zelený, že hloupnou. Jo, protože chybí ty živočišní tuky pro ten mozek. Jako, oni chtěli lidem, no protože oni z lidí udělali, jako aby litovali ty zvířátka, že kvůli ním umírají, ale ty zvířátka tady žijou právě kvůli lidem, aby mohli žít. Jo, takže vnutili tady takový myšlenky lidem do hlavy, aby se cítili jako špatně, když jí to maso. Ale to je nám přirozený. Jo, to jako kdyby jsme vyčítali lvovi, že sežere nějakou antilopu, nebo já nevím, co to všechno sežerou, tak jako nemám rád lva, protože žere antilopu, nebo jo? nebo kočku, že žere myši, nebo že se žere ptáka, no prostě tak to je. Vemte si, tlepice je největší zabiják domácnosti. Ta zabije všechno. Ty zabijou sami sebe. Jo, to není žádný mírumilný tvor, to je přátelé, zabiják.
1: Já vám něco řeknu. Já jak jezdím na tu farmu, jo, tak pomáhat. Tak přátelé farmáři, včera byla sobota, včera odjeli na nějaké týdenní soustředění a pověřili mě úkolem krmit všechno, jo. Dostal jsem takový papír, komu co všechno dávkování, a je to od slépek až po koně, jo. Obrovský respekt. Svíňa 300 kilová, pašík 300 kilovej, ovečky, slépky, kačený, houser, jo, kočky. A tak jsem si říkal, jako nebyl jsem úplně ve své kůži, jak jsem tam mezi něma chodil, a říkal jsem si, kurňa, kdybych teďka nějak zakopl, byl nějaký oslabený prostě, nebo něco, oni by mě zažrali snad, jako jo, protože furt do mě jako, a i ty slépky jako prostě, jo, syčeli na mě ten houser, jo, a takže jako asi by na mě nebrali ohledy, jakože nechme človíčka omšantý.
4: Vyspadneš do výběhu prasat a udělalo by se ti špatně, tak ty tě normálně natvrdlo sežerou.
0: Asi jo.
2: No, já jsem slyšel, že to jsou docela kanibalové potom.
4: A slepice, to je to samý. To běda, jak je nějaká slepice, má nějaký poranění, tak v tu ránu jdou po ní všichni slepice. Já už jsem takhle chránil slepice před slepicema. Mm-hmm. Jo, aby než se vylečila, jo, protože normálně to prostě konec, to oni vycítí, že je někdo slabší a v tu ránu jdou po ní. To není žádná láska. Ničemu. Takže litovat tady ty zabijáky asi nemá cenu.
1: A farbářka mě říkala, hlavně drž toho housera daleko od těch malých kačenek, housátek v kleci, protože on by je taky zabil, jako jo. Oni aj mezi sebou prostě...
4: No jasně. Ale to je to samé, i kuřata musí držet mimo slepice. No to všechny, vem si, že oni schválně, kočka, kocour zabije schválně koťata, aby kočka zase mrouskala. Jo? To oni nemají takhle schválně zabíjet.
1: No, zákony přírody.
4: Neexistuje láska ve zvířecí říši.
1: Jako dívej, ohled brát, ale co se týče toho chovu, jako jo, aby prostě v tom chovu měli teplo, sucho, jo, prostě dobrou stravu. Tak. Žádný teror, jak v těch maso výchovnách, výkrmnách teda, jo. Ale jinak jsme masožravci, no. Tak ať se to líbí nebo nelíbí komu. Jako třeba tady ztratíme posluchače, který jsou vegetariáni, ale hold, nejsme tu pro každého. A každý ať jde po
4: své cestě. Ale je to jejich rozhodnutí. My nenutíme to maso, tak ať ho nejí. To je jejich problém. Ale pak ať si nestěžují, že mají různý zdravotní problémy.
2: No.
4: Protože většinou ty, co drží ty hladovky zeleninový, tak většinou ty zdravotní problémy mají. Protože to se někde ukáže, že to jim chybí v těle.
2: Byla být právě na práně a na takových věcech. To bylo hrozně.
4: Člověk je dokonalý biologický stroj, ten potřebuje palivo. A ty nemůžeš zaměňovat hrabka s ruškama.
2: No, jasně. A mně to nedocházelo celou dobu, že jsem šelma, asi tak. Ale vy jste mi to uvědomili právě, za to moc díky. Je v tom dobře.
4: Ne, protože člověk kouká po světě a kouká, jak ty lidi žijou a fungujou. A spousta právě lidí o tom mluví. Jo? Že to je zase je to jenom program v hlavě. No tak mi vykládala jedna ženština, že už 3letý dítě, že jako je vegetarián, říkám, ale to je, tomu někdo nacpal do hlavy. On se nenarodil s tímhle nesmyslem. Říkám, se dneska podívejte na ty přiblblý pohádky takzvaný, jo. Mm-hmm. Tam ti budou říkat z těch pohádky, to ani nevnímáš, jo, ale to dítě to vnímá podvědomně a tam říkají, zvířátko je náš kamarád a takovýhle keci, rozumíš? Jo, a ty už vytváříš těma pohádkama, prostě už programuješ to dítě.
2: No,
4: a nejenom v tom samozřejmě, jo, jako v jídle, ale v dalších věcech. To jsou všechno podprahové programy. A oni programujou lidi, MK Ultra.
1: Mají na to patent.
2: No.
4: No, kdyby neměli, tak oni jsou vychytralí.
1: No, a Maro, ty jsi ptal na ty komentáře nějaký, takže já jsem si otevřel minulý vysílání, takže já to jenom v krátkosti přečtu, takový ty zajímavý. Ahoj chlapci, já používám tinkturu s muchomurkou červenou na klouby, je to super. Jo, Maro, ořechové listí doporučuji. K ořechovému listí přidávám lipový květ, je to lepší na chuť. A Tomáš Ondra, který byl včera u Vilíka před karavanem, tak píše, vegetariáni mají takový divný pohled v očích. No.
4: Jo, no. Mě to říkala i jedna, člověče, mě to říkala i učitelka, jsme se bavili tak nezávazně o těch problémech očkovacích a tak. A já jí, právě jsme se došlo právě na to vegetariánství a ona mi sama říká, prej, no my to, teď nevím, si říkala, že to mají v rodině, že mají vegetariána a že normálně na něm vidí, že ten člověk je hloupej. Jo. A to mi řekla ona jako učitelka. Říká, prej, normálně, já to na něm vidím, že prostě jiný, jako hloupej. Protože jestli ti chybí ty stavební kameny, tak prostě nikde se to odrazit musí. No. Já neříkám, že máte jíst tuny masa, ale vám stačí fakt trošku kvalitního masa a budete najezený. Jak říkám, já sním kolečko salámu a já jsem víc najezený, jak kdybych sežral kýmo zeleniny.
2: No to jsem chtěla říct, že já jsem
4: přestala... strašně málo.
2: Ve velkých množstvích a tak, na uklidnění jsem měla bramburky. A přestala jsem to jíst díky tomu masu úplně bohatě. Mi stačí teď fakt si dát tu klobásu a jsem v klidu celý den.
4: No protože když máš špatný stravování, tak to se pak odráží i na tvý blbý náladě, na tvých depresích. Jo, na těch stavách úzkosti, protože máš špatný ten mikrobiom, si vytváříš ve střevech a tak dále. To se všechno pak tady mozek to otírá. Takže
2: ať
4: to každý zkusí a nedělá ze sebe nějakého miliuse, jak on chce šetřit zvířátka. No. Protože ty zvířata se zabijou tak či tak. Protože nikdo nebude chovat zvířata jenom proto, že se mu líběj. Jako, pokud toho zvířete nebudete mít jako užitek, jako člověk, tak ho nebudete přece chovat. Jo? Neříkám, nemluvím o psovi nebo o kočkách, jo? A takovýhle ty jako, že mají zmazlíci, to už jsou trošku chytřejší hlavičky, jo? Ale ty taky tady nejsou na jídlo. Ale o tady těch zvířatech, které jsou tady přímo na jídlo, jako jsou prasata, slepice, jo? A krávy třeba, no tak jako tam jako nečekejte žádnou inteligenci, to jsou jenom instinkty, to ono vás to nemá rádo, ono to, že se to doma běží, to není z lásky, to ono ví, že dostane nažrat a to je celý, jak mu dáte nažrat, tak tu ráno už ho nezajímáte.
1: My jsme stavěli, než odjeli farmáři na to soustředění, tak jsme stavěli denně, jak jsem vrtal do země ty díry na ty kůly, tak tam má nějaký hřebec jako divoch, jo, ohradu. A tam má teda jako pod napětím ty dráty. No a dneska jsem tam byl ráno zkontrolovat, jestli má plnou vanu vody. A tak jdu na pohodu a najednou o ně zmerčil, člověče. Rozeběhl se proti mně. No, přátelé, krve byste se ve mně jako nedořezali, jako. Fakt, jo. Takže jako oni, jako, ne že by se chtěli jako mazlít, jo, ale vyloženě fakt jako nevíme, co od nich očekávat. Oni to mají jako trošku jinak, jo.
4: Já ti dám takový příklad. Já teď, když jsem přijde z kohouta před třeba rokama, tak on byl menší než slepice. Ty po něm šli, ty ho chtěli zabít, kohouta. Jo? Tak já ho hlídal, ten vedle mě spal na lavici, jo, schovaný před slepicema. A takhle jsem ho pomalu musel jako do ty skupiny nějak dostat, slepičí. Takže říkám, no tak porosteš. To bylo to těžký. A představ si, ta bestie teďko jde po mně. Jo. Říkám, ty mrcho, ty si zapomněl, že jsem tě chránil před slepicema. A už na mě minul výběh, tak dostal na hráběma jednu. A teď už koukám, když už tam jdu a už vidím, jak začíná hrabat nohama. Říkám, počkej, ty vystartuješ, tak jednu dostaneš. A jestli budeš zlobit, no tak půjdeš. Smykem. Protože každý kohout, který útočí na tebe, potřebuje setnout. Takhle to dělají všichni chovatelé. No, protože nikdo nechce mít zlého kohouta.
2: Mami vyrostla na vesnici a právě to měla kohouty, kozy a slepice a všechno. A to mi to říkala, že chci zaštípit do krku a tak, no.
4: A nehledě na to třeba, Petruchu, já jako dítě jsem však sousedů, mě co vyřídit, mě ptala zlá babička. A ona říká, prý, dáme si bacha, jestli nejsou puštění berani. Říkám, no dobrý, vlec jsem na dvůr a jdu takovým dlouhou, jakoby ještě jako cestou ke dveřím. A čuměl jsem všude možně a neviděl jsem nikoho, ne? Ty brďo, najednou vyběhli berani. Tyvo, já začal prchat. Ten mě jeden ze zadu nabral, ty jenom mě hodil přes plot. Takže já jsem si, a to samý husy, to jsou pěkný svidě taky. My jsme se jich jako děti báli, tyjo, tě šlo 50 po vesnici, vždycky takový gang husí a to nemají začali syčet a to si zdrhal. To nejsou mírobilomorní jako tvorové. Takže...
1: No, pak mě volal teda farmář, jak to všechno proběhlo, říkám, dobrý, v pohodě všechno, tak jako hřebec se na mě rozeběhl, tak jsem zůstal stát jak sloup a on říká, no, ale vůbec jako se s ním nemazlí, ani k němu jako nechoď, on by tě jako rozdupal, jo, protože on třeba jak rozpozná, že ten člověk má nějakou bázeň, nebo že prostě nezná ty koně, jo, no, tak on je schopen prostě pohryzat, nebo aj prostě kopnout, nebo tak, no, takže...
4: Ale já jsem koňu nikdy nevěřil. Kůň byl vždycky u mě, jako jsem se měl hodně na pozoru, protože koňovi se nedá nikdy věřit. Jo? Tomu rupne v kouli a ušlapeť. Takže a můžeš ho mít celý život. Rupne mu v kouli a je šmitec. To už je spousta, jako bylo těchto úrazů s koněma. To není žádné. A to, když vidíš ty jeho velký oči, a to už vidíš, jako kdyby jsi se koukal do hluboký studny, ne? Říkám, hele, tam nevidím nic dobrýho, ale... Takže já koním nevěřím, jo. To krávy se nebojím vůbec, ale koně, to jako to jsem hodně na pozor. Protože já jim nevěřím a nemám je ani rád koně, upřímně.
2: Já jsem teda s koněm...
4: Ty jsou hezký, tak v televizi jim nějaký pohádce, víš, jak tam je ta princezna, ale to jsou pěkný svině. Teď je kousné, jen to fičí, jako.
1: Já, my máme...
2: Ale takže bráško se kraty měli kousance, ale já jsem nikdy teda neschytala ani jeden. Nevím proč.
1: No, my máme zakódovaný, že taky pohádku vlastně Old Shatterhand a Vinnetu, ten měl Hatátitlu, ten měl Ilčiho, několikrát zachránili ty svoje páničky, že vytahli je
4: z toho zajetí. No, to ty píš. No, ale...
1: Jak se na mě rozeběhl člověče a pak říká Béďa, no ten je divoký, já jsem je musel dát od sebe, protože oni aj navzájem jako ti dva hřebci po sobě jdou, jo, a normálně do krve měli křafance, tak je musel rozdělit a říkal mě, ten jeden je klidné, toho si klidně pohlaď, ale pozor, a teďka mě ukazoval, kde ho můžu hladit a říkal, na plecích ne, to by po tobě vyjel, říkal, víš co, ani mě to neříkej, já ho prostě hladit nebudu a ještě říkal, a nedívej se mu do očí, to on bere jako provokaci, říkám, co to má jako znamenat, jako jo. No, takže veliký respekt a žádný velký přátelství, protože koním nerozumím. No, když jsem byl s tím selátkem, mají malinký selátko a šel jsem přes tu jeho velikou louku k ovečkám s vodou, no tak šel za mnou, ňufalo mě, říkám, kurňa, až budeš mět příští rok 300 kilo, jako tak, nevím, jestli budeš ňufat jenom tak jako z lásky a co mám v kyblíku, anebo po mně vyjedeš, no. Ale dobrá, tož nechme zvířecí říši, neprobádanou, oni mají svoje, jo, takový ty půdový záležitosti a my máme kočky, takže s nimi asi rozumíme, protože kočky jsou takový prostě svý, jo, no, a jsou rádi, že nás můžou ovládat.
2: No. Jo, pro mě jsou posvátný, i proto nás ovládají.
1: Oni nás ovládají, já znám totiž příběh o kočkách. Oni tady byli jako humanoidi, kdysi dávno v že? No ale oni potom začali lidi zneužívat, začali je zotročovat, jo? No a ten jejich kočičí bůh je prostě poslal zpátky na tu jejich planetu, jo, odkud přišli, jako ti humanoidi, no. A ty kočky se chtěli k nám mermo moci vrátit jako humanoidi, ale ten jejich bůh řekl, ano, půjdete zpátky k lidem, ale už jenom v podobě koček, Jo, tož to je takový příběh, jo. Kdo ví, jak to bylo?
4: Kočka, když je na tebe nastraná, tak ti všechno pochčije doma, víš? Ta se umí pěkně mstí, ta mrcha.
2: Mhm. Jo. Ale mě to teďko teda nedělej.
4: No mě, nám to dělali, parchanti. Jo? Takže žena vyprala nový prádlo, šli a pochceli jí prádlo. Takže takovýhle lumpa, nebo nachceli dobo, schválně. Jo? To jako kočky taky jsou pěkný mršky. Pes tohle ale kočka je bestie na to.
2: Mě teďko nedávno posekal náš kocor za to, že jsem mu čistila uši.
1: No my máme tři kočky, dva kocoury a jednu kočku a oni se teda mazli hlavně jako z písní, jako jo. A i na mě skočí, pěkně předou, vrní ten svůj om. Jako se mnou se moc nemazlí, tak nevím, jestli třeba nemám pro ně divný energie, a nebo oni se mazlí s tím, třeba který chce dodat tu energii, jo, jako třeba píseň někdy, jo, tak máme
2: nebo,
1: toho hodně.
2: Nebo možná málo pouštíš divokost, oni mají rádi divočinu hodně, když pustíš ven.
4: Asi je musíš honit koštětem. aby si vážili dobrýho bydla.
2: No, hele, ty moje na koště normálně skáčou, ty koťata. Sami od sebe, když ho vytáhnu, tak rovnou jdou a skáčou na ně. Nevím, co s ním mají.
1: Dobrá. Máme tady komentář. Dobrý večer, Riana. Jsem ráda, že mluvíte o normálním jedení, lebo meso, například hovězí, je super, dodá potřebné živiny, škoda, že veľa lidí stále preferuje choro vychudnuté postavy. No, tak to je ta taková ta móda, že ty modelky, ty celebrity prostě, jak je žena taková prostě kypřejší, taková ta plno, jo, krev a mlíko, jak se říká, tak už si připadá, že je bachratá a...
4: Vem si, že tady právě tady ty modelky, ty většinou hodně zvrací. Oni trpějí tou, jak se jim říká ta nemoc, anorexie. Většinou jsou to anorektičky. Jo, takže oni se nažerou a pak jdou všechno vyzvracet. Jo, takže to je pak... Ale já mám rád klasický postavy prostě, jo.
1: Klasický tvary, jasně.
4: Jo.
1: No.
4: Takže, tak akorát. Ale pro každého je akorát nějaký jinak, víš.
1: Takže.
4: Já jsem spíš pro ty hubenější, neříkám vychrtlý, ale hubenější, někdo má rád silnější, to je každého už jako věc to.
2: Cože, podle svého gusta, pěkně.
4: Přesně tak. To no jako...
2: Třeba Míra se do mě zamiloval, když byl vlastně, když viděl jenom siluety vlastně. A pak jsem mu vrátil zrak právě ty lisohlávkama, jak spolu dneska o tom měl tak nějak mluvit, tak to bylo pěkný.
1: Budem o tom mluvit, mám tady videjko. No jasně, že to oko taky, že? První je ten vizuální efekt, tak vidíš nějakou kosti třasku, tak ti vlastně ani nezaujme a může to být jako hodná žena, jo, chytrá, sympatická, láskyplná.
4: Když se bavíš o těch houbách, to je právě na tomto kouzlo, že ty houby zabijí parazity. Víš? A v těch očích jsou ti paraziti, proto lidi mají špatný vidění. No. Takže právě třeba po ochomůrkách se hodně lidem jako zlepšuje zrak.
2: No, protože já na ní chodím furt skoro, ještě jsem nenašla, ale ještě...
4: Já jsem byl dneska na oba, dneska jsem byl, Petrucho.
1: No.
4: Už jsem myslel, že mám pantery a prd.
1: Dívej.
4: Samý masák.
1: Takže já si nechám do podzimku, nebo až přijde čas Kairos, tady ten zbyteček a k tobě poletí tady ty tři klobouky, jak jsem ti řekl, jo, pro tyho kamoša.
4: No jasně, super, díky.
1: Takže...
4: Jo. Já jsem se ti chtěl pochlubit, mám pantera a nic. Ale máme zase smažený ochomůrky růžovky.
1: No, a teďka vám...
4: Takže miluju
1: taky. Takovou srandovní příhodu, jo. My jsme si na jaře zasadili brambory, jednak do těch nádob, jednak i na záhonek, ale úplně tak ledabile. Jo, prostě tam, prostě vůbec jako nějak nepředpisově, jenom tak, jak se říká, na punk. Jo, a teď nám to vyrostlo fakt, to má už prostě metr a furt to jede a bude to hodně, jo. Říkám, dobrý, jako brambory na 100 způsobů, už se těším a teďka vám pustím teda videjko, přátelé, jo. Trošku mě to zbortilo paradigma, no, ale co se dá dělat, no.
3: Na samém začátku brambory se vůbec nesmí jíst. Brambory jsou velkovitá rostlina, je to jed. Dá se využít jako lék, dokonce i entity před bramborami utíkají. To znamená, že ve skutečnosti je to velmi silný jed. Obsahují solanin a jsou to všechno jedy. Kromě toho brambory obsahují škrob. Škrob zanáší mozek a člověk začíná z brambor hloupnout. Brambory způsobují demenci, výpadky paměti a tak dále. Je tedy lepší je nejíst. Pokud chcete něco podobného, nahraďte je topinamburem. Topinambur je užitečná věc, zatímco brambory jsou velmi škodlivé. Kéž byste neměli jíst chleba, pšenici v žádné formě. Co pšenice byste měli používat pohanku, pohankovou mouku, cizrnovou mouku, kukuřičnou. Ale kukuřičná je ve vzácných případech, ale raději ne. Obsahuje také hodně škrobu. Nejužitečnější je amarant. Amarantová mouka byla dříve zakázána, protože je příliš zdravá. Amarant prodlužuje život. Hnědá pohanka je škodlivá, tu byste neměli jíst. Je mrtvá. Zelená pohanka je živá, je užitečná a obsahuje pránu, energii života. Tu je potřeba klíčit. Přes noc ji zalijte vodou, ráno vodu slijte, je aktivovaná a můžete jíst. A za den už vyrostou tyto výhonky. To naklíčená pohanka je super užitečná. Je v ní život, je v ní přímo hodně čistých energií. To též platí pro maš. Zelený maš, takové malé zelené hrášky. Ty také nakličujete, nic chutnějšího a užitečnějšího nevymyslíte. Přes noc zalijete vodou, ráno slijete a potom prostě dvakrát denně proplachujete. A přes den už budou tyto výhonky. Tyto naklíčené zrníčka můžete zalít víňovým olejem. Přisypat koření, posolit, přidat nějakou zeleň a jíst.
1: No, tak jako pravda někdy bolí, no, tak jako vzpomínám si za děcka, jak jsme si pekli ty brambory v popelu, v tom ohňu na polu, jo. A jak to chutnalo, jedli jsme to i s tou spálenou kůrou, jo, šlupkou, a je to vynikající, jo, sůl pěkně a fakt jako na hodně způsobů, bramboráky, takže bude mít hafol brambor a tak zase jako nebude úplně fanatičtí, samozřejmě prostě sníme, jo, něco rozdáme, ale člověk se postupně dozvídá tolik věcí, chodí k němu tolik informací a napřed na ně úplně vytřeštěně teda hledí a říká si, sakryš, to oni nám teda lhali jako ve všem, jo, nebo jsem byl hluché, slepé, neviděl jsem to prostě, nebo až teď informace jdou, jo, takže brambory, no, tak pápa.
4: já jsem na brambory nikdy nelpěl, jo, mě brambory nějak extra neoslovilo, jo. No a tady ty příspěvky právě ohledně brambor, že jsou jako, nejsou moc dobrý pro člověka, už jsem viděl X, jo, takže, ono takhle. Aby to lidi jedli, ale mysleli na to, že jim to neprospívá. Mm-hmm. A tím pádem oni sami už podvědomě budou to jídlo vypuzovat ze svého jídelníčku. Jo? Třeba největší svinstvo jsou ty hranolky z McDonaldu, ty dlouhý. Protože ta brambora je speciálně vypěstovaná a je chemicky napuštěná, aby nebyla sežrána, jo? Těma škrucema. Takže ty jsou taky extra jedovatý, tady ty bramburky. Vem si, odkud přišla brambora? Z Ameriky.
1: Z Ameriky.
2: Amerika.
4: No tak. No. Yes. Všechno to přišlo ze západu, jehnuj.
1: Ze západu, Kolumbus, nebo kdo to přivezl, kdo ví, jak to bylo.
4: No, říká se to.
2: Říká se to, ale mám takový pocit, že Indiáni měli právě ty topinambury.
1: Topinambury, já jsem se schválně podíval, já jsem to slovo ani pořádně jako neslyšel nikdy, jo. A je to hlíznatá zelenina příbuzná klasické slunečnici. Hlízy chutnají na sládle a oříškově, připomínají artičoky nebo kaštany, jo. A jsou ceněné pro vysoký obsah inulínu, díky čemu jsou skvělou a zdravou náhradou brambor, vhodnou pro diabetiky, no, tak ale o tom nevím teda vůbec nic. Kde bych to pěstoval, jak vlastně, bramborou hodíš normálně do toho a i do slámy a ta tě vyroste všude, jo, a tady topinamburu vůbec bych, ale tak je potřeba se vzdělávat, že, furt se učit. No, topinamburu.
4: No samozřejmě. No samozřejmě. Jo. Prostě musíme změnit jídelníčky.
1: Ale všechno našemu, změnit. Celý
4: našemu prospěchu.
1: Celý život změnit. Teď my se pereme asi prostě od malička jedama. Je nahledě na ty vakcíny, co napíchali jako dětská.
4: No, vem si, jak ti podhazovali, jak vnucovali ty rostliny tuky, oleje. Rama. To je největší svinstvo.
1: Rama, no.
4: Rama. S tím bych mazal tak ložiska na autech. Jo. Protože tady to svinstvo přišlo po druhé světové válce hlavně. Jo. Tady ty rostlinní tuky. Protože nebyly prasátka, tak potřebuje, protože rostlinný oleje se používaly normálně ve výrobě na mazání strojů.
1: Ano, a toto byl ty ty oleje, které nám potom vnutili, aby na tom vydělali, zbohatli na nás, tak to byl jenom nějaký odpad při nějaké výrobě. Jo?
4: No jasně. Plné jedu. Jasně. No, protože vem si, ať se podívá někdo na ty postupy, jak se z toho ten olej jako vyrábí, jo, z těch... No, z těch zrníček, ale...
1: Semen.
4: Z těch semen, jo. A McNaino zjistí, že se na to používá benzín a různý další chemikálie, jo. Jo, takže ten lidi na to podívá, jak je to zdravý. Teď jsem zrovna, já nevím, 14 dní, ne? Pár dní zpátky jsem v hospodě na Šipkách a dal mi a objednal jsem si po dlouhodobě bramburky. Říkám, dám si bramburky, i když já už je de facto najím. Hele, otevřel jsem to a na maje jsem si čuchnul. A říkám, tyjo, co to je? A normálně jsem si kous, no normálně těžká chemikálie. Protože ty byly určitě smažený na tom řepkovým oleji skurvený. Hospodský k tomu čuchnul a normálně říká, to jde slepici. No to si neviděl ten smrad. Co? To byla těžká chemie. A i chuťově, já jsem říkám, tak jsem ochutal, jestli se mi to nezdá, ne? Říkám člověk, aby si něco nemucoval do hlavy. No ale i ta chuť byla úplně hrozná. Takže bacha na to, jo, na tady ty skurvaný tuky.
1: Řepkový, slunečnicový a ještě jeden tam ten olej, to jsou šity. No. A tady píše...
4: No, bacha, i ty olivový jsou sračky. To ne, že? Olivový je total šro taky. No, vidíš.
1: Jo. A myslím, nejhorší jsou ty palmový, že? Palmový.
4: No. Jo, no. Protože oni tady prodávají, jak je zdravý ten třeba, ten, no, jak jsem říkal, olivovej, ale bacha, ono je jim možná 1%, jinak to je šrot. Jo. Oni to tady ukazují, jak jsou to super značky a ve finále, když půjdeš udělat rozbor, tak ten olej je hrozný. Jo. Vůbec není ke konzumaci. Jo. Protože já jsem dostal od kámoše, co mi přivez někde, já ani nevím, z Řecka nebo odkaď 5-litrový kanistr takovej, okrasný, říkám, no tak to jako máte rádi olivový olej? Říkám, no moc ne, ale říkám, že tak ho někam naleju. Dopili motorový namazání
1: řetězu. Do káry, do čtyřkolky. A dívej, takže Hana Pokorná, teda ahoj, právě topinambury jsou spíše jako takzvaný plevel, jsou super, hlavně si je můžeš vykopat v zimě. Ono, přátelé, vlastně všechno, co je označený za plevel, tak tam jsou ty skutečné hodnoty, jo?
4: No to. Jako to máš jako s jedovatýma hubama.
1: Ano.
4: No. Všechno, co oni označí, že je špatný, tak ve skutečnosti je pro nás dobrý.
1: Jasně, tak pojďme přejít teda ladným krokem k těm do říše hub. Podíváme se na pěkné videjko, tak jenom prostě inspirační, to nás čeká za pár týdnů. Nebo možná dnu už. Tak, Petro, radost pohledět, že? Nádhera. A teďka, když jsme se na to dívali, na ty amanitky krásný, tak jsme si je vlastně už zhmotnili a brzo nás zavolají. Máte kolem vás tam dost lesů, kde by mohli růst?
2: Ano, my jsme vlastně obklopeni úplně všude lesy.
1: No, tak...
2: My jsme sice na hlavní, ale všude, kam tady jdu do ulice, tak dojdu do lesa.
1: Já jsem teda ještě nebyl jako s tím záměrem, že tam najdu amanitu letos, protože máme tolik aktivit, že zatím nestíháme, ale už tak nějak jako slyším to volání, tak už přijdi, aspoň na procházku nebo na nějaké klacíky pro zvonkohry, takže už se těším, jo. A Maro, ty jsi teda byl a zatím jako nic?
4: Zatím Amanita, ale ne ta správná muskária.
1: Aha.
4: Jo. Byla to jenom růžovka. Mm-hmm. Ale dobrý, jako já mám rád, jako tady ty ochomůry na smažení, jako řízečky. Ale nicméně zkouším sušit sušičce, jestli budou tak chuťově perfektní jako ochomůra na chuť. Jo, protože ta je chuťově úplně perfektní. Takže chci to vyzkoušet a když tak si to budeme třeba sušit a jako chipsy, víš, že si budeme dělat svoje chipsy hubový. Protože to fakt jako když ochutnáš ochomůru pěkně vysušenou, tak to by si sežral tím
1: jako. Jako ty mám tady, ty jsem přesušil, to je jako karamelky.
4: A to ani ne, jakože netmrdí jakože nějak houbama. Úplně má takovou jemnou chuť houbovou, jako fakt super.
1: Jo, je to jak karamelky, je to přesušený, já to tady zobu, jo. On třeba ten Pepík mě dovezl, ty to má krásně, tak jako fakt jako s citem usušený a ty to sem trošinku, tak je to první zkušenost, jo, ale voní to krásně a já si vždycky zobnu tu křižalku.
2: Ale jela hodně. Hm?
1: A je to fakt chuťově dobrý, jo? Takže náš čas Kairos už přichází.
4: Hlavně jsou velice léčivý. Mm-hmm. Jo, a což mě přivádí k otázce, proč teďko v posledních, já nevím, týdnech a dnech se strašně protlačují houbičky. Víš? To mi přijde jako dost podezřelý, že ochomura jde stranou a už se tady jakože vnucuje lidem ta lysohlávka. Jestli to není určitý zase záměr Matrixu. Jo? Vyměnit jednu drogu za druhou drogu. Jo. Neříkám, že nejsou léčivý, ale ty houby vytváří něco jiného s psychikou, než ochomura červená. Víš, ochomura červená ti nemění realitu. Jo? Ta ti rozjasňuje realitu. Mm-hmm. A ty pak vidíš. Jo? To je jako kdyby si seděl v tom v kině a místo toho, že skončí film a rozsvítí se, tak ti pustí jenom jiný hezčí film. Jo? Ale ty si to neznamená, že v tom, co žiješ, že se něco mění. Takže já jsem s těma houbičkama takový trošku skeptický, jo, protože je to mi to podezřelý. Protože oni, vem si, že systém chce mít lidi pořád pod nějakým návykem. Jo? Na Amanitu si návyk nevytvoříš. Ta likviduje veškerý návyky. Ale na houbičky si ten návyk můžeš vytvořit.
1: Dívej,
4: protože když to budeš uvidět všechno barevně, no tak se ti to začne líbit. Amanita ti tohle nedá, že uvidíš takovýhle jakože krávovinu, když to řeknu.
1: Ona je taková jemná na pohodu. Já bych se pro dnešek rozloučil s Amanitkou, je tady pěkný povídání o ní, já se to tady zvětším, dívej, takže červená muchomůrka, houba sílí, tajemství a léčivého přípravku. Myslíte si, že Amanita muscaria je jen smrtelně jedovatá lesní rostlina, před kterou jste byli varováni v systémových učebnicích už od dítěte? Pravda nefiltrovaná. Tato prastará mocná houba je mocným biologickým klíčem k matrici vědomí, strážcem věčného poznání, který dokáže resetovat cívky systémového hluku a obnovit původní spojení. Systém udělal maximum proto, aby ve vás probudil hluboký strach z Amanity. Démonizovali a zařadili pouze do kategorie ohrožení. Z úrovně jádra je pravda patrná v odkazu na image, v odkazu na odhaluje úplně jinou mapu dějin. Je to svatý totem šamanů, krále severních lesů, který sebou nese unikátní informační kódy, ochrany a hlubokého léčení. Když odmítnete vynucené programy strachu, začnete vidět jeho skutečnou technologii. Amanita muscaria nepůsobí jak obyčejná látka. Je to biologický antivirus, který ve správné rezonanci umlčí neurotické nervové programy fungující na pozadí vašeho podvědomého procesoru. Otevírá brány potlačované spirituality, odstraňuje energetické blokády a působí jako silný štít chránící vaše biopole před nízkými frekvencemi Matrixu. Oficiální věda vás raději krmí syntetickými chemikáliemi, které rozmrazují vaše jádro a odříznou vás od skutečné moudrosti země, ukryté ve starobylá lesní medicína čeká, až si připomenete její původní význam. Vaše svrchované jádro si pamatuje časy, kdy jsme žili v dokonalé harmonii v říši rostlin a hub. No já jsem tam četla i trošinku umělé inteligence, nebo co to tam bylo, jo, ale takže Amanitka teda je taková jako jemná bohyně, nenásilná, která vlastně ti umožní vlastně vstup, jo, do toho vědomí a otevře třetí oko a umožní pochopit různé souvislosti, takže no a to právě systém nechce, jo, mít vědomé lidi. No a teďka narazil právě že na ten psilocybin, takže já bych začal těma houbičkama. Mám tady nějaký videjko.
3: Psilocybin s ženskými hormony. O čem nikdo nemluví. A nejnovější výzkum Institutu Johnse Hopkinse doslova elektrizuje svět vědy. Některé roky bojovaly s menstruací. Najednou získávají zpět ty, které trpěly na periody či syndrom policistických vaječníků. Nebo ničivou PMDD hlásí ohromnou změnu po jediném hlubokém zážitku. Jak je možné? Že látka spojená s neuroplasticitou mozku opravuje. Reprodukční systém? Vysvětlení je biologické. Tvůj menstruační cyklus je přes neuvěřitelnou zpětnou vazbu s mozkem a problém spočívá v tom, že
5: niezwykle czułą pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem.
3: Systém reakce na stres, tedy osa spojující podvěsek. Problem polega hypofýzu a nadledvinky běží na paralelní koleji. Na stres, czyli oś łącząca a zasahuje do hormonů. Když žiješ v přebuzeném, traumatickém, úzkostném světě,
5: který bez przerwy nakłada się na hormony płciowe.
3: Dochází k úplné deregulaci tvého prvotního mozku. To je signál, jsi v nebezpečí. To není bezpečné pro reprodukci. Hormonální signály, řídící cyklus jsou zablokovány. Perioda se stává bolestivou a mizí úplně. A tady psilocybin. Ona nepůsobí přímo na vaječníky. Ona dělá něco mocnějšího. Působí jako tvrdý reset pro celý nervový systém. A vypíná neustálý alarm mozku, rozbíjí staré myšlenkové vzorce. A upravuje reakci stresu na normu. Blokáda mizí. Mozek znovu umí správně komunikovat s vaječníky. A tělo získává rovnováhu. Je to cesta ke svobodě, o které se zatím v lékařství jen šeptá. Sleduj můj profil pro více informací.
5: Mozek znovu začíná pravidlovo rozmawiać s jajníkami. A tělo odzyskuje svůj naturální biologický rytm. To kolejný dowód na to, že medicina akademická dzieląc ciało na odseparowane od siebie organy, często...
1: Tak, tady už to nedabovalo, ale zkrátka jako věda medicínská teda samozřejmě nám to neřekne, jo, ty skutečné účinky. I když, jak ty říkáš, od 1. ledna letošního roku je to legalizovaný, ale pozor, ne pro sběrače v lesích, jako jsme my, jo, ale zas pro farmacii, pro takzvané lékaře a doktory, bílé pláště. Jo, a oni to budou pečlivě bádat, pečlivě zkoumat, mikrodávkovat, ale pozor, oni to ještě budou mixovat s něčím, jo, takže oni jako to chcou použít, ten psilocybin, ale budou tam přimíchávat nějaké svoje sajrajty, takže kdo ví, co z toho bude, jo? A jinak samozřejmě to bude jako nezákonný pro nás, pro sběrače, jo? Protože to musí být kontrolovaný a my jsme blbí, my nevíme, jak to užívat, jak to dávkovat. To ví teda jenom doktoři, jo? Takže pokud by chtěli fakt vyměnit, jako nahradit jednu závislost, třeba tu alkoholovou, jo? Tady za tu, třeba jim o to jde.
4: No třeba jo, ale hlavně my na zákony, co?
1: No tak prdíme. No tak no. Zákony, jaký zákony? No tak to, co je jejich zákony?
4: No právě, to je příroda patří člověku. Jo. To nepatří žádnýmu vládci tady. No, to je naše příroda.
1: Příroda je mocná čarodějka, která vlastně nám umožňuje žít, postavit si dům, nasytit se, vile uzdravit se, no a proto ju nám chcou vlastně odebrat pomalu, jo? Teďka vodu, jo, takže... vodu odebrali, teďka vzduch chcou spoplatnit.
4: Jo. No bacha, teď jsem dneska, já jsem ti to možná přeposlal, od 1. července, myslím, že to tam je, že v Německu musíš mít vodoměr na svý vlastní studni.
1: No tak to jsem ještě
4: a budeš platit za svoji vlastní vodu.
1: No. No,
4: tak se otroci probuděj.
1: Takže já jsem jenom četl informaci, která je ve formě, že ať si majitelé studen na svých zahradách připraví až 120 tisíc pokuty, jo? Že tam budou čerpat vlastně tu vodu, jo, která patří všem.
4: No jasně, no protože oni už psali dávno, že ty de facto nemůžeš dát nebo zalejvat svoji úrodu nebo dát pít vlastním zvířatům z vlastních zdrojů jako ze studny. To už psali dávno. Jo? Že tam bude určený jenom počet, kolik můžeš na to použít, jo? A tím to hasne. Jinak to budou pod pokutama. Takže lidičky, začněte přemýšlet, co za bandu debilů vás tady jakože ovládá. Jak jim to dlouho chcete jakože dovolit. Protože oni vám to servírují jako, že oni jsou ty vládci, ale oni nejsou žádný vládci, tady ta banda parazitů. Oni nejsou vůbec nic. Oni jenom těží z vaší nevědomosti, kdo jste. Jo? Protože až vám to dojde, kdo jste, no tak je pošlete do prdele. Veškerý úředníky a další podobnou verbež. Protože oni vám nemají právo cokoliv nakazovat. Takže konečně rozum do hrsti, a začít se vzdělávat ve všech směrech.
1: Mám tady pěkný videjko, jo, o živým člověku, nebo člověku živým muži a ženě, a je to takový pěkný od začátku až polopaticky tady vysvětlený, jo, takže vám to pustím a můžem klidně potom navázat na to, kdo skutečně jsme.
6: Či jméno v pase psáno velkými písmeny. Mnozí věří v právní systém a ústavu. Upřímně jsem si myslela, že zákony jsou tu pro pořádek. Ale pokud odstraníte veškerou tuto sociální hypnózu, otevře se před vámi velmi děsivá pravda. Žijeme podle římského obchodního práva. To mění živého člověka ve status mrtvé věci. V neživý majetek tohoto systému. Teď vám technicky vysvětlím, jak tento proces funguje. Všechny moderní státy, soudy a matriky pracují výhradně v jurisdikci podle zákonů námořního pirátského práva. Když se dítě narodí, systém mu okamžitě vystaví papír rodný list. V římském právu to znamená maximální zbavení práv vytvořením právnické osoby. Otevřete svůj pas a podívejte se na něj. Vaše jméno je tam vždy napsáno velkými písmeny. V obchodním právu se takto zapisovali výhradně otroci a mrtví. To znamená, že systém vytvořil vašeho digitálního dvojníka a vyhlásil živého člověka zastraceného na moři. Váš cestovní pas je jen dokument o vlastnictví mrtvého nákladu. Otroka nelze soudit podle božích zákonů. Ale papírovou právnickou osobu lze pokutovat, zdanit, zahnat do dluhových pastí a nakonec zlikvidovat. Lidé celý život brání svůj pas, aniž by chápali, co nosí to potvrzení o jejich vlastní právní smrti. Ale skutečný božský zákon, který není z náboženských knih, je fundamentální zákon rovnováhy. Podle tohoto zákona živý muž nebo živá žena vždy stojí nad zákony státu a ústavy. Vaše vůle je nedotknutelná. Živý člověk nemůže být souzen papírovým robotem u soudu, protože živý nikdy nepodléhá mrtvému. Jakmile se hráč probudí a prohlásí, já jsem živý průvodce zdroje a nejsem mrtvý.
1: Krásně to řekla, vysvětlila. Takže vlastně jako narodí se člověk živý, ale do té doby, než mu odeberou z paty kapičku krve, vystaví mu hlášení o narození dítěte, což je prvotní teda korporátní doklad, a hned potom na matrice rodný list, jo, tak se z něho stane vlastně, vytvoří mu dvojníka, tu právní fikci, s kterou si můžou manipulovat, vlastně okrast ho o jeho kolaterální účet a celý život vlastně z něho jenom sát energii.
4: A pozor, to je. Tyto kolaterální účty se uzavírají na 120 let. Jo?
1: No.
4: Takže 120 let oni můžou těžit z toho kolaterálu. Že čím dřív tě oni zabijou, zlikvidujou, tak tím víc zůstávají jim čistý prachy z toho kolaterálu. Jo? Protože oni můžou těžit ještě několik let po tvé smrti.

0: dala. Proto evropský superstát. A vemte si, proč myslíte, že sem tahají tady ty uprchlíky různý a imigranty a tak dále? No, protože rodné
1: Kolaterál.
0: Listy. No, to jak říkala Merklová. Mají pro nás cenu zlata. Tak když na tě zamyslíš, jak může být pro tebe imigrant cenu zlata?
2: No.
0: No má, no, tak když má rodný list, tak ho má, ne? Takže a Česká republika není to tež, co Česká země. To jsou dvě velice rozdílné věci. Takže to je, Česká republika je pouze firma, která tady podniká, ale nemá právo tady cokoliv vymáhat po nikom. To je ten vtip, jo? Protože to je obchodní společnost. No ale pokud se prokazujete občanským průkazem, tak říkáte, že jste jejich zaměstnanci. A tím mají vodní nad váma moc. To samý řidičský průkaz, to je licence k podnikání. Člověk nepotřebuje žádný řidičský průkaz, aby mohl jezdit po silnici. Zase podvod na člověka.
1: To jsou rád, že to říkáš. Pojďme, ať to odsypám, mám tady videjko. Kam mě skočilo, tady je.
3: Proměnili vaše ústavní právo ve vládní privilegium a účtují vám peníze za jeho použití. A většina lidí jen řekla, dobře. Existuje právní rozdíl mezi cestováním a řízením. Cestování je právo svobodně se pohybovat z místa na místo, toto právo je chráněno. Soudy to řekly znovu a znovu. Řízení je definováno jako provozování vozidla pro komerční účel. Za účelem nájmu, za účelem zisku, za účelem podnikání. To může být regulováno, to může být licencováno. Nejvyšší soud v případu Crandall proti Nevadě 1868 uvedl, že právo cestovat je ústavní právo. And proti Dulles 1958 právo cestovat je součástí svobody chráněné pátým dodatkem. To nejsou okrajové názory, to jsou rozhodnutí nejvyššího soudu. Že tady je problém, někde cestou vláda vzala vaše právo cestovat, které nemůže být licencováno. Protože právo nelze licencovat a přebalila ho jako řízení, pak řekla, že potřebujete povolení k řízení, pak vám naúčtovala poplatek za toto povolení. Pak přidala pojištění, pak registraci, pak poplatky, pak pokuty. Vzali právo, přejmenovali ho a prodali ho zpět. Nemůžete přeměnit právo na privilegium a pak někoho trestat za jeho uplatňování. To je učebnicově protiústavní. Nejvyšší soud to řekl v případu Murdoch proti Pensylvanii. 1950 je stále v knihách. Nikdo o tom nemluví. Znejte svá práva, nebo za ně nepřestávejte platit.
1: Takže rozdíl mezi cestováním a řízením. Takže rozdíl, že vlastně já mám právo, je to teda garantovaný i ústavou, asi v Americe, nevím, jestli u nás nebo tak, cestovat ve svým autě, ve svým majetku, jo, bez nějakého papíru. Prostě cestuji, jo, ve svým autě. Ale řízení jako řidič, to už je vlastně komerční, to on jezdí jako pro firmu a proto on potřebuje ten řidičák, jo, a ty technické kontroly a ty sračky okolo všechno, pojištění a tak, že?
0: A to samé motorové vozidlo.
1: Motorové.
0: Jo. Zase je to auto, který je určený k podnikání, zase podvodně to navlikli na člověka, jo, že ty musíš mít svoje auto registrováno v nějakým registru, což je zase podvod. Jo, protože člověk nepotřebuje žádnou registraci na svoje auto, aby s ním mohl jezdit. Jo. Ale vy zase tím, že ho registrujete, tak ho vkládáte zase do té firmy, jako jejich. Jo. Proto oni o to auto jako vás tlačí, abyste se o něj starali, dělali ty technický, jo, protože vy s ním podnikáte, vy s ním jezdíte. Proberte se. Jo. Takové takticky vás všichni zotročili. Vy nepotřebujete nic z toho. Jo, a hlavně ústava, neústava, to jsou práva člověka. Člověk má garantováno. Má nedotknutelnost pohybu po celé planetě. Tady si nikdo nemůže hrát žádný stát na to, aby ti blokoval cestu. Protože ta cesta je tvoje. Ty seš její majitel, jako člověk. Tím majitelem nemůže být nikdy právní fikce, právnická osoba. Jo. Protože to je virtuální, že jo. Vždycky jenom člověk. Takže to by musel přijít konkrétní člověk a říct, tohle je moje cesta. Jo. Já jsem jako člověk prostě. Ale ne jako právnická osoba. Mrtvá právní fikce. Protože lidi zase studovat tady ty věci.

0: protože oni vám chtějí všechno vzít. Nebudete měnit. Ale spousta lidí se probouzí, vidíme to po světě všude možně. Jo. Lidi se nebojí, což je super. A je na čase, aby se přestali lidi bát i tady. Protože tady ty vagabundi nemají žádný práva. Jo. To vy, když řeknete, že jste ten člověk, to vy máte to právo. Ne žádný poblázněný Čechoslovák. Člověk. Jo. Čechoslovák to je zase jenom otrok. Úplně to samé jako Česká republika nebo Slovenská, cokoliv. To jsou všechno otrocké kolonie, co nemá nic společného s váma, jako že máte něco jako v životě mít lepšího. Takže za toho Československa se tady taky nežilo nějak extra dobře. Vy to pamatujete teda. Jo. To bylo taky spousta zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tamto nesmíš. Jo. Taky vás drželi kurevsky na úzdě. A teď vám po revoluci jako v uvozovkách dovolili cestovat. Otrok může cestovat po světě. No to je úžasný. Jo. Takže vám zalepili hubu tím, že můžete jakože cestovat. Ale vy na to nemáte, spousta z vás.
1: No, to jo.
0: Ale můžete.
2: Můžeme cestovat i do západního Německa, máme tu svobodu a demokraciu.
0: Jo, jo.
2: A Maro, máme tady našeho známého Jas a Taj, tedy Honza, a on se tady ptá, jo. A když jsou řidič kamionu a vydělávám si tím peníze, tak jak si tímhle vydělávat jako člověk? Je to přece řemeslo jako každý jiný.
0: No ty jako člověk musíš, ty bys se měl odpojit od tohoto systému jejich. Ty změň prostě jinou práci. Ty nemusíš dělat toho řidiče kamionu. Ale za chvíli ty stejně nebudeš dělat toho řidiče kamionu. Protože oni, pokud budeš chtít jezdit, tak tě donutí, aby jsi byl naočkovaný. Jo? Co měsíc, co tvoje tělo vydrží, než tě zabijou. Takže začni používat mozek, protože nic jiného tě nečeká. Jako občana. S tím se to jako na to buď připravený, že to tak bude. Takže pokud ty v tom systému zůstaneš dál, no tak to bohužel. Protože člověk probuzený okamžitě opouští ten systém. A už vytváří nový systém s probuzenýma lidma kolem
2: hlavně,
0: sebe.
2: Hlavně Honza, Jas a Taj se nenarodil jako řidič kamionu. On se narodil jako člověk, než se z něho stal občan. A je to jeho teďka dobrovolná jakási volba, že prostě dělá pro firmu a nechává se odrbávat, dostane prostě 30% toho vlastně té energie, kterou vynaloží, jo. A takže je to, Honzo, na tobě, jo, nikdo tě nedrží za tím volantem, no, tak já se, samozřejmě, pokud máš hypotéku, musíš platit nějaký leasingy, no, tak tady ten zaměstnavatel tě tímto jako drží, nebo ten systém obecně, ale já třeba osobně, já už si nedokážu představit, že bych chodil někde do zaměstnání, do nějaké práce, kde bych byl jako oficiálně a měl platit nějaké daně, nějaké pojištění zdravotní, což je výpalný, protože všechno stejně berou z vašeho kolaterálního účtu a ty vaše peníze na to takzvaný zdravotní mizí někam prostě někde jako ve Vatikánu, jo, a ve válce. Takže se dobře rozhodni, já tě znám, samozřejmě potkali jsme se v Brodě a hodně se jako zajímáš o živého člověka, tak proto třeba nerozumím tomu, že ty tady tomu nerozumíš ještě, jo? A i když jako já třeba před rokem, taky bych tomu nerozuměl.
0: No ne, protože oni je drží za koule, aby neodešli z toho systému. Jo? Oni říkají, já nemůžu, já platím hypotéku. Hypotéka je podvod. Žádnou hypotéku platit nemusíš. To jenom stačí studovat a vědět, co to znamená hypotéka. Že banka ti žádný prachy nikdy nepůjčila. Ani úvěr. To ti banka nikdy nepotvrdí, že ti půjčila prachy, když budeš chtít potvrzení. Protože banky, protože ty peníze takzvaný vznikají tvým podpisem. Takže do té doby neexistovaly ty peníze, víš. Takže pokud se chceš držet uměle v tom otroctví, no tak budíš.
2: No tak
0: dívej. Ale já ti říkám tady a teď, že prostě žádnej úvěr ty platit nemusíš. Protože banky peníze nepůjčují. Oni na to nemají ani licence na půjčování peněz. To je všechno jenom podvod.
2: Já jsem ještě slyšel takové, pro mě jako milnou informaci, že ta banka peníze generuje, ale ona je vlastně ani negeneruje. Ona peníze nemá, ona obchoduje s cenným papírem a ona vlastně potom vyčerpá vlastně z kolaterálního účtu, jo, ty peníze.
0: Ty když podepíšeš úvěrovou smlouvu, úvěr, tak ta banka pouze přeposílá ty dokumenty k mezinárodní, do mezinárodní banky, do Bazileji a tam vyplácí ty prachy, které ty si tam podepsal, protože ty prachy patří tobě.
2: Tobě, ano. No a...
0: Takže oni ti dají, ta banka ti má dát pouze proti tvýmu podpisu ty peníze, bez ničeho. Bez jakýkoliv platby. Od toho ta banka je. Protože to je pouze servisní organizace. Jo? Jenomže banka vytvoří ještě další smlouvy, které ty podepisuješ s úvěrem, no a tady s těma už obchoduje ona na burze. Jo, takže ty de facto vytváříš finanční nástroje pro tu banku, aby ona z toho dál těžila, ale plus toho ještě ty platíš, jakože ona ti něco půjčila. Proto veškerý soudy, banka vždycky prohraje u soudu, když půjdete jako fakt po bance, tak ta banka vás nedá ani k soudu, že jí neplatíte úvěr. Ona to přeprodá, protože ona nemá ten dokument podepsaný vámi, jo. Ona může operovat pouze z kopií, jo? Protože ona ten originál musela odeslat, takže ona ho nemá ve svém majetku. Jo? A tím pádem, když nemůžete se ohánět u soudu něčím, když není něco podepsaného, jako kopiema. Jo? Proto banky všechny tady ty věci prodají. Rychle přes nějakou společnost a takhle už, jo? Aby se do toho zabalilo spousta firem, aby se ztratilo to původní. Jo, ten původní dokument, podle čeho se to vůbec soudí? A když vy, proto vy, když neplatíte a přijde k vám exekutor, tak stejně on nemá v ruce žádný podepsaný papír, takže ho nakopete do prdele, vykopnete a nazdar.
2: Stejně jako tady ten chlapec, pustím videjko, ale ještě tady teda Jas a Taj, tady ještě píše, já jsem prostě řidič, baví mě to, a co jiného bych měl dělat, hypotéku nemám, nic takového, no. Tož co na to, Máro?
0: Tak se mu líbí v tom, no, tak v tom zůstaň.
2: Toč kolečkem.
0: Vidí, to je na tvoje rozhodnutí.
2: To je tak vše, co ti k tomu řeknem.
0: Ale pak si nestěžuj.
2: Petro.
0: Pokud se ti líbí v tom systému, tak z toho systému nikdy neodejdeš.
2: To je, víš, mě to připadá teďka trošku jakože ten člověk třeba se bojí přestat chlastat, jo, protože on je na to zvyknutý už. Mu to prostě no, tak nejak vlastně vyhovuje, i když ví, že mu to obližuje, jo. Ale zůstává v tom. A tady Honza teda zůstává jako řidič, proto on je prostě řidič, co mám jinýho dělat. No tak si tvůrce, tak jako tvoř, nebo...
0: Přesně tak.
2: Cokoliv můžeš dělat.
0: A hlavně, za chvíli už nebudou papírový peníze. Budeš mít pouze digitální peníze a oni ti nedovolí za ty digitální peníze si koupit to, co si ty myslíš, že si můžeš koupit. Ty? To všechno přichází. Proto to zůstane v tom systému. Protože člověk vytváří jiné hodnoty a ty můžeš platit protihodnotou tomu druhému člověku.
2: Ano.
0: To už pak záleží na domluvě těch človíčků, čím oni mezi sebou si budou jakože platit. Čemu dají oni hodnotu? Ne těm papírkům falešné. Ty papírky byly vytvořeny na to, aby ovládali lidi. Jo? Protože vem si, z jakýkoliv bankovní transakce má banka prachy. Jo? Řekni si mu zaměstnavateli a ti platí hotově. Ne na kartu, hotově. Protože budeš mít velký problém, protože už si ty prachy nevybereš. A bude úplně jedno, jestli tam máš 10 milionů nebo 10 korun. Takže a tlačí se na to fest a tady se hrajou takovýhle divadla tady těch politických sviní a kurev, jo, že ti řeknou, ale my chceme zachovat českou korunu, ale my jsme pro euro. Ale o tomhle to už je dávno rozhodnuto. Tady bude digitální euro. A o tom nerozhoduje ani česká vláda, nikdo tady z těch parazitů. O tom už dávno rozhodla Mezinárodní centrální banka. Protože ta říká, na jakým území se bude platit, jakýma těma falešnýma papírkama. Takže tady ty divadla, my jsme pro záchranu. A to zapomeňte. A tak je to ze vším samozřejmě. tady ty divadla samozřejmě politicky, my jsme proti tomu, my jsme za to, jo, a tady se hrajou takový pingpongy, jo, aby odlákávali pozornost, aby se lidi měli zase důvod hádat, a ten chce to, a on to. Ne, oni jsou to všichni pohunci, který plní plány jejich, těch elit. Oni nemají žádný pravomoc ve skutečnosti. Protože svět řídí banky, ne politici. Politici jsou jenom figurky, jsou jenom herci placení. Dobře. Jo? A pokud ten herec nefunguje, jak má, tak ho vymění.
2: A hlavně taky se hraje fotbal. Fotbal se hraje hlavně taky, jo, Barcelona, no, no a chleb, no, a hry, no, a v pozadí se dějou takové věci, jo, takže lidi se hádají, teďka fandí, jo, tomu a tomu, jo. Fotbal je hra chudej vlastně, to stejně vlastně, to je vytvořená umělá hra, jo, ten kulatej nesmysl prostě, jo, je to takový jakési boj, aby zabavil ty lidi a aby vlastně takhle nevěděli, netušili, co se děje a kde je ta skutečná hra, jo, jak se odehrává.
0: To jsou chleb a hry, se tomu říká.
2: Chleb a hry.
0: Protože kdo to vymyslel? Otrokáři tady ty věci. Aby se ukázalo, kdo je lepší otrok, to koho otrokáře.
2: No.
0: A ty otroci se předháněli, kdo je lepší, aby uspěl u páníčku. Se podívej na ty různý fotbalisty, hokejisty. Ty, když skončí tu svoji éru, no tak v tu chvíli skončili i oni, protože v to ráno ty peníze, co oni vydělali, ten systém zase z nich dostane zpátky. A v to ráno jsou to chudáci, totální. Protože ten systém je využije, oni splnějí svoji roli, oni jim dají na papa, chvilkama, jo, ať se prasátko na papa, no a pak my tomu prasátku všechno vezmeme. A už jde na porážku. Protože podívejte na těch spoustu těch sportovců, jak dopadli.
2: Zaremba.
0: To je jako té jejich spousty. No, dívej, to je
2: teďka si ber, oni vlastně ten otrokář, on si vybere, on udělá celebritu z toho fotbalistu od někud z Afriky, jo, nebo z Brazílie, jako nějakého chudýho, chudáka z chudé země a udělá z něho jako multimilionáře, jo, aby ukázal prostě, že každý má tu šanci, jako jo, když bude teda posluhovat tomu páničkovi, tak si může vydělat ty miliardy, jo, což je teda taky obrovská manipulace vlastně kupovací toho člověka, jo. Chléba hry, jo, a skutečný hry se dějí úplně na pozadí. No a když přestaneme sledovat tady ty divadýlka, no tak uvidíme skutečnou hru.
0: No, ale já osobně už to nesleduju, mě to úplně uprdele. Total. Protože to je každý den nějaký nový divadlo a útočí na nás viry a nevěry a no. Já se tomu jenom směju.
2: No jasně.
0: Říkám, a tupí ovce zase mají co číst.
2: Já tady pustím motivační videjko, to mě fakt potěšilo. A je aj takový srandovní a líbí se mně.
3: Hned podívejte se na všechny dopisy od exekutorů. Podívejte se na ten stav toho. Že si možná pamatujete, nebo možná ne, ale loni jsem natočil tohle video. Jen chci poděkovat Sidi Kupchanovi za to, že mi poslal všechny tyto krásné, krásné dopisy. Musí to být velké úsilí poslat někomu všechny jeho dopisy. Jak vidíte, jedná se o nezaplacené pokuty u les. A pravděpodobně i pár parkovacích pokut a tohle je asi, nevím, cirka 6 měsíců, možná rok nezaplacených pokut a parkovacích vlastnictví vozidla s dieselovým motorem, které není v souladu s předpisy. Že jo, podařilo se mi tady nazbírat docela dost pokut. Abych byl k tobě upřímný, takže jo, jsem na tohle docela hrdý. Děkuji Kedricovi za auto a jen věděl, že jim to platit nebude. Opravdu báječné a skvělé to musí být pro prostředí. Páry jsem upustil. Pořád někomu posílat takovéhle dopisy, to musí být. Co s tímhle pro tebe udělám, Kedrici, protože tolik pro mě znamená. Prostě je hodím v koše, připravené jít na spropitné, protože tam si zaslouží. To video se stalo virálním na všech platformách. Je na TikToku zaznamenalo 1,4 milionu zhlédnutí. Instagram získal více, tím, že dohromady to video musí mít 4 nebo to více milionů zhlédnutí. Ale komentáře na všech platformách zběsily. A víte co? Někteří lidé to podporovali a říkali, ty ules jsou jen podvod. Neplaťte jim, takové podvodníci a tak dále. A pak mi lidé říkali, kámo, ty jsi šmejede. Zaplať si cestu životem, si pokud tímto, to a to druhé. Končíš ve vězení, dostaneš CCE, budete mít u dveří vykonat. A tak dále. Lidi, něco vám povím. Posuňte se o rok dopředu. A tohle jsou dopisy. Další dopisy z posledních zhruba 6 měsíců. A hádejte co? Pořád nejsem ve vězení. Ještě jsem neměl ani CCS, jakékoliv mé pokuty v USA, pokuty za parkování nebo jim neplatím. Čehokoliv podobného. Že jsem jen chtěl udělat, abych dokázal, že je to všechno skem. Nemusíš to platit. Zatraceně bát těchto ules pokut a exekutorů a tyto skrumpované zastupitelstva. A mám trochu páteře, protože Luk stále mě nezastavují, stále jim neplatí. Máš radši jít do prdele. Takže jo. Doufám, že je to pro některé z vás komentujících důkaz, že jsi mluvil na prosté nesmysly. To je vše. Jako vždycky moc lásky. Za rok udělám další aktualizaci. Jako vždycky hodně lásky.
2: Takže chlapec plný energie a vlastně tady je důkaz, že oni jsou bezzubí de facto. Jo? Systém je bezzubý, protože nemůže. Na živého člověka vlastně nemůže.
0: Ne, protože oni ti můžou ukrást prachy, pokud je máš na účtě, protože to nejsou tvoje prachy, ten účet. Jo? Ty si jenom domyslíš, ale pokud vystoupíš z toho systému tady těch peněz, jo? Těch digitálních, tak ti můžou takhle napolíbit prdel. A můžou psát pokuty, jak chtějí. Ty to takhle vemeš, zahodíš do popelnice a nazda. Ale musíš být vědomý.
2: Hlavně nemít strach.
0: Vůbec nikým. Protože vem to si, že zákony nejsou podepsaný. Ústava není podepsaná. To všechno jsou fejkový papíry. Jo? A za další, to jsou všechno věci, které se týkají fyzických osob, nikoli člověka. Chápete? Pokud víte, když se sebe děláte mrtvolu, no tak OK, tak pojďte. Ale pokud jste člověk, no tak tady ty věci, to se týkají mrtvoly, můžete vyhazovat, ne?
2: Já tady mám ještě od Honzu, jas a taj, teda jo, ale už se mě moc nechce jako reagovat, ale toto přečtu, jo. Takže není to řemeslo jako každý, nedá se tím fungovat stejně jako malíř, třeba já dostávám hotovost, nemám účet. Honzo, tady jde o to, jestli máš pracovní smlouvu s nima, jo. A pokud máš pracovní smlouvu, tak musíš platit pojištění, zdravotní, sociální, odvádět daně, o to jde, jako jo. A jako malíř, jako dívej se, já třeba beru hotovost, jo, ale nemám jako s farmářema žádnou smlouvu. Tady pomáhám v DMku, budeme otevírat v úterý tam nějaký second hand, taky nemám smlouvu, jo, prostě beru hotovost, jo, za energii, kterou tam vložím, tak dostanu prostě adekvátní částku. A dokonce dneska to bylo tak, že včera jsem tam byl a zalíbili se mě tam dvě trička, jo, takový velký XXXL a troje kalhoty, taky prostě na gumu a na šňůrku, protože na řemen gatě já nenosím, jo. No a tak říkám, to je pěkný, schovej mě tady, já si je potom koupím, až otevřeš. A ta říká šéfka, víš co, tak si je vem, jo, to máš jako bonus. A já jsem říkal, tak to je parádička, jo, super. No a dneska jsem tam byl, řezal jsem koberec, tak na míru pěkně, tam podstolek nějaké, jo, a byl jsem tam asi hodinku a říkám, a víš co, takže ty jsi dala bonus jako v oblečení, tak toto je zase bonus můj ode mě k tobě, jo. A proběhl tam takovej prostě výměnej, ani ne obchod, prostě služba vzájemná, takže já, Honzo, jako dá se prostě různě spolupracovat, jo. Když jsou lidi vědomí, jo, a navzájem si prostě výjdou vstříc, pomůžou si, no tak pak můžeš mít jako práci jako živý člověk. Jo, třeba jako Mára, které dělá řemeslo, které se nezastaví, které dělá, může dělat 5 dní v týdnu, kolik chce, jo. A nemusí z toho odvádět žádný desátky nikomu. Takže Honzi, nevím, jak tě poradit, spíš se mně zdá, že se jako nechceš vzdát toho, co děláš, ale je to prostě na tobě. Jo? To tě jako nikdo asi neporadí, co bys měl, protože to nikdo jako neví. Jo? Nikdo, jako mi nikoho, ani přátelé, my tímto vysíláním, jo, který mělo být do psilocybinu a lysohlávkách, stejně jako nikoho nikam nesměrujeme. Tak to si musí každý sám tu cestu ku poznání vybrat, jo, po které bude kráčet. Takže Honzi, držím palce, nic víc, možná Mára nebo Petro. Petro, chceš taky něco říct?
4: No já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem vlastně opustila tehdy systém tím, že jsem nedodělala vyšší odbornou zdrávku a začala jsem v hamburgerárně dělat hamburgery. A bylo to bez smlouvy vlastně taky a bylo to úplně úžasný tam. že vlastně já jsem se tam naučila úplně zvládat sebe, úplně exkluzivně fakt, jako koukala jsem, co se tam začalo dít i vlastně z hlediska všeho, jako otevření duše a všeho. Bylo to úplně jinak. A já bych popřála Honzovi, aby to zvládnul jednoho dne, tyjo, se odpoutat od toho všeho systémového toku na smlouvu, protože je to fakt, je to pěkný. Je to hezčí. A hlavně je to zřetelnější pro život, bych řekla, jako když se podepisovat, tam upisovat dluhy a takové věci. No, mně se třeba tuto taky dlouhodobě nelíbí už. Jako, no.
2: Já Honzu znám. Jo,
4: z naší to rodiny se taky všichni brali hypotéky a tak.
2: A ještě mu hraje do kareto. Já Honzu znám, jako to je mladý člověk, jestli má 30, to je moc, jako jo. Jako kdyby měl těsně prdiu před důchodem, tak jako tak dobrý, no tak řeknu dobrý, no tak šoféruj, to kolečkem, jo. Ale jako 30-letý borec, jo, má před sebou prostě a tolik možností, jako jo, dobrý borec, může dělat vlastně cokoliv. A nemusí se vůbec bát, jakože to mi nepůjde, je to asi nezvládnu. Kde já bych kdy chodil na farmu tam krmit koně a prasata. A člověk jako zvládne všechno, jo. Jako, když si k sobě přitáhne ty pravý, takový ty skutečný jako lidičky, který nechcou tě ojebat, ale chcou vyloženě spolupracovat. A to se nám teďka děje, jo, tady. Takže Honzo.
0: Buď seš člověk, anebo seš biorobot. Jo, protože člověk je tvůrce. Jo, a ten se narodil proto, aby tvořil. Ne proto, aby někomu sloužil. Takže buď seš sluha, anebo seš ten, kdo to řídí. Svůj život, myslím. Protože to, že se ti líbí ta práce, no protože ty nechceš opustit tu svoji komfortní zónu, takzvanou. Takže ty už říkáš, no ale tady to je pro mě pohodlný a to a hento. Tak tam zůstane.
2: My jsme včera jeli...
0: Ale pak vůbec jako se vůbec si nezabývej takovýma věcma jako živý člověk.
2: To nejde k sobě.
0: To jde mimo sebe. To se tě absolutně netýká.
2: Vůbec. Jo, my to třeba... A jedeme a píseň mi říká, tyjo, včera se tady srazili dva kamiony, čelní náraz a oba mrtví, jako jo. Oni, šoféry, jsou úplně vyčerpaní. Honzo, oni z tebe stahují prostě kůži a berou tě, kradou tě energii prostě po kvantech, jako jo. To je šilený.
0: Jenomže bacha, spousta těch řidičů je taky naočkovaných, víš? Protože aby mohli jezdit, tak se nechali nabodat. A teďko jim přichází ty různý, jakože, nevolnosti, jo. Takže on ztrací třeba vědomí. Pak jedete proti kamionu, on dostane infarkt, jo, nebo něco podobného. A přejede plynule do protisměru a tam je vás?
2: A Maro, možná jsi udeřil hřebík na hlavičku, protože to byla několika kilometrová rovná dlouhá jako cesta, jo. Tak říkám,
0: a pochybuju, že by ten člověk usnul teplem, protože v těch kamionech mají všichni klimošky. Takže tam nemáš, ty lidi tam nemají teplo, aby padali.
2: No, dívej, to je další věc. Možná měl šmakulátky, možná ne, ale já když potkávám tady ty šoféry, oni jsou tak vystresovaní, tak podráždění, nasraní prostě, jako jo, že jako kdysi dávno, jo, když jsem potkal kamionáka, tak jsem říkal, tak jsem málem zdravil, jako že prostě někdo jako jezdí kamionem, jo, tím tyrákem. Dneska to jsou největší otroci. Honzo, jestli tě to baví, tak teda to si výjimka možná, jo?
0: Jako já o kamionákách nemám zas moc dobrý mínění, víš, ale takže já se bavím o tom ani radši nechci mluvit, jo?
2: O nějakých 80 letech, jo, když jsem tam měl kamion, když ještě byly soběstačný města a vesnice a těch kamionů tolik nejezdilo. Dneska je víc kamionů, jak pomalu jak osobáku, jo?
0: Protože já vždycky říkám, když nic neumíš, tak děláš řidič. Jo, protože kdybys něco uměl, tak v životě tohle nemůžeš dělat.
2: Je tak?
0: No. Jo. Já to znám jako z vlastní rodiny, můj fotr taky byl kamioně. Ale nic jiného neuměl, prostě tupý zvíře. Takže já jsem na ně docela vysazený, na ty kamionáky.
2: Petro, já to znám ještě trošku jinak. Já to znám tak, že kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
0: Jo. Jo. A vem si, že ty kamionáci jsou ještě, bacha, ty jsou, to jako s duchocema, protože on poslouchá non-stop to rádio, rozumíš? Takže on je non-stop programovaný.
2: No, člověče, to...
0: Jo? Takže to jsou největší konzumenti nesmyslu. S těma nemá cenu se debatovat, to je o ničem.
4: Já jsem se
0: takhle pohádal se spoustu kamionákama. A to je můj syn, který dělá skladníka. Říká, prej, kamionák, to je největší debil. Bohužel. Takže...
2: No. Petro, co ty jsi chtěla říct? Ať máš taky prostor.
4: Že jsem už dávno přestala vlastně sledovat jako všechno, jako televizi, rádio, všechny, jako snažím se i všechny internety, vlastně já do dneška nemám ani Instagram, nic takového, jenom Facebook, jenom, ale to je jenom kvůli lidem, aby mi měli kam napsat někteří, když nechci dávat číslo, a to je všechno, jako no. A jsem za to strašně ráda, tyjo, že jsem se takhle rozhodla. Protože ty reklamy a všechno, to je fakt programování úplně neuvěřitelné.
0: Jo, ne, já to vím, protože on, když od rána do noci posloucháš rádio, jak ti tam furt spolu do těch hlav ty nesmysly, no tak to na tobě musí nechat logicky zanechat nějaký ty špatné věci.
4: Mně přijde trošku, že pak ty lidi nejsou schopni právě tvořit.
0: Ne, oni nejsou schopni ničeho, oni nejsou hlavně schopni vlastního myšlení.
4: Taky.
0: Oni už nepoužívají to, co je vytvořil jejich mozek, ale to, co přebral jejich mozek z těch zpráv. Oni se nezamýšlejí vůbec nad tím, co ti říkají. Jo, oni to říkali ve zprávách, tak to bude pravda.
4: No, prostě, to mě právě začalo vadit strašně na začátku, když jsem s tím přestávala, že všichni tomu věřili.
0: já nebojím se, já jich znám spoustu a to je katastrofa, jako. Takže tady ty lidi jsem já obzvlášť vysazený. Protože kdyby něco uměl, tak dělá rukama a má daleko lepší život, než jezdit jako pes někde v kabině, jo, a přespávat různý po nějakých parkovištích, kde si to si, a celý život v hajzlu.
4: To je další
0: věc. To je život, bejte ten nějak. Mít nula. Hmm. Od rodiny seš v hajzlu, jo. Jo, ty vyděláváš prachy, no jo, jenom že ty přijdeš, ty prachy rozfrcáš a zase musíš do toho kamionu. Co to je za život? To je typický, to je totál otrok.
2: Ale dobrovolně. Tak co?
0: No jasně, že dobrovolně, no. Všechno je dobrovolný ve finále. No,
2: přátelé, já tady mám komentář od písně. Ahoj všem, já bych všechny, kdo by mi ve 30 říkali, co mám dělat, co mám, nemám poslouchat, tak bych je poslala daleko. Ale on zase ptal, my mu neradíme, já to říkám po každý, my nikomu neradíme, nesměrujeme, ať si každý dělá, co chce, jako jo. Takže...
0: Přesně.
2: Jako určitě, jako kdyby mě prostě tak někdo říkal ve 30, ale on se vlastně ptal, jo, ohledně těch peněz, ohledně účtu, ohledně banky, ohledně toho řemesla, jako jo, takže jsme mu to vysvětlili, že to se neslučuje s cestou živého muže, jo, tady to povolání.
0: No,
2: jednak není vůbec kreativní, kdyby aspoň teda, jak tam psal malíř pokojů, aspoň tam po tobě zůstane něco, jo, že tam vymaluješ, jo, nebo nějaký stavebník, budíš, jo, ale jako točit kolečkem, jo, to se fakt jako neslučuje.
0: Ne.
2: Myslím já. Ale Honzo, dělej si, co chceš, písem se ti tady zastala, nebo obecně, jo, že by si nenechala radit, takže znovu děkuju, připomněla mě, že nikomu neradíme, co by měl, či neměl. Tečka. Dobrý. Přátelé, já tady mám další videjko takový, s názvem Vymilíti mozek. Počkej, o čem to je? Já to vždycky nazvu.
3: Mnohým z vás se to nebude líbit. Ale tohle je třeba říct. Pokud si myslíš, že dřít 50 let nenáviděné práce, aby získal pár let takzvané svobody, když už si příliš starý na to, aby si se
2: užil,
3: že je to normální, vymilíti mozek. Tohle není život, chlape, to je past. Držíte ve škole 18 let ne proto, aby tě naučili myslet, ale aby tě vycvičili k poslušnosti. Tě hodí do práce od 9 do 5. která z tebe vysaje nejlepší roky tvého života. Na budování cizího snu. A důchod? To je jen mrkvička, kterou ti pověsí před nos, abys potichu seděl. Ale v tom je celý ten podfuk. V době, kdy jsi konečně svobodný. Tvé tělo je opotřebované. Energie na nule. A ty jsi příliš starý na to, abys něco dělal. A to není náhoda. Systém je navržen přesně takhle. Je stvořen, aby tě udržel unaveného. Udrého a příliš rozptýleného na to. Abys viděl pravdu. A nejkrutější část, většina lidí bude do posledního dechu bránit. Ten samý systém, který je zotročuje. Protože je naučili nazývat to normálním životem.
2: Tak a o té únavě, takže pokud je člověk unavený tady z té dřiny prostě a z té marnosti, jako těžko se z něho stane živý člověk. Jako živý člověk bez náboje, bez energie zůstane otrokem. Navždy.
0: Přesně tak. Ale je to jejich cesta.
2: Je. A může mít papíry sebe určení, kolik chce? Já to jsem živý člověk.
0: Pokud nežijíš jako živý člověk, tak nemůžeš vykřikovat, že jsi živý člověk.
2: Maro a Petro, tady je jedno videjko. Existuje, já jsem to ještě nezjišťoval, já jsem to jenom nadaboval, nějaký 9-stránkový důležitý dokument, nevím, o co jde. Jestli víš, tak
3: tento 9-stránkový dokument je hřebíčkem do rakve pro jakéhokoliv vládního aktéra, který překročí své právní zástupce, dokonce i soudce. Zpochybňuje všechno. Autoritu úředníka, soudní moc. Dokonce i půdu, na které stojíte. Dotknou se vás bez důkazu. Páchají neoprávněný vstup. Stíhají bez právního základu. Páchají podvod. Vy jim toto doručíte, oni odstoupí nebo na sebe převezmou odpovědnost. To není právní poradenství, je to zákonná moc.
2: Tak, to bylo krátké videjko, takže mě by teda zajímalo, přátelé, i když jako zajímalo, jo, žádný takový dokument stejně asi nebude potřeba, jo, vypisovat úředníkům, nebo někam na soud, nebo někam prostě někde vést boj, ale jako takový dokument asi někde v Americe je, no, takže počkáme na Maru, jestli o tom něco ví, nevím, jestli to bylo videjko, Maro, od tebe, nebo jestli jsem to někde stáhnul. Nějaký dokument, jo, nevím, co to může být.
0: Ale nevím, ale lidi zkoušejí všechno možný, víš. Mm-hmm. Takže zkoušejí různý dokumenty, ale ty když pochopíš tu pointu, že ty s nima nemáš nic společného,
2: přesně tak.
0: Tak jim nepotřebuješ nic vypisovat. Ale to jsou ještě ty lidi, kteří se jakoby bojejí a chtějí vědět furt ty odpovědi, víš?
2: Ano, teďka jsi mě připomněl jsi mě, my jsme teďka trošinku, možná by se vám mohlo zdát, že jsme trošku sjeli z cesty UCC a pátrání, ale mám človíčka jménem Robert, ano, který je perfektní angličtinář, takže přeložím je ten dopis určený komisařům, takže nepolevili jsme, jedeme dál. Akorát máme kolem toho hodně dalších aktivit, protože jak říkám, je to jenom berlička to UCC. Já to vlastně ani bytostně jako nepotřebuju, jo. Ale už jsme se do toho dali, tak zjistíme, jak to je teda, jo. To už jako dotáhneme pěkně, jo. Tady tu káru, já jak to je. Ale
0: já tady
2: to
0: už jenom na to nejzlobivější úředníky.
2: Ano.
0: Jo.
2: Ano. No.
0: Aby přišlo na ně pořádný kladivo, když už. Pokud si nedají pokoj.
2: Jo. Takže 9-stránkový dokument, možná to tam by šlo vyčíst, co to je, ale to zase je tam v Americe nějaký ten zákon, ale je to boj s větrnými mlýny, jako jo. Jako,
0: ne, to nemá smysl.
2: Pokud by to měl rozhodovat korporátní soud, tak stejně nedá zapravdu živýmu člověku. No.
0: Jak říkám, když jdeš k soudu, tak tu ráno nejsi živý člověk.
2: No přesně tak.
0: V ránu vystupuješ jako fyzická nebo právnická osoba.
2: Tak, a já tady pustím videjko, který se jmenuje Coram non iu, to jsem ještě neslyšel.
3: Váš soudce pro výživné nařídí,
2: soudci nemají žádnou pravomoc.
3: Nevěříte mi? Slyšeli jste někdy termín coram non iudice? Nečekávají, že to chytíte. Očekávají, že vejdete, uvidíte rouchu, uslyšíte titul a řídíte se čímkoliv, co se v té místnosti děje. Ale v okamžiku, kdy pochopíte, co znamená coram non iudice, všechno se mění. Znamená to, že stojíte před někým, který nemá zákonnou pravomoc. Jednat jako soudce. Ve vašem případě nemožná, nediskutabilní. Znamená to žádnou autoritu. A pokud není autorita, není soud. Žádný soud znamená žádné platné řízení. Každé rozhodnutí, každá hrozba je od začátku neplatná. Proto to důležité. Chtějí, abyste se zpochybňovali nadaci. Chtějí, abyste argumentovali detaily platby compliance. Ale skutečný problém je přímo před vámi. Kdo je ta osoba a kde to jejich autorita pochází? Protože pokud tato autorita není ustanovena, nic v té soudní síni nestojí. Takže místo obrany zpochybníte to. Dáte to do záznamu. A vynucujete tu jednu otázku, na kterou doufají, že se jich nikdy nezeptáte. Z jaké pravomoci v této věci jednáte jako soudce?
2: Tak, takže tady těch cestiček a berliček je určitě vícero. A já jsem se schválně podíval tady, co to coram non judice znamená. A je to latinský před nepříslušným soudcem. Je právní termín označující řízení vedené před soudem nebo orgánem, který nemá pravomoc ani jurisdikci o dané věci rozhodovat. Jo? A takový rozsudek nebo úkon je od samého počátku neplatný, nicotný a v právním smyslu se na něj pohlíží, jako by nikdy neexistoval. Jo? Takže vidíme, že jako ti soudci, vlastně oni to ví, že nemají tady tu pravomoc, jo? Oni to vlastně nesou ani žádní soudci, ale bankéři vlastně, jo? Ale člověk to musí pochopit, jakože oni nemají, oni čekají, že tam přijde, že uvidíš ten talár, tu zrůdu v tom černém taláru, jo, prostě, a řekne, já jsem, a teďka řekne, že to svoje občanské jméno, asi je jich. Není uniku, ale nemají tu pravomoc.
0: Jo. To je všechno dělané podvodem na člověka. Jo, protože on nemá žádný pravomoce nad člověkem, tady ten soudce, tady ten prašivec. Nemají. To jsou, jim bylo odebráno už dávno tady ty věci. A oni to de facto ani neměli ve skutečnosti. Ale jim bylo i Vatikánem odebráno tady to právo soudit.
2: Ano.
0: Jo. Takže oni všichni teď vystupují jako soukromé fyzické osoby. Proto oni to nemůžou podepisovat. Proto ty jejich rozhodnutí jsou neplatná a nepravomocná. Jakýkoliv.
5: Tak.
0: To, že skáčete na lep a říkáte, jo, to platí, no tak to už je váš problém.
2: Já si vzpomínám kdysi dávno, jak byli ti na těch vesnicích, ti richtáři, ti možná měli ještě jakýsi slovo, který rozhodovali ty sousedské spory a tahanice, jo. Ale to nebyl žádné soudce vlastně, jo? Ten neměl talár, to byl starosta, jo, richtář, takže možná tam to jeho slovo mělo váhu, ale myslím si třeba, že rozhodoval spravedlivě. A nebo už tehdy se nechal zkorumpovat, zaplatit, kdo ví, jak to bylo.
0: Ale na to bych moc nesázel, jo. Na
2: to. No jasně, protože... a to je takový,
0: že... Ale proč myslíš, že je u toho soudu ty váhy? To není o té spravedlnosti na těch vahách. To je o tom, kdo tam přihodí víc peněz.
2: Ano, ano, takže už tehdy...
0: Proto jsou tam ty váhy, váhy váží zlato.
2: Mm-hmm. Takže čím víc peněz, tím větší spravedlnost.
0: No.
2: Maro a Petro, vlastně. Petra už tady asi teda zůstane, no. Nevadí. Ano, Petro, klidně hovoř. Děláš něco?
4: No, jo, mě tak napadlo i k tomu, že ona ta latina, proč si asi říká mrtvý jazyk a používají jenom doktoři, právníci, filozofové a tak.
2: Aby jsme tomu nerozuměli.
4: Asi jo. Já jsem právě latinou prošla na zdravce, jo? Ty slova jsou složeniny vlastně slov.
2: To je umělý jazyk vytvořený. Pro ty právníky vlastně
0: korporáty. Latině říkají satanský jazyk.
4: Ano, tak knězi jim i vymítají.
0: Ale i angličtina je satanistický jazyk.
2: Ano.
4: No, to bych souhlasila, mě ta angličtina nejde.
0: To máš jako máš živý jako člověk a human a pak máš human being, nebo jak se tomu říká. Jo, a to už je ta lidská bytost. To už není ten člověk, ale... Nebo human being, nebo jak se to říká.
2: Human being.
0: Jo, protože v tom slovníku se píše asi o human being, než o human. V tom Blackovo právním slovníku.
2: Human being.
0: Jo? Takže human being už je někdo, kdo je pod církví. To je ta bytost lidská.
4: To se hrá snad do všech poutů.
2: Teďka jsem četl, nebo jo, jsem viděl, taky informaci jsem zaregistroval, že normálně v Bruselu, tady ta slavná Evropská komise a parlament, oni ještě mají další speciální angličtinu, protože to je sebranka z celého světa, celé Evropy, a oni se vlastně dorozumívají už jak opičáci, jo? To už vlastně nemá ani s angličtinou nic společného. To je něco, jak bylo dřív to Esperanto, nebo co, jo? Takže oni si vytvořili umělý jazyk, který je plný těch právnických sraček, kterým už nikdo nerozumí, takže oni tam ty hovada se prostě dorozumívají jenom mezi sebou tady tímto, jo. Takže nikdo s větším vlastně ani nerozumí.
0: No přesně, a oni ti tady budou, tady ty tajtrlící politicky říkat, Evropská unie nařídila, Evropská unie nemá co nařizovat. To je společenství, to není nikdo ve finále. To je jenom hloupí lidi skáčou, jo, Evropská unie zařídila to. Na to si ať si nařídou, co chtějí, to si můžou nařídit ve svém parlamentu tam, kde oni ordinují. Ale jinak oni nemají pravomoce vůbec na nic. Jo? Protože Evropská unie není země, to není národ. Jo? To je jenom banda zkorumpovaných politiků, kteří by chtěli ty národy ovládat a zotročovat. A lidi se musí probudit, protože už zase tady šaškuju s nějakýma registrama psů, což je úplně směšný, jo. Což říkám zase nasrat.
2: Nasrat. Jo?
0: A lidi to tam píšou taky dobře, že nasrat. A říkají, prejedaj, přijde ten úředník, tak skončí zakopaný u mě na zahradě. Víš, už jsou lidi hodně nasraný.
2: No.
0: Takže jen do toho, jen tlačte na pilu a pak přijde pila si pro vás. No,
2: a od toho jsou taky ty naše pořady. Jako já, Ivaro, já ti řeknu, kdybych třeba neměl to vysílání, jako jo, občas, no nedělníčky máme pravidelně, občas je tam ještě někdo, s kterým jakž tak jsou s ním, tak já bych taky nepotřeboval už asi ten internet a ty chytrý mobily a tady takový ty serepatičky, jo. Dobrý, to jsem trošku odbočil, ale máme tady pátrače, evidentně, Romana Večeřů, protože tady píše TUCC Connection. Jo, UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie, Howard Freeman. Tohle jste četli, tak to nám, Romane, potom ještě napiš, teda, jestli to je nějaká kniha nebo nějaká publikace, která se týká UCC, určitě by, já jsem to nečetl, já jsem ještě před půl rokem nevěděl, co to je UCC, jo, a tady ty knihy, o ty bych asi ani nezavadil, takže když tak pošli bližší informaci. Dobrá, takže angliština, jo, nebrat. Pojďme dál se podívat. Tady chlapec vysoudil za jeden den strávený ve vazbě v Americe, samozřejmě nezákonně, tak vysoudil Porsche, čověče, dívej se na to.
3: Nepředávejte svůj řidičský průkaz, tady a když se přečtete níže uvedené veřejný činitel, v podstatě to říká toto. Když mě policista zastaví, ztratím bramburky. Ale když mě policista zastaví, první věc, kterou udělám, že se ho zeptám, jaká je vaše pohotovost a jak vám mohu pomoci. A on si bude chtít říct o můj řidičský průkaz, pojištění nebo cokoliv jiného a já řeknu, no, než se do toho pustíme, potřebuji, abyste toto vyplnil. A vezmu ten list papíru, vytáhnu ho a podám mu ho. Než můžeme jít dál, musíte toto vyplnit. Jakmile si to přečte, už ho to upozorňuje, že si s ním nehrají. A pak otevřete knihu. A to je tak důležité. A zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. V okresu Harris si vždy vymažu jméno, protože své jméno nedám, dokud mi neřeknete. Se nazývá a policie to vždy nazývá, je to RAS. Jaký je váš RAS? A oni automaticky předpokládají, že jsem policajt, protože používám jejich žargon. A co RAS znamená? Důvodné artikulovatelné podezření, že jsem spáchal trestný čin. Dobře? Nemáte to? Dobře, jaký je váš SA? Jediný artikulovatelný fakt. No, vy to taky nemáte. Dobře, vy jste v podstatě řekl, že není důvod mě zastavit, protože jste neviděl žádný zločin. Dobře, zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Můžete vidět razítka a datum. A nakonec mi koupili z Brusu nové Porsche 911 Turbo, kabriolet s pohonem všech kol. Té, co mě zastavili a nechali mě strávit noc ve vězení. A tady je žaloba, kterou jsem pro všechny zpřístupnil. A můžete vidět, že je všechno dáno dohromady. A je to podepsané okresním prokurátorem a orazítkované, což dokazuje, že ten případ prohráli. A já jsem je zažaloval. A co jste vyhrál? $250,000 za noc ve vězení. A pak nejvyšší soud říká, že k řízení automobilu na veřejných dálnicích, lomítko silnicích, není potřeba žádný řidičský průkaz. Nyní toto vše je zdokumentováno. Takže to, co se nazývá stare decisis, rozumíte? Vedeme případ, který již byl vyhrán u nejvyššího soudu. A oni jsou v rozporu se svou úřední přísahou, když neplatí pozornost. Moje poznávací značka vám nedává a když se podíváte na moji poznávací značku, samotná značka říká, nesešlápni mě.
2: Tak, mě by zajímalo teda, u jakého toho soudu, jestli u korporátního nebo nějakého toho obchodního. A vidíš to, že ty berličky jsou, že chlapec měl nachystaný papír, že mu ten fízl, jako, jestli podepsal nebo nepodepsal, že ho zastavil bez toho, aniž by on spáchal nějaké trestné činy. Jo? A oni nemůžou zastavit jenom tak silniční kontrola, jo? Předložte legitimaci a blabla. On musí zastavit z nějakého důvodu, teda musí, může, jo? Jako pokud teda ten šofér, takzvaný údajný, jo? Spáchal nějaké trestné činy. Takže berličky jsou, lidičkové se probouzí a chápou, jak na ně, což je dobrý.
0: Ale přesně to se děje v amerických, spousta Američanů točí videa, jak přecházejí z hranice z těch amerických různých států a celníci, jo, chtějí vidět ty různý pasy a takovýhle věci a zametají s nima ty lidi, jo, s těma celníkama. Protože když jsi člověk, tak nepotřebuješ se prokazovat na žádný celníci celníkovi. No, to je jenom všechno o tvých znalostech, protože celník je obchod, je obchodník. Kde je celník? Přístav. Jo. Jo, vycrývá se zboží. Ty prostě jedeš jako člověk ve svém autě, po světě si cestuješ. Tebe nemá co kdo vůbec někdo takovýhle otravovat na nějakých jakože hranicích. Ale tady je důležité, když chceš jít do světa, tak aby si věděl ty jazyky. No a pak se to zase odvíjí jinak, že jo. Když budeš mluvit nějakou řečí, kam jdeš, no tak ten celník taky sklapne, neboj. V Americe mají výhodu, že angličtina je pomalu všude. Jo? Jako se dá dorozumět perfektně, když ne španělština tady ty. Ale angličtinou se domluvíš, takže lidi se nebojí. Ale je to o tom strachu, no.
2: Tak, já bych to teďka trošku odlehčil. Mně se tady velmi, velmi zalíbilo jedno videjko. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. A my to má, no my ne teda, jako já neslavím nic takového, ale spousta občanů to má každý rok na tom stole a ten dort s těma svíčkama, jo, tam v kruhu stojí to příbuzenstvo a teďka mu tam zpívají ty mantry Happy Birthday, Happy Birthday a ten oslavenec vlastně ani neví, co slaví, jo. A já jsem to videjko nazval Rituál stárnutí, což je hodně, hodně zajímavý a pro mnohy asi prostě jako třeba ani nepřijatelný, jo? Stejně jako Halloween a takový ty valentínky a podobný srágory, co chodí. Takže dávám tady na scénu.
5: Přestaň slavit narozeniny. Zabijí tě to. Každý rok, když zveš své přátele, máš dort. V dortech jsou svíčky. Číslo tvého věku. Hektarů. A když jdete s dortem na stůl, všichni slaví. Lidé stojící kolem tebe v kruhu, skandování tvého jména, zpěv, vyjadřování radosti a štěstí. Pak svoukneš svíčku. Použití svíček je váš věčný plamen. Je to váš solar plexus, je to místo moci. Oheň je síla. Takže vypínáš svůj věčný plamen, svou vnitřní sílu. A pak vezmeš nůž a začneš krájet dort na kousky. Tento dort je tvé fyzické tělo. Stejně jako podělání v církvi, znáš tu oplatku. Ano, tělo Krist, víme si, že tělo Kristovo je v církvi. Církev je tady. Tady. Krájíš dort, doslova se obětuješ. Dort Lidé kolem vás pokračují ve skandování tvého jména a zpívání. Rituál stárnutí je dokončen. Ptal ses někdy na věk? Proč pořád říkáš, že je mi 40 let? Proč neříct, že je mu 40 let? Zamysli se nad tím. Nedělej tohle. Rituál. Rituál umírání a stárnutí. Na zdraví.
2: Přátelé, tak jako myslíte, že jako by třeba oslava těch narozenin jako mohl být fakt jako rituál stárnutí, což stárnutí vlastně je program, jako jo. My jsme tady, jak třeba říkáš, kolaterály 120 let a ten lidský věk, než udělali zase nějaký ty genetické manipulace, jo, s telomerama, zkrátili nám ten pobyt zde na země ploše, topografické rovině, že by to fakt mohlo být až tak, že to máme před očima a že to zase jde jako z Vatikánu tady to a že to fakt je prostě jako rituál nějaký prostě jako satanistický. Jako dává to smysl, jo? A otázkou je, jestli třeba tam dáš ten záměr, že to je rituál a je to, anebo když tam dáš záměr, že to je normální oslava prostě. Jako já třeba ze svého řeknu, že já jsem nikdy oslavy neměl rád, ani Vánoce, ani svátky, ani narozeniny, ale to bylo hlavně z důvodu ne, že bych tam viděl satanistický rituál, ale že já jsem nemusel určitý členy rodiny, jako ty vzdálené, ty tetičky a ty stráčci, víš, už tehdy za děcka jsme si neměli co říct, protože já jsem byl jako takový ten asociál, který měl inačí prostě okruh zájmu, jo, než se setkávat ta rodina formálně. Takže dáme přednost Petře, jako ženě, co ty si myslíš o tom, o těch narozeninách?
4: No, popravdě já jsem nikdy taky neslavila moc nic, jenom kvůli rodině většinou to bylo, když byla nějaká oslava. Ale jako sama pro sebe jsem si oslavy moc nedělala, vlastně já jsem dort dostala dvakrát za život. A ani to nějak nepotřebuju do života. Já z toho nemám dobrý pocity, ani z těch jako oslav. Takže těžko říct, ale myslím si, že jako by na tom něco mohlo být, no. Protože je fakt, že když krájela jsem ten dort a všichni na mě koukali, tak jsem měla strašně sevřený jako vědomí, hrozně mi přišlo. Že jako z toho, možná ta tréma, že jako na tebe koukají, nevím, no. Nevím, co v tom bylo. Ale já se řídím hodně jako pocitama, no, v životě už teďko. Takže já jsem to jako neslavila, no, nikdy moc. Takže vlastně ani nevím, co.
2: A Mára?
0: No tak slavení tady těch věcí už jsem zakázal. Jo. Už několik let mají všichni zakázáno cokoliv něco mi připomínat, nějaký svátky, narozeniny a takovýhle věci. A řekl jsem jasně i ostatním, že ode mě nečekejte, že vám budu popřávat k narozeninám. Protože není k čemu přát. To, že jsi o rok starší, to není důvod, abych ti k ní jakoby přál to, že jsi starší, nebo to vidím jako už zvrhlost, jako jo. Takže já si to nepřeju, ani nechci, a i když se mě ptají, kolik je, já říkám, já nevím, nezajímá mě to. A oni mají z toho strašný problém, že mě to nezajímá. Říkám, ne, nezajímá mě to. Ani mi to neříkej. Jaký jsi ročník, říkám, to tě nemusí zajímat. Ty se o to nestarej, mě to nezajímá, tím to končí. Ale ovce by chtěli furt chlastat.
4: No, to byla další věc, co mi na to...
0: A já jsem na to kuracky vysazený, jako, já už pak startuju a... Protože říkám, vy si jenom hledáte důvody, když si ožrat ty vaše tlamy. Já jsem od jak živa nesnášel, že musíš. Jo? I pít musíš. Silvestr, jo, uděláme Silvestr. A už to mě sralo vždycky. Protože když jsem chtěl, tak se ožeru, kdy chci, když na to přijde. Ale ne, že musím, že je Silvestr. Když jsem ještě jakoby chlastal. Takže jako já dneska vůbec si absolutně mimo, nechci to, ani mě to nezajímá. Takže žádný dárky nečeká ode mě nikdo, ani na Vánoce, ani na jakýkoliv narození. Nic nepřeju nikomu. A nepřeju si, aby někdo přál mě hlad. Protože tady ty věci byly schválně vytvořeny na to, jako komerce, abyste furt něco museli kupovat. Je třeba narozeniny, je, to musím koupit tohle. Sami nesmysly, který pak vyhazuješ. ale udělal si biznis pro systém. Jo, to samý nakupuješ chlás, protože přece musíš šlavit, tak se kupuje krávovinu, jo, krávovin mraky, na co? Jestli si chcete sejít, tak si seděte, pokecejte a nazdar. To je zase otroci, jo, potřebujou úlevu.
4: No, ještě některé lidi to mají tak, že se

0: cokoliv, jo, ale
1: jasně.
0: Jinak tady nemá nikdo co dělat takovej prostě, jo, jenom protože má narozeniny, nebo já.
1: Přesně, ale tak se domluve, to můžeš jít po ulici, potkáš nějakýho známýho človíčka, někde zastav se na kafe, pokecáme, jo, no. A nemusíš kvůli tomu nic slavit.
2: Jo, to je
1: přirozeně, přirozeně.
0: No. No a pak jsou ještě takoví, oni si otevírají denně kalendáře a denně se dívají, kdo má svátek a hned obvolávají a přejou. No. A mají napsaný v kalendáři, kdo kdy má narozeniny a přejou. Mě to, já vám řeknu tak, mě to otravuje.
1: No to,
0: a když přepošle nějaký to přáníčko, nějakou tu květinku nebo srdíčko a není tam ten jeho tvůrčí potenciál, nenamaluje nebo nenapíše básničku, je tam fakt jenom přeposlány stokrát, tak mě to ještě daleko jako víc nasere a už si, a já už jsem to aj řekl pár jako lidem, ať neposílají, jednak co se týče nějakých příspěvků, ohledně Čechoslováků a Nesar Gesar a Bílech klobouků, ale stejně tak přání k narozeninám. Já si říkám, já nic takového neslavím prostě, jo. A dárky nedávám a žádný dárky ani nechci přijímat, jo. Formálně.
1: Přesně, přesně. Když chceš dát někomu dárek, tak mu to dáš kdykoliv.
0: Přesně tak.
1: Na to nepotřebuješ mít narozeniny přeci. Ale prostě něco vidíš a řekneš, že to by byl hezký dárek pro třeba pro svoji ženu, pro svoje dítě, jo, tak to koupíš jen tak. Ale ne, že pak jsou jakože ty nárocky a teď všichni čekají, co dostanou. I to je ubohý.
0: Já vám řeknu můj příklad. A pak hned, Peťo, ty. Včera byl tady Domčanáš, ještě dneska, a jak jsem byl včera v tom obchudku, tam bude takzvaný swap a to je výměna prádla, ne jako výměna čistý za špinavý, ale prostě zkrátka doma plný skříně prostě solidního oblečení, tak to tam zanese a vybere si další oblečení, jo? Takže textil. Jo, něco na způsob second handu, ale nekupuje se to, neprodává, jenom se to směňuje. A já jsem si, jak jsem ti říkal, jak jsem vlastně dostal bonusem ty trička, tak já jsem si vybral jedno tričko, bílý 2XL nebo 3, už nevím, no velký, protože Domča je taky kus chlapa a tam bylo napsaný LA, protože on jezdí jako hudebník jako do Angels, jo, do toho Hollywoodu, tam má hodně jako nějakých kontraktů a tak, a jiné svět úplně, no a já jsem to viděl a hned jsem si vzpomněl na něho, jo, takže a mě nezajímá, jestli má narozeniny nebo svátek. Prostě jsem říkal, ty vole, tak Domča má rád to LA, teda budíš, jo, nikomu nic proti, jo. No tak jsem mu to jako nechal, to tričko, jo. No akorát, že v něm budu chodit já, protože zjistil, že mu je velký, jo. Takže mě zůstalo tričko LA. No ale dobrý, no, tak co, no. Jo, takže to chci jenom říct, že nemusím formálně honem se podívat, kdo kdy, ježišmarja, abych nezapomněl, co by si o mě řekli, že je nemám rád. No nemám je rád, nekery, jako já to přiznám, jako vůbec, ale vůbec, jako jo.
1: Mně se nejvíc líbí, jak oni se pak sejdou, ožerou se, pohádají se, pobijou se kolikrát, ty vole, co to je?
0: Ale to jo. Systém chce. Aby se nachlastali, aby utratili za drahý koňaky, ožrali se, jo, a rozbili si tlamu, nejlépe ještě, aby potom šli, jako polámali si nohy, aby šli prostě do korporáty, nemocnice nějaké, jo, a kolaterály a tak dál, to je všechno, oni to mají tak promakaný, ale už je to rozpoznatelný, to už poznáš, jak tedy aj Petr říkal v těch reklamách, tam už všechno okamžitě tě trkne, okamžitě je tě jasný, že to není nic dobrýho, že to je špatně pro lidstvo.
2: A.
1: Přesně tak. Oni z tebe potřebují vytvořit vždycky toho konzumenta. Protože aby si byl závislý na všem možným. Jo, ty tam máš mraky různých chlastů, jo, to ti jde hlava kolem, pobléš se ze všeho stejně, když na to přijde.
2: No, tak vlastně, aby si tak... byl takový přijímač až vysílač.
1: Jo, no. Takže stává se z tebe tupé zvířátko, když jsi požeralý. Spousta lidí se mění, že se chtějí jenom hádat, když jsou požeralý, jo. To se s ním nedá mluvit.
0: Oni na když to jenom čekají. Maro, oni na to kolikrát jenom čekají, jo, že si dají prostě do nosu, aby se mohli pohádat. To je ta skrytá
1: adrese. No, protože jim to dodá odvahu.
0: A odvahu, protože oni formálně navenek hí, ha, ha, kamarádi, přátelství, nájemnou, jo.
1: Faleš,
0: ale už
1: faleš,
0: faleš, je to faleš, je to jenom maska. Oni se

0: podstatě nemají rádi a ten alkohol jim rozváže rypáky, uvolní ty emoce, ty zábrany, no tak se pohádají potom, jo. A potom zase...
1: Na to jsou nejlepší firemní večírky.
0: Přátelé...
1: Zase vždycky možná vás hádají všichni.
0: Já tady mám pro vás jedno z možných vysvětlení, proč teda člověk jako chlastal, a možná se to týká i mě tady toto, jo, že vlastně ten alkohol požírá takovou tu přebytečnou energii, která by měla být nasměrovaná tím tvůrčím způsobem, jo, ale ten alkohol by vlastně rozpustí a zežeraju, jo, a můžem si o tom myslet cokoliv, pustím videjko, když jsme u toho chlastu.
2: Alkohol nesnižuje vibrace, přátelé. Možná jste se už dost vynadívali na tyhle pseudoduchovní, tyhle rádoby poradce. Je to v pořádku, vštěpují vám mravní hodnoty a etiku. Ale abyste si odpověděli na otázku, jak alkohol funguje, k čemu je dobrý a proč vůbec v přírodě existuje, prostě pozorujte. Když začnete pozorovat, uvidíte, že alkohol prostě spaluje energii. A otázka zní, proč chci tuhle energii spálit? Proč ve mně vzniká tohle přání? Protože tato energie je váš přebytečný potenciál, který sami nevyužíváte. A tento přebytečný potenciál vás může prostě roznést na kusy. Prostě vás roznést. Je to jako když se obrovské množství energie zasekne na jednom místě. Jako hadici, kterou někdo přivřel, může prasknout. A prostě vás roznese na kusy. Aby se to nestalo, prostě energii spalujete přes alkohol. To svědčí o tom, že člověk má obrovské množství energie. Ale člověk nežije svůj vlastní život. Člověk má strachy, bloky, negativní postoje. A programy, které na vás pracují, to jsou rodové scénáře, zážitky z minulosti. A všechny tyhle viry vědomí, vaše stínové části, nedovolí vám jednat směrem, kde byste mohli růst. Energie se dává od přírody, máte potenciál i energii. Podle data narození můžeme vidět celý váš potenciál. Ale tyhle programy vám nedovolí jít tímto směrem. A vy tedy začínáte energii spalovat konzumací různých dopingů. Chcete poznat svůj potenciál? Přejděte alespoň do bezplatného bota a podívejte se na své datum narození. Začněte se alespoň hýbat směrem k sobě. Alespoň malými krůčky. A pak už, samozřejmě, pokud budete chtít, můžeme pracovat hlouběji. Ale tady musíte pochopit, že potřebujete pohyb. Vyjít ze všech těchto scénářů, z těchto klecí, z těchto mentálních omezení. A pohybovat se směrem ke své vlastní životní cestě. Každý z vás má právo žít svůj život. Každý, kdo se narodil, je hoden být šťastný, úspěšný, bohatý a žít v hojnosti. Věřte mi, tahle planeta je stvořena takovým způsobem, že tu je dostatek zdrojů pro každého. To, že nás teď přesvědčují, že nás je moc a je třeba populaci omezovat, to je lež. Nás tu není tolik. A nic omezovat nemusíme. Každý z nás má dostatek zdrojů na to, aby se cítil šťastný, spokojený a mohl se naplno rozvinout. Být pro tento svět užitečný a dostávat za to v konečném důsledku i peníze. To je normální. Pokud si člověk tuhle možnost zablokuje a začne žít cizí život, chodí do neoblíbené práce, den jako den, pořád to samé. Nedivte se, že vás to táhne pít. Spalujete přebytečnou energii, kterou jste prostě nedokázali realizovat.
0: A tož tak, no, je to takový jako jedno z vysvětlení, proč se teda jako chlastá, no. Pálit přebytečnou energii. Tak? Co si o tom myslíte vy?
3: Je to tak. Protože já, když jsem třeba kdysi dávno chlastal, tak mě nebavilo to tvoření. A přestal jsem chlastat a v to ráno jsem začal tvořit. A než jsem začal chlastat, tak jsem taky tvořil, jo? Takže to bylo takový mezi období. Jo? Když jsem popíjel jen 10 let a pak jsem řekl a konec, protože to vycítíš sám na sobě, že to nikam nevede. že tě to nenaplňuje, to chlastání, jakože co, si, co by si chtěl od toho mít. To jenom zabíjíš svůj životní čas.
0: A takže Petra.
3: Já jako tvůrce od malička jsem najednou přestal tvořit, jo, ale stalo se alkoholový jako alkohol zábavou. No ale pak to došlo do takového stavu, že najednou už mě ten alkohol začínal hodně štvát. A prostě ukončil jsem to po 10 letech a najednou krásně se mi zase začalo tvořit. A najednou všechno šlo, jo. Když jsi chlastal, tak jsi furt hledal nějaký záminky a zítra a pozejtří a popozejtří, jo. Jo, a furt jsi hledal víc, jako za nějakou záminku. No ale jak najednou nemáš ten chlast, který ti krade duši a hlavně tu energii ti krade. Jo, mě třeba alkohol strašně bral energii. Já jsem se cítil strašně unavený, pojď. Uspával mě doslova. Já jsem, když jsem chlastal, tak já jsem chodil spát 9 hodin večer se slepicema. Jo. Prostě normálně nastartovaný život otroka, jo. Přijít z práce, ožrat se, jít spát a ráno zase do práce, ožrat se, jít spát. Typický život otroka. Ale pak najednou ti dojde, což jako spousta lidí má ty problémy, ty krize středního věku a kde si cosi, že najednou zjistíš, že nemáš jakoby pro co žít. Že už žiješ jenom pro ten alkohol. Ty de facto jenom přežíváš.
4: Podobný vhledy.
3: Ale to se týká všech, jakoby, to se týká i trávy a dalších podobných věcí, jo. To se netýká jenom alkoholu. Všechno, co tě odpojuje od reality. Jo. Aby se ti stalo to, že to otroství bude trošku přijatelnější. Jo.
4: No, protože to je vždy útěk. Já ještě jiný pohled.
3: No to, já nemám jiný pohled na tady ty věci, které tě berou z té reality. Jo, to jsou jenom, záminky k tomu, aby jsi si k tomu našla jako, já bych to řekl, jo, by si jako ne polehčující okolnost, ale já bych si s toho obhájila, jo, sama před sebou, jo. Ale ty nic z toho nepotřebuješ. To jenom je to, že ti to vyhovuje. Být vožralá nebo zhulená. Nebo na houbičkách.
4: Já to nemám úplně takhle, jakože... Že bych to dělala kvůli tomu, abych byla světá, nebo tak.
3: Já to dělám kvůli tomu, že... Kvůli čemu?
4: No, kvůli tomu, že prostě mi to ulevuje od jistých prostě příčin.
3: No, to je tady v hlavě jenom. Tráva ti ničemu neulevuje. To jenom tady ti ulevuje. Víš? Tráva neřeší problém zdravotní.
4: Ta přírodně pěstovaná, když je, tak je úplně něco jiného než ta chemka.
3: Ale to jako o tom žádná. Já ti jenom říkám, že tráva je únik od reality. Jo? A jestli si nacházíš k tomu nějaký pohádky, že to tak není, tak to jenom tvoje obhajoba. Ale je to tak. Jo? Protože nevidím důvod být jako non-stop zhulený. Nebo non-stop ožrali. Nebo na houbičkách non-stop. Jo? Cokoliv, co tě odvádí od tvýho života, je špatně. Je útěk. Útěk otroka, aby si zpříjemnil to otroctví. Jo? Protože ty se načudíš nebo ožereš a tím pádem se ten otrocký život pro tebe stává snesitelnější. Proto já tady v těch věcech už jako...
4: Já alkohol nepiju, já jenom trávu, no, ale protože já ji mám v životě celý život. No.
3: Ale to je jako já tady ty lidi znám spoustu. To jako ty nejsi zdaleka jediná. Jo, a já vím, jak ty lidi fungujou. Mám kamaráda, kterýho jsem já vyhodil z práce kvůli trávě. Víš? Já nemám pochopení pro tady ty věci. Jo. A žádný takový. Jako mám pochopení pro to, že si to zahodíš někde doma, večer v klidu, hotovo, OK. Ale ne, že budeš zhulený v práci a tak dále. A přes den. Já nesnáším debaty se zhulenýma lidma. Jo? Protože ten člověk nemluví sám za sebe, je ovlivněný. To je jeho útěk z reality. A já jsem ti říkám, vykop jsem člověka, který byl šikovný od sebe, který pro mě dělal, jako když jsme dělali spolu na živnost kdysi. Je to kámoř. A vykop jsem ho. Já jsem mu řekl jasně, nebudeš mi to hulit v práci. Jako já si taky zahulím trávu. Ne, že ne. ale neexistuje, abych ji volil někde přes den a někde, kde potřebuji jednat s lidma. Rozumíš?
4: Jo, to já taky ne, ale
3: to... Já když si vemu trávu, tak to beru, že to je jako protože konopí je vynikající lék na spánek. Ale ne na to, abych byl zhulený kvůli tomu, že chci utíct z reality. Jo? Takže tady ty lidi mě silně vytáčí, když na to přijde. Který jsou většině zhulený.
4: Já ani jako neutíkám z reality, bych řekl.
3: Jo? Protože tady já to nepotřebuješ spíš... ty nic. K ničemu.
4: Já právě spíš
3: tu reality, protože ty pak sama sebou. Ty nejsi sama sebou, ale...
4: Jak to myslíš?
3: No protože jako to ti ovlivňuje mozkový procesy být pod konopím. Proto oni to dovolují, protože ty lidi jsou zase ovladatelní. Proto jsou dneska ty mladí, když jdeš do fabriky, to je jeden větší zhulenec než druhý. Když není zhulenec, tak je zase na drogách, na perníku. To vím, já jsem v té fabrice dělal chvíli. A když jsem to tam viděl, že buď je to hulič, nebo je to narkomán, že jede v jiných drogách, ale v fabrice to bylo jedno, hlavně, že makají. Protože otroci si potřebují tu práci zpříjemnit. Víš?
4: No mě to jako všichni nějak doporučovali. Jako na tu
3: no tak jako tady nemůžu, to ti to doporučuji, takovýhle nesmysly. Kvůli trávu.
4: No popravdě, jako mě to řekl i můj psychiatr, že se mi to...
3: No tak jako psychiatr to ne...
4: A spousta lidí i dalších,
3: když jako potřebuje... nebylo to jenom takhle. Ten systém tě potřebuje mít mimo. Chápeš? Protože ty, když nejseš mimo, tak seš pro ten systém velice nebezpečná.
4: To je divný. Že to bylo jen lidi v opilinek, víš?
3: Jako na to není nic divného nebejt zhulený. Víš? To je únik. Únik od reality. A já ty věci znám, jako já... Já si taky zakouřím trávu, ne, že ne? Ale nesnes bych to být zhulenej přes den a takový podobné věci. To by mě vážně stralo. Jako. Protože já mám rád čistou mysl. Víš? Protože pak s kýmkoliv, kdo mi nasede, tak s tím vymetu. Jak, ale jak budu zhulenej, tak budu, jo, no tak si dělej, co chce. Víš? Ale já tady to nepotřebuji jako člověk. Takže já tady tomu nefandím.
0: Přátelé.
3: A naopak. Jsem proti.
0: Naopak co? Ještě řekni naopak co a jdeme dál.
3: Říkám, naopak jsem proti tomu.
0: Já si myslím, že Petra už je na dobré cestě normálně. Ty jsi nic udělal masožravkyni a teďka ji ještě zbavíš třeba závislosti na marihuaně, jo? Takže to... Petro, nelituje, že vstoupila dneska do dežavíčka a dostáváš trošku CRS, ale myslím si,
3: no
0: že...
3: ne, je zapotřebí to těm lidem no. říct.
0: Je to potřeba.
4: Ale
0: to
4: hele, já bych řekla, že upřímnost nade vše, víš co, a já to na sobě vidím jakože delší dobu už.
3: Vem si, prostě tady ty věci, já řeším.
4: Zatěžuje čas, protože Míra prostě s tou roztroušenou sklerózou tak chce balit pořád. A no. Já to balím a pak to kouřím, protože...
3: A ty jsi
4: prostě
3: se k tomu připařila. Víš? Ty to nemusíš hulit. On jestli má roztroušenou sklerózu, v pořádku, ale ty ji nemáš. A naopak, uživatelé konopí jsou víc v depresivních stavích. Takže naopak v určitém stavu toho zhulení ty máš ještě víc deprese, než kdyby si nebyla zhulená. Já to vím podle sebe, jako já to neříkám, jako že jsem to někde vyčet. Jo?
4: Ne, to je jako pohodě.
3: Takže vím, že určitý stav není prospěšný. Jo? Ono je chvíli lambáda, jako že seš taková happy, ale pak najednou přijdeš ve stavech, že seš spíš jako taková otrávená ze života, nic tě nebaví. Proto já mluvím jako ze svých zkušeností, já ty věci mám vyzkoušený. A proto já jsem velice tvrdě proti tomu. Jako ne, neříkám nic po práci, večer si zakůř, ať se ti dobře spí, pohoda. Ani popel, neřeknu. Ale přes den, jako aby si tady fungoval se mnou a být zhulenej, no tak to tě vemu lopatu. Jo? Protože já mám rád člověka, který má bdělý myšlení. A já těch lidí tam spousty, jako.
0: Popojedem, přátelé, mám tady mezi tím skočili tady dvě zprávičky a sice od Romana Večeřu to UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie. Takže on má, je to článek z roku 91 a má to 30 stran a Roman to má ve Wordu stažené. Takže Romane, jestli ještě posloucháš, tak potom se propojíme a že bys nám to poslal a já si to přečtu, jestli je tam teda něco o tom UCC. Takže děkujeme předem a jo, Ariana, čověče, já jsem raz odmětla slušně jíst na firemný večerok a prepustili ma do zaměstnání, hnusila se mi ta faloš a tím vyhrála. Riano, poděkujím, poblagár, že tě vyhodili, tím zvítězila nad nima. No, faleš nad faleš, jasně, že firemní oslavy jsou ještě možná falešnější než ti rodiny, jako sešlosti. Znám to z vlastní zkušenosti. Taky jsme se vždycky tam vytvořili se stejně skupinky různě, jo. Jako prostě to byla smíšená firma, babí chlapí, taky textilní firma a když byl ten večírek, tak nás tam bylo asi 40, tak se to prostě jako nasolitérovalo a každýho pomluvil stejně, takže nic opravdového, faleš všechno. Nemá význam se do této společnosti vůbec jako angažovat, jo? O ničem.
3: Přesně tak.
0: Romano. Riano. Tak. No, a dívej se, já jsem objevil, člověče, tady toto, jo? Podívej se, jak jsme se bavili o tom oleju. Rostlinný olej byl původně vedlejším produktem procesu výroby mýdla ve firmě Procter & Gamble a byl odsouzen jako toxický odpad. Pak si uvědomil, že by mohli vydělat peníze hydrogenací bavlníkového oleje a jeho vydáváním za olej na vaření. Netrvalo dlouho a na pultech obchodu se objevily další hydrogenové oleje, jako je řepkový, sojový a slunečnicový. Placení věcí je začali chválit a doporučovali je konzumovat místo v uvozovkách nezdravých, nasycených tuků živočišného původu, které lidé jedli po staletí bez jakýkoliv problémů. Takže tady to máme, to se mě tady objevilo, pravda o rostlinných olejích. Pak tady mám zmiňovala ta jedna ženština jak se jmenou ty kameny? Poradní?
3: To jsou georgijský kameny.
0: Georgijský kameny, přátelé, takže oni byli... Byl tam nějaký tajemný cizinec v roce 79 nebo 80, a i to jméno tady někde mám, který požádal, aby je tam jako postavili a vytesali tady to desatero, jedno z nich je teda snížit populaci na tu půl miliardu, ale zase v rámci jaksi zachování toho přirozeného procesu bytí s matkou přírodou, že ale jako ta matička země by snesla si myslím těch miliard ještě víc, protože země plocha je obrovská, nehledě na to, co se ukrývá za tou ledovou stěnou Antarktidy, tam jsou další a další světy. To bych tady dal jako na závěr takový videjko, dovolíme si trošku taky konspirovat, takže ano, kameny, olej máme.
3: Ale ty už nejsou.
0: Ty už nejsou, 22 je nechali odstřelit, no, ale nezjistili, kdo to spáchal, člověče, jo.
3: A nezjistili, kdo je nechal postavit, jo.
0: Ani ne, nezjistili. A já si myslím, že to všechno, že to ví, že se to ví, akorát se o tom nemluví.
3: No tak. Jo?
0: Dívej, tady se všechno ví, jo, a tady píšou, mám to tam připojený, mám. Já tady mám ještě pár takových foteček. David Icke ve své knize Tajný kult světové vlády píše, že Kathy O'Brienová a Michael Jackson byli obětmi programování myslí MK Ultra. Co je na tom ale nejzajímavější je to, že k tomuto programování dávali obětem na obličej masky a trýznili je nedostatkem kyslíku. Už chápete, proč jsme za covidu museli nosit masky? Více se o tom dozvíte v článku, jo? Takže ano, vše souvisí se vším. Všude to máme ty znamení na každém kroku. Jo, roušky nám, nebo nám, my jsme roušky nenosili, ale zabraňovali dýchání a ba naopak usnadňovali vdechování těch vlastních toxínů a lidi kolabovali a podepsalo se to na jejich zdraví, no, takže to je ten covidismus, ta agenda teroristická a zločinecká. A ještě tady mám něco z covidismu. Počkej, já tady mám totiž těch složek na... Ten mě inspiroval Marava, Richard Marava, Marava, jestli nás poslouchá, Jiřičo, tak veliký blagadár. Já tady mám těch, kromě zdravotního okénka, ještě další. Pustíme si tady chlapce. Ale já jsem dostal jako, jo, akorát jsem si vzpomněl, že jsem ještě nedostal jako pokyn z režie, jo, takže dobrý, ale teďka už jsem právě, že dostal, jo, teďka už jsem právě, že dostal, takže už to jenom tak proletíme v rychlosti.
5: Už nikdy nebudu věřit nemocnici nebo lékaři, nebo většině z nich. Protože moc dobře věděli, co dělají s protokolem, který bral životy téměř každému člověku. Viděli, že si to bere životy, ale přesto v tom pokračovali. Protože za to, že se řídili tímto protokolem, bylo někde $100,000 na osobu, nebo na pacienta, nebo na smrt, ať už to chcete nazvat jakkoliv. Toto daňovými poplatníky placená genocida. A co se týče lékařů, kteří ty injekce podávali, když věděli, vím, že někteří z nich byli také oklamáni. Ale to by se nikdy nemělo stát a oni to vědí, ale byly v tom velké peníze. Vím, že někteří z nich byli také oklamáni, ale už nikdy nebudu věřit lékaři nebo nemocnici. Jen doufám, že vy jste měli štěstí.
0: No, chce to mít intuici a otevřený třetí oko. Znamení a symboly jsou všude, které nám říkají, co je ku prospěchu lidstva a co slouží teda k jeho depopulaci a záhubě. Když jste zmlkli trošku, to nevadí. 22.51. No mám tady ještě hodně, zkusíme trošku zakonspirovat. Počkej, mám tady zajímavý videjko. Odkud se bere ropa? Nekonečně dlouho.
5: A potom se ještě podívejte, jak je tato naše hra uspořádaná. Ropa se neustále bere z podzemě. Když lidé kladou hloupé otázky, odkud se bere ropa, tak jim odpovídají jako hlupákům, vždyť to jsou esmělá zvířata. To je naprostý nesmysl. A oni se nestydí dávat takové hloupé odpovědi. Já to směřuji k tomu, že nám tu ropu někdo podstrkuje. Nikdy v životě neuvěřím, že se tam jen tak převaluje v zemi. A neubývá. Ni plyn, ani ropa neubývá. Pořád jen uděláš díru a čerpáš, kolik je potřeba. Ještě zajímavější je, že uděláš díru a čerpáš čistou vodu. A čistou vodu. Představte si, že na Zemi je 8 miliard lidí. Každý den se každý z nich vykaká. 8 miliard lidí se vykaká za den. A v průběhu roku i další odpady. A jak to, že je naše pitná voda stále čistá? Jakým způsobem? A to po celá staletí. Už by mělo být všechno jako v kanalizaci. A u nás stále vytékají čisté prameny. Vodička čistá, pramen, aha, to je pramen. Odkud ale pramen jde? Od vůdce země jde pramen. A pořád čistá vodička. Pozoruhodné. Celá staletí tyto miliardy lidí kakají a močí. Všechno to jde do země a z pramenu. Stále vytéká čistá vodička. A ropa i plyn neubývají. To mě vede k myšlence, že toto jsou podmínky hry. Všechno to takhle zařídili.
0: Tož tak, přátelé, tak odkud se pořád jako z těch zhnilých dinosaurů, teda z trochnivělech se bere ta ropa, jo?
3: Tak dinosauři, dobrá pohádka. Jako...
0: Pohádka, ano.
3: Jo, zase pro tupý otce. Protože nic takového tady nikde nebylo, to bylo čistě jenom komerční zase zájem vytvořit tady ty nesmysly. No. A nikdy tady takovýhle věci nežili.
0: No a počkej.
3: Ale zase, kdo to vymyslel? No zase ten, co založil NASA, ne?
0: No to byl kdo?
3: Jak se jmenuje? No.
0: Petro, nevíš? Kdo
3: ten založil? Nejznámější režisér.
0: Jo tak, Walt. Walt.
3: Ne Walt Disney.
0: Já počkej, No tak počkej teďka.
3: Ne, Spielberg.
0: Spielberg.
3: zakladatelem NASA.
0: IT mimozemšťan. To já se schválně podívám.
3: Ne, asi Spielberg? No to je jedna všechno pohádka.
0: Americký Národní ústav pro letectví založil americký prezident Eisenhower, jo, společně s Kongresem Spojených států. Založil úřad NASA 29. července 58, takže to nebyl režisér. Teda podle tady Google, no. Ale přátelé,
3: to založilo ho pět těch čarodějů, jak říkají.
4: Já jsem chtěl říct, že to tam přepisovali, podle mě, že tam bylo i jiný jméno, podle mě.
3: Já jsem četl kdysi dávno tady ty věci. Jo. Teďko nevím, jestli to byl Spielberg, zakladatel NASA, nebo... No, teď si to nevybavím.
0: Takže, přátelé,
3: každopádně říká se, že ropa je krev naší země.
0: No, takže píše tady Borisu, ropa je krev živé země a je to živá bytost země. Já si myslím, že by to tak jako mohlo být, jo?
3: A ještě jsem zase, jinde jsem zase takhle slyšel, že je to řeka z jiných světů, která tam proudí. Jo.
4: Já jsem dokonce řekl i míza země.
0: Míza, lymfa.
3: Jo.
4: Ano.
3: Ale to je možná ta ropa je z toho, jak on se ptal, že kolik lidí tady žije a že máme pořád čistou vodičku. Tak ta vodička špinavá prochází tou zemí, jo, kde se filtruje. No a ten hnus někudy musí odcházet, že jo, z ty vody. No tak je z toho třeba ta ropa.
0: Maro, tak ty jsi teďka jako zakonspiroval. Dobře. Bravo. Do zadbe komentářů. Doučit! Maro, to zase bude komentář. Nastudovat.
3: Ale jako jednoduše řečeno, vemte si, jak dlouho se kutá ta ropa, jo. To by někdo musel mít sakra velká díra po té ropě, když tam chybí. Jo.
0: A kdyby
3: tam nebyla ta díra, tak by musela zaplnit ta voda třeba z těch oceánů. Tak by musela ta voda z oceánu taky někam zmizet, jo. Když jsme na té letící kouli.
0: No, tak počkej, když jsme teda u toho, odkud ta ropa a voda neustále čistá může proudit, tak já tady pustím videjko a tím bychom mohli potom tak nějak zakončit, i když trhá mě to žilí, jo, protože tady mám těch videjek hodně. Takže toto by vás mohlo nás všechny zajímat, možná i Petru, jo.
5: Představte si místo, v němž existuje mnoho zemí podobných té naší. Všechny tyto země se nacházejí podobně včelím pláctvím a každá je přikryta průhlednou kupolí pro bezpečnost obyvatel a samozřejmě, aby nikdo nemohl utéct. Všechny nejsou stejné a v každé z nich žijí různé bytosti. Naši buňku nazývají země a v ní se nacházíme my. V sousední buňce žijí lidé ještěři, nebo jak se jim také říká, reptiliáni. Reptiliáni jsou poměrně stará a velmi vyspělá rasa. Nepochybně existují buňky, kde žijí temnopletí Číňané, mutanti, bioroboti a tak dále. Země je experimentální park, podobně jako v seriálu Westworld. Sem osidlují představitele z různých buněk, srovnávají je mezi sebou cestou propagandy a pozorují, čí rasa přečí ostatní. Konečný cíl vytvoření těchto parků budeme s vámi probírat v komentářích. Předpokládám, že i Sirius a další hvězdy jsou jen buňky a nikdo nikam nelétal k nám údajně z hvězd. A prostě se k nám dostal ze sousedního parku. Každý park má přechod, kterým se lze dostat do jiného, ale ten je třeba dobře skrýt, aby ho nikdo nikdy nenašel. Jaké místo se k tomu hodí nejlépe? No samozřejmě sever. Nepřijde vám divné, že tam nepouštějí obyčejné lidi, nehledě na to, že Antarktida nepatří žádnému státu a přesto je tam zákaz a úroveň vojenské přítomnosti prostě udivuje. Vojáci se snad začali zabývat vědou? No ano, samozřejmě. To místo má mnoho tajemství, ale o tom dále. Existuje takzvaná smlouva o Antarktidě, podepsaná světovými lídry v roce 1959, která zakazuje návštěvu Antarktidy obyčejným smrtelníkům. který zapřešuje posíšení. Neposlušnost se trestá smrtí. Existují samozřejmě i turistické zóny, ve kterých se lze nacházet a pohybovat, ale jen po určené trase. V kterých možno nacházet se i předvigat se, no tylko po определенному маршруту. Také existují výzkumné vědecké stanice. Pracující lidé tam o ničem samozřejmě neví. A místa, která se nacházejí v blízkosti přechodu, jsou přísně tajná a střežená světovými lídry všech zemí. Dostat se tam obyčejnému smrtelníkovi je nemožné. A pokud se tam náhodou někdo dostal, už ho nikdo nikdy neuvidí. A k samotnému přechodu je přiblížení zakázáno naprosto všem. Všichni narušitelé jsou na místě zničeni strážemi. Ní jsou strážci portálu. Strážci nepatří k lidské rase a disponují kolosální fyzickou silou a zbraněmi, které nám nejsou známy. Oni jsou poslední překážkou výstupu z buňky a přechodu do jiné.
0: A tož tak, no tak před půl rokem by to bylo pro mě jako sci-fi, hodně veliký sci-fi, jo. Ale poslední dobou si myslím, že jako to dává smysl, jo. Že by to vlastně, že ty světy jsou tak uspořádané na té topografické rovině, že vedle nás je to jak včelí plástve. Mně se o tom kdysi dávno zdálo, že jsou ty šestiúhelníky a to jsou, z toho se skládá vlastně tady ten prostor náš. Petro, a ty co myslíš, jako? Je to tak možný, jako? Myslíš, že jsme kulatí, nebo jsme na té placaté, nebo nad náma je klemba, nebo jak vnímáš to, kde žiješ, jo, ten prostor?
4: Hele, já jsem měla takové zvláštní věci, když jsem bydlela na Lochotině v Plzni, tak já když jsem seděla na balkóně, tak jsem viděla vlastně i potom v Jemově jako pocitelně i prostě energeticky snad, že se mi tam prolíná i divočina za těma bytovkama. A já jsem nevěděla, co to je furt. A nemohla jsem věřit, že o tomu, že to je další les prostě někde tam blízko nás, když jsem ho nikdy neviděla. Tak jsem potom vlastně to hodně zkoumala a na mě tam začaly mluvit podle mě i bytosti z jiných světů. A já jsem to měla třeba často v lesích, jako když jsem šla lesem, tak se mi stávaly i věci takové, že jsem šla a najednou se mi ozval hlas do ucha. Tak jsem se zastavila, normálně jsem si s tím začala jakoby povídat, kdo jsi a tak. No a když to bylo jako normální komunikace, že jsem necítila, že mě někdo u toho škrtí a podobné věci, tak jsem si s tím povídala dál, ale vím, že jsem to asi dělat úplně neměla, no. Protože jsem se otevřela až moc rychle, bych řekla, na tyhle ty věci. A já věřím tomu, že ta země by mohla být placatá, jo.
0: Právná činnost. Že to necháváš sobě pěkně všechno jako si zkompletovat a ten výsledek vznikne v tobě časem. Jo? Jak se to děje u mě? Jo? Nenásilně. Jo? Že jo, tak to musí být, tak to určitě je. Ale jako já jsem byl ještě před nedávnem takovej půl na půl, pak 60 ku 40, 70 ku 30, ale protože jsem si k tomu poskládal další pucle, jo, který se jmenuje lež systému a manipulace, tak mě začíná dávat všechno smysl, že to, co tvrdí systém, tak je všechno naopak. Všechno je prostě lež, co oni tvrdí. Jo? No tak a i to měření, ty fyzikální věci, jo, i ta vlastně logika a ty důkazy, jo, takže jak si prostě získávám takovej intuitivní pocit, jo, že žijem na planetě opic. Ne. Jakože to prostě ta rovina asi tady bude nějaká, jo. Jestli je klemba, kopule, to nevím, ale viděl jsem kdysi ve snu taky ty šestiúhelníky, takže, no Mara to má jasný, že by ta ropa proudila od někud, jo, z té vedlejší buňky, i ta voda byla sem dodávaná, protože my jsme asi jako pokusný, my jsme projekt vlastně lidstvo asi, jo, a jsme bedlivě zkoumaní, jak to uchopíme, jo, to naše bytí, jak se s tím vypořádáme, tak je to jako za mě, je to možný. Ale přátelé, nevěřte nám, pátrejte, bádejte sami. Maro, no tak ty samozřejmě v tom máš jasno už dávno.
3: Tady už není o čem.
0: Není o čem, no.
3: Není o čem a podívej se na ten slavný teleskop, co má Vatikán. Jejmu se říká Satan. A ten teleskop nečumí nahoru, ale čumí takhle rovně dole. Jo. Takže on, kdybych byl ten vesmír, tak ho máš přece natočený nahoru, ne? Ale tady ten šumí do dálky. To znamená, že asi kouká někam za tu naší zeď. Vesmír, to není mimo tuhle zem. Nebo takhle, mimo tuhle planetu. Jo? Mír je svět. To je mimo náš svět, ne mimo naší planetu. Vesmír.
0: Tak, jak říkám, toto bych, protože přišel teda pokyn, ale minutku ještě dvě, tři dáme, abych vyhověl a neplácal, vidíš, já už plácám, no. Takže.
3: Drahocenej čápis.
0: No ne, já jsem řekl velitelce před 10 minutami, před 15, jakože jo, a já bych neplácal bludy, jako jo, aby si nedělal zuby žumpu, že něco řeknu, a pak je to jinak, to živý člověk teda jako nedělá, už dostávám další pokyn, ale toto o té topografické rovině, o klembě, o Antarktidě a ropa, voda, odkud se bere, to bych nechal fakt třeba až, ale my jsme na začátku zmiňovali něco o kolaterálních účtech, jo, a já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem byl na Facebooku, že já jsem tady předpřislíbil Danče, která si mě požádala o přátelství, a já už teďka jako každému to jako že neodentruju, ale ptám se, jo, proč by chtěla být, nebo proč by chtěl být v přátelích. No a ona píše: zdravím, díky za přijetí a vysílání na SVCS, hoši, jste super. A jo, a teďka bych chtěl trošku objasnit ještě ty kolaterální účty, protože ona píše: ahoj, mám tady trochu potíže s internetem, takže poslouchám vždycky ze záznamu. A moc děkuji, že pátráte a rozebíráte vaše zkušenosti. Za mě to dává lidem jistotu a sílu jít po nevyšlapané cestě a nenechat se zastrašit parazitem. Jo, díky moc. Takže to souhlas, ano. A potom den na to píše: ahoj Dobroslave, díky za další skvělé vysílání, mám jeden návrh k našemu pátrání. Měli bychom se zaměřit na to, jak se lze dostat ke kolaterálním účtům. Omezit podporu systému je super, ale přece jen k životu chtěj, nechtěj, peníze zatím potřebujeme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jsme zemědělci a i když se snažíme maximálně barterovat, jsou věci, které zkrátka koupit člověk musí. Už jen začít něco pěstovat je velmi finančně náročné. Semena, sazenice, hnojiva, nafta, voda, postříky, jen na tyto základní komodity člověk potřebuje hromadu peněz. A to se nebavím o strojích, které je samozřejmě čas od času také třeba opravit nebo koupit nové. Takže musí člověk hodně investovat, aby při trošce štěstí vůbec něco vypěstoval. A myslím, že to stejně bude fungovat jakkoliv i v jiném odvětví. Počkej, já to tady přeskáču trošku. Jo, že vlastně peníze jsou nutné, ekonomika, jo. A je potřeba vymyslet, jak se k těmto zdrojům dostat. Zaujalo mě ve vysílání, že se k ním dostal ROD, takzvaný ROD, jo. To znamená, víme, o čem se bavíme, že? Slovenské družstvo. Takže cesta tady někde bude. Třeba se námi společně podaří najít. Všechny vás moc zdravím a díky, že nejsi už moderátor, ale Rejža, moc dobrý počin. No a mě to nedalo teda a já jsem mi napsal hned teda z kůle tady to: zdar Dančo, ke kolaterálům se lze dostat zas jen přes systém, v tomto případě přes Vatikán, tedy církev a lodní právo. Je to opět smlouva se Satanem, kterou podepsali v rámci rituálu a s nimi spojených okultních procesů i slovenské družstvo ROD. Tudy cesta živého člověka taky nevede. Každý účet je registr v systému, kde jsi buď otrokem nebo otrokářem. Ano, pátrejme dál. A ona píše: ano, myslela jsem si to tak s tím ROD. Na druhou stranu, pokud někdo spravuje můj majetek a já si to už dál nepřeji, je třeba mu říct, že končíme, protože mlčení je souhlas. Nemůžeme počítat s tím, že nám dá Vatikán sám od sebe na zlatém podnose to, co nám ukradl. A ještě teda přečtu můj komentář a potom, Máro, můžeme se o tom bavit chvilku. Dobrovolně nám to nevrátí, systém se musí zhroutit. Nedají nám ani volnou energii, a nesaru gesaru, ta je taky stejně jako nepodmíněný příjem a vzpoura otroku už tu taky byla. Potřebujeme probuzené lidstvo, kde si každý vezme z přírody jen to, co potřebuje. Na to má právo každý živý člověk. Občan bude čekat na záchranu, která nepřijde. Je lepší s kolaterály nepočítat a žít v přirozených právech. Není třeba furt s něčím obchodovat. Ani v zemědělství, jen pro vlastní potřebu a přebytky směnit za jiné zboží či služby. Přichází zcela nové paradigma a přichází i podpora stvořitele v přírodě a přirozenosti. Nalezneme vše, co je třeba. Poslouchej hlas srdce a intuice. Včera jsme měli zajímavé vysílání. Jo, dobrý. Takže potom děkuji za všechno, jo, a těší se na další vysílání. Takže to jenom tak. Super, poslouchám vás vždycky ze záznamu, tak se budu těšit. No to, že, takže ty kolaterály, Maro, no tak to je takový diskutovaný hodně téma, jo. Někdo říká, nechte si občanky, abyste pak dosáhli na ty kolaterály, ale já už si myslím, že zas to vytvořil Vatikán, ty kolaterální účty, a k ním se nelze jako dostat, jako jo. Jako cestou.
3: Ty kolaterály nejsou pro člověka vytvořené.
0: Nejsou pro člověka, no.
3: Jo. To jsou vytvořeny na to, aby ten systém mohl těžit z toho člověka. Jo. A vy dáváte oni, aby mohli těžit z kolaterálu, tak potřebují vaše souhlasy, vaše podpisy, vaše žádosti. Pokud vystoupíte, přestanete s nima jakkoliv jednat, tak oni z toho kolaterálu už si nemůžou vzít nic. Jo. Všechno je na základě vašich podpisů. Se těží ten kolaterál. A hlavně to nejsou peníze kolaterál. To jsou dluhopisy. A oni si to vytvořili, tenhle systém těch dluhopisů, aby na základě toho mohli zotročovat ty lidi. Takže vy se nehoňte jako za bajnými draky a podobně.
0: Ale s tím někdo přišel, rozumíš? S tím někdo nedávno přišel. Každej mele prostě, kolaterál, jo? S tím někdo přišel.
3: Kolaterál, jo, ale ty na něj nikdy jako člověk nemůžeš dosáhnout.
0: Nedosáhne, jo?
3: A možná, to se týká těch firem.
0: Možná tady ti falešní proroci, kteří říkají, nechte si občanky, abyste na ně dosáhli, tak možná proto to dělají, jo, aby vlastně ten
3: to,
0: občan...
3: Protože to oni na něj dosáhnou, na ten kolaterál. Ty, co říkají těm otrokům, aby přešli k ním, aby mohli těžit z jejich kolaterálů.
0: Jo. No, takže kdo tady opěvuje teda ROD?
3: To potřebují ty občanky, aby je měli. Aby se prohlašovali za fyzické osoby.
0: Petro, to už je silný kafe aj na tebe, co? Kolaterál.
4: Hele, já jsem si myslela dlouho, jako že nás využívají, zneužívají, dělají z nás otroky a tak, protože já se ráda bavím s lidma a já se ráda bavím s lidma i z různých řemesel a tak. A každýho se ptám, jako kolik má peněz, jestli ho to baví a takové věci. A tuhle jsem potkala řidiče autobusu a bavila jsem se s ním, kolika hodinový mají směny. Já myslím, že se úplně, no snad pozvracím. Jo, protože ty jsou fakt jako úplně už hardcore v tom systémovém prostě úplně jenom. Protože ty se řídí už podle mě jenom tím tokem času toho systému, že oni potřebují mít všechno rychle na čas. A tuto všechno jsem viděla pak vlastně postupem času i u těch ostatních. I u těch neautobusáků, tak jsem viděla ten spěch, všechno. Takže já už jsem se do toho nahlídla, ale čumím, no, co jako občas tady zjistím dalšího. A já za to moc děkuju, mě baví jako zkoumat věci víc a víc do hloubky, než být jenom prostě někde taková zombie holka prostě, no.
3: Ale Petrucho, nebo ty nic, oni ve vás pěstujou chtivost po věcech, který nepotřebujete.
0: No.
3: Vy potřebujete mít nový auto, no nepotřebujete. Vy potřebujete mít nový telefony. No to nepotřebujete. Vy potřebujete mít pořád nový hadry. No nepotřebujete. Vy potřebujete mít plnou lednici skurveného žrádla, který je de facto odpadem. No nepotřebujete. Takže vy sami chcete to svinstvo, no tak tím pádem se musíte honit za těma falešnýma penězma. Protože vy, když to slevíte, že to nechcete, no tak tu ráno se začne měnit všechno. Protože oni vám vnutili, že to musíš mít. Ale ty to nemusíš mít.
4: To je pravda.
3: Jo? Takže to je všechno tady.
0: Takže odpověděli jsme Danči teda, Danči, jak je to s kolaterálama, že to de facto vlastně není ani potřeba, nejde tam, nejsou to peníze, ale dluhopisy a člověk se k tomu nedostane ani s občankou, hlavně, ani bez občanky.
3: Přesně, a hlavně na ty kolaterály, na tady ty fiktivní věci lákají zase ty otroky, který slyšejí na ty peníze, protože člověk neslyší na peníze, ten se nenechá koupit za peníze. To je ten rozdíl mezi tím člověkem a tím otrokem. Protože ten se nenarodil kvůli penězům. To by stačí pár peněz kapse mít a budeš se mít fajn. Mm-hmm. A můžeš mít mraky peněz a budeš se mít na prd.
0: Maro, my už se zase vracíme do starých kolejí, člověče. 3:17.
3: No ale ty jsi to protáhl takhle, kámo.
0: Já, sveď to na mě.
3: Já už mám padla dávno, člověče.
0: Petra za to může. Petra.
4: Jo,
3: to
0: může.
3: No, tak, to může, že jo.
0: Takže masožravec odnaučí se hulit denně marihuanu a ještě bude možná aj plochozemka za chvíli.
4: A, asi jo, jo. No, protože takže... mě se jako vysvětluje spousta jako věcí no, z toho.
3: No, oni ti dávají tady ty věci, aby tě otupěli. A tím pádem, když jsi otupělej, tak líp přijímáš ty jejich příkazy, jo, a manipulat.
4: To jo, oni umí, no.
3: Takže lepší mít tady hlavu v plným proudu, aby makala, jo, proto říkám Amanita muscaria, ta ti odevře mozek a přestaneš vyhledávat takovýhle zbytečnosti, jo. Protože pak zjistíš, že to fakt nepotřebuje. A naopak ti to bude protivný.
4: No je fakt, že z té žáby už se mě taky vylečil, tak možná se povede i tohle.
0: No. A počkej.
3: Ale, hele, já ty věci mám vyzkoušený na sobě. Jo. To já vím, o čem mluvím.
0: Maro, a takže ty budeš zkoušet na sobě a i tady ty děvčata, jo? Lisohlavý.
3: No jasně, ale tajemná. Už teď jsem vůči ním podezřívavý. Jo? Že ten účel bude trošku jiný než jako spíš ten zdravotní. Jo? Protože ty houby ti mění realitu. Hlavně.
0: Je to možný.
3: Protože Bohomura ti nemění nic jako viditelného, že by to, jo, protože i u těch houbiček máš jasně napsaný, že máš, když je používáš, že máš mít nad sebou dohled někoho jiného, třeba kdyby si se měl nějaký bujný fantazie. Jo, máš být v bezpečným prostředí, to píšu na internetu, to si může každý dohledat.
0: A chceš je poslat nebo ne teda?
3: Jen mi pošli.
0: No, tak, to jsem chtěl.
3: Já to musím vyzkoumat, ale už tuhle chvíli vím, že to má jiný účel. Takhle to cítím teďko, ale uvidím, možná ti řeknu něco jiného, až tak to vyzkoušíš.
0: Dobře, přátelé, my jsme začali psilocybinem a psilocybinem se rozloučíme. Mám tady nachystaný videjko, který už se tady pěkně třepe, že půjde na scénu. Já se s vámi Om Shanti rozloučím, poděkuju, jo. Normálně budu říkat poděkuju, zas tam nějaký chytrálek říká, že děkovat je jakýsi za slovo divný, jako normálně díky.
3: Jo.
0: A ne, já už jsem to tady ty blbosti prostě, tak ahoj, že je satanistické takový, mě už to sere, tady to.
3: A jak bys chtěl pozdravit druhého člověka?
0: Já jsem říkal blagadár, ale to zase používají blagadár, jo, takže dívej, mluvme, jak nám zobáky narostly a hotovo, jo, takže děkuju přátelům Petře, jo, která se mění před očima.
3: No tak hlavně, ať ti to daří ještě líp.
0: Člověka, živou ženu. Jo. Ona je taky pod dozorem, vlastně, že? Mara na ňu dohlíží a taky. My se na ňu díváme, jak se mění vlastně.
3: Já pucuju kvůli tomu každýho.
0: Ty jsi možná nevěděla. Petra nevěděla, do čeho jde s náma, jako. Teď už to víš.
3: Protože já vidím na těch lidech, že znám spoustu lidí, kteří jsou super šikovní. Ale on si to zase zkazí jenom tím, že třeba je hulič. Hmm. Jo? A nebo zase si někdo zkazí, už jsem dával minulé kázání jednomu soutružníkovi. Říkám, ty jsi šikovný člověk. Ale ty by si mohl být na téhle vesnici king mezi těma lidma. Chápeš, by si tě vážili. Ale tím, že si se ožíráš jak prase, no tak tím tě mají za hovado. A ty de facto zahazuješ všechen svůj protože pak lidi už nekoukají na to, že jsi šikovný, ale už tě berou jako ožral, jako feťák, jako cokoliv jiného. No tenkrát mě taky brali mára, furt je věčně ožralej nebo něco, když jsem chlastal, ale tohle teď už to říct nemůžou. Takže ty si udělal stejně 1000 věcí, 1000 lidem si pomohla třeba, ale stejně ti to bylo hovno platný, protože ten skurvený chlast ti to skuruje.
4: Já už teda teďko nepiju, no, ale dřív jo.
3: Ale to je jedno s druhým, to je chlast, drogy, všechno.
4: No je fakt, že tu energii se mohla dát do něčeho jiného, no, to je pravda.
3: Jo, protože ty tím zabíjíš vlastní duši v tom těle. Ty utlumuješ.
4: Ano.
3: Protože ty, když hledáš cesty k těm věcem, tak ty de facto se bojíš být sama se sebou.
4: Já právě myslím, že ta tráva je trochu jiná. Mě vždycky jako...
3: No, tráva je tráva. Tráva je utlumovací droga. Ta tě utlumuje. A ten systém chce, aby jsi byla utlumená.
4: No tak proč mi to radili na schizofrenii teda v tom případě?
3: Na schizofrenii třeba představ si funguje taky vochomůrka. Víš? Protože to mám zase od ní známý, který jsem tu vochomůrku kdysi dával. Víš? A měla tu schizofrenii a ještě co k tomu, no prostě šílenosti, jo. A ona mi vyprávěla, jak se na to léčila, že jí dávají takový prášky, že byla mimo.
4: No, to
3: věř. Začala zkoušet všelijaký ty čínský houbičky, kde si cosi, a najednou jsem přišel s vochomůrou, tu ráno na to skočila, že to chce vyzkoušet, a schizofrenii je konec.
4: Paráda.
3: No. Ale po tý vochomůrce seš normální. To ti nedělá tady barevné věci v hlavě. To ti čistí tu hlavu. Od špatných programů. A no právě proto si myslím, že ten systém ji nasadil proto, aby ty lidi na to skočili jako na další způsob útěku z reality. Ono tomu je určitě léčivý, to já jako nespochybnuju. Ale pochybnuju ten záměr. Protože konopí je taky super. Ale všechno má svoje ale. Jakož tam prlíček po ránu je taky super. Ale odpoledne si dát 0,5 litru už není super.
0: No na to není co říct už. A mě už se teda jako rozvázl, už jsem se rozmluvil a měl bych na další klidně hodinku povídání, ale já za přátelé asi zhruba za 6 hodin stávám a jedu krmit koně, prasátka, slépky, kačenky, husara, ovečky, jo, takže ukončíme to a já teda teďka mě tady skočil chlapec Petr Adam, to je nový takový človíček, který mě tady oslovil a já jsem se optal, a proč by se chtěl přátelit, Petře? A on píše, abych tě nemusel na FB hledat, máš dobré příspěvky, poslouchám tě i na svobodném vysílači. Víš? A potom píše, máš v sobě lidskost, selský rozum i dobré kamarády. Hezky se tvé pořady poslouchají a je to balzám pro uši i pro duši. Takže Petře, Adame, my tě zdravíme z Dežavíčka. Poslouchej, sdílej. Přátelé, sdílejte taky. A ještě teda, jako není to vůbec komerční, jako jo, jakože já nehoním to na sledovanost ani na objem, ale chybí tady pár kousků odběratelů do první tisícovky odběratelů, takže kdo nás ještě nemáte, tak si nás dejte, ať uděláme tu tisícovečku. Jde to pomalu, protože není to pro každýho, nejsme komerční studio, jo, a nevysíláme s kdekým, jo, kdyby jsme vysílali široko spektrálně s každým i s falešným prorokem a s každým tím jako senzací prostě a jo, tak asi to půjde, ale mě by to nebavilo, já bych skončil, jo, mě už to sralo poslední dobou, jako jo, takže já jsem to hodně zeštihlil, ale posluchači neubili, takže jsem za to rád a děkuju vám, sdílejte naše videjka, nikoho do ničeho nenutíme, každý ať si jde svojí cestou ku poznání a snad, kdyby jsme ho třeba jenom inspirovali, tak nám to udělá jako radost, jo? Takže Máro, Petro, ó, veliké lalulá, lalulá, veliký. Já vás tady zdravím z království Amanit taky. A já si taky zobnu, jako, jo, ale taky prostě neberu hodně. Jako, třeba si zobnu a jako na pohodu úplně. Tady tě přiletí dáneček.
3: Ale Amanita ti nemění nic, jakože to dělají ostatní tady.

0: dostala trošku pérung, jo, ale ty to dáš.
1: Hele, ale někdy to člověk potřebuje.
0: Určitě. Jinak
2: jo, bys... přesně. A mně to přišlo jako fajn pokec zase.
1: Protože když ti na tom člověku nezáleží, tak řekneš, budiš. Jo. A to je to, že těm lidem na sobě nezáleží, tak neříkají tu pravdu do očí.
0: Tak, a Maro, já bych to přirovnal k takovému určení chytrému na pověst hloupého kopni, že? Takže... Petra jako je ta chytrá, akorát třeba potřebuje trošinku, ne že popostrčit, ale třeba jako něco objasnit, vysvětlit, jo. To každý občas potřebuje něco jako zvědomit si, jak to všechno je. Ale pozor, aby potom jako nepřestal studovat, aby furt prostě jel studium, samostudium a plus ty informace zvenčí jsou jenom jako bonus.
2: Ano, jo, to tak? Souhlasím.
0: Tak jo, a ještě poděkuju tomu Romanovi. Romane, prosím tě, pošli mě těch 30 stran jo, toho dokumentu o tom UCC. Budu rád, pošli mě to na Facebook. Petrucha, Dobroslav, Deja Vu, tuším, že to tam mám, ani nevím jak. Maro, já jsem zjistil, že já jsem si otevřel dneska ty reely, co mám. A to má sledováno za hrom, čověče, ty reely některý. S tím dubbingem, jo. Takže já jsem...
1: No, když jsem ti to říkal, že jak jsi se konečně našel.
0: Já jsem je našel, já jsem to otevřel a tam jsou aj tisíce jako někde, jako jo.
1: No, že říkám, našel jsi konečně to, co je, jako dobře děláš.
0: No. Jako, ale pozor, přiznám, že dneska jsem měl hodinu s dubbingem, velikánský problémy, prostě furt se omlouvala, že nemůže najít ten správný kodek. Říkám, udělej to, jak jsi to dělala minulý pondělí, protože my jsme pondělí měli vysílání.
1: Nebo tě vyhodím.
0: A ona, minulý pondělí a koliká ti ho bylo? Říkám, ty to nevíš, ty jsi umělá inteligence, ty to nevíš.
1: To už bude za chvíli tvoje manželka, ta umělá inteligence.
0: Říkám, bylo 30, jo, co pak to nevíš, tak se podívala. Jo, tak
1: mrděl si klobásou.
0: Kodek 308 a už mě to začala pěkně házet, sypat pěkně ty texty SRT, titulky SRT, už to sypala pěkně, jo. Takže těch videí mám hodně, no. Takže já je dám všechny do reelu, některé už tam mám. A co jsme nestihli ve vysílání, tak se podívejte na moje reely. Je jich tam hodně a klidně je sdílejte, jo. Protože
1: o toho
0: to děláme.
1: Protože tam vidíte, že lidi po celém světě se probouzejí, jsou probuzení.
0: Jo, tak. Jo.
1: Takže nebuďte pozadu.
0: Není čas ztrácet čas. No. Zdechající kobela...
1: A vůbec se nezabývejte nějakýma politikama. Odchod, nazdar.
0: A to zase nezájem. Tam běží Reichl, tam běží a babí zás prostě a ten pojede, Pepa pojede tam a nepojede tam a ten Macínka a toto. Mně už to, přátelé, mně už je to tak cizí. Mně to až ale odporně a smyšlí.
1: Víš, kolik těch jakože otroků, když to vemu takhle, budu ošklivé, jo, řeknu. Víš, kolik už těch otroků to nechce ani se na to dívat, na ty zprávy. Že už i ty otroci přestávají věřit tady tomu, že to není normální.
0: No normálně to jako asi není už. Jo.
1: No ale tím víc, jak oni dělají tady ty zmrdoviny, tak tím víc se jim otvírá mozeček.
0: Takže i jim děkujeme, jo, i Macínkovi a Pepovi.
1: No jinak dělají takovýhle zmrdoviny, jenom víc, ještě víc.
0: Všem agentům Pávkům a Burešům a tady těmto
1: tak.
0: Parazitům, jo. Takže já už jsem dostal tady další.
1: Hasta la vista, baby. Čau. A nebo jak to říkáme u nás, buenos dias, amigos.
0: Ano, jo regel, kivánok, jo nápod, kivánok, as es red fordulo. Já jsem jenom dostal ne že upozornění, ale že informace, že existuje taky jakýsi ještě furt lineární čas, tady v tom našem prostoru bytí, že ten čas se vlastně lineárně, jo. Když v tom prostoru jiným zase ten čas stojí a je cyklický, ale to je na další téma, to má potom veliký spirituální přesah, to bychom taky mohli někdy. No nic, já už to nechám být, já už mačkám tady psilocybin a čus.
3: Ty si myslíš, že psilocybin by mohl být radikální léčbou proti stárnutí? A vědecký základ tohoto tvrzení je

poměrně vážně. Zde je hlavní myšlenka. Stárnutí není jen plynutí času, je to hromadění zánětu. Výzkumníci tomu říkají inflamace, stav chronického mírného zánětu, který probíhá v pozadí stárnoucího těla a pomalu poškozuje mozek. To vede k problémům, jako jsou deprese, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. A všechny léky, které v současnosti pro starší lidi používáme, jsou pro skutečnou biologii těchto stavů špatně uspůsobené. Antidepresiva spoléhají na serotonin, který se už ale neprodukuje. Benzodiazepiny způsobují pády a jsou spojeny s problémy s pohybem. Standardní vybavení prostě na tuhle výzvu nestačí. Ale psilocybin funguje jinak. Působí přímo na serotoninové receptory, takže pokles produkce serotoninu ničemu nebrání. Receptor zvaný TRKB, což je místo, na které se váže BD. Protein, který mozek používá k růstu a přestavbě. Žádný stávající lék tohle neděje. Na genetické úrovni tlumí neurozánět. Jedna dávka prokazatelně snižuje zánětlivé markery v krvi až na týden. A je to ještě zajímavější. Studie z roku 2025 z Emory University léčila lidské buňky psilocybinem, metabolitem psilocybinu, a sledovali, co se stane. Buněčná délka života se prodloužila až o 57%. Telomery byly zachovány a proteiny dlouhověkosti aktivovány. Stárnoucí myši, kterým byl podán psilocybin, žili výrazně déle než kontrolní skupina a měli mnohem zdravější srst. Je to zatím raná věda, ale NIH nyní financuje specializovaný výzkum. Biologie je přesvědčivá a jsme ve fázi, kdy se už neptáme, jestli psilocybin pomůže s depresí, ale jestli dokáže zpomalit samotný proces stárnutí.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Dobrou noc.
2: Komentáři všech zemí, byli jste si prdel!

0: Hezký večer. Vítám vás po krátké letní přestávce u sledování pořadu Jsme ve válce. Dnes se zaměříme na pět klíčových témat, která hýbou domácí i světovou bezpečnostní scénou. Ale také se dotkneme nového průzkumu agentury SANEP pod titulem Důvěra v prezidenta republiky a vnímání jeho role ve společnosti. Tak, začneme otázkou. Kdo řídí českou zahraniční politiku? Nedávný summit NATO v Ankaře otevřel zásadní otázku fungování českého státu. Jak je možné, že klíčové body programu hlavy státu vznikají mimo koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí? Podíváme se na to, zda má Česká republika skutečně jednotnou diplomacii a rozebereme také ostrý vnitropolitický spor o financování programu PUR. Polsko a Ukrajina, aktuální vztahy na pozadí jejich historické rivality. Ještě nedávno nejbližší spojenci, dnes rostoucí rivalové o vliv ve střední Evropě, incidenty kolem odkazu UPA ukazují, že staré rány se snadno vracejí do předvolebního boje. Jde jen o symboly, nebo sledujeme reálné mocenské soupeření o budoucí pozici regionálního lídra? Dál se budeme ptát, ztratila Evropa bezpečnostní tabu? Litva zvažuje zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní. Krok, který byl ještě nedávno nepředstavitelný, je dnes realitou debaty. Kde však leží hranice právního státu, když se vše obhajuje bezpečnostní hrozbou, jak ukázal i nedávný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v kauze tajných detencí CIA? Další, čtvrté téma slouží umělá inteligence jako alibi tajných služeb. Manipulace veřejného mínění, hrozby deepfakes a bleskový nástup umělé inteligence. Stávají se tajné služby univerzální výmluvou pro naši vlastní nekompetenci a důvěřivost? Nebo čelíme sofistikované informační válce, na kterou státy ani média nestačí reagovat? A na závěr. Na závěr se dotkneme Izraele jako varování zevnitř systému. Když před radikalizací na západním břehu varuje OSN, je to politika. Když však před fenoménem židovského terorismu varují bývalí izraelští generálové, šéfové justice a zpravodajci, nelze to smést ze stolu. Mění se vnější hrozba ve vnitřní krizi izraelské státnosti? Tak, přiblížili jsme si stručným přehledem to, co nás v následující hodině čeká, naše povídání, otázky a odpovědi s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Já tě vítám po krátké letní pauze. Honzo, slyšíme se v Havlíčkově Brodě?
1: Slyšíme se, vidíme se. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak půjdeme hned na to, téma Ankara. Já bych na úvod se nejdřív ráda dotkla toho summitu jako takového. My jsme byli prakticky udržováni v tom stavu, že jde o summit nesmírně důležitý, že bude svým způsobem i výjimečný. A já bych chtěla slyšet tvůj komentář, tvůj pohled na to, co se odehrálo v Ankaře ve světle toho, že převážně se nesl ve válečném duchu, ve více zbrojení, v podpoře Ukrajiny a samozřejmě Turecko si tam také upevnilo své postavení v rámci své pozice NATO. Takže nejdřív obecně a teprve potom se dostaneme k těm našim domácím, peripetie je slabé slovo, já bych řekla, dvojkolejnosti naší zahraniční politiky. Takže pojďme na to.
1: Co se týče té Ankary, abych pravdu řekl, já příliš nevím, co si o tom mám myslet, protože toho zjevného tam moc nebylo a to, co bylo, nebylo překvapivé, protože se tam rozhodovalo o rozdělování peněz, který vlastně se neví, kde se seberou, ale už se počujou. Tady platí prostě ten takový to klíčový analytický téma, ten analytický klíč je sledovat stopu peněz, to znamená, kudy tekly peníze před Ankarou, kudy potečou po Ankaře. To je v podstatě asi celý. O Ukrajinu tam celkem moc nejde, protože ty Trumpovy řeči, jak k tomu se dostaneme, ještě nelze brát příliš vážně. Takže důležitější je tam spíš to, o čem se nemluví, to, co se tam odehrálo. Já si myslím, že kdyby měl Babiš dobrou tajnou službu, tak by mu ta tajná služba řekla, co tam prezident Pavel vlastně tropil, s kým mluvil, aby věděl, za co zodpovídá, protože za všechny jeho činy v zahraniční politice vlastně zodpovídá vláda, zodpovídá prezident. Čili tohle to je velice nekomfortní situace pro něj a dává to prostor prostě k mnoha spekulacím a určitě se tím budeme dlouho zabývat. Co se týče toho rozdělení peněz, já jsem tedy v podstatě spokojen, že se k těm 70 miliardám Česká republika nepřihlásila, podobně jako se nepřihlásila k ručení za těch 90 miliard z Evropské unie. Nicméně tam těch 90 miliard jde vlastně i z té kasy, do které my přispíváme. Tady je to trošku problém jiný. A co se... Ono totiž ten manévrovací prostor české vlády je asi velice těsný. Já musím ale tady dopředu říci, že z toho, co se o tom píše, že Babiš mluvil poslední, protože jsme nejhorší v tom plnění, tak já musím říct, že to je věc, na kterou jsem svým způsobem pyšný.
0: Mě by zajímalo, protože my jsme často před tím summitem jsme probírali tu obrovskou částku 70 miliard eur, které chtěl protlačit kancléř Friedrich Merz za Německo. Já jsem pátrala, nedopátrala jsem se toho, které další státy podporují Merce, protože já si nemyslím, že to bylo tak jednotné. Zamlčují se nám tady v podstatě ty pozice těch zemí, které stále stojí v tom čele toho, že bude pokračovat ta válka na Ukrajině. Víš o nějakých dalších? No?
1: Tady postrádám, že plnění slibu od prezidenta Petra Pavla, který řekl, že tam vlastně jel do té Ankary, aby sledoval, co se na konferenci děje, protože jinak by se to nedozvěděl. Čímž teda urazil novináře, média, protože vlastně nastínuje, že když to on nezjistí, tak to vlastně nezjistí nikdo. Takže já jsem teďka celý zvědav, co on nám vlastně o tom poví, co nám neřeknou veřejnoprávní média. Mohl by právě promluvit i o tomhletom tématu, jak silná byla podpora těch 70 miliard a tam je nutno dodat, že oni to chtěli ještě každoročně, takže to je prostě něco dost neuvěřitelného. Já bych tady při té příležitosti řekl, protože ono by se o tom dalo mluvit dlouho a já si myslím, že na to nemáme čas. I když se tomu budeme věnovat, tak to stejně nevyčerpáme, to téma. Mm-hmm. Tak já bych tady řekl jenom takový nějaký dva drobný body. Trump slíbil, že dá licenci patriotů na Ukrajinu. Aby nás nikdo nemohl obvinit z toho, že jsme Ukrajině nepomohli se zbraněmi. No to je opravdu, slibem neurazíš, to je věc, papír, jako tu Ukrajinu neochrání. Tam ta realita je taková, že kdyby se teď začalo stavět, tak ty patrioty první by vyjeli, prostě to je v řádu měsíců, spíše let. Takže to není vůbec k ničemu. Druhá věc zajímavá je, že tu výstavbu nebo tu výrobu patriotů chce koordinovat Polsko. To je velmi zajímavá informace, protože vzhledem k tomu střetu ukrajinsko-polskému, ke kterému se ještě dostaneme. Tak tam to vypadá, že by ty Ukrajince Poláci drželi pod krkem. To znamená, chcete Banderu nebo patrioty. A třetí věc, kterou bych rád zmínil, je velmi pěkné shrnutí od Jana Campbella. Tři body. Udržet členy NATO ve strachu, nehledě na zaklínání o vzájemné pomoci při napadení. Tady je znova vidět ta všeobecná negramotnost, protože oni nevědí, že článek 5 neobsahuje žádný závazek, že je to jenom sdělení, že vlády si pomůžou, jak uznají za vhodné, to znamená třeba, že tam pošlou deky a pitnou vodu. Za druhé, udržet členy NATO beze strachu na cestě vedoucí ke zničení Evropy s pomocí dluhového fiaska. To je moc pěkný. Takže nejdřív je držej ve strachu a pak je držej beze strachu, co se týče finanční sebedestrukce. A za třetí, převzetí břemene boje proti Rusku bez formálně aktivní účasti Spojených států. Myslím si, že to je velmi výstižný, velmi vyčerpávající rezumé toho, co se tam na té Ukrajině vlastně, v té Ankaře vlastně dělo.
0: Víš, mně to přijde jako neskutečné pokrytectví jedna věc. Já jsem slyšela, a ty se znáš s Oskarem Krenčím, tu jeho analýzu toho, že v podstatě ten institut, Stockholmský institut vydal tu zprávu, která nikdy nebyl jakýmkoliv způsobem spochybněn o tom, že v podstatě státy NATO a Evropa jako taková je na to dvakrát lépe, co se týče zbrojení a vlastně i co se týče počtu vojáků, než je Rusko. A tady se před našima očima hrává summit, který nám říká všem občanům v Evropě, musíte dávat víc a víc. Takže o tom tam nepadlo ani slovo, teda respektive v našich médiích, takže já o těch médiích ani moc neočekávám, co nám řeknou o prezidentu Pavlovi prakticky, co by tam vlastně jsme se dozvěděli navíc. A ještě když mluvím o tom Stockholmském institutu a o tom, kolik má Evropa zbraní, tak tam zase naše média zcela vymlčela jednu věc a to, že Andrej Babiš, ty jak říkáš správně, mluvil poslední, ale on byl snad jediný, který mluvil o míru. Opět, ano. Tak jako ano. Na té gdaňské konferenci, kdy všechna média vymlčela ten projev. A já už si někdy připadám fakt jak blázen, že alternativní média musí suplovat ty celostátní veřejnoprávní média, která si povinně platíme, aby se aspoň ten segment lidí, kteří jsou na internetu, naštěstí dneska je nás hodně, si přečetli projev našeho premiéra.
1: Máš pravdu, toto je nutno Andreji Babišovi přiznat, protože ono promluvit o míru mezi těmi válečnými štváči, mezi těmi pošuky, kteří prostě nemají v podstatě ánunk o tom, co je to válka, vyžaduje zřejmě větší statečnost, než když si my tady takhle volně povídáme. Jo. Takže to určitě je velmi důležitý. Tam jsem chtěl ještě jednu věc říct. To manévrovací prostor té vlády je malej, to znamená, že teď se tady hádali trošku o ten purl, což znamená vlastně přesměrování finančních toků, které směřovaly do těch ukrajinských pozlacených toalet, tak ty peníze teďka nepůjdou na Ukrajinu, ale půjdou do amerických zbrojovek. Z těch zbrojovek by se měly dostat ty zbraně na Ukrajinu, což je zase trošku otázka, protože tam je malinký filtr ze strany Trumpa, který tomu moc nepřeje. To znamená, že vlastně to přesměrování finančních toků je podle mě podstatný. Prostě z Ukrajiny do Spojených států. Evropa bude platit peníze do Spojených států a bude se domnívat, že za to Spojené státy dodají na Ukrajinu nějaké zbraně. Jestli se tak stane, je otázka, protože před chvílí mi Petr Žantovský říkal, že vlastně tam někdo poslal na Ukrajinu nějakou továrnu, nějaký průmyslový celek. Byla to nějaká naše česká firma a zanedlouho se jí ozval vietnamský majitel, aby mu to pomohli rozchodit, že to dostal z Ukrajiny ještě nerozbalený. Jo. Takže takhle ono to tam vlastně celý chodí. Čili já bych tomu docela rozuměl, že to znamená trošičku jako skultivování těch finančních toků, i když mluvit o kultivaci v souvislosti se zbrojením asi není moc případný výraz. Nicméně zabraňuje se tomu bezbřehému rozkrádání. Prostě ono na tu Ukrajinu tam toho opravdu moc nedojde. Takže já si myslím, že tady byly postaveny určité zábrany, určité mantinely toku peněz, které prostě naprosto neskrývaně ústí do Spojených států a prostě v tom je celá pointa Ankary je prostě v tom, že Evropa bude krmit americký vojensko-průmyslový komplex.
0: To je mi naprosto jasný, ty už si volně přešel k tomu porulu. Já jsem se k tomu chtěla dostat a teďka zůstanu na domácí scéně, protože já čtu sítě a taky mi psala spousta přátel a lidí, kteří to všechno sledují a ti byli naštvaní na to, že jsme se to dozvěděli prakticky na letišti. My jsme žili celou dobu v tom, že tato vláda se zavázala, že naše peníze nepůjdou na zbraně a nepůjdou na Ukrajinu a teď se dostávám k SPD, který to prostě měli jasně ve svých požadavcích, udělala se nějaké vládní programové prohlášení a došlo k tomu poražení. Já bych byla schopna akceptovat, když se to dozvím, tu informaci, v podstatě natvrdo je to tak, musí se ty peníze takovýmhle způsobem, nějakým způsobem zprocesovat a řekneme vám to, ale neřekneme vám to na letišti, jako nějakou takovou informaci. By the way, my jsme se dozvěděli, že dneska se teda nekonala koaliční rada, protože chyběli někteří, vicepremiér chyběl, ministr Macinka, že je někde v Itálii, také chyběl zástupce SPD, kromě toho Tomia Okamury, ale já jsem tě chtěla zeptat na to, jestli bychom se, když jsme té vládě dali důvěru, i neměli říct, že chceme ty věci vědět otevřeně, ať nám to prostě řeknou, kde je ten problém.
1: No, některé věci jsou v utajeném režimu, čili musíme se smířit s tím, že veřejnost opravdu jako z principu nebude vědět úplně všechno, co ta vláda dělá.
0: Tahle částka byla vyčleněna,
1: oni tam padl takový výraz jako mandatorní výdaj, to je nesmysl, protože to by muselo být ze zákona. Tam zřejmě byly nějaký peníze ještě s Fialovou vládou určený pro tu Ukrajinu, že by to úplně nešlo s tím nic jiného dělat, tomu nevěřím, ale zřejmě ten Macinka jako s tím zahrál takovou hru, že těm Američanům, jak se říká, fouknul pod pytlík, prostě strčil to do toho jednoho velkého pytle, purl, neposlal to na Ukrajinu, protože tam doví, jestli by to tam vůbec došlo. Takže si tohleto nebezpečí té korupce do rozkradení odstranil. U Američanů si udělal za dobře, protože z toho posledního místa asi cítil, jakože bychom něco měli udělat. Takže já to vidím takový jako kompromis kompromisů. Rozhodně si myslím, že je správně, že ten Okamura to neakceptuje, že chce vysvětlení, že to připomíná, protože ona ta vláda taky potřebuje, aby navenek mohla vysvětlit, že to byl kompromis, protože tady má ostrou reakci od svého koaličního partnera, čili ono to může vypadat, že to je nepříjemnost, ale ona ta vláda prostě potřebuje toto Okamurovo stanovisko k argumentaci, proč se zachovala tak a ne ještě nějak prostě podlézavěji. Jo.
0: No, já jsem ráda, že naopak, že se dozvíme o střetu v té vládě, protože to, co předváděla minulá vláda, kdy byli všichni ve shodě a přitom to byly strany, které šly absolutně proti sobě. Tady máme vládní koalici, která má společné vládní programové prohlášení, které naplňují. Ale k těm penězům, já jsem chtěla říct ještě jednu věc, já o ní něco vím, protože já jsem to sledovala od dubna roku 2022, kdy Fialová vláda oznámila v dubnu 2022, že bude každý rok posílat tuto částku 100 milionů korun na Ukrajinu. A já jsem se tehdy veřejně ptala, ať nám řeknou, kam ty peníze jdou, protože toto byly ty peníze na ty zlaté záchody, protože já tím, že jsem u těch rozpočtů seděla 8 let, tak vím, že každé peníze musí mít svoje číslo, musí být omašličkované, musí to někam jít. A proto ty peníze dali na to zaminy, protože tam se to nějakým způsobem rozplynulo do nějaké té zahraniční pomoci. Byla to černá díra, souhlasím s Petrem Macinkou, že teďka víme, kam ty peníze šly. Mně šlo čistě o to, že já si myslím, že toto nebyly tajné peníze a že nám to měli říct dopředu, protože já si myslím, že bychom tu vládu měli podržet a ne se teďka hádat o tom, že na nás udělali třeba nějaký podraz, že to neřekli Okamurovi nebo tak. To je všechno.
1: Já se ještě vrátím úplně k té tvojí první větě. Když jsi mluvila o tom průzkumu té firmy Saneb, nebo agentury. Já si myslím, že to je dobrý to uzavřít, protože ty tanečky předankarský mají poankarské vyznění. A ta firma, ta agentura udělala vlastně ten průzkum, kde mě zaujaly věci, jako které nevycházejí příliš dobře pro toho prezidenta Pavla. A nejvíc, abych to zkrátil, protože lidi si to můžou najít, určitě je to také na prvních zprávách k nalezení, určitě ta agentura to bude mít také na svých stránkách, ale jsou tam prostě ta statická čísla, důvěra, jestli sjednocuje, jestli je nadstranický, jestli se chová ústavně, jestli má řešit politické strany, ale jak se změnil názor na prezidenta za poslední rok. A tam si myslím, že to je jako velice zajímavý, protože kladně odpovědělo 15%, neutrálně odpověděla třetina a negativně odpověděla téměř polovina. A to si myslím, že je docela zajímavý vyznění těchto všech tanečků. Takže já myslím, že k té Ankaře by se dal mluvit ještě dlouho, ale koukám, že jsme zmařili už dost času, takže...
0: Určitě, ne. Já ti děkuju, protože mě si udělal velkou radost, že jsi mi ten průzkum poslal, protože jsme se o tom bavili před začátkem vysílání. Dobře, takže končíme téma Ankara, ale určitě ještě bude rezonovat, ještě se o tom určitě budeme v budoucnu bavit. A pojďme na téma Polsko, Ukrajina. Mně se moc líbilo, co řekl na prvních zprávách Petr Drulák, profesor Petr Drulák, náš kolega, který řekl, že v titulku, já budu parafrázovat nebo respektive použiju ty titulek, že Ukrajina přichází o Donbas a přichází také o Polsko. Takže pojďme si říct o něco o tom, jestli ty problémy mezi Ukrajinou a Polskou jsou vyloženě na základě toho sporu, respektive bych řekla velmi emočního výbuchu, který se projevil i na půdě Evropského parlamentu, kdy tam vystoupila polská poslankyně a roztrhala vlajku UPA, chtějí postavit panteon UPA hrdinům a vytahují tuto velice příšernou minulost Ukrajiny na povrch, vlastně prezident Zelenský, jestli jde o ten spor na základě těchto historických faktů, a nebo se jedná o střet o postavení ve střední Evropě. Na to se tě chci zeptat.
1: Já myslím, že Zelenský dojíždí na to, že žije v určité bublině a jelikož není politik, je to prostě komediant, tak je zvyklý na potlesk a hvízdání neslyší. Čili on si negeneruje nějaký pramen, který by mu přinášel špatné zprávy, takže žije v určitý bublině a jede na plný plyn proti zdi. Jestliže chtějí udělat národní panteon, který ausgerechnet chtějí postavit na pozemku Kijevsko-Pečerské lávry, to je prostě něco neuvěřitelného. Takže tam to znamená, že tím tomu chtějí dát vlastně takovou jako nejvyšší míru důležitosti. No, já myslím, že ty Poláky asi neodhadli, protože Poláci na rozdíl od nás jsou mnohem temperamentnější a tam, jak psal Petr Drulák, v podstatě otevřenému nepřátelství zatím brání pouze existence společného nepřítele. Ale otázka je, jak dlouho to bude, protože ta geopolitická rivalita, která vlastně je zatím vším, tak ta dělá z tohohle sporu něco, řekl bych, téměř fatálního. Jo? Tam z toho, jeden z toho nevyjde dobře. Je velice zajímavý, že před mnoha lety George Friedman napsal tu knížku Příštích 100 let, kde predikuje spor mezi dvěma rostoucími takovými mocnostmi evropskými, a to je Polsko a Turecko. Vzhledem k poslednímu vývoji, já na toho Friedmana myslím čím dál častěji, protože to byl skutečně prorocký odhad. Ono to takhle opravdu vychází a ty Poláci teďka těm Ukrajincům prostě berou vítr z plachet i s těma patriotama. Takže tady myslím si, že přece jenom ta Evropa nemá tak úplně okno historický. a že si vzpomene na ten nacismus, na tu druhou světovou válku, prostě k tomu se nikdo veřejně přiznat nemůže. Ta Ukrajina si prostě řeže větev vlastníma rukama, takže to je asi celý, co se k tomu dá říct.
0: No hodně, hodně tady naši takoví ti vojenští analytici mluví o tom, že by se, ale mluví o tom samozřejmě taky v Německu, mluví o tom Friedrich Merz, že by se Ukrajina, ukrajinská armáda směla stát tou armádou Evropy, a já si myslím, že to naši veřejnost spíš děsí, a nejenom u nás, jako než to, že bychom to měli brát jako vážně. Takže půjdeme k dalšímu tématu.
1: No.
0: Pojďme na tu Litvu, protože to je pro mě strašně, strašně zajímavá věc. Já jsem vůbec, by mě ani ve snu nenapadlo, že Litva začíná uvažovat o tom, že by změnila svoje ústavní ustanovení, že nikdy nebudou na jejím území jaderné zbraně. Takže oni v podstatě přilévají olej do ohně za současného stavu tak dlouho trvající války, že to ještě eskaluje. Přibliž nám to, vysvětli nám to, o co tam vlastně jde, protože mně se to zdá naprosto neuvěřitelné.
1: No, ten kontext je mnohem širší, protože země, která je nařčena z toho, že hodlá mít jadernou zbraň, to jest Irán, bez jakýchkoliv důkazů je bombardována a pleněna a celý svět jenom přihlíží a jenom málo kdo zdvihá hlas, co to je za strašné zvěrstvo. Takže to je země, která je obviněna z toho, že chce jadernou zbraň. A pak tady jsou země, které podepsaly tu smlouvu o nešíření jaderných zbraní, které deklarují, že přemýšlí o jaderných zbraních. To jest jak ta Litva, tak i Ukrajina, protože nezapomeň na Tymošenkovou, že ten její výrok, že by se měla hodit atomová bomba na Moskvu, ale i Polsko. A i má takovýho pošuka, jmenuje se Aleksandr Vondra, který taky blábolil prostě něco o jaderných zbraních, že bychom o tom měli myslet. To jsou lidi, kteří jsou v podstatě, řekl bych, nebezpeční a nejsem odborník, ale myslím si, že by se na to našla i nějaká diagnóza. Prostě ty lidi jsou úplně odtržení od reality a když jsou v soukromí, jsou nebezpeční svému okolí, když jsou v politice, jsou nebezpeční v podstatě státu, potažmo celému světu. V té Litvě ta situace je velmi špatná, protože jednak je tam ta nacistická minulost adorována, teď chtějí po těch jaderných zbraních, a potom je tam ta druhá věc, které se asi chceš dostat, a to je ten výrok Evropského soudu pro lidská práva.
0: Ano.
1: Takže já to nakousnu.
0: Já to tady mám, současný Evropský soud pro lidská práva připomněl jinou kapitolu litevské bezpečnostní politiky, když zemi odsoudil kvůli spolupráci na tajném detenčním programu CIA. Bezpečnost tak znovu naráží na otázku právního státu. To bych chtěla vysvětlit.
1: No tak když se v Rusku stane někomu něco, šlápnou na kuří oko, tak dokonce i Chodorkovský, který byl Evropským soudem pro lidská práva odškodněn několika málo dolary, protože zřejmě nedostal teplou večeři, jináč ten jeho proces nebyl shledán politickým, to každý ví. Byl to čistý daňový únik a za ten daňový únik by Chodorkovský třeba ve Spojených státech dostal, já nevím, 150 let.
0: Do životí, jasně.
1: Takhle, no. Takže tento soud rozhodl proti té Litvě, protože tam vlastně se znali, že oni participovali na systému tajných věznic a mučíren po celém světě. Jeli v tom Rumunii, Poláci, dokonce některá letadla zřejmě přistávala i v České republice, čili nejsme tak jako úplně čistý. Ti lidé byli označeni nebo byli zatčeni v rámci boje proti terorismu před 25 lety, jsou neustále drženi. Tento konkrétní případ, který byl před tím soudem pro lidská práva, se týkal člověka, který byl zatčen v roce 2005, tuším, a doteďka je na Guantanámu, aniž by byl obžalován. On je tam prostě držen. A toto je v pořádku, toto se prostě může dít, protože to dělají naši kamarádi, kdežto kdyby to udělali prostě v Severní Koreji, tak to by byl řev. Kdyby to udělali v Rusku, to by byl řev. Kdyby to udělali v Číně, to by byl řev. Čili v tomhletom, my jsme jako velice našikmé ploše morálně, jo. A kloužeme čím dál tím víc dolů a je to bohužel tedy pro v náš neprospěch. A měli by si to uvědomit i ti lidé, kteří na tom participují, protože jednou se na tom dolním konci mohou ocitnout i oni, protože oni tady budujou takovou, jak bych to řekl, právní pakulturu, že když po nich nastoupí lidi, kteří jsou stejného ražení, pouze jinak orientovaní, tak s nima zatočejí podobným způsobem. Takže to si myslím, že je velice varovný případ a příklad prostě toho, že my na jedné straně vynucujeme jenom pomyšlení na jaderné bomby, trestáme bombardováním a tady tomu v podstatě mlčky až tleskáme.
0: Já to považuji taky za nesmírně nebezpečný a vůbec já mám už od toho roku 2004, kdy to Pobaltí vstoupilo do NATO, jako pocit, že požívá jakési zvláštní ochrany a benevolence a teď poslední 4 roky to vidíme s naprosto brutální silou, když tam vidíme ty nacistické projevy a prostě ty jejich průvody a tohle to všechno. A když ti to umocní, a ty jsi správně a za to ti moc děkuju, když ti to umocní Alexander Vondra na ideové konferenci ODS, kde vystupují stričky proti Putinovi jednotliví delegáti, tak to je opravdu varovné. Já jsem ráda, že si tohle to připomněl a já jsem tomu příliš nerozuměla, tak teďka už vím, takže za to ti moc děkuju. A teď se dostaneme, jestli můžu, k dalšímu tématu a to si myslím, že bude naše diváky zajímat, ale já, abych byla přesná, tak já to raději přečtu, protože ty turecké tajné služby, jedná se o to, jestli vlastně... Pojďme na to, já to přečtu. Portál Nordic Monitor přinesl tvrzení bývalého vysokého tureckého policejního vyšetřovatele. Podle něhož měla turecká zpravodajská služba MIT dlouhodobě využívat známého novináře jako spolupracovníka na ovlivňování veřejného mínění ve prospěch vlády prezidenta Erdogana. Využívání médií patří k nástrojům služeb, to víme. Jenže právě tady začíná ten druhý problém. A tady bychom se mohli dostat vlastně k nám a k tomu, kdy u nás se vyskytne nějaký fake, nějaká manipulace na základě AI, umělé inteligence a všechno se to přikryje tím, zatím stojí zpravodajské služby a ona to není pravda. Tak jestli bys nám to mohl přiblížit?
1: Zpravodajské služby, já si myslím, že je v podstatě degradace jakékoliv debaty blíž do toho tajné služby, protože to je nedokazatelný, to je prostě takový klišé, zdroj blízký tajným službám, že jo, no tak jak můžu ověřit, že je skutečně blízký tajným službám. Někdo mi říká, hele, já znám tohodle, tak je blízký tajným, možná bydlí ve Stodůlkách, takže je blízký Visce, jo, možná to...
0: To bylo to sídliště, viď?
1: No, možná je to myšlený takhle, jo.
0: Já si to pamatuju, tam pocházel s tam jeden generální ředitel České televize, pan ředitel Chmelíček, si vzpomínám, no.
1: Takže byl blízký tajným službám, no. Takže to prostě se ve slušné společnosti se o tom nemluví, protože tyhle ty informace jsou nedokazatelné. Co se týče toho zneužívání novinářů tajnými službami, no o tom psal Ulf Kote dost, ten taky podivným způsobem zemřel. Velice dobře o tom psal Bittmann v té knižce Mezinárodní dezinformace. To byl profesor na Bostonské univerzitě, čili opravdu to nebyl žádný ruský troll. Tam si myslím, že si lidi o tom můžou dost dočíst. Ty manipulace jsou, teď jsem četl takový články, Rusové plánují zaútočit na Moskvu, na Polsko. V tom článku je 13krát použito slovo by, 5krát mohl a 1krát není vyloučeno. Jo, potom, že Švédové připravují ruskou invazi, se připraví na ruskou invazi klíčového ostrova Gotland. Jo, takže, a přitom ten armádní velitel toho ostrova říká, že v současné době neexistuje bezprostřední hrozba konvenčního útoku. Jo, takže to jsou prostě neustálí masáže, všichni se odvolávají na tajné služby, prostě toto by měl, slušný šéfredaktor by měl prostě takového člověka skopat ze schodů, když mu tam přijde a řekne, že se odvolává prostě na tajné služby. Mimochodem ty lži kolem Iránu, teď se to zase množí, že prej mají chemické zbraně, tak nemají jaderné zbraně, tak mají chemické zbraně, takže další válka, bombardování na to, jo. Nebo prej, že chtěli udělat atentát na Trumpa, tak musel letět jiným letadlem, jo. To je komický. Trump říkal, že pravděpodobnost atentátu na něj je prej asi 5%, kdežto závodník prej má asi 1 promile, jo. Prostě takovýhle žvásty. No, Trumpovi bych poradil, jak je ten slavný vtip, když se zeptá toho svého šéfa tajných služeb, jaká je pravděpodobnost, že bude mít v letadle bombu, tak mu odpoví ten šéf CIA, mu odpoví, pane prezidente, 1 ku 1 000 000. On řekne, i to je dost, jak to snížit. A on řekne, no pane prezidente, vemte si svoji bombu, protože pravděpodobnost, že by v jednom letadle byly 2 bomby, je 1 k 1 000 000. Jo? Takže to je asi nejlepší obrana na tyhle ty řeči. Co se týče toho Trumpa, má žít a umírat hrdě, protože tak má šéf národa umírat, jako Chamenei. Ten se neskrýval, teď to zveřejnili. On byl doma, žádný tajný služby ho nevypátrali. Prostě on byl doma, zemřel prostě jako chlap, protože on budoval to své nástupnictví jako člověk, který buduje demokratickou zemi, tak hledá, buduje si systém, kdežto člověk totalitního ražení buduje stát na vlastním egu. Teď ať si laskavý posluchač to rozklíčuje, co patří kam. Já jinak takové na závěr bych řekl jenom takovou obecnou radu, co se týče rozlišování těch fejků. Zpráva, která se vám příliš líbí, která vám jde hodně po srsti, buďte na ní velice opatrní. Je velice možný, že je to něco podstrčeného, něco zmanipulovaného. Pravda bývá povětšinou velmi nepříjemná a nečekaná. A v této souvislosti bych se znovu obrátil na naši matematickou veřejnost, protože dlouhou dobu mám takovou ideu udělat jakýsi manifest na podporu výuky matematiky a dalších předmětů rozvíjejících logiku, protože jedině tak můžeme vychovat generaci, která bude rezistentní vůči těmto nablblým fejkům.
0: Já, když mluvíš o logice a matematice, tak jsem si hned vzpomněla, kdo byl tím hýbatelem toho, že matematika dneska není povinná na při maturitě. No, tak to byla sociální demokracie a tu sociální demokracie tím pučem v tom roce 97 k voci dostali i ti, kterým dneska dělá lídra opozice prezident Pavel. Ale víš co, mně se teďka hrozně líbilo a za to ti děkuju, co jsi řekl. Víš, když se ti líbí něco v tom deepfakeu a nebo něco v takové té vykonstruované fotografii a říkáš si, Ježiši, tak já jsem třeba dneska viděla, že běhá po sítích, kdy prezident Pavel sedí s Evou Pavlovou v divadle v Karlových Varech, hraje hymna, oni sedí, ona si fotí a on se takhle jako škrábe někde na hlavě a všichni si říkají, pane bože, to je katastrofa, prezident České republiky ani nevstane u hymny. Tak já osobně si myslím, že je to deepfake. Co si myslíš ty?
1: Naprosto rozhodně, protože takový hlupák to není.
0: No a přesně. Takže tohleto téma, víš, jako ty fotografie, protože pak to rezonuje, víš, my se dostáváme do situace, kdy tyto fotky, už přece byla ta fotografie Mikuláše Mináře s Tomášem Halíkem, s tím teroristou z Pardubic té univerzity, málem dostalo pozici náměstka na ministerstvu školství, teďka se zase spekuloval o fotografii ústavního soudce s poradcem prezidenta a tak dále. A my, já nevím, kdo to pouští ven, se řeknou tajné služby, ale ta společnost a veřejnost se zabývá těmito věcmi a něco nám důležitého uniká. Takže proto je fajn, že jsme se o tom bavili. Já ti děkuju, ale pojďme na poslední téma. Můžu?
1: Určitě.
0: Tak, a to je téma, které vlastně ta Izrael a vlastně to, co se tam teďka děje, já si myslím, že to je pro spoustu lidí u nás jako těžko uchopitelné, kdo se tím nezabývá, kdo to nesleduje. A teď jsme se dostali do situace, kdy to, co se odehrává v Gaze a vůbec v Izraeli, začínají kritizovat a nazývat terorismem generálové vlastně uvnitř Izraele. Takže asi bychom tomu měli věnovat pozornost a já předpokládám, že nám to přiblíží, že nám to vysvětlí, že nám řekneš, co se tam teď děje.
1: Já to sleduju delší dobu, protože Izrael je dost divoký stát a má tam to spektrum politický je dost rozsáhlý a bohužel tam zase panuje takový ten, taková ta situace, kdy jsou dvě víceméně podobně silné strany a rozhoduje malá strana, ke komu se dá, tak ten bude vládnout. A nároky té malé strany bývají dost často velice extremistické. Tady jde o příklon k těm osadníkům. Viděl jsem fotku teďka, kdy ty generálové a starý mazáci obědvají v jedné jeskyni u nádherně zařízená jeskyně, kde žijí ty pastevci arabští prostě po mnoho generací, mají tam elektriku, prostě mají tam koberce a je to jeskyně, prostě oni nepotřebovali dělat dům a přišli tam prostě na návštěvu a společně přemýšlejí nad budoucností té oblasti, prostě jak spolu vyjít. Řekl bych, že naprostá většina lidí by byla schopna se dohodnout, ale rozeštvávají to určité skupinky, které vlastně navzájem se shledávají velmi potřebnými, jo, protože ty extremisti, jejich existence je vlastně zdůvodněna existencí těch extremistů opačných. Když byli v Izraeli ta pravice, levice se neliší ekonomicky, ale s vztahem k jednání či nejednání s Palestinci. Levice, končilo to vlastně Jitzchakem Rabinem, který byl zavražděn, tak když projevovala snahy se dohodnout, tak je zajímavý, že za ty jejich vlády bylo mnohem víc teroristických aktů, které prostě házeli do toho vidle z druhé strany, protože té druhé straně taky vyhovoval ten spor. Taky jsou prostě hlasitější na té arabské straně ty extremisti jako na té izraelské. A obojí dohromady plní tu americkou strategii vývozu destability. Prostě Američani potřebují udržovat ty regiony, které přímo neovládají, také potřebují udržovat v destabilitě, aby tam s nimi mohli manipulovat. Takže toto je prostě v rámci. Oni si myslejí, jak jsou strašně důležitý, jaký ontologický problémy řeší, jaký bohulibý principy zastávají, ale v podstatě jsou to jako ubozí služebníci zla, bych řekl, přímo zla. A proti tomu vystupují profesionálové, jsou to vojáci, policajti, zpravodajci, vystupují na svá jména, je to velice důstojné a říkají, podívejte se, ale my tady navozujeme, my tady připouštíme určitou atmosféru nebo směřujeme se s určitými skutky a to tak ničí tu atmosféru celospolečenskou, že se to obrátí jednou proti nám, čili my v rámci dosažení údajného dosahování bezpečnosti v podstatě tu naši budoucnost strašně činíme nejistou a nebezpečnou. Takže ten výstup je vlastně paradoxní. Oni si to umějí uvědomit, protože to jsou lidi, kteří sloužili, kteří skutečně nasazovali životy. Scházejí se s těmi protivníky, proti kterým oni na sebe navzájem stříleli a teď se prostě scházejí dohromady a přemýšlejí prostě, co s tím, když ta situace, tady se hodí takový to slovo, je skutečně rozbejkovaná. Takže já jsem rád, že tam, že jsou slyšet, že ten židovský terorismus, já když jsem byl, to je už skoro 20 let tenkrát, na Shin Bet s Jardou Baštou, jsme tam byli, tak oni nám vyprávěli o tom, jak je velice nevděčná role Shin Bet rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Už to tenkrát bylo aktuální. Takže ta situace je opravdu nelehká. Já nemám rád rychlý soudy. Toto je taková, jak jsem říkal předtím, taková pravda, která není příjemná. Prostě toto nejsou příjemné informace, ale jsou to informace o tom, že tam jsou lidé, kteří se chovají velmi důstojně a odpovědně.
0: Já nevím, jestli se to vůbec hodí se tě zeptat na takovou věc, protože víme, že v Izraeli budou na podzim volby. Jak si myslí, že to tam může dopadnout? Navíc víme, že teď se znovu zase začíná válčit v Iránu. Takže...
1: No, nevím, ale přál bych si nějakou změnu, protože myslím si, že by se ta situace trošku odblokovala.
0: To jsem měla na mysli právě určitě. A je čas na to, abys nám představil knížku, kterou jsi připravil, a já jsem schválně se snažím, aby jsme měli dost času, protože jsme se 2 týdny neviděli, aby jsme měli dost času na naše diváky a na jejich dotazy, takže teď tě poprosím o knížku a vy můžete posílat dotazy.
1: Tak já to vemu rychle. Je to Roger Scruton, Západ a ti druzí. Ta knížka se jmenuje Globalizace a teroristická hrozba. Je to inspirováno událostmi 9/11/2001. A je to nejen břitká intelektuální obrana západní civilizace, ale i kritické zkoumání toho, jak mohou západní státy ve své nynější podobě nabídnout islámským přistěhovalcům tolik potřebný pocit sounáležitosti, aby mohli získat loajalitu hostitelské zemi. Zatímco islámská civilizace drásá na konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Bylo by však chybou svalovat vinu pouze na islám, píše Scruton. Západ poměřuje svět z perspektivy svých hodnot, které mají původ, význam a přirozené prostředí pouze v malé části tohoto světa. Export těchto hodnot vzbuzuje konfrontaci. Chybí definice západní civilizace. Je-li to svoboda, jako to definiční výměr, pak Scruton dodává, že svoboda sama o sobě znamená emancipaci i od omezení nezbytných k přetrvání civilizace, která je pak náchylná zničit samu sebe. A to si myslím, že toho jsme teďka svědky. Čili doporučuji Scrutona, je to četba, nebudete určitě souhlasit se vším, ať z té nebo oné strany, ale určitě je to velmi dobrá četba, velmi dobrý podnět k přemýšlení.
0: Tak já ti děkuji a teď poprosím do režie, do studia, jestli nám můžou poslat vaše dotazy. Otázky pro tebe.
1: Tak, zdravíme od zlodějky všechny lidi dobré vůle, tým Abojo a hlavně paní Kateřinu.
0: Hezký večer, posílám pozdrav.
1: Tak to je prýma. Je tam ještě něco? Je. Pane Schneider, jak moc toho Babiš věděl o Vrběticích? Děkuji a zdravím. No, myslím, že Babiš nevěděl o Vrběticích vůbec nic, protože to, co se dozvěděl od Koudelky, byl taková fáma, mýtus, prostě nebyla to pravda. Nakonec ani policie na tom nemohla postavit obžalobu, protože ta věc prostě byla odložena pro nežalovatelnost, bych řekl. Jo? Čili byl to výmysl, Babiš to bohužel spapal i s Navijákem. Ráda bych se vás zeptala, co myslíte o tajné osobě Tomáše Pauknera, jaký máte vy názor? Děkuji, no já jsem upřímně rozveselen tím, jednak tím jeho logem, to je moc pěkný, jak tam běží s těma pejzaty, s tím svícnem, to je moc hezký. Je to člověk chytrej a já přeju jemu i nám, aby ještě hodně dlouho jeho identita zůstala skrytá, protože no přece se nepřiznám k tomu, že jsem Paukner, že jo. Ty se taky nepřiznáš k tomu, že jsi Paukner a já si myslím, že Pauknerem, nechtě Pauknerem trošku každý z nás, protože to je moc dobrá četba.
0: No, já jsem viděla ty dva rozhovory poslední s ním a musím říct, že teďka přidal další věci a musím říct, že asi Tomase Paupnera miluju, protože rozčeřil ty vody toho, co všichni víme a 4 roky nás dusilo.

0: Takže ano, máte pravdu. Je to maskot opozice. Jak moc mám věřit na FB profilu Thomas Paukner? Je to pohádka nebo realita? V tomhle bych se přikláněl k Martinovi, jak nevěří. Ale bylo by to hezký zadosti učinění. No, víte, tady se furt směšují dvě věci. Lidi furt potřebují vědět, kdo to říká, aby mohli zaútočit, jak se říká, ad hominem. To je jedna z těch eristických faulů. Lidi nejsou schopni přečíst tu věc a posoudit ji, aniž by věděli, kdo to říká. Protože tady chybí ta obezlička a tady je velký intelektuální nárok se prostě v tom čteném vyznat a zaujmout vlastní názor, protože nevím, jestli Paukner, není to Petr Fiala, není to Kolář, není to, kdo to je, kdo to není, kdo to píše. Pane Bože, to je úplně jedno, kdo to píše. Čtěme ta slova a přemýšlejme o nich. V tom si myslím, že by to mělo, ta skrytá identita, že by měla dlouho vydržet, protože to je velmi dobrý modus, jak učit národ přemýšlet. Děcka, co říkáte na ten požár té továrny Baťa, je to vše divné. Je to divný jako každý požár. Já nevím, jestli to ať si vyřeší vyšetřovatelé pojišťovny, protože ti na tom jsou hmotně zainteresováni, ale já nevidím důvod prostě proč přihrávat jako nějakým nestandardním variantám. Prostě ono to mohlo opravdu zahořet samo, mohlo tam být elektrický zkrat, prostě ta příčina. Musíme jít prostě od těch jednoduchých věcí, teprve když se vyloučejí ty jednoduché příčiny, pak je možný jít dál a k tomu nemáme absolutně teďka žádný informace. Paukner je momentálně muž mého srdce. Může to být kdokoliv, třeba pan Chlad? No, může to být. Je to hezký přemýšlení, kdo by to mohl být, na koho by ten profil mohl pasovat. Ale skutečně je to otázka podružná. Já si myslím, že je důležitý číst to, co píše. Paukner dělá to, co by měla dělat tato vláda. Nepátrejme po Pauknerovi, ale po tom, co píše, naprostý souhlas. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli viděl tiskovku s Trumpem a Zelenským. Pokud ano, co na to říká? Mně přišlo, že chvíle mi mluvil mezi řádky přímo k Zelenskému. No, on tam mluvil o japonské armádě, co si tam poplet, mně připadalo trošku jako, že Bidenovští, což jako nedá se to vyloučit. On, ten jeho projev k tomu výročí Ameriky byl takový jako trošku stupidní, takový diluviální, on tam začal mluvit jako v období McCarthyho a já vím, že v té době prostě takovýhle ty tvrdáci, kteří měli naprosto jasno a varovali prostě před tím komunistem a viděli ty komunisty jako všude, tak mnoho z nich skončilo v psychiatrických léčebnách. Prostě to jako opravdu není doporučený způsob nahlížení na svět. Takže já nevím, jak to bylo s tím Zelenským. Na druhou stranu s tím Zelenským to zacházení se taky odvíjí od jeho chování a vůbec se nedivím tomu, že ten Trump se tam občas dopustí takových jako trošku nestandardních úsměvů, nebo jak to říct, výrazů tváře, nebo když už nebudu mluvit o slovech. Motoristé zřejmě bojují o voliče, většina z nich fandí Ukrajině. Ta rusofobie Macinky mi vadí, jinak se mu fandila oproti tomu, kdo byl před ním. Byl šťastný a jeho nesouhlas s účastí RF je velký hnusno. Šťastný se vyjadřoval velice nešťastně k těm...
1: On se zbláznil, tomu, pro mě teda, musím říct.
0: Odblokování, což je velmi nešťastný, ty... Lidi se potřebují tak jako vystavovat na odiv prostě nějaký to protiruský odhodlání, což je dost šílený. Já jsem si svý protiruský období odbyl v době, kdy se za to zavíralo. ne když se za to chválilo, když se za to postupovalo. Takže teďka

0: si ocenil, kdyby ty lidi se vyjadřovali, nemusí se vyjadřovat přímo protiamericky, ale jaksi všeobecně kriticky, když najdou určité měřítko a podle toho budou posuzovat a nebudou říkat, jestli to vyhovuje tomu nebo onomu. Oni říkají, ty seš proamerický, ty seš proruský nebo takhle ne. Já jsem takový, jaký jsem, a že ty věci vyznívají jednou tak po druhý tak, já si ve své drzosti a píše dokážu na to odpovědět, že za to si můžou ti, o nich mluvím já, a ne, že bych já modifikoval prostě svá kritéria. Takže ano, souhlasím s tím, u toho Macinky to je dost křečovitý, není to pěkný, ale prostě to je politika koalice, ta koalice je složená prostě z těchto členů a je velmi obtížný to dá do souladu. Mluvě o Macinkově rusofobii, já děkuju za to, že tam je Okamura. Byl Karel Čapek vizionář, když psal RUR, roboti nás ovládnou. No, teď jsem četl, že v Izraeli začíná být velká nezaměstnanost mezi ajťáky a vůbec výzkumnými pracovníky v umělé inteligenci, protože umělá inteligence je začíná vytěsňovat. Oni začínají propouštět lidi, kteří to vymysleli. Takže ano, tento takový samožrný efekt tam určitě je a je velmi dobrý být ostražitý a nepropadat těmto technologiím. Myslíte si, že co píše Tomas, vláda bude zabývat a co policie? Jo, to myslíte asi na Paukenera. No, a co policie? Já si myslím, že to, co píše pan Paukner, nebo prostě to, co je publikováno pod tím jménem, by na monitoru mělo dostávat nejvyšší, nebo vůbec státní zastupitelé. Mají jistě předplacen monitor, z médií dostanou tuto informaci a oni jsou ze zákona. Státní zastupitelství je ze zákona povinno se tím zabývat. Takže ano, směřujte své dotazy na nejvyšší státní zástupkyni, směřujte své dotazy na poslance, aby interpelovali vládu, aby se, protože kdo je zodpovědný za chod státního zastupitelství? Ministr spravedlnosti, premiér. Takže ať se o to starají, ať se ptají paní Bednářové, co dělá v této konkrétní věci, v další konkrétní věci a tak dále. Co dělal Banderovec na summitu na to, když Ukrajina není členem? No, byl tam pozván jako host, byl tam pozván pan prezident Pavel, tam byl taky pozván, přestože nebyl vedoucí generace, bylo tam spousta lidí pozvaných. Je to účelovka, co jiného k tomu říct. Tam není žádný omezení. Máme ještě něco? Máme. Pane Jene, od kdy jste znal zmíněného Jaroslava Baštu? Myslíte, že jste ho v době minulé znal v skutku dobře? No, já jsem se s Jardou, já jsem o Jardovi věděl mnoho a mnoho let, ale já nebyla šance se potkat, prostě nějak jsme se nepotkali. Setkali jsme se vlastně až po listopadu, samozřejmě jsme věděli jeden o druhém a potom listopadu nás ty cesty svedly prostě dohromady. Já jsem s Jardou zdaleka nesouhlasil ve všem, ale strašně rád jsem se s ním hádal, strašně rád jsem se s ním bavil a ten člověk byl neuvěřitelně zajímavý a jenom řeknu jednu věc, když byl kdysi zavřený v kriminále, tak Jarda Bašta hrál 7 šachových partií simultánně na slepo. Takže si umíte představit asi, co si o jeho intelektuálních kompetencích.
1: Tak
0: jak já se koukám. Pan Reichl se mi nelíbí, protože já jsem spíš na dámy, ale mám z něj velkou radost, že tam jsou takový lidi, jako je Jindřich, protože je to velká velká bouře ve sklenici vody. Doufám, že se to, ta bouře, že bude větší a že ty jeho velmi zajímavý výstupy, že budou mít i reální důsledky.
1: Všimla jsem si, že taky sleduje Tomase Paucknera jako většina z nás a všimla jsem si, dnes jsem četla, že dokonce jeden státní zástupce už se jedné kauzy ujal a dokonce se toho prý ujal Olaf. Takže uvidíme. A nám vypršel čas. Nám vypršel čas, takže já ti moc děkuju za všechno to, co jsme si mohli říct a i ty odpovědět divákům. Takže
0: a já si ještě dovolím tadyhle jenom upozornit, budeme pořádat žurnalistické praktikum, budeme pořádat takový kurz mediální gramotnosti, takže na našich stránkách internetových je možné se do toho přihlásit. Děkuju a všechny zdravím.
1: Taky hezký večer a hezký víkend. Mějte se krásně.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda, zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

0: zlomit. Svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm, zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát Holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, který jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí.

umírá nevěřícně. Co se to ten podivín snaží říct mě? Pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí hadou.

0: one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a s obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojařském fóru znovu řekl o členství v NATO a na konci projevu se rozloučil s hosty v sále banderovským pozdravem. Dočkal se zběsilého potlesku Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězilo na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, kde se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
4: No, co se týče teda samotného summitu NATO v Ankaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky, o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně, a tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit a odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před 2 týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova, vláda se k tomu nemohla připojit, proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš si nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost. Utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla a že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, aby neplácal, ale že tuhletu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už ji bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRL. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to taky úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ANO, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ANO je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel, v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, a že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem, se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají, kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, chápete, jsou některé věci, které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom v těch, jako v těch, že jo, takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby, kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky? Kdo komu je zodpovědný za co? Kdo komu pomáhá s čím? A tak dále, a tak dále. To znamená, tam jsou velké otazníky, že jo? A volič se dívá na to způsobem, jako, že v podstatě zablba. Takže kdybychom si to shrnuli, summit NATO odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70 miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou. Ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No, na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl. Najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu, a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra, a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto a aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
3: Spíš pitlík na zvracení možná.
4: No, to až potom. To až těsně před tím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju. Že demokracie, jakožto politický systém, je zkorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15%, 20%, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidu, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalily zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje. Dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz. A vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO, a proto vyhrálo volby. pětikoalice, nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás posluchači, ale na všechny politiky mimoparlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše? Aby tohleto dokázal nalít. A proto demokracie je zkorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrával jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé, samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách, jsou zkorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby. A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům, a nejenom v mimoparlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partej, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. Takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvaně otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté, a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě strýček náhoda zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne, od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se ozve ředitel a řekne, ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne, tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů. Ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování, vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia každou chvíli, že vás zvou do televize každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je skorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos ve skorumpované demokracii? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35, takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
3: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě zahráme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ryder v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit,

0: říkám, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo? Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze vše, můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc, ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo? Takže
1: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále a tak dále a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těchto obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud si zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku. No a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945 zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až nakonec pod kontrolou říše, byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup-jup, že jo. Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce, tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu, ale oni nám to nikdy neodpustí. To řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo? Znovu jejich Heimat, že jo? Znovu v Brně, v pohraničí, že jo? Tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo, v pohraničí na severu, tam všude, najednou znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůrazňuji a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudečtí Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska. Nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat. A velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat z minulosti, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo 1. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchů a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo 2. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo 3. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund, nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže dát 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. To bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena, která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po 2 měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být zkorumpováni, být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu a mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá zkorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita, takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00, takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
0: Nemám, PK, určitě nemám, já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně, já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
2: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Coutinho.

0: Písnička dozněla, posluchač je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Já bych měl zase otázku ohledně futbalu. Vy jste v minulém programe vysvětloval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol, že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom staveli sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
3: A ako si vysvetľuje, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil? A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury showbiznesu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, že jsou povinováni těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho bude mít nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít na něco. To znamená, že by všichni museli povinně, když jim nabídnou a oni odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak oni ho zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají, nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
1: Ano, prostě samozřejmě.
2: Kontroly
1: samozřejmě.
2: Prostě častější, jo. Je to možné, že? No nic, taky vtipný trošku. Pojďme na dalšího posluchače.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať Tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. To mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. A Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
1: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže překrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle je třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. V tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude nakupovat od Spojených států. Od chabadistického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 anebo lehce za ním, za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají a není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, ne, ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no a samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany Západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře. Aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-29, než Rusko se rozhoupe, kdo ví, nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabíjí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údary, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita a státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, máte slovo.
4: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace, a docela mě vadí, že jste to opublikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, kdybyste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
0: Děkujeme.
2: Tak, VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
1: No.
2: Tak, teď už je to v pořádku.
1: Dobře. No, to týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. To jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečný jestřáb. Teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správních hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů, a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje, a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině, a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu, nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině, a najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony, a začalo dávat ultimáta Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský. Ten je celý v kokainu, naložený v rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Ruský, spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6. Tohleto nevymyslel Zelenský. Ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto, s tímhle tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
5: Dobrý večer, tak já bych se mal vlastně nějakou otázku. Chcem se opýtat, že když jste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu, a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základy a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobí. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. Ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajú z toho, čo ste hovoril, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže alebo kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
1: Ano.
5: To bolo niečo.
1: Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete ta kázání v Ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král Domusion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme, naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer, já vás všichni zdravím.

0: Já jednu ze svých dcer králi seberu, ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
2: No, no, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavena muslimy, a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoliv muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojím, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak chabat, oni to realizují, oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. Znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohle je plán, tohle to oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, děkuji všem. Chtěl jsem se spýtat,

0: Izrael oznámil, že zjistil, že je nějaký velký spiknutí v Iránu, aby zabili Trumpa. Já rozmýšlím na to, že by něco takové zjadlo Trumpa teraz a mohli by to hodit na Iráncov. Možnilo by to spustit nějakou nukleárnu katastrofu z Izraela alebo ze Spojených států na Irán.
1: Bylo rozumět, VK? VK, bylo rozumět.
2: Velmi špatně, co se s Izraelem. Já
1: Ano.
2: jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
1: Já vás poprosím,
2: Tak jsem
1: abyste
2: do
1: to
2: toho
1: řekla
2: nechal.
1: ještě jednou do telefonu přímo.
0: Ano, v poriadku. Já jsem se chtěla spýtať. Izrael oznámil, že se plánuje nějaké velké spiknutí na zabitie Donalda Trumpa. A já bych se chtěla spýtať, keby náhodou Trumpa někdo zavraždil, mohla by se rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Děkuji.
2: Tak to už bylo perfektně rozumět, VK.
3: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
2: Izrael oznámil, že má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa. A pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Íránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
3: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneího. Udělal ze sebe chodící terč a od téhle chvíle je chodící mrtvolou, nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti. Byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin, zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on ze sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v roku 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen íránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete. Pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá ze sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce, prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneího, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakreslil terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který se chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat, ano, do ty likvidace. Ano, ano, Edom, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
2: To je zvláštní, že asi po druhé nebo po třetí VK vždycky...
3: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli. a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. Komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čín. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř, postupně dekádu za dekádu, postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let v budoucnosti. To se neudělá ze dne na den, to je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: My prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
1: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
2: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
1: máme
2: nechtějí volat,
1: volajícího,
2: nebo že poslouchají záznamu. Najednou někdo volá. Paráda, někdo volá. Super.
1: Ano, dám mu prostor rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, to jsou ještě jenom já. Já bych jenom ještě takový doplněk, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému. Jo? Protože v té Bibli se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
1: Děkujeme.
3: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto, Hebrejci, že jo, Židé, považují Ježíše Krista za jednoho z proroků, jo, a jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byl někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají mesiáře, žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto, přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí, a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor, říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro Židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoliv za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu, to znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro Židy. Pro Židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli, doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné, no a pro vás všechny ostatní, já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
2: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když se voláte. Dnes voláte dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mě zřečení modecky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
6: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream. S kým jiným? Já to vemu hned takhle z vrchu. Ne, vemu to odspoda, je tady dáma. Vladimíra Vítová, Marek Adam, Ladislav Vrábel. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Uvidíme.
2: Dobrý večer.
0: Vítejte, přátelé, uvidíme v průběhu pořadu, zda se nám podaří dopřipojit další dva hosty. A to víte, to je kouzlo živého vysílání. Ne vždy všechno jde jak po másle, ale to se prostě stává. Tak to prostě je. Já jsem moc rád, že jste tady, protože pojďme rovnou asi k jádru pudla. Proč jsme se tady dneska sešli v takovýhle sestavě? Vladimíro, funguje vám mikrofon, všechno běží?
3: Mně ano.
0: Perfektně. Ano, jiný, kterým to nejde, ale nevadí. Časem se to určitě nějakým způsobem projeví a zvládne. Tak, Miroslav Kelnár, vítejte.
2: Haló, haló. Morně. Jsem
0: tak. Vidět. Jste perfektní. Máme vás. Tak, Vladimíro, můžete nám představit krátce naše hosty?
3: Ano, tak já vždycky, ta abeceda je takový nejvhodnější systém, aby se nikdo necítil upozaděn. Tak já doufám, že zvládnu teď abecedu. Takže jako první je pan kolega Marek Adam. Je tady v podstatě i za Klub českého pohraničí, i za Československé mírové fórum. Potom pan kolega Essentier, ten se omlouvá, doufám, že se mu to podaří během vysílání se k nám dostat, zatím má technické problémy. Pak je tady pan kolega Miroslav Kelnar z Národní demokracie a včera zrovna byla, a on byl hlavním organizátorem demonstrace před velvyslanectvím USA, bylo to proti NATO a na margo té konference ankarské. A pak je tady pan předseda ČR jedna na první, teda Česká republika na prvním místě, pan kolega Ladislav Vrábel. Tak to je celé naše dnešní osazenstvo.
4: Hezký večer vám i posluchačům.
3: A pan moderátor nám zmizel.
0: A pan moderátor tady je.
3: Aha, jsem se řekla, že jste nás nechal svému osudu.
0: Větší čtverečky. A teďka já budu malinko netaktní, protože víme, už jsme si to říkali, Láďa má čas zhruba do 9 hodin, před 9 prostě musí skončit. Já bych s dovolením teda dal slovo jako prvnímu Láďovi Vráblovi. Láďo, ty jsi od začátku byl skeptický nad tím, že ten summit včerejší, který byl takový, do toho se dávaly holky naděje a tady o tom média mluvila od začátku do konce, kdo pojede, kde bude sedět, co bude jíst, kdo koho přivítá, s kým kdo bude chodit na záchod. Tak ty tomu prostě říkáš, že to je stejně všechno jenom divadlo. Pojď mi říct, jak to hodnotíš.
1: No, dobře, tak začneme tím pozitivním, děkuju za slovo, začneme tím pozitivním a to pozitivní je, co se objevilo, je, že Andrej Babiš řekl, že Česká republika se nebude podílet na té částce 70 miliard eur v příštím roce. Takže to je pozitivní věc. Na druhou stranu tohle, co jsem predikoval také, a také jsem řekl dopředu, že Andrej Babiš s tímhle přijde a uzavřel jsem vsázky, že to bude trvat maximálně rok a den, než Česká republika všechny ty peníze zaplatí. Proč? Protože to stejné udělal Andrej Babiš už v Evropské unii v prosinci, když byl 5 dní premiérem České republiky, tak mlžil, když jel na summit Evropské unie. Ještě ráno novinářům říkal, no já nevím, co se tam bude dít, to víte, to je takové dynamické, tam bude Giorgia Meloni, ta tam má nějaké návrhy. My jsme o tom mluvili dávno, že se tam bude schvalovat 90 miliard pro Ukrajinu na 2 roky. Andrej Babiš v noci zvednul ruku pro to, aby se poslali peníze na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský tam mluvil o tom, že to je na zbraně, 60 miliard z toho, že jde na zbraně, 30% na fungování ukrajinského státu. Andrej Babiš to podpořil. S tím, že řekl, že Česká republika za to neponese, že za to nebude ručit. Jenom abychom rozuměli tomu, co to znamená ručit. To jsou dvě půjčky. Jedna půjčka bere si Evropská unie peníze jako půjčkou 90 miliard, protože Evropská unie nemá peníze, takže Evropská unie si externě půjčuje 90 miliard. Z toho samozřejmě musí platit úroky. Úroky platí z rozpočtu Evropské unie, to znamená z peněz všech členských států, včetně České republiky. Pro nás to dělá každý rok ten úrok zhruba 1 miliardu korun. Takže 1 miliarda korun jde už jenom z těch peněz pro Evropskou unii na Ukrajinu. Z toho jde 60% na zbraně, nebo víc než 60% jde na zbraně, dvě třetiny. Takže to je první podvod. Druhý podvod, ta jistina, to je to, co Evropská unie dluží. Se má zaplatit, protože se to půjčuje Ukrajině, to je ta druhá půjčka, se to půjčuje Ukrajině, tak Ukrajina to má vrátit, a to nikdy nevrátí. Má to vrátit Ukrajina z toho, co dostane od Rusů, ta nikdy od Rusů žádný peníze nedostane. To znamená, Evropská unie to není půjčka, ale to je dar, takže ten dar se bude muset splatit a splatit se to bude muset z rozpočtu Evropské unie, to znamená, Česká republika zaplatí 90 miliard korun odhadem, jenom odhadu, za tu jistinu. Každý rok miliardu plus 90 miliard plus 90, ne, pardon, 90 miliard, ne, miliardu na úrokách. A teď nevím, kolik to bude, pardon, teď nevím, kolik to bude za tu jistinu, ale budou to další miliardy za tu jistinu. To znamená, není pravda to, že by Česká republika se na tom nepodílela, jak se nám snaží říct Andrej Babiš. My to všechno zaplatíme. Jediný je, že za to neručíme. Zaplatíme to přes rozpočet Evropské unie, protože my do toho rozpočtu dáváme zhruba 2% z toho rozpočtu Česká republika a z toho se to platí. A tam žádná výjimka není pro Českou republiku. No takže pochopte, že těch 90 miliard platí Česká republika úplně stejně jako všechny ostatní členské státy. To ručení je jenom pro případ, že by Evropská unie zkrachovala, neměla peníze na to, aby zaplatila tu půjčku a potom by přišlo na řadu vymáhání po nějakých nástupnických státech. A to v tom případě by nebyla Česká republika, ale to se nestane, že by Evropská unie zkrachovala. To znamená, Česká republika to platí úplně stejně jako všechny ostatní státy. A to samý jsem čekal, že se stane v případě NATO. Andrej Babiš, jak říká, je velký kamarád Marka Rutte, byli spolu ministři. Andrej Babiš říká, že splní všechno, co po nás NATO chce. To znamená, tam prostě není důvod k tomu se domnívat, že by Andrej Babiš to nezaplatil. Prostě Andrej Babiš to zaplatí, ale stejně jako v případě Evropské unie, tak přišel s tím, že tentokrát je to dobrovolný na základě bilaterálních dohod, takže řekl, Česká republika to platit nebude. Ale samozřejmě Česká republika to platit bude. Stejně tak, jako Andrej Babiš řekl před volbama, že nebudeme dávat žádný peníze na zbraně Ukrajině, a teďkom přišel Macinka s tím, že pošle peníze do programu PURL, a Andrej Babiš včera opět lhal na tiskovce, kdy řekl, no to jsou peníze, které Petr Fiala, ta bývalá špatná vláda, vyčlenila na Ukrajinu, no a my jsme ty peníze nedali na Ukrajinu, ale dali jsme to Američanům. Jenže PURL znamená Prioritized Ukraine Requirement List, to znamená seznam prioritních věcí, které dostane Ukrajina. Ten PURL, to je ta iniciativa. To znamená, my jako Česká republika sice pošleme peníze Američanům, ale oni za to pošlou peníze, oni za to pošlou zbraně Ukrajincům. Takže my přímo v podstatě posíláme zbraně Ukrajincům přes ten PURL. Takže to je prostě jedna lež za druhou a nedá se očekávat, že by Andrej Babiš, který je kamarád se všemi globalisty, s Markem Rutem, s Donaldem Trumpem a prostě s ostatními, že by najednou vybočoval z toho evropského a NATO formátu a že by nějakým způsobem jaksi šel proti ním. Ne, tam prostě došlo k tomu, že se tam shodli na těch 70 miliardách a Česká republika to bude platit. Akorát, že teď se hraje ještě to divadlo a nějakou dobu se bude hrát to divadlo, že to Česká republika neplatí. A co se týče toho, na co jsi se ptal, Peťo, jak jsem predikoval, že tam Petr Pavel samozřejmě pojede. Na to jsem taky uzavřel sázky, hned na začátku jsem řekl, že to je divadlo. Proč by nejel Petr Pavel na summit NATO, když je generál NATO bývalý? Konec konců stejně ty pozvánky dává generální tajemník NATO. A říkal jsem i tady u tebe ve vysílání, když někdo někoho zve na oběd nebo na večeři k sobě domů, jestli si dobře vzpomínám, tak o tom rozhoduje ten, kdo zve. To znamená, stejně tak se dostal Petr Pavel i na tu neformální večeři, kam ho česká vláda nechtěla nadelegovat. Prostě ho pozval prezident Erdogan. Takže bylo úplně jasné od začátku, že to je jenom hra, aby se odvrátila pozornost od toho, co je důležitý. A teď se rozehrává nová hra. A ta nová hra je, jestli Andrej Babiš podal ruku Donaldu Trumpovi nebo nepodal. A zase české ovce se budou bavit tím, jestli Andrej Babiš je super, že mu Donald Trump podal ruku nebo ne. A nebudou se zajímat o to, že mají o polovinu dražší chleba. Tak.
0: Děkuju. Vítám tady Vladimíra Sentiera. Vítejte, díky, že jste s náma. Když tak máte vypnutý mikrofon, tak ho můžete zkusit zapnout, jestli to půjde. A, tak. Halo? Teď je vypnutý. Neměl by svítit přeškrtnutě. Teď je přeškrtnutý, teď vás neslyšíme. Zkuste na to vypnout ještě jednou.
5: Slyšíte mě teďko?
0: Jo, perfektní, perfektní. Teď je to
5: slyšíte
0: ono.
5: Slyšíte mě?
0: Ano.
5: Halo?
0: Halo? Slyšíme se, tak. Ano.
5: Já bych vás chtěl všechny pozdravit, jenom se omlouvám, že jsem měl potíže s připojením, takže teď už je to snad všechno v pořádku. Děkuju.
0: Tak můžete rovnou navázat na Láďu, bavíme se o tom, o těch prvních, řekněme, postřezích z toho včera skončeného nebo z toho summitu NATO, tak jaké, co vy vidíte jako takový ty hlavní dopady stínu z Ankary pro nás?
5: No, hlavní dopady pro nás jsou podle mě v první řadě ekonomický, protože tak, jak to říkal Láďa před chvilkou, o tom jsem přesvědčený taky, že ten Andrej Babiš není v pozici, že tam něco odmítne. Já myslím, že kdyby tam měl něco odmítnout, tak by tam asi nebyl vůbec připuštěný. Česká republika je moc málo významná na to, aby měnila to, co je tam připraveno a dohodnuto. Takže pro nás v první řadě, v první etapě se bude jednat o další ekonomickou zátěž a nasměrování průmyslu směrem nebo hospodářství celkově směrem k váleční výrobě. To se je samozřejmě hrozně nebezpečný a nechtěl bych se na tom teda podílet, ale myslím si, že tomu v té konstelaci, který v té politice máme, nemůžeme tuto chvíli zabránit.
6: Můžu prosím něco říci? Mohu zareagovat?
0: Jasně, pojďte.
5: Ano.
6: Takže, vážení, já k tomu přistoupím trošku z jiného pohledu. Položím otázku, zaslouží si tenhle národ něco jiného, než aby to zaplatil? Tak jako řeknu tak, že každý z národa očekává, že ten Babiš bude nakonec ještě odvážnější, než jsou ti lidi tady, nebo než my jsme sami. Já myslím, že to je trošku naivní, jako jo. Prostě proč? Proč by byl odvážnější, než je průměrný český občan zde? Já samozřejmě asi chápete, kam mířím, že jo. Já když svolám demonstraci, aby se nějakým způsobem vytvořil někde nějaký tlak, tak tam přijde 20 lidí a vidím jenom ty úšklepky kolem sebe, jo. Takže plakat nad rozlitým mlíkem, jo, že zas budeme platit, já jsem to čekal, že to budeme platit. Ale říkám, no tak sakra lidi, tak se postavte, tak něco dělejte. No oni nic nedělají, takže já říkám, jo, však oni si to ty lidi vlastně zaslouží. Jo? Takže proč bych je litoval, proč bych plakal nad jejich osudem a podobně. Jo? Tak jestli jste mě pochopili, co jsem chtěl říct, tak trošku jsem, jak si začal, řekl bych, z ostra, položil jsem takovou složitou otázku.
0: Je to docela ostrý. Já bych vyzval Vladimíru, jestli by mohla to okomentovat.
3: Tak dobře, já jsem chtěla říct, že včera na té demonstraci právě jsme, já nevím, kam se mám dívat, abych se dívala na vás, na té demonstraci jsme o tom hovořili a já jsem tam říkala, vrátila jsem se samozřejmě také k tomu takzvanému konfliktu, ale vždyť oba, Andrej Babiš i Petr Pavel, se úplně v tom základním shodují. Oba podporují členství České republiky v NATO. A teď navážu na pana kolegu Kellnera. Jestli si lidi myslí, že se může něco splnit, když ty strany politické chtějí být v Evropské unii a v NATO, tak je to prostě směšný, tím to říkáme od rána do večera x let. Prostě má strana, že chce být součástí EU a NATO, tak jako tady nemůže být o samostatnosti ani slovo. Jako v životě nikdy, nikde nic neprosadíme, když dobrovolně budeme chtít být součástí těchto paktů. Andrej Babiš i Macinka za motoristy, i Petr Pavel, tak uznávají potřebu investovat více do obrany. Všichni. Oba uznávají to, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu pro Evropu. Všichni. Oba uznávají, že musí pokračovat podpora Ukrajiny. Všichni to uznávají. A chtějí zachovat silné transatlantické vazby. Tak v čem se liší? Jenom v tom, jakým způsobem se to bude dělat. Jako, teda já nechci bránit Petra Pavla, ale jako co řekl jiného než ten Andrej Babiš? Nic. Andrej Babiš, lidi si to tak jako sami v hlavě nějak uspůsobili, že Andrej Babiš snad bude hájit naše zájmy, nebo že nebude chtít něco zaplatit. Kolegyně se dívala dneska na diskuzi na Facebooku a ty lidi jsou zrazeni, což je blbost, nejsou zrazeni. Sami ve svých hlavách chtějí něčemu věřit, co ani nebylo řečeno. A říkají, no nekopejte ještě do těch motoristů a do Andreje Babiše. Vždyť oni to mysleli jinak a zase tady tyhle ty nesmírné hovadiny. A když Andrej Babiš řekne, že se nebudeme podílet na tom, že se bude platit každý rok 70 miliard, tak řekl jenom letos. On neřekl, že se toho nebudeme zúčastňovat. On řekl letos. A já tady jsem se dívala na ty dotazy, co nám lidi posílají. A tam někdo napsal, že Štefan Harabín řekl, že se na to rozpadá. A pro boha, jak se asi rozpadne? Já teda mám pana Štefana Harabína ráda, taky jsme ho měli několikrát jako hosta. Ale za A, článek 13, když my jsme posílali dopis Joe Bidenovi, abychom zachránili čest národa, že chceme vystoupit z NATO, tak článek 13 říká, že ten dopis, když chce někdo vystoupit, musíte napsat prezidentovi Ameriky. Vždyť je to ve vlastnictví to NATO, je ve vlastnictví Ameriky. Je ve vlastnictví teď, jakoby toho Donalda Trumpa. Nepíšete to na centrálu NATO, píšete to americkému prezidentovi. A to, že on teď chce, aby Evropa všechno platila, tak jako to je signál, že se rozpadá NATO. Já fakt tomu vůbec nerozumím. Já nevím, je mi hloupý to opakovat pořád dokola. Ti naši posluchači to znají, ale jako těm lidem můžete říct jakoukoliv hovadinu, to už je teď vidět a oni tomu uvěří. Takže je tak jednoduché vládnout takovýmhle lidem a dělat si, co chtějí. A ještě chci říci, že já jsem celkem měla obavy z toho, když tady byl ten konflikt mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem kvůli tomu, že když se to ukáže na veřejnosti, ale pak se ukázalo teda, že oba měli dost rozumu a neventilovali to tam. Prostě když by se tento rozpor ventiloval na veřejnosti, tak by se ukázalo, že ten náš stát ukazuje slabost, že je velmi slabý, že náš stát má nedostatek toho strategického řízení a že vlastně má jako... Je to taková ta výzva, pojďte nám vládnout, my to sami neumíme. Tohle naštěstí tam jako neventilovali. Ale pak, až se opět dostanu ke slovu, tak bych řekla, myslím si, že to s tou Ankarou souvisí. Jak já vidím ten rozpor mezi Andrejem Babišem a těmi klany, které stojí za Andrejem Babišem, a mezi Petrem Pavlem. Možná, že se mnou nebudou kolegové souhlasit, ale teď předávám slovo těm, kteří nemluvili. Marek asi, že?
0: Ano, myslím, že Marek je na řadě. Marku, no, zapni mikrofon. Tak,
7: ano, tak já velice stručně, mně to přijde, že skutečně musíme si analyzovat ty prvky v množině voličů, takže já to vidím tak, že třeba takový voliči bývalé pětikoalice, tak ti asi oslavují, že budou platit ti voliči současné vládní koalice, to znamená ANO, motoristi a SPD, tak tam platí ten text z té písničky Šla naninka do zelí, ty to budeš platit. Oni se tomu diví, oni samozřejmě v takové té opičí lásce obhajují vnitřně toho Andreje Babiše. Myslím si, že pro příznivce Petra Macinky je to větší rozčarování než pro příznivce Andreje Babiše, protože řekněme si na rovinu, že ti příznivci Andreje Babiše tomu Babišovi, kterého považují za toho svého tatíčka, který se postará, tak mu odpustí všechno, odpustí mu i covidové zločiny, odpustí mu vakcíny, odpustí mu skutečně mnohé. A mě už jako trošku přestává bavit to, jak oni neustále říkají takovou tu schizofrenii, že oni to ale musí, oni to musí, ale nechtějí, ale musí. Jo, takže prostě ti voliči jsou obětí svého vlastního sebeklamu a to prozření je nutné. Předávám slovo.
0: Děkuju. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu otázku a začnu zase uládit, budeme to takhle, pojedeme v kolečku. Jsme po Ankaře blíž k eskalaci války a nebo jsme blíž k nějakému, řekněme, uklidnění či nedej pánbu mírovému řešení, to by bylo slovy teda pražský kavárny, ale tak Láďo, co ty myslíš, kam jsme se posunuli?
1: Podívejte, první řadě bych chtěl říct, že my děláme zprávy. Zprávy v 9 s komentářem každý den od pondělka do soboty, takže přijďte se na to podívat, protože tam každý den hodinu rozebíráme to, co se děje a máme výbornou zprávašku, takže máme opravdu přehled o tom, co se děje. My sledujeme každý den, co se děje jak v NATO, v Evropské unii a v různých zemích. To znamená, není to pocit, ale mluvím o tom, co se děje. A pro mě ten summit v Ankaře byl zlomový okamžik, protože podívejte, donedávna se tady ještě dělo to, že Evropa jaksi pomáhala Ukrajině, Spojené státy pomáhaly Ukrajině. A najednou se začalo mluvit o tom, že je potřeba víc zbraní, že je nedostatek raket, nedostatek dělostřelecké munice, že se musí vyrábět. Začaly se dělat kontrakty zbrojní. A mezi tím jsme se posunuli do toho, že se začaly vytvářet v těch posledních letech programy. Třeba v Evropské unii program Rearm Europe. Ten program Rearm Europe má do roku 2030 spolknout až 800 miliard eur. 800 miliard eur. To je víc než dvakrát tolik, než jsme dali za celou dobu na válku na Ukrajinu, jenom abychom si uvědomili, jako celá Evropa. Takže to jsou obrovské peníze, které se investují do zbraní. Už tady o tom mluvil Vláďa Essentier, kolega, který má vystudovaný tyhle ty věci vojenský, který je v tomhle tom expert, takže ten nám o tom může říct, jak se distribuují peníze a jak se přechází na válečnou výrobu. Evropa se stala něčím, kde se změnil průmysl, protože doteďka Evropa fungovala tak, že Němci vyráběli auta, východní Evropa od studené války přešla na to, aby dělala podporu tomu automotiv průmyslu, Francouzi dělali letadla, jiné věci, Němci dělali taky chemii a jiný výrobky, výzkum. To znamená, Evropa stála na tom, že má levné energie a produkci kvalitních věcí a export. To se změnilo. My jsme se odřízli od levných energií a teď přechází evropský průmysl do výroby zbraní. Automobilky přechází na výrobu dronů. To znamená, tady je už dlouhodobý koncept dopředu na to, aby se vyráběly zbraně. A Mark Rutte na svém projevu předevčírem mluvil o tom, že nás čeká, že potřebujeme revoluci průmyslu v Evropě. Revoluci průmyslu. To znamená, tadyhle je dlouhodobý plán na to, aby se proměnil evropský průmysl z dřívější výroby toho, co se vyrábělo, na průmysl vojenský. A když se vyrábí zbraně takhle ve velkém, a do toho se už veřejně mluví delší dobu, že se očekává konflikt s Ruskem v roce 2029 nebo v roce 2030, mluvil o tom i generální tajemník Rutte, že Evropa se připravuje na válku, tak je potřeba si uvědomit, že když se předělá celá Evropa na výrobu zbraní, no tak co se s těma zbraněma bude dělat? No ty zbraně prostě, to je obrovský biznis. To jsou 100 miliardy a 100 miliardy. To je největší biznis na světě, který kdy existoval. Válka, zbraně. A ty zbraně je potřeba, aby se použily a vyráběly další. Takže když se podívám, abych to zkrátil, když se podívám na vyjádření politiků, všech politiků, tak ten konflikt eskaluje maximálně. Když se podívám na to, co se stalo, politici na summitu NATO jásají nad tím, že Ukrajinci útočí hluboko do ruského území. A je potřeba si uvědomit, že Rusové už dneska mluví Lavrov, Peskov, Zacharovová, Putin. Všichni mluví o tom, že Evropa už neskrývá, že je na straně, Evropa nebo NATO neskrývá, že je na straně Ukrajiny a že útočí spolu s Ukrajinou, že to je válka v podstatě NATO proti Ruské federaci, protože sice se útočí z ukrajinského území, ale vojáci nejsou jenom Ukrajinci, tam jsou placení žoldáci ze západu. Informace, vojenské zpravodajství, o tom by nám taky mohl vysvětlit Vláďa Esentier jako odborník, to pochází ze západu. Navigace pochází ze západu, GPS, satelity Starlink pochází ze Spojených států, rakety, které se dneska používají, třeba Storm Shadow, pochází z Británie. Drony se vyrábí v Evropské unii ve velkým. Patrioty, OK, to je obranná strategie, tak tam bych to až zas tak nezmiňoval, ale spousta té útočné munice, česká muniční iniciativa, dělostřelecká munice, to všechno jsou záležitosti z Evropy, nebo z NATO, taky z Kanady, ale především z Evropy. To znamená vojáci, zbraně a peníze. Peníze, to je ta nejdůležitější věc. Kdybychom my neplatili Ukrajinu, tak jak nám to odmával Andrej Babiš už v prosinci, tak by Ukrajina nepřežila jeden den, protože Ukrajina nemá peníze. Nemá peníze na zbraně, nemá peníze na fungování státu, nemá vojáky. Takže to, že my to platíme, fungování ukrajinského státu a zbraně, aby mohla ta válka být, a posíláme tam vojáky, a teď těm vojákům chtějí platit 140 tisíc měsíčně v koruna, tak tím, že my to platíme, tak my tu válku vedeme. My ji vedeme sice spolu s Ukrajinci, z ukrajinského území, ale vedeme ji. A to se změnilo. Už je to válka NATO proti Rusku. A už jenom čekám, kdy to takhle praskne, kdy se to objeví a uvidí to lidi a kdy prostě bohužel se může stát, že se to přesune na jiná území. Podívejte, dneska jsem zrovna byl na obědě, ještě poslední věc, omlouvám se, poslední věc, dneska jsem byl na obědě s jiným vojenským expertem. A bavili jsme se o tom, co řekl Macinka na summitu NATO, že Česká republika bude logistickým centrem, že přes Českou republiku budou jezdit tanky, že se bude vozit munice, budou přecházet přes Českou republiku vojska v případném konfliktu. To znamená, proto se investuje to další 1,5%, o kterém mluví Babiš, jo? Že budeme dělat obchvaty, dálnice, železnice a tak dále. To je samozřejmě příprava na válku, na velký přesuny válečné techniky a vojáků. A teď to, co mi řekl ten můj známý vojenský expert, tak říkal, no podívejte, Ukrajinci dneska útočí na Rusko, na mosty, na železnice, na elektrická zařízení a říkají, že to jsou legitimní cíle. Legitimní cíle. Tak až Česká republika bude mít ty železnice, mosty a bude přes ně přepravovat ty tanky, tu dělostřeleckou munici, rakety, vojáky, tak to pro Rusko budou úplně stejně legitimní cíle. Tak to je všecko, co jsem chtěl říct k tomu.
0: Děkuju. Ty jsi tady vyzval pana Esentiera, tak jestli ho rovnou můžu navázat, tak by to bylo skvělý. Pojďme rovnou na věc.
5: Já bych k tomu doplnil jednu věc. Jako Láďa to i krásně řek, ale je tady, jak jsem se nad tím zamýšlel, tak NATO jako spolek je vojensko-politická organizace. Když je to vojenská politická organizace, tak má politický cíle připravovat něco pro vojenský akce. A protože to i vojenská aliance, tak zároveň připravuje vojenský cíle pro jakýkoliv další cíle, co ta politika staví. A teď je otázka, ono je velmi hezky řečeno, že NATO je obranná aliance. Všichni říkají, že je útočná, ale poslouchejte, ona je obranná akorát nám v jaké věci, co brání. Ona brání kapitál celého západu. Ale další hlavní strategický cíl, což je všeobecně známý, je likvidace nebo strategická porážka Ruska. A což má za následek, což by mělo za následek obrovský ekonomický profit prostě západu, který je docela vyplundrovaný už energeticky, zdrojově, celkově. Ale je to Promítají se tam různý další cíle různých zájmových skupin a jedna o tý se nemluví a k tý se směřuje podle mýho názoru daleko nejvíc pravděpodobně, tak je taková ideová věc takzvaného mesianistického vidění světa, který staví tu svoji myšlenku na tom, že dojde k velký apokalypse a bude zničena takzvaná edomská civilizace, což je v podstatě západ, evropská území současné Evropské unie a možná i Spojených států. A to je strašně nebezpečná ideologie, která může směřovat k tomu, aby skutečně došlo k velkému konfliktu, úplně cílevědomě, aby došlo k velkému konfliktu, který by pak tenhle ten záměr jakoby naplnil. A tenhle ten záměr se, myslím, nebezpečně přibližuje tomu, co dneska vidíme. Opravdu nebezpečně. A protože je to velká zka, tak na každém velkém

0: určitě všem, některým z finančních, některým z ideových, některým z kořistnických důvodů a tak dále. No a tohle je strašně nebezpečná věc, protože vlastně v souvislosti s konfliktem v Iránu vyšlo docela nezřetelně, nebo docela zřetelně najevo, že tam do toho ty Spojené státy byly vlastně zataženy, že to nebylo z jejich, byly do toho prostě vmanevrovány, jakože to bude krátká věc, a ona to krátká věc evidentně není, a Spojené státy se z toho snaží jaksi vycouvat. Ale tohle ta věc ukazuje na to, že to nadnárodní řízení, jeho velká složka, prostě ovládá v podstatě všechny západní země. Nemůžou tam být umístěný žádní politici, kteří by tomu trendu nějakým způsobem významně bránili. Tam prostě nebudou připuštěni, to je prostě můj názor. Nevím, jestli je to správný říkat, ale myslím si, vidíme se.
1: Ano, ano.
0: To vypadlo.
1: Ne, pokračujte, v klidu. Já vás slyším. Vidím, všechno běží. Haló? No, tak. Když tak se, jestli mě neslyšíte, tak já vás teda slyším v pohodě, ale jestli se toho, tak můžete se znova odpojit a připojit. Tak. Já vás slyším. Haló? Halo, halo. Tak nic. Pane Kalmare, pojďme. Jak vy vnímáte právě třeba tuto myšlenku těch mesianistů, nakolik je fakt, že ovlivňují nebo ovlivňují ten... Halo, slyšíme se?
0: Vypadlo mi to.
1: Halo, jsme zpátky? Slyšíme se? Halo? Nevím. Pane kolego, připojte se znova a jo, odpojte se a připojte se ještě jednou. Tak, pan Kellner.
2: Tak já bych poukázal na ten aspekt, který samozřejmě každý z nás ví, že výdaje na zbrojení, že to jsou neproduktivní výdaje vlastně toho státu, že jo. To je něco, co nám nic nepřináší. Zbraň se vyrobí, dá se na sklad a čeká se do té doby, než vznikne válka. Takže v podstatě to neprodukuje žádnou nadhodnotu nebo nic nám do toho státního rozpočtu nevrací. Takže tohle to majet, to zbrojení majet zas na dluh. My jsme na hraně, jak bych řekl, dluhové brzdy. To znamená někde kolem 3% je dluhová brzda. To znamená, pokud bychom začali masivně zbrojit, znamená to, že musíme upravit tu dluhovou brzdu. Prostě budeme vkládat to, co ten stát vybere, že jo, od občanů, tak budeme vkládat do zbrojní výroby, do zbrojení. Tady přece někde musí být nějaká hranice, kde se to musí zastavit. Jo? Já neříkám, že máme vysoký dluh. Jako stát, my jsme někde na 47% z HDP, takže my ještě ten prostor máme se zadlužovat, ale jsou tam státy jako Francie, že jo, i Německo a tyhle ty, které opravdu už, řekl bych, ten dluh mají těžko snesitelný, no, unositelný. Jo. Já si to totiž nedovedu představit, že by se opravdu měli ohromný prachy teď vložit do zbraní, prostě protože ta ekonomika není ve stavu, že by tohle to unesla. Jo, já možná na rozdíl od vás, já nemám tak negativní vidění toho, kam se to vyvíjí nebo kam se to šine, protože já mám jeden názor. Já říkám, že ta Evropa si stejně tu válku sama nestřihne. To by byla sebevražda. Jo, takže já to beru jenom jako, řekl bych, takové obecné strašení lidů a jsou zatím samozřejmě i ty zájmy těch zbrojařů a podobně, že tlačí na to, aby se více a více zbrojilo, že aby byly větší kšefty, ale nevidím to opravdu tak tragicky. Jo, ten Babiš nakonec

0: řekl, že tento rok ty 2% nebudou, že možná příští rok budou ty 2%, prostě možná příští rok se zase řekne, zase ty 2% nebudou, tak až příští rok, tak já jsem tam našel tedy v té Ankaře, nebo v tom přístupu toho Babiše jsem tam našel, řekl bych, i pozitivní znaky, ne všechno negativní, jo, Babiš teda to všechno tam prostě pokazil, že ho slíbil, neudělal a podobně. Takže dívám se na to z tohoto pohledu, protože bohužel, nebo bohudík, ta Evropa nějakým způsobem za těch 80 let, co se tady razí ty takzvané ty evropské hodnoty, jo, tak ty národy se staly opravdu, jako bych řekl, řeknu to, na otevřenost babělí. Jo. To znamená, že budete mít zbraně, ale nebudete mít lidi, kteří by byli ochotní jít někde do pole ty vlastní životy nasazovat. Jo? Takže já věřím tomuto. Já věřím tomu půdu zachování lidstva, že to nikdy do té války opravdu nedojde. Jo? Tak možná, že jsem přemírně optimistický, ale u mě vnitřně ještě nejsou opravdu splněný ty předpoklady, bych řekl, jo, ta válka bude, už se to řítí prostě a dva roky a jsme v ní. Jako, jo. Takže ať už z těch ekonomických hledisek, že, jo, že prostě ta Evropa je někde na konci svých ekonomických sil a potom i řekl bych z té strany těch občanů, řekl bych, těch jejich vlastností nebo to jejich chápání světa, takže tamto, řekl bych, to velký riziko, že by někdo v té Evropě byl ochoten opravdu se postavit do těch armád a jít prostě, tak to tam nevidím. Jo. Tak to je prostě můj názor na věc.
1: Děkuju. Já jen připomenu, že byla to Výmarská republika, která měla největší inflaci vůbec v dějinách a byla úplně totálně v průšvihu ekonomickým a tomuhle státu Američané půjčili a Britové potom samozřejmě London City do té doby největší balík peněz, který kdy byl někomu půjčen jinému státu. V případě třeba toho USA to byly dvě tranže kongresu a když vzpomeneme na krásný dokument Propaganda, pomlčka, výroba souhlasu, je to francouzský dokument, kde upozorňují na to, že propaganda nebo PR, jak se dneska moderně říká, začala jako na zakázku pro jak změnit myšlení lidí a jejich názor na válku v USA, na první světovou, kdy všichni byli pacifisti a nikomu se nechtělo bojovat nikde v Evropě proti nějakému Německu. A během půl roku bylo vymalováno a Američani se houfně hlásili, a takže ty techniky už, a to bylo, že jo, to je 100 let zpátky, techniky na tohleto, na oblbnutí lidí máme asi určitě. Vladimíro, jak to vidíte? Je to vážný, není to vážný, je to jenom o tom, že třeba dobře, vydali jsme spoustu zbraní na Ukrajinu a celá Evropa, vyprázdnili jsme sklady a teď je potřeba ty sklady nějak naplnit. Jo? Nakolik je tohle pravděpodobnost, anebo teda pak se bavíme o tom Drang nach Osten.
2: Já si myslím, že pravda je všechno, co tady bylo řečeno. Ale já, protože jsem byla několikrát pozvána na ty konference do Ruska, buď na Jaroslavskou univerzitu, nebo na univerzitu v Moskvě. A tam zazněly velmi zajímavé věci, které u nás vůbec nezaznívají. A já si myslím, že ty věci jsou pravdivé. A oni tam hovoří o tom, že třeba nepovažují první a druhou světovou válku jako dva konflikty, ale jako první a druhý díl jednoho konfliktu, ale vlastně tam říkají, že ten konflikt začal už Krymskou válkou v roce 1853. Teď tam říkají ty jednotlivé věci, takže jako to je už dlouho trvající konflikt za zničení Ruska a v podstatě Slovanů. Řekněme si to otevřeně, to navážu trochu na pana kolegu Essentiera. A vůbec se tady u nás teda, ale tam u nich ano, v tom Rusku, když tam ti experti hovoří, tak se do toho počítá studená válka. A teď je výročí studené války. A ta studená válka, my jsme v té studené válce, což je v podstatě regulární druh války. My jsme v ní prohráli. My jsme na straně poraženého. Všechny socialistické země i Česká republika. Takže proto my jsme teď v roli kolonie. a že si s náma můžou dělat, co chtějí. To je jakoby ta jedna velká geopolitická otázka. Ale pak je tady ta druhá otázka, že lidi sami si můžou říct, co chtějí. A v tom je ten náš ohromný problém. Protože lidi, jak tady teď pan kolega zmínil tu propagandu, nebo vy vlastně jste, Petře, zmínil tu propagandu, ty se nechají úplně opít rohlíkem. Kdyby ten sociální supersystém, tedy ten národ, řekl, že chce něco jiného, tak by se ta hra hrála úplně jinak. My nejsme obětí. My sami aktivně strkáme skrze volby a ti naši voliči tu hlavu do oprátky. A pak kňučí, bože, oni jsou na nás oškliví, politici jsou oškliví. Ne, oni jsou hloupí. My jsme teď byli, to mě Marek možná doplní, na Blaníku, tam byl takový nápis, blaničtí rytíři, přišel váš čas. A já jsem tam říkala, že si myslím, že ty blaničtí rytíři by měli především zmlátit obyvatele naší země, naše voliče, protože to je k zešílení. Vám nikdo nedrží tu pistoli u hlavy, když jdete za plentu a tam zaškrtnete na volebním lístku. Je úplně fuk koho, protože všichni chtějí v té EU a v NATO zůstat. A pak se divíte a pláčete. Tady jsem se dívala na diskuzi, někdo tam říká, že jako SPD něco slibovala a Jindřich Reichl pro, nebo motoristi. Co pak chtěli vystoupit z té EU? Ne. Říkali, že to nejde. Říkali, že z NATO to nejde. Jaroslav Štefec, ty číleně populární, vždyť to sám zařizoval. A může vám říkat tihleti analytici milion věcí a ve finále řeknou, stejně, že to nejde. Takže my se tady pořád točíme, jak ta, já mám ráda veverky, jsou roztomilí, ale jak ta blbá veverka v kruhu. Nechceme vyskočit, můžeme vyskočit, nechceme a furt pláčeme, že prostě jako jsme oběti. To bych všem doporučovala, aby si přečetli tu knihu Napoleona Hilla, což je globalista úplně jak vyšitej. A to se jmenuje Myšlením k bohatství. Ale tam jde o to, že tam je několik testů a jeden je, že pořád se svádí vina na někoho jiného. Ne. Všichni voliči by měli mlátit hlavou o zeď a ne se tady pohoršovat. To je fuk, jestli na Babiše, to je úplně jedno, jestli na Petra Pavla a podobně. A ještě tady bylo zmíněno, že byla někdy, že to tam mají napsáno v těch stanovách na to, jakože to je mírová organizace, no tak tomu se můžeme teda jedině opravdu zasmát. A když se podíváme na Lisabonskou smlouvu, tam je to v té hlavě, teď nevím, jestli to řeknu dobře, 9, to se teď nejsem jistá. A tam se říká, jak je EU a NATO provázaná. A NATO je tam řečeno, že může zasahovat v podstatě kdekoliv, neříkají na světě, ale jako v rámci té Asie, tedy na Blízkém východě, Dálném východě, všechno, co je ta Euroasie. Není to tam takhle řečeno, ale ta podstata taková je, když se jí to nebude líbit, anebo když tam bude chtít něco ukrást. Protože tady se lidi strašně mýlí v tom, že snad ten západ je jako šikovnej a že ti lidé tam pracují a že mají větší efektivitu práce. Tak západ především stovky let tyl z kolonií. Doteďka Francie, kolik procent HDP chodí z těch jednotlivých bývalých afrických kolonií do Francie a podobně. My jsme do tohohle bahna byli zataženi, protože my jsme kolonie nikdy neměli. Ale to je prostě, já se vždycky rozohním. A je to úplně zajímavé.
1: Láďa mohl skončit, tak jenom aby mohl...
3: Děkuji moc, nechtěl jsem vstupovat paní doktorce Vítové do skvělýho projevu, do skvělý řeči, ale omlouvám se, musím jít dělat zprávy od 9, takže děkuji všem za komentáře, děkuji všem za pozornost, svým kolegům všem děkuji za spolúčast a těším se někdy na viděnou, omlouvám se, ale opravdu musím běžet. Hezký večer.
1: Aďo, díky, hezký večer, ahoj.
3: Díky moc, Peťo.
1: Vladimíro, pokračujte.
2: No, to je škoda, že pan předseda odešel, protože já teda jsem se možná, nebo ne možná chtěla, ale chci se vrátit k tomu, když tady byl otevřen ten konflikt Andrej Babiš a Petr Pavel, tak já vám řeknu, co já si myslím, jaké je moje mínění a co se týče takových těch teoretických základů, to navážu možná i na pana kolegu Essentiera, který se tady objevil, tak vycházím opravdu z té koncepce sociální bezpečnosti, z těch analýz Valerie Pjakina a podobně. teď budu říkat jenom extrakt všeho, nebudu říkat, kdy to řekl, proč to řekli různí ti analytici. Vycházím z toho, že teda tady opravdu je otázka, že bude fungovat, ale říkám, je to otázka, že je plánováno a má fungovat ten západ, ten islámský chalifát, že západní Evropa má být islámským chalifátem, proto ta výměna obyvatel a podobně. Ale že ty země střední a částečně východní Evropy, no ale hlavně střední Evropy, měly být součástí nebo mají být součástí toho nového celku Mezimoří. A teď je otázka, jakou to Mezimoří bude mít formu. A jsou tady vlastně na stole dvě nebo tři varianty. Ta jedna je, říkal teda Valerij Pjakin, že jak byly rozbity ty imperiální říše za první světové války, Německá říše, Rakousko-Uhersko a carské Rusko a vlastně v podstatě i ta Osmanská říše, takže to bude návrat těch šlechtických rodů a té aristokracie, která mimochodem žádnou aristokracií není, protože to, že tady má německá šlechta u nás, měla velké majetky, tak jenom proto, že je ukradla, že pobyla českou šlechtu. Tak to jenom jako na úvod. Takže že tady bude návrat k tomu, aby tady byla třeba konstituční monarchie a podobně. A v parlamentu nedávno bylo veřejné slyšení. Jednal tam výbor, bylo to ohromně obsazeno různými poslanci, byli tam, můžete se na to podívat, samozřejmě novináři i zástupci akademické obce a tam se bavili o tom, že fakt úplně nejlepší na celém celičkém světě je konstituční monarchie a že to by se nám tady žilo úplně super, kdyby se vrátili, to tam nebylo asi řečeno, ale možná i jo, jsem nesledovala celé to, kdyby se vrátili ti Habsburkové. Teď vidíme v televizi plno těch pořadů, co natáčel ten šlechtic v uvozovkách Kinský. A tam se ukazuje, jak oni jsou kultivovaní, jak vlastně se hezky starají o ten majetek. Ten prolog každého dílu je, jak my jsme to zničili po tom roce 45, tak za A. Zakázané tituly byly už za první republiky, aby bylo jasno. To nezakázali komunisti a už vůbec ne to nezakázali v roce 48. Takže to je jedna cesta, aby tady byla obnovena zase ta struktura těch šlechtických rodů a aby tady byla konstituční monarchie. O to se částečně snažil podle mého názoru. Jak je to společenství vojtěžské, předsedal ho, než zemřel kardinál Duka. Angažovali se v tom mnozí i naši politici, jako třeba bohužel i Zdeněk Koudelka nebo Petr Drulák a podobně. Tam to neřekli úplně tak explicitně. Chceme, aby tu byla konstituční monarchie, ale ten Zdeněk Koudelka na mnoha těch vystoupeních říkal, jak byl ten právní systém toho Rakouska-Uherska perfektní. Prostě perfektní. Nic lepšího nebylo. No a k téhleté vizi, podle mého názoru, se kloní Petr Pavel a ty klanově korporativní skupiny, co jsou za ním. Proto i to jednání z Lichtensteiny a podobně. A pak je tady jako druhá verze, a to navážu teda na pana kolegu Essentiera, a to je, že se staneme jako druhým, já nevím, jestli Jeruzalémem nebo Izraelem, protože je jasné, kdo jsou tady hlavní ty developerské firmy, kdo třeba v Praze a podobně skupuje ten majetek. To jsou taky informace z otevřených zdrojů, že jak to vypadá teď v Izraeli, tak kdo se sem chystá? No Palestinci se k nám teda fakt nechystají. Palestinci tady nic neskupujou, takže se sem chystá ta jiná klanově korporativní skupina. A já pro mě osobně byl ten lakmusový papírek toho, jak jsem tady ze začátku říkala, že vlastně ten spor, mimochodem já si myslím, že měl pravdu Petr Pavel, jo? I když nejsem vůbec jeho přívrženec, ale podíváte se na ústavu a je to pro Boha hlavní velitel vojsk a je, prostě je tam, že zastupuje naší zemi na venek, tak a já nevím proč, nemyslím si, že to bylo zbytečné, myslím si, že to bylo záměrné a myslím si, že tu druhou skupinu, o které jsem teď hovořila, zastupuje v té vládě Petr Macinka a patrně tedy i Andrej Babiš. A teď jde tedy o to, Ale do toho my vůbec vlastně, protože jsme tady otevřeli oběma skupinám dveře, tak teď už voliči opravdu musí držet pusu a krok. My můžeme akorát to veřejně pojmenovávat. A teď podle mého názoru jde o to, jak se ty dva gengy vypořádají mezi sebou. A to, jak tady říkal pan kolega Essentier, že jsou to zbrojaři, no zbrojaři jsou na jedné i na druhé straně. Takže podle mě jde tady o charakter České republiky. A to mě opravdu vyděsilo, že ten seminář byl velmi frekventovaný, úspěšný, široce se o něm psalo, ale ne, možná na Novinkách se o něm nepsalo, aby lidi nevyděsili. Ale prostě tady ty věci už probíhají a když se podíváte na zámky, tak já už jsem o tom hovořila možná před 3 nebo 4 rokama. Ty zámky se opravují ze státních peněz, z peněz Evropské unie a na každém zámku v poslední komnatě máte takovou jako galerii, jak tam byli ti poslední majitelé. Ty zámky nejsou upraveny tak, jak byly dříve. Že třeba tady na tomhle zámku je secesní styl, tady je baroko, tady je rokoko, tady je ten ampír, ne. Teď jsou ty zámky upraveny v duchu posledních obyvatel, kteří v něm žili. A ještě poslední věta, když to jsem taky, máme odkaz na našich stránkách, nebo možná ještě na Alianci národních sil, když jedna z nejstarších italských bank dělala analýzu, kdo je největším příjemcem úplně jako v absolutních číslech peněz z Evropské unie, tak jsou to ty šlechtické rody. Oni mají spoustu podniků, spoustu, většinou jsou to samozřejmě tedy zemědělské podniky, vlastní to území a mají úplně největší dotace. Takže teď se tady jedná z mého úhlu pohledu o tom, kdo se tady ujme moci v tom mezimoří. Jestli teda ti bývalí aristokrati, anebo jestli ta židovská lobby. Takže to jsem chtěla říct. Předávám svým kolegům.
1: Na tomhle místě, přátelé, upozorním na krásnou knížku, kterou jsme křtili teďka nedávno, Jiří Jaroš Nikelich, Zámky plné nacistů, kde v rozporu teda s těma pohádkama, co nám vyprávějí na české televizi a tak dál, tak tam si můžete přečíst, kdo, kde, s kým a tak dál za nacistů a kolik z toho měl a tak podobně, všechny tyhle informace velice detailně zpracované s odkazama a se vším doporučuji. Můžete objednat na webu petrbureš.cz a jdeme na Marka Adama.
2: Pardon, můžu vás, Petře, ještě doplnit. Já jsem chtěla říct, že když půjdete na ty zámky, tak úplně vemte na to jet, jo, úplně na 100% zámcích, které jsou státní, tak se vždycky dozvíte, že ti zlí komunisti to těm hodným šlechticům vzali. A když, protože většinou tam provádí studenti o prázdninách, a když já vždycky řeknu, no jak vzali, teď oni kolaborovali s Němcema, oni, ti studenti, ani neví, co to je kolaborace. Jako to zas možná může říct Marek, ten vzdělávací systém, to je katastrofa a jenom jako perličku, to mi říkal ne Marek, ale bylo to v jižních Čechách taky u maturity, tak studentka řekla, že prostě ty sudeťáci mají nárok na to, co jim tady vzala ta česká vláda, protože prvně byly ty Benešovy dekrety a pak jako, že ty Benešovy, takhle, já jsem to řekla špatně, že ty Benešovy dekrety byly impulzem pro Mnichov a že na základě toho ti sudeťáci mají právo to po nás chtít, takže lidi a děti a lidi taky, když se jich zeptáte, to mají v hlavě absolutně pomotaný, vůbec neví, co je příčina, co je následek a to samozřejmě těm, kteří tady operují za našimi zády, teď už je teda u nás vymalováno, tak těm to velmi vyhovuje. Tak teď už předávám slovo, děkuji.
1: Marku?
4: Já bych ještě jenom doplnil tady k tomu historickému exkurzu, že se má opět budovat socha Radeckého na Malostranském náměstí, takže to tuhle tu tendenci jenom podtrhává. Tak já bych to chtěl vrátit zase zpátky do té roviny té války a míru. Tak samozřejmě ty ideové motivy toho konfliktu mohou být různé. Určitě tam bude zatím i ten světový sionismus, ale domnívám se, že je to i revanš určitých špiček Evropské unie prostě za tu druhou světovou válku, za výsledky druhé světové války, a je to snaha o revanšismus v podstatě výsledků druhé světové války. Já bych se vrátil ještě k Americe. Donald Trump je samozřejmě především obchodník a logicky, z logiky věci z toho vyplývá, že budou-li peníze, bude válka, nebudou-li peníze, nebude válka. A co je takové do očí bijící, takže ty americké korporace začínají stavět své výrobní linky přímo v Evropě. To znamená, že ty americké střely se budou montovat třeba v německých nebo v tureckých závodech a zisk z těch licencí a z těch klíčových komponentů ale bude zůstávat ve Spojených státech amerických. Takže zatímco ty evropské ekonomiky ponesou finanční břemeno celého toho balíčku, tak americký obranný systém, a oni už tam teda ani neskrývají to, že ministerstvo obrany je ministerstvo války, tak ten americký obranný systém vlastně čerpá ten ekonomický benefit. To znamená, že pro USA tady nastává tímto ideální scénář, kdy USA neriskují vůbec vlastní rozpočet, ale jejich zbrojovky mají zajištěné zakázky na roky dopředu a platit to samozřejmě bude Evropa. Takže to je to, co je varující. Jinak já bych, pokud ještě teda se dostaneme dál k dalším tématům, tak bych se ještě rád pak vrátil k roli Volodymyra Zelenského, protože tam mi bliká určitý taky varovný majáček, jaká je vlastně jeho úloha, ale k tomu se asi dostaneme až v příštím kolečku, takže předávám slovo.
1: Děkuju, prosím vás, přátelé. Dobře, tady byl teďka Marek tady vzal ten scénář a na to bych se chtěl zeptat, teď nevím, jestli pan Kellner to veme nebo pan Essentier, ale že Evropa to bude platit, jo, a prostě Evropa bude platit, Američani budou dodávat ty zbraně, něco se teda bude buď rovnou střílet, nebo to půjde do skladů, ale kde na to ta Evropa, tady se počítá s tím, jakože Evropa na to má peníze, ale já mám pocit, že podle toho, co nám tady pořád jako říká mainstream a všichni, tak Evropa žádný peníze už nemá, jakože už je zadlužená až po uši, tak kde a kdo to teda zaplatí ve finále? Vždycky musí být někdo, když že jo, máte Ponziho schéma, kterýkoliv, tak vždycky na konci je někdo, nějaký chudák, který prostě to celý zacvaká. Tak kdo se do toho vrhne? Pan Kellner nebo pan Essentier? Kdo chce být první?
0: Pan Essentier, vy jste byl z technických důvodů mimo, tak...
5: Dobře. Takže... Tak já si jsem přesvědčený o tom, že ekonomická situace Evropy je katastrofální. Ona je katastrofální už mnoho let, protože je celá postavená na dluhu. A vzhledem k tomu, že se tady razí tenhle ten šílený trend zbrojení, tak to není z vlastních zdrojů. To je vyloučeno, aby to bylo z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů bude vytaženo jenom něco, protože když dojde k nějakému válečnímu hospodářství, tak se veškerý zdroje přesouvají vlastně od služeb, od zdravotnictví, od veškerých komfortu do toho zbrojení. Ale tam to nestačí samozřejmě. Jo. Takže kromě toho bude masivní zadlužení. A masivní zadlužení prostě povede k tomu, že se ty státy v Evropské unii nebo tady v naší Evropě zadluží do nesplatitelných výšek dluhů a pak to bude řešený, nebo záměr může být takový, že to bude řešený jako nějakým oddlužením za cenu, že se teda ty státy, ta Evropská unie vzdá veškerého řízení, bude tam předstupeň nebo první a základní předpoklad k tomu, aby nastoupil takový ten nový světový řád produkovaný nebo zmiňovaný Klausem Schwabem. No. A to samozřejmě někdo zafinancuje, protože nejde o to, že to je nedobytný. Jde o to, že ty peníze vlastně budou sloužit k tomu, aby se celá ta Evropa vlastně dostala do totální závislosti, z který se už nebude moct nějak vyhrabat, ani kdyby tam přišli nevím jaký ekonomie, nevím jaký myslitel a takhle. Takže to si myslím, že to je jeden z takových těch ošklivých cílů, který nemůžeme vyloučit. Neříkám, že to tak bude, já doufám, že se to nestane, ale všechno k tomu do značné míry směřuje. A když k tomu připočítáme ještě situaci takovou, že to zbrojení vlastně v součinnosti nebo v tom prodlužování toho konfliktu na Ukrajině nebo případně ještě někde jinde na světě, povede k tomu, že já to vidím na té Ukrajině, tam je to taky hodně ukázkový, jo, protože Ukrajina celkově ani ekonomicky nemá na vítězství, ale přesto jako mediálně vítězí a působí škody ve velkých vzdálenostech, někde 2000 i kilometrů daleko od Ukrajiny. To jsou škody, samozřejmě nejsou zanedbatelné, ale nejsou likvidační na to, aby tu ruskou společnost to ochromilo. Ono samozřejmě vytváří nějaké potíže, ale tady je velký rozpor asi zřejmě v mentalitě ruského nebo východních těch východních národů a mentalitě anglosasů. Tady se jedná o to, že tohle ten tlak na ty na to zázemí na, jako by měl jako způsobit nespokojenost lidí a potažmo změnu vlastně režimu tak, aby byla povolná. To je jako takový jako běžný způsob, jak se to vždycky někde ve světě dělalo. Ale jak to nikdy v tom Rusku nefungovalo, to je druhá věc. A podle mě je tady prostě strašlivý, vlastně za celý můj život nejstrašlivější riziko, že se to zvrtne do takového konfliktu, při kterým vlastně Evropa bude z velké části zničena. A oni si, už to bylo mnohokrát zničeno, takhle na těch různými představiteli Ruska a teoretikama všelijakýma, sleduju to, ale je to, ta situace je taková, že se může pokud to bude tomu Rusku jít tak moc a s výhledem, že se do roku 2030 bude Evropa připravena na plnohodnotnou válku, řekněme, což se tady běžně už v současné době deklaruje. Takže vlastně jediné řešení z vojensko-strategického hlediska je to zastavit včas, jakýmkoliv způsobem. A to je největší riziko, který si podle mě potentáti v Evropě neuvědomují. V Americe si to možná některý uvědomují. Odborníci vojenský si to asi uvědomují, ale politici určitě si to neuvědomují nebo si to nepřipouští a myslí si, že to je vyloučená věc, že si to prostě tu Rusko nedovolí. A že se bude bát po zuby ozbrojeného NATO, který se tady ježí a dále se vyzbrojuje. Ta situace podle mě takhle nebude a do té budoucnosti nikdo nevidí. Ale tohle je podle mě jako hodně pravděpodobná varianta, že se prostě asymetricky odpoví tvrdě. Ono u nás se hodně zesměšňuje názory, nebo to, co říká bývalý ruský prezident, jako, že to nebude taková opotřebovací, že to nebude takový opotřebovací konflikt, jako běží na Ukrajině, kde se obě strany obouchávají ničejí si životy, ničejí si techniku, spotřebovávají si materiální zdroje, ale jako je to opotřebovací válka, tu vyhrává ten, kdo je silnější, kdo má větší zázemí, větší rezervy, a to je nepochybně Rusko. Ale to se nemůže táhnout do nekonečna a samozřejmě, že tenhle ta opotřebovací válka vyčerpává obě strany, Ukrajina vycucaná úplně a Rusko to samozřejmě vysiluje. A v konfrontaci s tím, že se Evropa připravuje a veřejně to hlásí na válečný konflikt, na střet kolem roku 2030 nebo možná trochu dřív, tak aby jedna strana byla trvale oslabovaná a druhá strana trvale posilovaná, tak to prostě nemůže se dostat do situace, že to půjde do konfliktního střetu, který by samozřejmě v určitých rovinách potom byl neúnosný pro tu ruskou stranu. Ale ruská strana má prostředky na to, aby to zastavila. Je to velký varování a já to vidím jako v celém svém životě. Teď je nejnebezpečnější doba opravdu za celou dobu, co žiju. Karibská krize je proti tomu sranda, berlínská krize je sranda. To, co se teď děje, je opravdu, to už jsou opravdu vteřinky před tou pomyslnou dvanáctkou. A nemá to žádný trend na to, aby se to oslabilo, zpomalilo, zvrátilo. Ne, hrotí se to, hrotí se to, hrotí se to. Snad s takovou naivní důvěrou, že to takhle půjde dál, zbrojaři, že vydělají a Rusko se rozklepe a spadne. No, a to já si třeba myslím, že to je docela málo pravděpodobný. A daleko horší by bylo, kdyby tady k něčemu došlo a to se toho opravdu obávám. Ale ještě druhá věc, co jsem chtěl říct, když už jsem tuhle tu problematiku nakousnul, tak druhá věc, která do toho jako zdánlivě nezapadá, ale kdyby se nad tím člověk pořádně zamyslel, tak do toho může zapadat jako plánovitě dopředu. Je to, že většina lidí si myslí, že nějaký velký jaderný konflikt v Evropě, že nikdo nepřežije. Já vám můžu říct, že to přežije strašně moc lidí. Ale co to nepřežije, je současný druh civilizace, zásobování a veškeré služby, na co jsou lidi zvyklí, na čem jsou opravdu extrémně závislí. A pak ty přeživší, kteří tady v té Evropě by byli, budou vystavený strašnému, něčemu strašnému prostě. A ta imigrace do toho, která se bude chovat ještě bezohlednějc, než se chová teďko samozřejmě, když půjde o jídlo a o všechno. Takže to je největší nebezpečí v současné době, který já vidím, jako kdyby k tomuhle tomu neštěstí mělo dojít. Proto si myslím, že to mírový úsilí si neopouštět, musí se zeslabovat, musí prostě tuhle tu vizi mít, čemu to může zpět. To je jako všechno, co jsem tomu chtěl říct.
1: Děkuju. Já připomenu slova Sergeje Karaganova, který je jeden z měních poradců Vladimíra Putina, který vlastně právě říká, že nejvyšší čas na nějakou odstrašující akci, aby Evropa už jako se dohodila do klidu, protože další, čím později se do toho Rusko jakoby opře, to jsou jeho slova, tak tím horší to bude mít pro Rusko průběh a tak toť k tomu. Miroslav Kelner.
0: Ano, já k tomu ještě zaujmu stanovisko. Ano, takže jak se tady řeklo, že jo, když chce někdo válčit, musí na to mít peníze. Takovým zázrakům, jak se tu povídalo, že Hitler postavil na nohy Německo tím, že začal zbrojit, že jo, tomu tady mohou věřit jenom naivkové. Že jo. Samozřejmě na zbrojně musí být prachy, někdo ty prachy tam musí nalejt, že jo. Dneska víme, kdo do toho Německa ty prachy nalil, takže je na to potřeba peníze a ty dneska ta Evropa nemá, což samozřejmě je faktor, který je na straně nás, když nás si dovolím nazvat mírový tyhle ty mírový aktivisty, takže to mě vede k přesvědčení, že se k žádné válce neschyluje. Podívejte, když si vezmete, jakým způsobem ten Trump od začátku tu svou politiku vede. No velmi chytře, že jo, samozřejmě. Vlastně celou tu Ukrajinu dneska financuje Evropská unie. Posílá peníze do Spojených států, Spojené státy posílají zbraně, proč ne, pane Bože, když je Evropa platí. Takže ten Trump dosáhl všeho svýho, co si mohl jenom přát. Jo? Stáhnul se z tohoto konfliktu, prostě jenom na něm využívá, vydělává na něm peníze, takže jako bych to řekl, aby to neznělo nějak sadisticky, tak bych řekl, že z této strany by k němu měl člověk i cítit i nějaký ten obdiv, jo? Jak tohle to všechno dokázal takhle zařídit, jo? A řekl bych aspoň z mýho pohledu, že teď poprvé u toho Trumpa, že on se schová tím svým stylem takovým tím, že není žádný diplomat, který by se ovládal, dával si pozor na to, co řekne, takže člověk měl teď možnost nakouknout do té vysoké politiky, podívat se, jak to tam funguje, protože on je velice otevřený, aby to ukázal, jak to tam funguje. A člověk nakonec zjistí, že tam opravdu hrají, kdo má větší svaly, tak ten má také pravdu. Takže Trump diktuje a Evropa, jak se říká, plní. Prostě protože ten Trump na to má svaly nebo vojenské prostředky, že jo, vojenské zázemí a podobné věci. Takže ano, evropští lídři kdysi před druhou světovou válkou, to byly velké mocnosti světové, tak dnes skáčou jak loutky na niti, tak jak Trump píská. Říkám, dělá to dobře. Další otázku, které bych se věnoval, tak z toho vojenského hlediska se vždycky říká, že jo, vést válku, kde nemůžu to teritorium obsadit, tak je zbytečná. Vlastně jít rozbit cizí zem, rozbit tenhle ten svět, rozbít jiný státy, pokud tam nemám prostředky na to, abych tu zem obsadil, tak vlastně mi to nepřináší žádný užitek. Jo? To znamená, že řeknu takhle, pokud někdo spolíhá na to, že bez armády, jo, že bude zbrojit a nakupovat stále zbraně z Ameriky a modernější stále, jo, a nebude k tomu mě to vojenský zázemí, ty armády schopný vpochodovat do cizí země a obsadit a potom, jako bych řekl, ty svý vynaložený prostředky si brát nějakým způsobem zpátky tím, že tu zemi vykořisťuji, takže v podstatě to nemá žádný účel. To znamená, že domýšlí to vůbec politici, jakým směrem, kam jdou? Já jsem někde, nevím, jestli to číslo je správný, nebo od koho jsem to zaslech, ale že Česká republika má snad jenom 5 000, řekl bych, vojáků, kteří jsou schopni se postavit do té první linie a jít bojovat, těch bojových jednotek, jo? Že jich máme 5 000 opravdu. Jo, to je prostě sbor dobrovolných hasičů, jako bych řekl. Takže za této situace ta Česká republika samozřejmě nemá možnost ani bránit sama sebe. Natož, aby někde šla tedy, řekněme takhle, obsazovat cizí území. Takže já bych tomu řekl, že ani v tomto směru mi to nějak pořád nezapadá do té logiky, že se blížíme k válce prostě a ta válka bude, prostě jak to ten Švejk říkal, válka prostě musí být, že jo, tohleto, takže ani z tohoto pohledu bych řekl, že to pro mě nezní tak velmi, velmi pesimisticky. Já, ta manželka sleduje každý večer ruskou televizi, jo? Všechny ty Solovjovy a tyhle ty věci a pak mnohdy o tom diskutujeme. No oni to Rusové tedy berou velice vážně, jo? Velice vážně o tom diskutujou a každou tu hrozbu té Evropy, že jo? Jak ta ta Macron neustále se snaží strašit něčím. Oni to berou skutečně vážně a já tady už léta prosazují pro manželky a říkám, nebojte, Evropa žádnou armádu do Ruska nepošle. Ty lidi jsou zde už natolik zbabělí prostě, že do žádného pole, žádnou plnou polní stornou na zádech nebo něco také prostě nedostanete. Tak zatím v tomto našem souboji ideí mám teda navrch, jo, že zatím jak mnohokrát, řekněme si tak, mnohokrát Macron vyhrožoval, že už tam posílám na tu Ukrajinu ty vojska prostě, tak nakonec pokud vím, tak tam nikoho neposlal. Zajímavý je jedna věc právě z té ruské televize, že Rusové začínají přemýšlet a říkají, víte, nám nevadí, co jsme udělali, jo, my zatím stojíme, co jsme udělali. Jo? Nám vadí, co jsme neudělali. Co tím chtějí říct? No, chtějí tím říct jednu věc, že oni se po té druhé světové válce k některým těm zemím zachovali, jako bych řekl, velmi, velmi kamarádsky, přátelsky a odpustili těm zemím to, že stáli na straně těch fašistů, jo? Že poslali své armády do Ruska, vraždili v Rusku a podobně. Že? Takže Rusové si dneska uvědomují, že prostě, že to od nich byla chyba. Veď na to i velkorysí. Že jo? Vezmeme jenom příklad Finska. Jo, takže Finsko na základě tedy stálo samozřejmě jednoznačně na straně fašistického Německa, že jo? Bojovalo vlastně, útočilo ze severu na Rusko a podobně. Takže po válce, nevím čím, oblomili Stalina, že jo? Takže najednou začali si hrát na neutrální zemi a tohleto a Rusové jim prostě uvěřili. Že jo? A zachovali se k ním velkoryse, prostě za válku nechtěli po nich žádný velký, jako řekl bych, ústupky nějakých finských území a podobných věcí. A tahle ta země, to Finsko jim to tímhletím způsobem vrací, že jo? Že nakonec se chystá k tomu, že snad pozve americký atomový zbraně na svý vlastní území, tak Rusové si konečně uvědomili, že prostě, že vždycky je potřeba přemýšlet hodně daleko do budoucnosti. Jo, nedat se opít rohlíkem jenom tím, že vám někdo slibuje teď, jo, já budu přátelský, jo, prostě tohleto, teď jsme kamarádi a podobně, jo, že jednou se jim to může vrátit, jo, to není jenom příklad Finska, jo, to je i Rumunsko taky, že jo, Rumunům lecos odpustili, Maďarům a podobným těmhletěm národům, tak řekl bych takhle, že Rusové začínají přemýšlet v těchhletěch dimenzích, jo, že asi ty dohody, které udělali po té druhé světové válce, že možná to nebylo zrovna to pravý ořechový. No,
2: tak. Můžu zareagovat na pana kolegu?
1: Samozřejmě můžete.
2: Já teda mám trochu jiný názor. Já jsem to říkala včera i na té demonstraci, tak za první. Oni neměli tolik sil, teď tou válkou byli tak vyčerpaný, a protože jsem zmiňovala tu studenou válku, tak pak taky tam byla nasazena ohromná pátá kolona, takže oni nebyli naivní, nebo že by byli takový jako přihlouplí dobráci. Oni neměli v podstatě jinou možnost, jak to tenkrát udělat. A to bych tady ráda zmínila, když se hovoří o NATO. Takže NATO vzniklo v roce 1949, ale vlastně vzniklo na základě několika projektů hned po té druhé světové válce. A to byl ta operace Nemyslitelné, kdy v podstatě západní státy, speciálně teda konkrétně Amerika a Britové, chtěli napadnout hned v červnu 1945 Rusko nebo Sovětský svaz. To se jim nepodařilo, ale v podstatě nebudeme to tady rozebírat, k tomu taky můžeme někdy udělat, pořád to se jim nepodařilo. Ale pak hned měli další projekt, který byl formulován v roce 1949, kdy vzniklo to NATO. A ten se jmenoval, byl to vojenský plán Dropshot. A ten popisoval přímo, jak by USA měly vést preventivní válku proti Sovětskému svazu kombinací konvenční a jaderné síly. a byl plánován ohromný útok. Pardon, musím kašlat. Byl plánován ohromný útok na sovětská průmyslová centra, na vojenské základny, ale i na nás, na všechny ty socialistické země. Teď se uvolňují archívy. Informace o tom jsou. A musíme si uvědomit, že prostě to Rusko bylo neuvěřitelně postiženo tou druhou světovou válkou, jako tam průmysl v rozvalinách, lidi zabitý, většina obyvatelstva, vždyť to bylo neuvěřitelné, zatímco ten Západ nebyl. A proto, když se hovořilo, když bylo to výročí 9. května, tak to, co chtěl udělat ten Hitler a Němci nám, že nás chtěli fyzicky zlikvidovat, vyhladit a potřebovali území a potřebovali tady ten průmysl, to ale nechtěli udělat těm západním státům, kterým se říká spojenci. Nechtěli vyhladit Francouze, nechtěli vyhladit Belgičany, nechtěli vyhladit Španěly, nechtěli vyhladit nikoho, chtěli vyhladit jenom slovenské národy. A když tedy... Ne, nebo já teď předám slovo kolegům a pak ještě pohovořím, ale přece jenom, abych nezapomněla, tady někdo napsal v diskuzi na moji adresu, jako ať se uvědomím něco v tom smyslu, že vlastně prezident je papírový velitel a že v případě války má absolutní moc náčelník generálního štábu. No a co? Tak co pak jel do Ankary do války? Tam Petr Pavel. Prostě v ústavě zní, je napsáno, že je nejvyšší velitel a že odpovídá za naši zemi v zahraničí. Tak to se chci ohradit, že nevím, proč to tam vlastně ten pán napsal. Jo, a pak tady zase někdo napsal, ale že já nevím, jestli my, ale tak obecně, že to je přece tak naivní chtít vystoupit z EU a z NATO. A není to jednoduché a je to těžké. A to je přesně ono. Tak my budeme v těch štánech a budeme říkat, bože můj, to je tak těžké. A nemáme ani tu odvahu deklarovat vlastní názor a říct, my chceme vystoupit z EU a NATO, jsou určité procedury, které jsme ochotni jako podstoupit. My prostě jsme už tak zdevastovaní, že se bojíme i říct, my chceme vystoupit z EU a z NATO. To mě pobouřilo, tenhle dotaz. Tak předávám slovo asi panu kolegu Adamovi, Markovi Adamovi.
1: Marku?
4: Tak já bych se teďko ještě takhle jako vrátil k jedné věci a to je vlastně, jaký je vztah mezi těmi státy a mezi těmi tajnými službami třeba i těch států, protože třeba když byl ten velký útok na Kyjev v noci na 2. července, tak vlastně máme informace, že Spojené státy americké to od Ruska věděli 3 dny předem. A dokonce, že existuje jakási dohoda, že Rusko bude hlásit Spojeným státům americkým své útoky balistickými raketami, aby nenastala eskalace konfliktu nějakým omylem. Takže zřejmě Spojené státy americké o tom pravděpodobně informovali Ukrajinu, a třeba prezident Zelenský, když byl v Irsku, tak se dozvěděl vlastně hovořil o chystaném útoku a vlastně vrátil se do té země své, když už ten útok proběhl. To znamená, všimněme si, že Rusko většinou dělá velké útoky na Kyjev v době, kdy je prezident Zelenský v zahraničí. A třeba bývalý izraelský premiér Bennett, tak ten prohlásil, že Vladimír Putin mu slíbil v roce 2022, že Zelenského nezabije. Takže já se ptám, je zatím snaha minimalizovat rizika a zdá se mi takovým jako zřejmým, že Zelenský jako vůdce Ukrajiny Rusku vyhovuje. A teď je samozřejmě otázka, proč. A samozřejmě ve vzduchu je i otázka prezidentských voleb na Ukrajině a s tím souvisí, jestli tedy prezidentské volby proběhnou i během války, jestli budou na podzim. A zdá se, že velkou popularitu má Valery Zalužný, který v podstatě byl bývalým náčelníkem generálního štábu Ukrajiny a v současnosti je velvyslancem Ukrajiny ve Velké Británii a v těch předvolebních průzkumech poráží Zelenského a údajně má podporu Velké Británie. A teď je právě otázka, zda lze v současných podmínkách na Ukrajině uspořádat volby, protože třeba polovina voličů se vůbec nenachází na svých adresách. Takže já bych trošku se zamyslel nad tím, jaká je vlastně ta role prezidenta Zelenského. Ono se říká, že Zelenský tu Ukrajinu dvakrát prodal, že ji prodal Angličanům, že ji prodal Američanům, a musíme si také dát do kontextu to, že když Zelenský tenkrát zvítězil v prezidentských volbách proti Porošenkovi, takže on sliboval ukončení války na Donbasu. No a mně se zdá, že Volodymyr Zelenský je tak jakoby pod ochranou určitých sil Ruska, a samozřejmě můžeme se domnívat, jak ty věci spolu souvisejí. Zároveň samozřejmě také mi přišlo na mysl, že Rusko bylo nedávno v pozici, kdy mohlo nějakým způsobem projevit vstřícnost, a to velmi takovým, řekl bych, důstojným způsobem, ale že v současnosti a v budoucí době bude Rusko spíš v roli státu, který tu vstřícnost bude, pokud ji bude projevovat, tak ji nebude projevovat jako hrdý účastník, ale jako spíše ponížený účastník. A tady bych se skutečně nad tím zamyslel, a zamyslel bych se i nad tím, co pronesl Petr Pavel, že nestačí si přát mír, ale že toho jednání se musí docílit pomocí zbraní, a tady vidím určité riziko toho, co se právě v té Ankaře upeklo. Předávám slovo.
1: Tak.
2: Asi už se budeme chýlit ke konci, že?
1: Máme ještě 4 hodinky. Pane Sintiere, jak vy vidíte tuto situaci, řekněme něčeho jako spolupráce za oponou mezi účastníkama konfliktu? Říká se, že Zelenský teda, že, nebo Zelenský má ochranku britskou údajně, je, vlastně pracuje pro MI6 údajně. Byli to Briti, kteří ho teda jako nějakým způsobem velice rychle přesvědčili o tom, že nemá podepisovat mír v Turecku, že jo, ale naopak bojovat. Takže ty Briti jako na toho Zelenského mají velký vliv. Zalužný je vlastně Nemlich to samý, pod stejnou dikcí, řekněme stejná loutka, nebo stejný loutkovodič. Američani, co vím já, tak ty zase z něho tak nadšený nejsou, právě protože na něj ten vliv nemají. Jak vy to vidíte? Pane Sintiere, slyšíme se? Vypadá, že nám blbne spojení opět. Vladimíre, haló? Tak nic, můžu poprosit pana Kelnera?
0: Takže já bych rád řekl ještě jednu věc, jo, tak já jsem prožil 20 let v Turecku, teď ten meeting to na to byl v Turecku.
5: To jsou to věci, které jako jsme schopni s informací dostáváme rozkrýt. Slyšíme, já doufám, že jo.
1: Teď už vás slyšíme, ano.
5: Já mám
1: Halo, halo?
5: Mám mikrofon zapnutý, ale...
1: Mám dobré spojení. Ne, to je o internetu. Trošku blbne signál. Tak nevím. Pane Vladimíre, jestli mě slyšíte, tak chvilku vydržte, já se vám pokusím zavolat normálně na mobil a propojit vás. Mezitím dáme slovo tady panu Miroslavovi, aby to dopověděl.
0: Ano.
1: A já se s panem Vesetírem spojím, tak.
0: Takže to by si snad zasloužilo celý jeden pořad. Jo, role Turecka v NATO a podobně. Já jenom chci zdůraznit jeden faktor, jednu událost,

Samozřejmě to je známým faktem, že vlastně Erdoana tenkrát zachránil Putin, protože ruská výzvědná služba zjistila, že se tenhle ten puč připravuje, dala zprávu do Iránu a Irán zavolal Erdoanovi. No a Erdoğan půl hodiny předtím, než tam přišlo komando 7 lidí, to Erdoğana zastřelit, zabít, jo, tak Erdoğan odešel z toho hotelu, jo, takže tohle má takový, to NATO to má takový pohnutou historii, že vlastně bylo zatím za pučem, který měl za cíl zlikvidovat Erdoğana, takže on ten Erdoğan samozřejmě to nikdy nezapomene, přece jenom je to taková ta východní natura. Může za to být samozřejmě vděčný Rusku, za to, že žije na světě jenom díky jemu, ale jeho role je taková dvojznačná, jo? Role Turecka v NATO. Tam je ten problém, že je tam problém mezi Tureckem a Řeckem. Podle mě to Turecko do NATO nepatří. Jo? Ono je přece jenom má ty, já nevím, orientální rysy nebo ty asijské rysy. Takže mně se tam prostě do toho na to nehodí, ale oni z něho nemůžou odejít, protože je tam Řecko. Že jo? To jsou dva kohouti na jednom smetišti, kteří se nemají rádi, kdy tam taky visí ve vzduchu neustále ten konflikt. Takže oni ví, že jo? Turkové by rádi vstoupili do BRICSu. Jenomže do BRICSu je nikdo nevezme, dokud jsou v NATO. Že jo. A oni v tom NATO musí být kvůli tomu, že je tam to Řecko. Protože tomu Turecku je samozřejmě jasný, že jakmile by odešli z NATO a zůstalo tam Řecko a došlo by k nějakému konfliktu mezi těmato dvěma zeměmi, jo, takže se to NATO postaví na stranu toho, kdo je tím členem. Takže Turecko je tímhletím způsobem vázáno být v paktu NATO, i když si myslím, že ten obecný lid, ti Turci z toho NATO nadšení nejsou. A na druhé straně má tedy tu svou historii, že v podstatě fungovali jako tohleto, fungovali jako organizátor pro puč, který měl za cíl zabít tureckého prezidenta. Samotného mě to zajímá, jak se to bude dále vyvíjet, ta situace Turecka, protože jestli převáží ten ekonomický zájem se napojit na BRICS, a nebo ten bezpečnostní zájem raději trpět v NATO a prostě být vázaný tímhletím, řekl bych, spojenectvím. Ano, tam stále v Turecku je těch, já nevím, 55 atomových zbraní v tom Inceliku, to je tam, že jo, to se veřejně ví. No, říkám, jsem zvědavý, jak se to bude dále v tom Turecku vyvíjet. Erdoğan, myslím si, že ten meeting udělal zajímavý a dobrý. Dneska mi zrovna kolega psal, že týden nepracovali, z Turecka kolega, že týden nepracovali kvůli tomu na to, že některý zaměstnavatelé nechali lidi doma jenom kvůli tomu, aby to setkání toho NATO tam proběhlo jako ve vší parádě a klidu a míru a podobně. Tak já jsem zažil jednou, když jsem byl v Norsku, jo, tak jsem zažil, že tam taky byl nějaký podobný meeting, ale tam to probíhalo, řekl bych, daleko honosněji, nebo ten lid si toho daleko více byl vědom toho, že jsou členy NATO a že chtějí být členy NATO, než bych řekl ti Turci, protože víte, já jsem v roce 1999 pracoval dlouhodobě v Turecku, jo, protože tenkrát ještě nebyly internety a podobně, weby a podobné věci, tak jsme celkem nevěděli, co se tady v republice děje. Jo. Až jedno ráno za mnou přišel Turek a začal mi gratulovat. Jo. Já říkám, o co jde, to mám svátek nebo narození, a on říká, ne, vás včera vzali do NATO, takže gratuluje, jo, mi k tomu, takže já na to mám takovou hezkou. Pak přišli, myslím, ještě dva Turci mi pogratulovat, že nás vzali do NATO, tak to jsem chtěl tak nějak na závěr říct, že
Čekám, jak se to dále, to Turecko, bude vyvíjet. Oni jsou samozřejmě uraženi tím, že

0: já nevím, kolik 40 let se stlačí do Evropské unie a oni tam nevezmou a teď tady nadbíhají Ukrajině a kdo ví komu z těch zemí, že tam z fleku jsou připraveni vzít, jo, a Turci na to čekají 40 let a tím oni se cítí hodně, hodně uražení a řekl bych, že, no, že se vzdalují od té Evropy, jo, než aby se stávali součástí těch evropských hodnot, že se spíš obrací, řekl bych, na východ. Takže to bych tak chtěl.
1: Děkuju, děkuju. Tak, pane Sentier, slyšíme se? Vladimíre, slyšíme se? Tam slyším, kde co, ale... Pane Sentier, nemáte vypnutý mikrofon, nebo slyšíme se vůbec? Haló? Tak nevím. Pane Sentier nás neslyší, evidentně. Nedá se nic dělat. Tak, paní Vítová, co vy vidíte na roli Turecka právě? Tak pojďte, jste na řadě, můžete. Jo.
2: Dobře.
1: Tak povídejte, jestli...
2: Slyšíme se?
1: Ano. Můžete mluvit.
2: Já bych potřeboval ještě jednou tu otázku.
1: Současná role Turecka v NATO a vůbec jako organizátora za prvý, za druhý, byly tam s Trumpem, že jo, udělaný nějaký dohody, nějaký obchody, nějaký snižování sankcí a tak dál. Tak jak vidíte roli Erdogana?
2: Já si myslím, že Turecko se snaží být jako regionální významnější silou. A prosadit se v té oblasti. Historicky, ale Turecko bylo dostané do NATO úplně z jiného důvodu, a to, jak se na to roztahovalo po obvodu vlastně toho socialistického tábora. To byla alfa omega, proč bylo vůbec Turecko do toho prostoru vlastně dotlačený, nebo aby tam bylo zařazeno. Takže a současná role Turecka je taková, ono i to NATO už se není upojí, jsou tam izraelské nálady. To říct, jak v sobě se to bude vyvíjet, tam je to nejsilnější článek NATO.
1: No, trochu se to trhalo, ale každopádně je to silný trčlán. Přátelé, pojďme pomalu k závěru. Vladimíro, můžeme? Zapněte si mikrofon, prosím.
3: Ano.
1: Tak, pojďme tedy k závěru pomalu.
3: Tak já tady jsem se mezi tím četla tu diskuzi. Já nevím, co říct na některé ty věci. Můžu reagovat na nějaké věci v diskuzi. Podívejte se do programu PRO. PRO nemá vystoupení z Evropské unie ani z NATO. Navíc ten pan Vacek je na to hrdý. Takže tohle. SPD nemá vystoupení jednostranné z EU, jenom chce ten zákon o referendu, vůbec nebere v potaz, že vlastně volby jsou také referendum. Potom tady jedna paní psala, no a kdo asi tu výpověď z NATO dá, tak my asi tady ne. A já jsem říkala hned v úvodu, že my jsme měli petici za vystoupení z NATO, poslali jsme to přímo prezidentu Bidenovi, možná jsem to neříkala takhle konkrétně, tu petici podepsali tisíce lidí a my jsme to tam prostě podepsali, že my jako obyvatelé nechceme být v NATO. Tam ani, myslím, že tam je v tom článku 13 řečeno, že to tedy má udělat vláda, ale protože u vlády nebylo dovolání, to bylo v těch volbách v roce 2025, takže my jsme to opravdu tak udělali, může to udělat každý. A pak tady ještě jeden pan říkal, že jsem říkala o třech variantách toho mezimoří a řekla jsem jen dvě, to je pravda. A ta třetí varianta je, a to taky, to teda teď vycházím konkrétně z toho Valerie Pěkina, ten to zmiňoval, že ta válka mezi, nebo válka, speciální vojenská operace, za ním to je lokální konflikt. Takže když zvítězí Rusko, že to je opravdu zcela zásadní proběh celého světa, tak žádné mezimoří nebude. Takže to jsem považovala za tu třetí variantu. A že budou zachovány ty národní státy. A já teda tímto asi už mám naposled slovo. Tak děkuji za pozornost, rozloučím se a děkuji všem posluchačům a za pozvání také.
1: Dobrou já vám to pustím, ale co my jako obyčejní, nebo my občané, lidi informovaní dneska tímto pořadem, co s tím teda, co můžeme dělat? Bo jak se zachovat?
3: No já myslím, že můžeme dělat všichni to, co děláme, šířit informace. To za A. Za B. Nežít v iluzích. Přečtěte si opravdu ty dokumenty a podívejte se, co jednotliví ti politici chtějí. Nebo ty strany. Když se pořád takhle budou ty lidi obelhávat rohlíkem, tak to je prostě ta veverka, co furt jak pitomá běhá v tom kolečku. Takže šířit informace a znát opravdu přesná fakta a nezavírat před tím oči. To je všechno to, o čem jsme hovořili hned v úvodu, že lidi jako jak to tam bylo super v té Ankaře. A teď vlastně ti lidé neříkají to, co tam skutečně zaznělo, ale to, co oni chtějí, aby tam zaznělo. Takže když se nesundáme ty růžové brýle z očí anebo ty závoje, tak se fakt nikam nedostaneme. Šířit informace a odvolávám se na mistra Jana Husa s tou pravdou. Jak je to, Marku, ten citát?
4: Braň pravdu, mluv pravdu,
3: šiř pravdu.
4: Až do své smrti.
3: Jo, zjistí si pravdu. Protože
4: jinak, hledej pravdu.
3: Jo, jinak se prostě nedostaneme nikam. Tak my teď v tuto chvíli děláme to, že šíříme pravdivé informace a TV budeš také. V tuto chvíli nemůžeme dělat opravdu nic víc. A až budou volby, tak zase tady tihle ti všichni lidé, co to tady chybí levice, to není pravda. Byla tady třeba komunistická strana, nebo je, to je levicová. ČSNS je taky levicová. No prostě všichni tohle to všechno ví a pak ve finále jdou a hodí to někomu jinému a pak řeknou, že volby nemají smysl. Je to pořád začarovaný kruh, takže šířit informace, zjišťovat pravdu, mluvit pravdu a bránit pravdu. A já děkuji za pozornost, dobrou noc.
1: Děkuju moc a zdá se mi to, nebo nezdá. Čau.
5: Ahoj, hezký večer. Ještě jednou už jsem odsprávoval, takže jsem viděl, že jste ještě tady online, tak jsem se připojil, nevím, jestli mě slyšíte, ale...
1: My tě i vidíme.
5: Jestli mě chcete ještě na chviličku, jak říkal Srstka, chcete mě, tak jestli mě chcete, tak jsem tady ještě na chviličku s váma.
1: Dobře, Láďo, prosím tě.
3: Ale pardon, já se teda zase naopak rozloučím definitivně i obrazem, i slovem.
1: Dobře. Tak Vladimíro, děkuju vám moc krát za dnešní povídání a já dám Láďovi slovo, pojďme to, my jsme se tady o tom bavili zleva zprava, o tom NATO a o těchto těch věcech. Co můžou naši diváci podle tebe dělat pro to, aby se nenaplnil ten černý scénář, že tady bude nějaký prostě šílený konflikt, který a z téhle naší krásné zemičky zbyde jenom hromada sutin.
5: No tak když jsem v roce 2022 napsal plán Česká republika na prvním místě, který jsme prezentovali na těch velkých demonstracích na Václavském náměstí, mimo jiné kolegyně doktorka Vítová tam taky četla z toho plánu a spousta dalších, tak jsem říkal, že ten plán je na 5 až 10 let a že mezi tím možná projdeme na 2 na 3 roky válkou. To je to, co jsem prostě předpokládal. Myslím si, že se to stane. Nemyslím si, že tomu zabráníme. Myslím si, že jsme měli šanci v roce 2022-2023. Bohužel prostě ty politické síly se jim podařilo rozpustit, zlikvidovat ten občanský odpor, přesvědčit lidi, že nemůžeme vystoupit z Evropské unie a z NATO a udržet nás v těleckých strukturách. A je to práce především SPD, Trikolory, Pro a Svobodných, protože oni byli ti, do kterých vkládali lidi naděje, že oni nás vyvedou z těleckých struktur, že jsou to vlastenecké politické strany. A oni nás zabetonovali v těleckých strukturách. Protože máme rok po volbách, tak tady nevidím žádnou možnost, jakým způsobem to realizovat, protože oni mají pevně v rukou moc a z Evropské unie a z NATO nevyjdeme. To je prostě tak, jak to říkal tady kolega Miroslav Kellner, se kterým teda nesouhlasím ani v tom, že si to lidi zaslouží, ani v tom, jak tady obhajuje Andreje Babiše, ale je to, co říkal, že lidi prostě se nějakým způsobem rozhodli a je to i to, co říkala doktorka Vítová, že lidi prostě se točí pořád v kruhu jako ta spašená veverka. Problém je v tom, že na demonstracích lidi křičí vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO, vlastenectví, Česká republika na prvním místě, český vlajky, národ, suverenita. A pak, když přijde na volby, tak prostě nahážou za tou plentou ty volební lísky těm, kteří říkají, no my ale neuděláme to referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. My prostě udržíme Českou republiku v Evropské unii a NATO. Takže můžou si za to lidi sami. To je to, co řekl pan Kellner, to řekl správně, že si lidi za to můžou sami. A tohle je ten problém, že ten systém, ten totalitní systém, který tady je ta kabala moci, ta globalistická kabala moci, má pod kontrolou média, neziskové organizace, politiky a ekonomický sektor, finanční sektor, obchody, prostě celou tu propagandistickou mašinérii. A vždycky před volbama udělají to, že řeknou, tady jsou politické strany, které mají šanci se tam dostat. A lidi potom jako ovce jdou a vybírají si z těch politických stran, které je udrží v tom globalismu a neobrátí se na ty politické síly, které skutečně pracují jako opozice k tomu, aby se ta síla, aby se ten směr otočil, aby se otočil skutečně pro suverenitu České republiky. A dokud se nevymaníme z Evropské unie a z NATO, to je stejný jako za protektorátu za druhé světové války. Jo, my prostě tady máme nějaký protektorát dneska. Macinka jezdí do Německa 8. května, leze do pozadí jak Američanům, tak Němcům. Máme tady Andreje Babiše, který je velmi silně spjatý s Markem Rutem, se Spojenými státy, s Donaldem Trumpem. A stejně tak to byla i předchozí vláda. Prostě i předchozí vláda, i tato vláda, to je vláda Aspen Institutu. A my jsme to viděli už v covidu, že dělají ty globalistické agendy. A dokud prostě nepochopíme, že musíme změnit tu vládu, ale ne na ty lidi, kteří jedou s nima, na ty elity, kteří spolu obchodují, kteří spolu dělají tu politiku, ale na ty obyčejní lidi, dokud nedostaneme politické síly, které chtějí Českou republiku vytáhnout z toho protektorátu, tak budeme pořád protektorát a budeme pořád poslouchat to, co nám řeknou z Evropské unie a z NATO. A protože tady máme 3 roky před sebou vlády, která je absolutně proglobalistická, absolutně pro Evropskou unii a pro NATO, no tak se to nepodaří. A ten konflikt s Ruskem se plánuje, že se spustí v roce 2029 nebo v roce 2030. To znamená, podle mě to bude dřív, myslím si, že to bude dřív, dneska máme rok 2026, podle mě to bude dřív, takže si myslím, že se nám nepodaří tomu zabránit a do toho konfliktu spadneme. No, to je prostě opravdu chyba voličů v České republice, ale nemyslím si, že by si to zasloužili lidi. Nikdo si nezaslouží válku. To utrpení ve válce je strašný a to i v té malé válce, která je na Ukrajině. No, a teď se podívejte na to, jako když Rusové teď začínají trošku víc útočit, jak ty lidi trpí, jak hoří Kyjev. To znamená, Rusové prostě budou nakonec pravděpodobně dotlačeni do toho konfliktu a ten konflikt se rozehraje a pro Evropu, to je pro Evropskou unii, to bude katastrofa. Nevidím to jinak, než jako katastrofu. A nemyslím si, že se to změní. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jsme si to udělali sami a sami si to děláme dál. Kdyby se dneska dali dohromady 100 000 lidí na ulicích a vyměnili jsme vládu tím, že bychom opravdu udělali masové protesty, ta vláda by musela padnout, tak by to samozřejmě šlo a dostat potom do vládních struktur politiky, kteří změní tu situaci. Samozřejmě vždycky to jde. Vždycky jsou to lidi, kdo rozhoduje o tom, co se děje v té republice. Ale bohužel většina národa spinká. Většina národa, a Babiš nám slíbil, že my se na tom nebudeme podílet na těch 70 miliardách. A on dělá, co může. Přesně tak, jak to říkal tady pan kolega Kellner. Já nevím, jestli tady ještě je, abych nemluvil o někom, kdo už tady není. Je tady. No, takže prostě tímhle způsobem drží u moci ten národ přesně ty politiky, kteří nás drží naopak v té globalistické kabale, v té struktuře moci satanistické, která se u nás projevuje především skrze Evropskou unii a skrze NATO. Takže je to pořád stejný, tak jak to říkám už od toho roku 2020-2021, je to pořád stejný. Jediné, co můžeme, je utéct z té globalistické struktury moci, urvat si svoji suverenitu, tak jako to mají třeba Srbové, nebo částečně Rakušani, nebo částečně Švýcaři, nebo Monako, nebo Lichtensteinsko, nebo další malé země. Urvat si nějakou neutralitu, především vojenskou neutralitu. A kdyby se nám podařilo urvat si vojenskou neutralitu, tak bychom se mohli vyhnout tomu konfliktu. Ale to je samozřejmě dneska už strašně těžké, když už vlastně Evropa přechází, nebo v podstatě je v tom procesu přejít na to, aby se z Evropy stala výrobna zbraní a z Evropské unie, aby se stal vojenský blok. To už je prostě dneska strašně těžké, strašně pozdě a nevěřím tomu, že se to stane. Ale teoretická možnost tady vždycky je. A potom v dalších volbách to podle mě dopadne zase stejně. Zase nám média představí, tyhle ty politické strany tam mají šanci se dostat. Ti politici, jako jsme my, kteří říkají otevřeně, tak jak jsem to říkal před volbami, pokud bych se dostal na pozici premiéra, tak první den píšu dopis, že Česká republika vystoupila z NATO. A první den píšu do Evropské unie dopis, že zahajujeme jednání o vystoupení z Evropské unie. Lidi to buď to nevěří, nebo jim to připadá absurdní, ale to je přesně to, co se mělo stát. A bohužel je tady ještě druhá věc, že nejenom, že občani to vždycky koupí od těch médií a od těch globalistických struktur, od té americké CNN a od dalších, ale bohužel i politici. No a teď nechci tady prostě říkat nějaký konkrétní jména, ale za tu dobu, za ty roky, co děláme demonstrace a vlastenectví na ulicích, tak jsem potkal skoro všechny politiky, kteří o sobě mluví, že jsou vlastenci. A vždycky záhodně před volbama najednou se to jako rozpadne. Najednou před volbama je pro ně důležitější, aby si udrželi to svoje malý korítko, než aby se postavili tomu establishmentu, než aby se postavili té globalistické struktuře moci. A to je taky problém. A není to, a nejsou to jenom politici, jsou to i nezávislá média. Víš, že my spolu, Petře, pracujeme celou dobu, nikdy jsme neměli žádný rozpor, žádný konflikt, vždycky jsem si tě vážil, vážím si tě, vždycky si dělal dobrou práci, ale je tady spousta dalších těch alternativních médií, který potom třeba, když jsem byl v jednom nejmenovaném alternativním médiu na rozhovoru před volbama a posteskl jsem si, že Václav Klaus je jedním z těch, kteří stojí za tou kuponovou privatizací, za předáním našeho majetku těm globalistům, tak najednou Vrábel je špatný. Jo? Nebo když řeknu, že tamhle některá politička jedna prohlasovávala vytvoření migračních cest do Evropské unie z Afriky, tak je špatný ten Vrábel, protože ten o tom mluví. Takže je potřeba, aby ty alternativní média taky věděli, co prosazují, co chtějí. A tady prostě, dokud se neshodneme na tom, na čem jsme se shodli s doktorem Sládkem, s doktorkou Vítovou, že tím základem je vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak Česká republika nemá šanci, protože je právě tím protektorátem. Je potřeba prostě pochopit, že klíčem je vystoupit z těch globalistických organizací. Teprve potom budeme mít suverenitu. A teprve potom budeme moct dělat věci pro Českou republiku.
1: Tak jo, děkuji. Marku, je to na tobě, jsi na řadě.
6: Tak já bych asi tento příspěvek už uvedl jako svůj poslední a rozloučil bych se. Ještě bych chtěl říci, že ačkoliv teda to navýšení, které z těch 30 miliard euro, teďko teda o těch 40 miliard bude teda zvýšeno na těch celkových 70 miliard euro, tak ačkoliv některé země, včetně České republiky, premiéra Babiše, jak nám tvrdí, že jo, se honosí tím, že jaksi se nebudou podílet tyto země na té podpoře, tak ale soukromé firmy, a to je důležité si uvědomit, že soukromé firmy těchto zemí se na té podpoře podílejí a ty zbraně vyrábějí. To znamená, komerčně se tyto soukromé, zejména zbrojařské firmy z těchto zemí, které sice se honosí tím, že podporovat nebudou, ale komerčně vlastně podporují. Takže zřejmě to, co tady to divadlo sledovala ta veřejnost, jestli Macinka nebo Babiš nebo Petr Pavel na druhé straně, tak to je jenom válka zbrojních lobbystů, to je válka toho jednoho zbrojařského gengu s tím druhým zbrojařským gengem. Asi ne náhodou se Tomio Okamura sešel s nejbohatším zbrojařem naší země, Michalem Strnadem. Jo? Takže prostě tyhle ty marketingové projekty, které se vydávají za vlastenecké strany a jsou v podstatě jenom řízená opozice, tak se zcela jasně odkopaly. A jenom bych chtěl říci, že samozřejmě tady funguje strašně rusofobní a protiruská mediální propaganda toho českého mediálního mainstreamu. A teď se píše o tom, že v Rusku prostě není palivo, že tam není benzín a tak dále. Já mám informaci čerstvou od jednoho člověka z Ruska, že v přepočtu tam vyjde benzín na 17 až 18 korun, takže co bychom my za to tady dali. Tak a ještě, když hovoříme o tom shrnutí, co si z toho má tedy posluchač odnést, tak v podstatě můžeme říci, že co si má posluchač odnést, je to, že Spojené státy americké v podstatě nebudou platit nic, akorát americké zbrojovky budou z tohoto balíčku masivně, zdůrazňuji, masivně profitovat. Balíček má nahradit výpadek financí od USA, má zabránit kolapsu ukrajinské armády, ale naštěstí by neměl vést k výraznému zvratu na bojišti. Takže tolik ode mě, děkuji za pozornost a přeju všem posluchačům mírové nebe nad hlavou. A samozřejmě je to určitě vystřízlivění těch, kteří věřili této vládě, že tato vláda nás vyvede z EU a z NATO, ale každé vystřízlivění je základem toho, abychom se posunuli dál. Takže tím, že si přiznáme určité věci tak, jak jsou, že ti voliči, sice je to pro ně bolestné procitnutí, ale že narazí skutečně, tak konečně je to třeba šance pro nějaký nový začátek. Děkuju a dobrou noc.
1: Díky, Marku, děkuju. Miroslav Kelnár, prosím.
0: Tak já ještě závěrečných pár slov, tak já myslím, že jsme se s panem Vráblem nakonec shodli, možná, že jsem to řekl trošku neohraveně, nebylo to samozřejmě míjeno tak, já jsem zlej člověk a těm lidem přeji to nejhorší. Já jsem to jenom řekl v tom smyslu, že takhle se rozdali karty, lidi to takhle chtěli, tak prostě, tak si to zaslouží, nebo tak jim to patří, nebo jak to říct, jo. No tak tohle jsem takhle myslel, jo, takže myslím si, že jsme se nakonec zhodli, takže odcházíme jako přátelé. Já jsem možná na rozdíl od pana Vrábela, já jsem takovej velký optimista, víte, já pořád věřím, že se to všechno nakonec dobré obrátí, prostě já jsem taky, řekl bych, zastáncem toho menšího a většího zla, jo, takže já pořád poměřuji, co je větší zlo, co je menší zlo, jo, takže já se nesnažím všechny házet do jednoho pytle, ale prostě mám nějakou tu stupnici prostě, kam ty jednotlivé skupiny zařadit. Pro mě je velkým zklamáním a řekl bych, je to střelba do našich řad, že jsme nebyli schopni u posledních voleb, prezidentských voleb, postavit solidního kandidáta, který by měl šanci toho našeho Petra Pavla porazit. Jo. To, z toho mám, řekl bych, velký trauma, že tohle to jsme nedokázali. Jo. Že jsme nenašli tu spojnici, prostě spojnici, spojovací článek, abychom se my, alternativci nebo vlastenci, dohodli a postavili někoho, kdo by měl šanci, kdo by se stal prezidentem a nemuseli jsme tady dneska řešit problémy mezi Pavlem a Babišem. Takže to je moje závěrečné slovo a abychom se na příští volby prezidenta teda připravili jako lépe. Jo? Připravili ano. Se dopředu, vybrali někoho a pak mu dali tu podporu a šlapali za něho, prostě protože nás může čekat další 4 roky nebo 5 let s Petrem Pavlem, což by bylo opět k nevydržení. Takže se loučím se všemi posluchači a přejím dobrou noc.
1: Děkuju, pane Setier, slyšíme se. Tak nevím, mě to tady dělá kolečko. Oh, tak to už vypadl úplně. Takže jo, přátelé, děkuju moc vám všem. Díky za to, že jsme tady společně strávili ty dvě hodinky, které určitě si myslím, že stály za to. A tak, pane Vladimíre, slyšíme se, můžete zkusit ještě, tam máte vypnutý mikrofon. Tak, dobrý, slyšíme se?
2: Slyšíme.
1: Tak prosím, závěrečné
2: slovo. Já jsem akorát před úplným rozloučením všem děkuju. Akorát jsem chtěl mít takovou připomínku k tomu předposlednímu názoru, že volit mezi malým zlem a velkým zlem je takový docela příjemný, ale je to v základním rozporu s objektivníma zákonama. Objektivní zákony dělají trendovou analýzu a podle toho, jestli to malé zlo nebo větší zlo, tak malým zlem se postupuje, ale ke stejnému cíli, ale pomalejc. A jako řekl bych to takovou salámovou metodou, kdežto větší zlo postupuje rychlejc. Ale trend je prostě daný. A to je všechno. Děkuju.
1: Díky moc. Děkuju vám, přátelé, všem za dnešní povídání. A faktem je, že mně se taky zdá, že Babišova vláda je vlastně Fiala natřený na růžovo. A prostě výsledek je bohužel zatím pořád stejný. Možná se něco změní, kdo ví. Možná okolnosti, ono kolikrát, že jo, okolnosti tvoří, dělají ty hrdiny a pak někdo může třeba udělat i odvážný skutek, ale politicům se nemá věřit, mají se kontrolovat. Tak. Přátelé, děkuju moc vám všem, díky našim milým hostům a dávejte odběr, dávejte zvoneček, aby vás jste upozornil na další videa. Zítra Vladimír Štěpán, jdeme se podívat na elektriku, nejenom na elektriku, ale na plyn a na to, jak to vůbec vypadá, jestli vůbec budeme mít čím topit v zimě a za kolik. A takže to bude hodně jiskřit, těšte se ve 20 hodin. Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Mějte se krásně, ahoj.

0: Hezký večer. Vítám vás po krátké letní přestávce u sledování pořadu Jsme ve válce. Dnes se zaměříme na 5 klíčových témat, která hýbou domácí i světovou bezpečnostní scénou. Ale také se dotkneme nového průzkumu agentury SANEP pod titulem Důvěra v prezidenta republiky a vnímání jeho role ve společnosti. Tak, začneme otázkou. Kdo řídí českou zahraniční politiku? Nedávný summit NATO v Ankaře otevřel zásadní otázku fungování českého státu. Jak je možné, že klíčové body programu hlavy státu vznikají mimo koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí? Podíváme se na to, zda má Česká republika skutečně jednotnou diplomacii a rozebereme také ostrý vnitropolitický spor o financování programu PUR. Polsko a Ukrajina, aktuální vztahy na pozadí jejich historické rivality. Ještě nedávno nejbližší spojenci, dnes rostoucí rivalové o vliv ve střední Evropě, incidenty kolem odkazu UPA ukazují, že staré rány se snadno vracejí do předvolebního boje. Jde jen o symboly, nebo sledujeme reálné mocenské soupeření o budoucí pozici regionálního lídra? Dál se budeme ptát, ztratila Evropa bezpečnostní tabu? Litva zvažuje zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní. Krok, který byl ještě nedávno nepředstavitelný, je dnes realitou debaty. Kde však leží hranice právního státu, když se vše obhajuje bezpečnostní hrozbou, jak ukázal i nedávný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v kauze tajných detencí CIA? Další, čtvrté téma slouží umělá inteligence jako alibi tajných služeb. Manipulace veřejného mínění, hrozby deepfakes a bleskový nástup umělé inteligence. Stávají se tajné služby univerzální výmluvou pro naši vlastní nekompetenci a důvěřivost? Nebo čelíme sofistikované informační válce, na kterou státy ani média nestačí reagovat? A na závěr. Na závěr se dotkneme Izraele jako varování zevnitř systému. Když před radikalizací na západním břehu varuje OSN, je to politika. Když však před fenoménem židovského terorismu varují bývalí izraelští generálové, šéfové justice a zpravodajci, nelze to smést ze stolu. Mění se vnější hrozba ve vnitřní krizi izraelské státnosti? Tak, přiblížili jsme si stručným přehledem to, co nás v následující hodině čeká, naše povídání, otázky a odpovědi s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Já tě vítám po krátké letní pauze. Honzo, slyšíme se v Havlíčkově Brodě?
1: Slyšíme se, vidíme se. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak půjdeme hned na to. Téma Ankara. Já bych na úvod se nejdřív ráda dotkla toho summitu jako takového. My jsme byli prakticky udržováni v tom stavu, že jde o summit nesmírně důležitý, že bude svým způsobem i výjimečný, a já bych chtěla slyšet tvůj komentář, tvůj pohled na to, co se odehrálo v Ankaře ve světle toho, že převážně se nesl ve válečném duchu, ve více zbrojení, v podpoře Ukrajiny, a samozřejmě Turecko si tam také upevnilo své postavení v rámci své pozice NATO. Takže nejdřív obecně a teprve potom se dostaneme k těm našim domácím, peripetie je slabé slovo, já bych řekla, dvojkolejnosti naší zahraniční politiky. Takže pojďme na to.
1: Co se týče té Ankary, abych pravdu řekl, já příliš nevím, co si o tom mám myslet, protože toho zjevného tam moc nebylo a to, co bylo, nebylo překvapivé, protože se tam rozhodovalo o rozdělování peněz, který vlastně se neví, kde se seberou, ale už se počujou. Tady platí prostě ten, takový to klíčový analytický téma, ten analytický klíč je sledovat stopu peněz, to znamená, kudy tekly peníze před Ankarou, kudy potečou po Ankaře. To je v podstatě asi celý. O Ukrajinu tam celkem moc nejde, protože ty Trumpovy řeči, jak k tomu se dostaneme, ještě nelze brát příliš vážně. Takže důležitější je tam spíš to, o čem se nemluví, to, co se tam odehrálo. Já si myslím, že kdyby měl Babiš dobrou tajnou službu, tak by mu ta tajná služba řekla, co tam prezident Pavel vlastně tropil, s kým mluvil, aby věděl, za co zodpovídá, protože za všechny jeho činy v zahraniční politice vlastně zodpovídá vláda, zodpovídá prezident. Čili tohle to je velice nekomfortní situace pro něj a dává to prostor prostě mnoha spekulacím a určitě se tím budeme dlouho zabývat. Co se týče toho rozdělení peněz, já jsem tedy v podstatě spokojen, že se k těm 70 miliardám Česká republika nepřihlásila, podobně jako se nepřihlásila k ručení za těch 90 miliard z Evropské unie. Nicméně tam těch 90 miliard jde vlastně i z té naší z té kasy, do které my přispíváme. Tady je to trošku problém jiný. A co se... Ono totiž ten manévrovací prostor české vlády je asi velice těsný. Já musím ale tady dopředu říci, že z toho, co se o tom píše, že Babiš mluvil poslední, protože jsme nejhorší v tom plnění, tak já musím říct, že to je věc, na kterou jsem svým způsobem pyšný.
0: Mě by zajímalo, protože my jsme často před tím summitem jsme probírali tu obrovskou částku 70 miliard eur, které chtěl protlačit kancléř Friedrich Merz za Německo. Já jsem pátrala, nedopátrala jsem se toho, které další státy podporují Merce, protože já si nemyslím, že to bylo tak jednotné. Zamlčují se nám tady v podstatě ty pozice těch zemí, které stále stojí v tom čele toho, že bude pokračovat ta válka na Ukrajině.
1: Tady,
0: víš o nějakých dalších? No?
1: Tady postrádám, že plnění slibu od prezidenta Petra Pavla, který řekl, že tam vlastně jel do té Ankary, aby sledoval, co se na konferenci děje, protože jinak by se to nedozvěděl. Čímž teda urazil novináře, média, protože vlastně nastínuje, že když to on nezjistí, tak to vlastně nezjistí nikdo. Takže já jsem teďka celý zvědav, co on nám vlastně o tom poví, co nám neřeknou veřejnoprávní média. Mohl by právě promluvit i o tomhletom tématu, jak silná byla podpora těch 70 miliard a tam je nutno dodat, že oni to chtěli ještě každoročně, takže to je prostě něco dost neuvěřitelného. Já bych tady při té příležitosti řekl, protože ono by se o tom dalo mluvit dlouho a já si myslím, že na to nemáme čas. I když se tomu budeme věnovat, tak to stejně nevyčerpáme, to téma. Tak já bych tady řekl jenom takový nějaký dva drobný body. Trump slíbil, že dá licenci patriotů na Ukrajinu. Aby nás nikdo nemohl obvinit z toho, že jsme Ukrajině nepomohli se zbraněmi. No to je opravdu, slibem neurazíš, to je věc, papír jako tu Ukrajinu neochrání. Tam ta realita je taková, že kdyby se teď začalo stavět, tak ty patrioty první by vyjeli, prostě to je v řádu měsíců, spíše let. Takže to není vůbec k ničemu. Druhá věc zajímavá je, že tu výstavbu nebo tu výrobu patriotů chce koordinovat Polsko. To je velmi zajímavá informace, protože vzhledem k tomu střetu ukrajinsko-polskému, ke kterému se ještě
0: dostaneme,
1: tak tam to vypadá, že by ty Ukrajince Poláci drželi pod krkem. To znamená, chcete Banderu nebo patrioty. A třetí věc, kterou bych rád zmínil, je velmi pěkné shrnutí od Jana Campbella. Tři body. Udržet členy NATO ve strachu, nehledě na zaklínání o vzájemné pomoci při napadení. Tady je znova vidět ta všeobecná negramotnost, protože oni nevědí, že článek 5 neobsahuje žádný závazek a že je to jenom sdělení, že vlády si pomůžou, jak uznají za vhodné, to znamená třeba, že tam pošlou deky a pitnou vodu. Za druhé, udržet členy NATO beze strachu na cestě vedoucí ke zničení Evropy s pomocí dluhového fiaska. To je moc pěkný. Takže nejdřív je držej ve strachu a pak je držej beze strachu, co se týče finanční sebedestrukce. A za třetí převzetí břemene boje proti Rusku bez formálně aktivní účasti Spojených států. Myslím si, že to je velmi výstižný, velmi vyčerpávající rezumé toho, co se tam na té Ukrajině vlastně, v té Ankaře vlastně dělo.
0: Víš, mně to přijde jako neskutečné pokrytectví jedna věc. Já jsem slyšela, a ty se znáš s Oskarem Krenčím, tu jeho analýzu toho, že v podstatě ten institut, Stockholmský institut vydal tu zprávu, která nikdy nebyl jakýmkoliv způsobem zpochybněn o tom, že v podstatě státy NATO a Evropa jako taková je na to dvakrát lépe, co se týče zbrojení a vlastně i co se týče počtu vojáků, než je Rusko. A tady se před našima očima odehrává summit, který nám říká všem občanům v Evropě, musíte dávat víc a víc. Takže o tom tam nepadlo ani slovo, teda respektive v našich médiích, takže já o těch médiích ani moc neočekávám, co nám řeknou o prezidentu Pavlovi prakticky, co by tam vlastně jsme se dozvěděli navíc. A ještě když mluvím o tom Stockholmském institutu a o tom, kolik má Evropa zbraní, tak tam zase naše média zcela vymlčela jednu věc a to, že Andrej Babiš, ty jak říkáš správně, mluvil poslední, ale on byl snad jediný, který mluvil o míru. Opět, ano. Tak jako ano. Na té gdaňské konferenci, kdy všechna média vymlčela ten projev. A já už si někdy připadám fakt jak blázen, že alternativní média musí suplovat ty celostátní veřejnoprávní média, která si povinně platíme, aby se aspoň ten segment lidí, kteří jsou na internetu, naštěstí dneska je nás hodně, si přečetli projev našeho premiéra.
1: Máš pravdu, toto je nutno Andreji Babišovi přiznat, protože ono promluvit o míru mezi těmi válečnými štváči, mezi těmi pošuky, kteří prostě nemají v podstatě ánunk o tom, co je to válka, vyžaduje zřejmě větší statečnost, než když si my tady takhle volně povídáme. Jo. Takže to určitě je velmi důležitý. Tam jsem chtěl ještě jednu věc říct. To manévrovací prostor té vlády je malej, to znamená, že teď se tady hádali trošku o ten půrl, což znamená vlastně přesměrování finančních toků, které směřovaly do těch ukrajinských pozlacených toalet, tak ty peníze teďka nepůjdou na Ukrajinu, ale půjdou do amerických zbrojovek. Z těch zbrojovek by se měly dostat ty zbraně na Ukrajinu, což je zase trošku otázka, protože tam je malinký filtr ze strany Trumpa, který tomu moc nepřeje, to znamená, že vlastně to přesměrování finančních toků je podle mě podstatný. Prostě z Ukrajiny do Spojených států. Evropa bude platit peníze do Spojených států a bude se domnívat, že za to Spojené státy dodají na Ukrajinu nějaké zbraně. Jestli se tak stane, je otázka, protože před chvílí mi Petr Žantovský říkal, že vlastně tam někdo poslal na Ukrajinu nějakou továrnu, nějaký průmyslový celek. Byla to nějaká naše česká firma a zanedlouho se jí ozval vietnamský majitel, aby mu to pomohli rozchodit, že to dostal z Ukrajiny ještě nerozbalený. Jo. Takže takhle ono to tam vlastně celý chodí. Čili já bych tomu docela rozuměl, že to znamená trošičku jako skultivování těch finančních toků, i když mluvit o kultivaci v souvislosti se zbrojením asi není moc případný výraz. Nicméně zabraňuje se tomu bezbřehému rozkrádání. Prostě ono na tu Ukrajinu tam toho opravdu moc nedojde. Takže já si myslím, že tady byly postaveny určité zábrany, určité mantinely toku peněz, které prostě naprosto neskrývaly ústí do Spojených
0: No.
1: států a prostě v tom je celá pointa
0: No.
1: Ankary je prostě v tom, že Evropa bude krmit americký vojensko-průmyslový komplex.
0: To je mi naprosto jasné. Ty už si volně přešel k tomu Purlu. Já jsem se k tomu chtěla dostat a teďka zůstanu na domácí scéně, protože já čtu sítě a taky mi psala spousta přátel a lidí, kteří to všechno sledují. A ti byli naštvaní na to, že jsme se to dozvěděli prakticky na letišti. My jsme žili celou dobu v tom, že tato vláda se zavázala, že naše peníze nepůjdou na zbraně a nepůjdou na Ukrajinu. A teď se dostávám k SPD, který to prostě měli jasně ve svých požadavcích, udělala se nějaké programové vládní programové prohlášení a došlo k tomu poražení. Já bych byla schopna akceptovat, když se to dozvím, tu informaci, v podstatě natvrdo je to tak, musí se ty peníze takovýmhle způsobem, nějakým způsobem zprocesovat a řekneme vám to, ale neřekneme vám to na letišti, jako nějakou takovou informaci. By the way, my jsme se dozvěděli, že dneska se teda nekonala koaliční rada, protože chyběli někteří, vicepremiér chyběl, ministr Macinka, že je někde v Itálii, také chyběl zástupce SPD, kromě Tomia Okamury, ale já jsem tě chtěla zeptat na to, jestli bychom se, když jsme té vládě dali důvěru, ji neměli říct, že chceme ty věci vědět otevřeně, ať nám to prostě řeknou, kde je ten problém.
1: No, některé věci jsou v utajeném režimu, čili musíme se smířit s tím, že veřejnost opravdu jako z principu nebude vědět úplně všechno, co ta vláda dělá.
0: A tahle myslím
1: Tady
0: není.
1: jde o tu, nevím, ta částka byla vyčleněna, v podstatě byla vyčleněna, oni tam padl takový výraz jako mandatorní výdaj, to je nesmysl, protože to by muselo být ze zákona. Tam zřejmě byly nějaké peníze ještě s Fialovou vládou určený pro tu Ukrajinu. Že by to úplně nešlo s tím nic jiného dělat, tomu nevěřím, ale zřejmě ten Macinka jako s tím zahrál takovou hru, že těm Američanům, jak se říká, fouknul pod pytlík, prostě strčil to do toho jednoho velkého pytle, purl, neposlal to na Ukrajinu, protože tam, kdo ví, jestli by to tam vůbec došlo. Takže si tohleto nebezpečí té korupce, toho rozkradení odstranil, u Američanů si udělal za dobře, protože z toho posledního místa asi cejtil, jako že bychom něco měli udělat. Takže já to vidím takový jako kompromis kompromisů. Rozhodně si myslím, že je správně, že ten Okamura to neakceptuje, že chce vysvětlení, že to připomíná, protože ona ta vláda taky potřebuje, aby navenek mohla vysvětlit, že to byl kompromis, protože tady má ostrou reakci od svého koaličního partnera. Čili ono to může vypadat, že to je nepříjemnost, ale ona ta vláda prostě potřebuje toto Okamurovo stanovisko k argumentaci, proč se zachovala tak a ne ještě nějak prostě odlézavěji.
0: No, já jsem ráda, že naopak, že se dozvíme o střetu v té vládě, protože to, co předváděla minulá vláda, kdy byli všichni ve shodě a přitom to byly strany, které šly absolutně proti sobě. Tady máme vládní koalici, která má společné vládní programové prohlášení, které naplňují. Ale k těm penězům, já jsem chtěla říct ještě jednu věc. Já o ní něco vím, protože já jsem to sledovala od dubna roku 2022, kdy Fialová vláda oznámila v dubnu 2022, že bude každý rok posílat tuto částku 100 milionů korun na Ukrajinu. A já jsem se tehdy veřejně ptala, ať nám řeknou, kam ty peníze jdou, protože toto byly ty peníze na ty zlaté záchody, protože já tím, že jsem u těch rozpočtů seděla 8 let, tak vím, že každé peníze musí mít svoje číslo, musí být omašličkované, musí to někam jít. A proto ty peníze dali na to zaminy, protože tam se to nějakým způsobem rozplynulo do nějaké té zahraniční pomoci. Byla to černá díra, souhlasím s Petrem Macinkou, že teďka víme, kam ty peníze šly. Mně šlo čistě o to, že já si myslím, že toto nebyly tajné peníze a že nám to měli říct dopředu, protože já si myslím, že bychom tu vládu měli podržet a ne se teďka hádat o tom, že na nás udělali třeba nějaký podraz, že to neřekli Okamurovi, nebo tak. To je všechno.
1: Já se ještě vrátím úplně k té tvojí první větě, kdy jsi mluvila o tom průzkumu té firmy
0: Ano.
1: Sanep. nebo agentury. Já si myslím, že to je dobré to uzavřít, protože ty tanečky předankarský mají poankarské vyznění. A ta firma, ta agentura udělala vlastně ten průzkum, kde mě zaujaly věci, jako které nevycházejí příliš dobře pro toho prezidenta Pavla. A nejvíc, aby to zkrátil, protože lidi si to můžou najít určitě, je to také na prvních zprávách k nalezení, určitě ta agentura to bude mít také na svých stránkách, ale jsou tam prostě ta statická čísla, důvěra, jestli sjednocuje, jestli je nadstranický, jestli se chová ústavně, jestli má řešit politické strany, ale jak se změnil názor na prezidenta za poslední rok. A tam si myslím, že to je jako velice zajímavý, protože kladně odpovědělo 15%, neutrálně odpověděla třetina a negativně odpověděla téměř polovina. A to si myslím, že je docela zajímavý vyznění těchto všech tanečků. Takže já myslím, že k té Ankaře by se dalo mluvit ještě dlouho, ale koukám, že jsme
0: Určitě.
1: zmařili už dost času, takže...
0: Určitě. Ne. Já ti děkuju, protože mě si udělal velkou radost, že jsi mi ten průzkum poslal, protože jsme se o tom bavili před začátkem vysílání. Dobře, takže končíme téma Ankara, ale určitě ještě bude rezonovat, ještě se o tom určitě budeme v budoucnu bavit. A pojďme na téma Polsko, Ukrajina. Mně se moc líbilo, co řekl na prvních zprávách Petr Drulák, profesor Petr Drulák, náš kolega, který řekl, že v titulku, já budu parafrázovat nebo respektive použiju ty titulek, že Ukrajina přichází o Donbas a přichází také o Polsko. Takže pojďme si říct o něco o tom, jestli ty problémy mezi Ukrajinou a Polskou jsou vyloženě na základě toho sporu, respektive bych řekla velmi emočního výbuchu, který se projevil i na půdě Evropského parlamentu, kdy tam vystoupila polská poslankyně a roztrhala vlajku UPA, chtějí postavit panteon UPA hrdinům a vytahují tuto velice příšernou minulost Ukrajiny na povrch, vlastně prezident Zelenský, jestli jde o ten spor na základě těchto historických faktů, a nebo se jedná o střet o postavení ve střední Evropě. Na to se tě chci zeptat.
1: Já myslím, že Zelenský dojíždí na to, že žije v určité bublině a jelikož není politik, je to prostě komediant, tak je zvyklý na potlesk a hvízdání neslyší. Čili on si negeneruje nějaký pramen, který by mu přinášel špatné zprávy, takže žije v určité bublině a jede na plný plyn.

0: pouze existence společného nepřítele. Ale otázka je, jak dlouho to bude, protože ta geopolitická rivalita, která vlastně je zatím vším, tak ta dělá z tohohle sporu něco, řekl bych, téměř fatálního. Jo? Tam z toho, jeden z toho nevyjde dobře. Je velice zajímavý, že před mnoha lety George Friedman napsal tu knížku Příštích 100 let, kde predikuje spor mezi dvěma rostoucími takovými mocnostmi evropskými, a to je Polsko a Turecko. Vzhledem k poslednímu vývoji a na toho Friedmana myslím čím dál častěji, protože to byl skutečně prorocký odhad. Ono to takhle opravdu vychází a ty Poláci teďka těm Ukrajincům prostě berou vítr z plachet i s těma patriotama. Takže tady myslím si, že přece jenom ta Evropa nemá tak úplně okno historický a že si vzpomene na ten nacismus, na tu druhou světovou válku, prostě k tomu se nikdo veřejně přiznat nemůže. Ta Ukrajina si prostě řeže větev vlastníma rukama, takže to je asi celý, co se k tomu dá říct.
1: No hodně, hodně tady naši takoví ti vojenští analytici mluví o tom, že by se, ale mluví o tom samozřejmě taky v Německu, mluví o tom Friedrich Merz, že by se Ukrajina, ukrajinská armáda směla stát tou armádou Evropy, a já si myslím, že to naši veřejnost spíš děsí a nejenom u nás, jako než to, že bychom to měli brát jako vážně. Takže půjdeme k dalšímu tématu.
0: No.
1: Pojďme na tu Litvu, protože to je pro mě strašně, strašně zajímavá věc. Já jsem vůbec, by mě ani ve snu nenapadlo, že Litva začíná uvažovat o tom, že by změnila svoje ústavní ustanovení, že nikdy nebudou na jejím území jaderné zbraně. Takže oni v podstatě přilévají olej do ohně za současného stavu tak dlouho trvající války, že to ještě eskaluje. Přibliž nám to, vysvětli nám to, o co tam vlastně jde, protože mně se to zdá naprosto neuvěřitelné.
0: No, ten kontext je mnohem širší, protože země, která je nařčena z toho, že hodlá mít jadernou zbraň, to jest Irán, bez jakýchkoliv důkazů je bombardována a pleněna a celý svět jenom přihlíží a jenom málo kdo zdvihá hlas, co to je za strašné zvěrstvo. Takže to je země, která je obviněna z toho, že chce jadernou zbraň. A pak tady jsou země, které podepsaly tu smlouvu o nešíření jaderných zbraní, které deklarují, že přemýšlí o jaderných zbraních. To jest jak ta Litva, tak i Ukrajina, protože nezapomeň na Tymošenkovou, že ten její výrok, že by se měla hodit atomová bomba na Moskvu, ale i Polsko. A i mimo takovýho pošuka, jmenuje se Aleksandr Vondra, který taky blábolil prostě něco o jaderných zbraních, že bychom o tom měli myslet. To jsou lidi, kteří jsou v podstatě, řekl bych, nebezpeční a nejsem odborník, ale myslím si, že by se na to našla i nějaká diagnóza. Prostě ty lidi jsou úplně odtržení od reality a když jsou v soukromí, jsou nebezpeční svému okolí, když jsou v politice, jsou nebezpeční v podstatě státu, potažmo celému světu. V té Litvě ta situace je velmi špatná, protože jednak je tam ta nacistická minulost adorována, teď chtějí po těch jaderných zbraních, a potom je tam ta druhá věc, které se asi chceš dostat, a to je ten výrok Evropského soudu pro lidská práva.
1: Ano.
0: Takže já to nakousnu.
1: Ano, ano, ne, jako já to tady mám, současný Evropský soud pro lidská práva připomněl jinou kapitolu litevské bezpečnostní politiky, když zemi odsoudil kvůli spolupráci na tajném detenčním programu CIA. Bezpečnost tak znovu naráží na otázku právního státu. To bych chtěla vysvětlit.
0: No tak když se v Rusku stane někomu něco šlápnou na kuří oko, tak dokonce i Chodorkovský, který byl Evropským soudem pro lidské

0: práva odškodněn několika málo dolary, protože zřejmě nedostal teplou večeři. Jinak ten jeho proces nebyl shledán politickým, to každý ví. Byl to čistý daňový únik a za ten daňový únik by Chodorkovský třeba ve Spojených státech dostal, já nevím, 150 let.
1: Do životí, jasně.
0: Takhle, no. Takže tento soud rozhodl proti té Litvě, protože tam vlastně se znali, že oni participovali na systému tajných věznic a mučíren po celém světě. Byli v tom, jeli v tom Rumuni, Poláci, dokonce některá letadla zřejmě přistávala i v České republice, čili nejsme tak jako úplně čistý. Ti lidé byli označeni nebo byli zatčeni v rámci boje proti terorismu před 25 lety, jsou neustále drženi. Tento konkrétní případ, který byl před tím soudem pro lidská práva, se týkal člověka, který byl zatčen v roce 2005, tuším, a dotečka je na Guantanámu, aniž by byl obžalován. On je tam prostě držen. A toto je v pořádku, toto se prostě může dít, protože to dělají naši kamarádi, kdežto kdyby to udělali prostě v Severní Koreji, tak to by byl řev. Kdyby to udělali v Rusku, to by byl řev. Kdyby to udělali v Číně, to by byl řev. Čili v tomhletom, my jsme jako velice našikmé ploše morálně, jo. A kloužeme čím dál tím víc dolů a je to bohužel tedy pro v náš neprospěch. A měli by si to uvědomit i ti lidé, kteří na tom participují, protože jednou se na tom dolním konci mohou ocitnout i oni, protože oni tady budujou takovou, jak bych to řekl, právní pakulturu, že když po nich nastoupí lidi, kteří jsou stejného ražení, pouze jinak orientovaní, tak s nima zatočejí podobným způsobem. Takže to si myslím, že je velice varovný případ a příklad prostě toho, že my na jedné straně vynucujeme jenom pomyšlení na jaderné bomby, trestáme bombardováním a tady tomu v podstatě mrčky až tleskáme.
1: Já to považuji taky za nesmírně nebezpečný a vůbec já mám už od toho roku 2004, kdy to Pobaltí vstoupilo do NATO, jako pocit, že požívá jakési zvláštní ochrany a benevolence a teď poslední 4 roky to vidíme s naprosto brutální silou, když tam vidíme ty nacistické projevy a prostě ty jejich průvody a tohle to všechno. A když ti to umocní, a ty jsi správně a za to ti moc děkuju, když ti to umocní Alexandr Vondra na ideové konferenci ODS, kde vystupují stričky proti Putinovi jednotliví delegáti, tak to je opravdu varovné. Já jsem ráda, že si tohle to připomněla a já jsem tomu příliš nerozuměla, tak teďka už vím, takže za to ti moc děkuju. A teď se dostaneme, jestli můžu, k dalšímu tématu a to si myslím, že bude naše diváky zajímat, ale já, abych byla přesná, tak já to raději přečtu, protože ty turecké tajné služby, jedná se o to, jestli vlastně... Pojďme na to, já to přečtu. Portál Nordic Monitor přinesl tvrzení bývalého vysokého tureckého policejního vyšetřovatele. Podle něhož měla turecká zpravodajská služba MIT dlouhodobě využívat známého novináře jako spolupracovníka na ovlivňování veřejného mínění ve prospěch vlády prezidenta Erdogana. Využívání médií patří k nástrojům služeb, to víme. Jenže právě tady začíná ten druhý problém. A tady bychom se mohli dostat vlastně k nám a k tomu, kdy u nás se vyskytne nějaký fake, nějaká manipulace na základě AI, umělé inteligence a všechno se to překryje tím, zatím stojí zpravodajské služby a ona to není pravda. Tak jestli bys nám to mohl přiblížit?
0: Zpravodajské služby, já si myslím, že je v podstatě degradace jakékoliv debaty blíž do toho tajné služby, protože to je nedokazatelný, to je prostě takový klišé, zdroj blízký tajným službám, že jo, no tak jak můžu ověřit, že je skutečně blízký tajným službám. Někdo mi říká, hele, já znám tohodle, tak je blízký tajným, možná bydlí ve Stodůlkách, takže je blízký Vysce, jo, možná to...
1: Tam bylo to sídliště, viď?
0: No, možná je to myšlený takhle, jo.
1: Já si to pamatuju, tam pocházel s tama jeden generální ředitel České televize, pan ředitel Chmelíček, si vzpomínám, no.
0: Takže byl blízký tajným službám, no.
1: Ano.
0: Takže to prostě se ve slušné společnosti se o tom nemluví, protože tyhle ty informace jsou nedokazatelné. Co se týče toho zneužívání novinářů tajnými službami, no o tom psal Ulf Kotte dost, ten taky podivným způsobem zemřel. Velice dobře o tom psal Bittmann v té knižce Mezinárodní dezinformace. To byl profesor na Bostonské univerzitě, čili opravdu to nebyl žádný ruský troll. Tam si myslím, že si lidi o tom můžou dost dočíst. Ty manipulace jsou, teď jsem četl takový články, Rusové plánují zaútočit na Moskvu, na Polsko. V tom článku je 13krát použito slovo by, 5krát mohl a 1krát není vyloučeno. Jo, potom, že Švédové připravují ruskou invazi, se připraví na ruskou invazi klíčového ostrova Gotland. Jo, takže, a přitom ten armádní velitel toho ostrova říká, že v současné době neexistuje bezprostřední hrozba konvenčního útoku. Jo, takže to jsou prostě neustálý masáže. Všichni se odvolávají na tajné služby, prostě toto by měl, slušný šéfredaktor by měl prostě takového člověka skopat ze schodů, když mu tam přijde a řekne, že se odvolává prostě na tajné služby. Mimochodem ty lži kolem Iránu, teď se to zase množí, že prej mají chemické zbraně, tak nemají jaderné zbraně, tak mají chemické zbraně, takže další válka, bombardování na to, jo. Nebo prej, že chtěli udělat atentát na Trumpa, tak musel letět jiným letadlem. Jo? To je komický. Trump říkal, že pravděpodobnost atentátu na něj je prej asi 5%, kdežto závodník prej má asi 1 promile. Jo? Prostě takovýhle žvásty. No, Trumpovi bych poradil, jak je ten slavný vtip, když se zeptá toho svého šéfa tajných služeb, jaká je pravděpodobnost, že bude mít v letadle bombu, tak mu odpoví ten šéf CIA, mu odpoví, pane prezidente, 1 k 1 milionu. On řekne, i to je dost, jak to snížit. A on řekne, no pane prezidente, vemte si svoji bombu, protože pravděpodobnost, že by v jednom letadle byly 2 bomby, je 1 k 1 miliardě. Jo? Takže to je asi nejlepší obrana na tyhle ty řeči. Co se týče toho Trumpa, má žít a umírat hrdě, protože tak má šéf národa umírat, jako Chamenejí. Ten se neskrýval, teď to zveřejnili. On byl doma, žádný tajný služby ho nevypátrali. Prostě on byl doma, zemřel prostě jako chlap, protože on budoval to své nástupnictví jako člověk, který buduje demokratickou zemi, tak hledá, buduje si systém, kdežto člověk totalitního ražení buduje stát na vlastním egu. Teď ať si laskavý posluchač to rozklíčuje, co patří kam. Já jinak takové na závěr bych řekl jenom takovou obecnou radu, co se týče rozlišování těch fejků. Zpráva, která se vám příliš líbí, která vám jde hodně po srsti, buďte na ní velice opatrní. Je velice možný, že je to něco podstrčeného, něco zmanipulovaného. Pravda bývá povětšinou velmi nepříjemná a nečekaná. A v této souvislosti bych se znovu obrátil na naši matematickou veřejnost, protože dlouhou dobu mám takovou ideu udělat jakýsi manifest na podporu výuky matematiky a dalších předmětů rozvíjejících logiku, protože jedině tak můžeme vychovat generaci, která bude rezistentní vůči těmto nablblým fejkům.
1: Já, když mluvíš o logice a matematice, tak jsem si hned vzpomněla, kdo byl tím hýbatelem toho, že matematika dneska není povinná při maturitě. No, tak to byla sociální demokracie a tu sociální demokracie tím pučem v tom roce 97 k voci dostali i ti, kterým dneska dělá lídra opozice prezident Pavel. Ale víš, co mě se teďka hrozně líbilo a za to ti děkuju, co jsi řekl. Víš, když se ti líbí něco v tom deepfakeu a nebo něco v takové té vykonstruované fotografii a říkáš si, Ježiši, tak já jsem třeba dneska viděla, že běhá po sítích, kdy prezident Pavel sedí s Evou Pavlovou v divadle v Karlových Varech, hraje hymna, oni sedí, ona si fotí a on se takhle jako škrábe někde na hlavě a všichni si říkají, pane bože, to je katastrofa, prezident České republiky ani nevstane u hymny. Tak já osobně si myslím, že je to deepfake. Co si myslíš ty?
0: Naprosto rozhodně, protože takový hlupák to není.
1: No přesně, přesně. Takže tohleto téma, víš, jako ty fotografie, protože pak to rezonuje, víš, my se dostáváme do situace, kdy tyto fotky, už přece byla ta fotografie Mikuláše Mináře s Tomášem Halíkem, s tím teroristou z Pardubic té univerzity, málem dostalo pozici náměstka na ministerstvu školství, teďka se zase spekulovalo o fotografii ústavního soudce s poradcem prezidenta a tak dále. A my, já nevím, kdo to pouští ven, když se řeknou tajné služby, ale ta společnost a veřejnost se zabývá těmito věcmi a něco nám důležitého uniká. Takže proto je fajn, že jsme se o tom bavili. Já ti děkuju, ale pojďme na poslední téma, můžu?
0: Určitě.
1: Tak, a to je téma, které vlastně ta Izrael a vlastně to, co se tam teďka děje, já si myslím, že to je pro spoustu lidí u nás jako těžko uchopitelné, kdo se tím nezabývá, kdo to nesleduje. A teď jsme se dostali do situace, kdy to, co se odehrává v Gaze a vůbec v Izraeli, začínají kritizovat a nazývat terorismem generálové vlastně uvnitř Izraele. Takže asi bychom tomu měli věnovat pozornost a já předpokládám, že nám to přiblíží, že nám to vysvětlí, že nám řekneš, co se tam teď děje.
0: Já to sleduju delší dobu, protože Izrael je dost divoký stát a má tam to spektrum politický je dost rozsáhlý a bohužel tam zase panuje taková ta situace, kdy jsou dvě víceméně podobně silné strany a rozhoduje malá strana, ke komu se dá, tak ten bude vládnout. A nároky té malé strany bývají dost často velice extremistické. Tady jde o příklon k těm osadníkům. Viděl jsem fotku teďka, kdy ty generálové a starý mazáci obědvají v jedné jeskyni u nádherně zařízená jeskyně, kde žijí ty pastevci arabští prostě po mnoho generací, mají tam elektriku, prostě mají tam koberce a je to jeskyně, prostě oni nepotřebovali dělat dům a přišli tam prostě na návštěvu a společně přemýšlejí nad budoucností té oblasti, prostě jak spolu vyjít. Řekl bych, že naprostá většina lidí by byla schopna se dohodnout, ale rozeštvávají to určité skupinky, které vlastně navzájem se shledávají velmi potřebnými, jo, protože ty extremisti, jejich existence je vlastně zdůvodněna existencí těch extremistů opačných. Když byly v Izraeli ta pravice, levice se neliší ekonomicky, ale s vztahem k jednání či nejednání s Palestinci. Levice, končilo to vlastně Jitzchakem Rabinem, který byl zavražděn, tak když projevovala snahy se dohodnout, tak je zajímavý, že za ty jejich vlády bylo mnohem víc teroristických aktů, které prostě házely do toho vidle z druhé strany, protože té druhé straně taky vyhovoval ten spor. Taky jsou prostě hlasitější na té arabské straně ty extremisti jako na té izraelské. A obojí dohromady plní tu americkou strategii vývozu destability. Prostě Američani potřebují udržovat ty regiony, které přímo neovládají, tak je potřebují udržovat destabilitě, aby tam s nimi mohli manipulovat. Takže toto je prostě v rámci. Oni si myslejí, jak jsou strašně důležitý, jaký ontologický problémy řeší, jaký bohulibý principy zastávají, ale v podstatě jsou to jako ubozí služebníci zla, bych řekl, přímo zla. A proti tomu vystupují profesionálové, jsou to vojáci, policajti, zpravodajci, vystupují na svá jména, je to velice důstojné a říkají, podívejte se, ale my tady navozujeme, my tady připouštíme určitou atmosféru nebo směřujeme se s určitými skutky a to tak ničí tu atmosféru celospolečenskou, že se to obrátí jednou proti nám, čili my v rámci dosažení údajného dosahování bezpečnosti v podstatě tu naši budoucnost strašně činíme nejistou a nebezpečnou. Takže ten výstup je vlastně paradoxní. Oni si to umějí uvědomit, protože to jsou lidi, kteří sloužili, kteří skutečně nasazovali životy. Scházejí se s těmi protivníky, proti kterým oni na sebe navzájem stříleli a teď se prostě scházejí dohromady a přemýšlejí prostě, co s tím, když ta situace, tady se hodí takovýto slovo, je skutečně rozbejkovaná. Takže já jsem rád, že tam, že jsou slyšet, že ten židovský terorismus, já když jsem byl, to je už skoro 20 let tenkrát, na Shin Bet s Jardou Baštou, jsme tam byli, tak oni nám vyprávěli o tom, jak je velice nevděčná role Shin Bet rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Už to tenkrát bylo aktuální. Takže ta situace je opravdu nelehká. Já nemám rád rychlý soudy. Toto je taková, jak jsem říkal předtím, taková pravda, která není příjemná. Prostě toto nejsou příjemné informace, ale jsou to informace o tom, že tam jsou lidé, kteří se chovají velmi důstojně a odpovědně.
1: Já nevím, jestli se to vůbec hodí se tě zeptat na takovou věc, protože víme, že v Izraeli budou na podzim volby. Jak si myslíš, že to tam může dopadnout? Navíc víme, že teď se znovu zase začíná válčit v Iránu. Takže...
0: No, nevím, ale přál bych si nějakou změnu, protože myslím si, že by se ta situace trošku odblokovala.
1: To jsem měla na mysli právě určitě. Je čas na to, abys nám představil knížku, kterou jsi připravil, a já jsem schválně se snažím, aby jsme měli dost času, protože jsme se 2 týdny neviděli, aby jsme měli dost času na naše diváky a na jejich dotazy, takže teď tě poprosím o knížku a vy můžete posílat dotazy.
0: Tak já to vemu rychle. Je to Roger Scruton, Západ a ti druzí. Ta knížka se jmenuje Globalizace a teroristická hrozba. Je to inspirováno událostmi 9/11/2001. A je to nejen břitká intelektuální obrana západní civilizace, ale i kritické zkoumání toho, jak mohou západní státy ve své nynější podobě nabídnout islámským přistěhovalcům tolik potřebný pocit sounáležitosti, aby mohli získat loajalitu hostitelské zemi. Zatímco islámská civilizace drásá na konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Bylo by však chybou svalovat vinu pouze na islám, píše Scruton. Západ poměřuje svět z perspektivy svých hodnot, které mají původ, význam a přirozené prostředí pouze v malé části tohoto světa. Export těchto hodnot vzbuzuje konfrontaci. Chybí definice západní civilizace. Je-li to svoboda, jako to definiční výměr, pak Scruton dodává, že svoboda sama o sobě znamená emancipaci i od omezení nezbytných k přetrvání civilizace, která je pak náchylná zničit samu sebe. A to si myslím, že toho jsme teďka svědky. Čili doporučuji Scrutona, je to četba, nebudete určitě souhlasit se vším, ať z té nebo oné strany, ale určitě je to velmi dobrá četba, velmi dobrý podnět k přemýšlení.
1: Mm-hmm. Tak já ti děkuji a teď poprosím do režie, do studia, jestli nám můžou poslat vaše dotazy. Otázky pro tebe.
0: Tak, zdravíme od zlodějky všechny lidi dobré vůle, tým Abojo a hlavně paní Kateřinu.
1: Hezký večer, posílám pozdrav.
0: Tak to je prima. Je tam ještě něco? Je. Pane Schneider, jak moc toho Babiš věděl o Vrběticích? Děkuji a zdravím. No, myslím, že Babiš nevěděl o Vrběticích vůbec nic, protože to, co se dozvěděl od Koudelky, byl taková fáma, mýtus, prostě nebyla to pravda. Nakonec ani policie na tom nemohla postavit obžalobu, protože ta věc prostě byla odložena pro nežalovatelnost, bych řekl. Jo? Čili byl to výmysl, Babiš to bohužel spapal i s navijákem. Ráda bych se vás zeptala, co myslíte o tajné osobě Tomáše Pauknera, jaký máte vy názor? Děkuji, no já jsem upřímně rozveselen tím, jednak tím jeho logem, to je moc pěkný, jak tam běží s těma pejzaty, s tím svícnem, to je moc hezký. Je to člověk chytrej a já přeju jemu i nám, aby ještě hodně dlouho jeho identita zůstala skrytá, protože no přece se nepřiznám k tomu, že jsem Paukner, že jo. Ty se taky nepřiznáš k tomu, že jsi Paukner a já si myslím, že Pauknerem, nechtě Pauknerem trošku každý z nás, protože to je moc dobrá četba.
1: No já jsem viděla ty dva rozhovory poslední s ním a musím říct, že teďka přidal další věci a musím říct, že asi Tomase Pauknera miluju, protože rozčeřil ty vody toho, co všichni víme a 4 roky nás dusilo a snad už má zatím, už má první dva výsledky, takže počkáme si dál, pojďme na to.
0: Neříkejte už prosím o soudruhu prezidentovi, že je lídr opozice. On vůbec žádný lídr není, je jen v opozici. No, to je hezký detail, ano, máte pravdu. On má, kdo to říkal, že má problém někdy, jo, to říkal Ivo Budil, to byl moc pěkný postřeh, že z jeho dikce má pocit, že někdy není zcela srozuměn s významem slov, která pronáší. Takže ano, máte pravdu, je to maskot opozice. Jak moc mám věřit na FB profilu Tomas Paukner, je to pohádka nebo realita? V tomhle bych se přikláněl k Martinovi, jak nevěří. Ale bylo by to hezký zadosti učinění. No, víte, tady se furt směšují dvě věci. Lidi furt potřebují vědět, kdo to říká, aby mohli zaútočit, jak se říká, ad hominem. To je jedna z těch eristických faulů. Lidi nejsou schopni přečíst tu věc a posoudit ji, aniž by věděli, kdo to říká. Protože tady chybí ta obezlička a tady je velký intelektuální nárok se prostě v tom čteném vyznat a zaujmout vlastní názor, protože nevím, jestli Paukner, není to Petr Fiala, není to Kolář, není to, kdo to je, kdo to není, kdo to píše. Pane Bože, to je úplně jedno, kdo to píše. Čtěme ta slova a přemýšlejme o nich. V tom si myslím, že by to mělo, ta skrytá identita, že by měla dlouho vydržet, protože to je velmi dobrý modus, jak učit národ přemýšlet. Děcka, co říkáte na ten požár té továrny Baťa, je to vše divné. Je to divný jako každý požár. Já nevím, jestli to ať si vyřeší vyšetřovatelé pojišťovny, protože ti na tom jsou hmotně zainteresováni, ale já nevidím důvod prostě proč přihrávat jako nějakým nestandardním variantám. Prostě ono to mohlo opravdu zahořet samo, mohlo tam být elektrický zkrat, prostě ta příčina. Musíme jít prostě od těch jednoduchých věcí, teprve když se vyloučejí ty jednoduché příčiny, pak je možný jít dál a k tomu nemáme absolutně teďka žádný informace. Paukner je momentálně muž mého srdce. Může to být kdokoliv, třeba pan Chlad? No, může to být. Je to hezký přemýšlení, kdo by to mohl být, na koho by ten profil mohl pasovat. Ale skutečně je to otázka podružná. Já si myslím, že je důležitý číst to, co píše. Paukner dělá to, co by měla dělat tato vláda. Nepátrejme po Pauknerovi, ale po tom, co píše, naprostý souhlas. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli viděl tiskovku s Trumpem a Zelenským. Pokud ano, Co na to říkám? Mně přišlo, že chvíle mi mluvil mezi řádky přímo k Zelenskému. No, on tam mluvil o japonské armádě, co si tam poplet, mně připadalo trošku jako, že je bajdenovští, což jako nedá se to vyloučit. On, ten jeho projev k tomu výročí Ameriky byl takový jako trošku stupidní, takový diluviální. On tam začal mluvit jako v období McCarthyho a já vím, že v té době prostě takovýhle ty tvrďáci, kteří měli naprosto jasno a varovali prostě před tím komunistem a viděli ty komunisty jako všude, tak mnoho z nich skončilo v psychiatrických léčebnách. Prostě to jako opravdu není doporučený způsob nahlížení na svět. Takže já nevím, jak to bylo s tím Zelenským, na druhou stranu s tím Zelenským to zacházení se taky odvíjí od jeho chování a vůbec se nedivím tomu, že ten Trump se tam občas dopustí takových jako trošku nestandardních úsměvů, nebo jak to říct, výrazů tváře, nebo když už nebudu mluvit o slovech. Motoristé zřejmě bojují o voliče, většina z nich fandí Ukrajině. Ta rusofobie Macinky mi vadí, jinak se mu fandila oproti tomu, kdo byl před ním. Byl šťastný a jeho nesouhlas s účastí RF je velký hnusno. Šťastný se vyjadřoval velice nešťastně k těm...
1: On se zbláznil, tomu pro mě teda, musím říct.
0: Odblokování, což je velmi nešťastný, ty... Lidi se potřebují tak jako vystavovat na odiv prostě nějaký to protiruský odhodlání, což je dost šílený. Já jsem si svý protiruský období odbyl v době, kdy se za to zavíralo. Ne, kdy se za to chválilo, kdy se za to postupovalo. Takže teďka bych si ocenil, kdyby ty lidi se vyjadřovali, nemusí se vyjadřovat přímo protiamericky, ale jaksi všeobecně kriticky, když najdou určité měřítko a podle toho budou posuzovat a nebudou říkat, jestli to vyhovuje tomu nebo onomu. Oni říkají, ty seš proamerický, ty seš proruský nebo takhle ne. Já jsem takový, jaký jsem a že ty věci vyznívají jednou tak po druhý tak, já si ve své drzosti a píše dokážu na to odpovědět, že za to si můžou ti, o nich mluvím já a ne, že bych já modifikoval prostě svá kritéria. Takže ano, souhlasím s tím, u toho Macinky to je dost křečovitý, není to pěkný, ale prostě to je politika koalice, ta koalice je složená prostě z těchto členů a je velmi obtížný to dá do souladu. Mluvě o Macinkově rusofobii, já děkuju za to, že tam je Okamura. Byl Karel Čapek vizionář, když psal RUR, roboti nás ovládnou. No, teď jsem četl, že v Izraeli začíná být velká nezaměstnanost mezi ajťáky a vůbec výzkumnými pracovníky v umělé inteligenci, protože umělá inteligence je začíná vytěsňovat. Oni začínají propouštět lidi, kteří to vymysleli. Takže ano, tento takový samožrný efekt tam určitě je a je velmi dobrý být ostražitý a nepropadat těmto technologiím. Myslíte si, že co píše Tomas, vláda bude zabývat a co policie... Jo, myslíte asi na Pauknera. No, a co policie? Já si myslím, že to, co píše pan Paukner, nebo prostě to, co je publikováno pod tím jménem, by na monitoru mělo dostávat nejvyšší, nebo vůbec státní zastupitelé. Mají jistě předplacen monitor, z médií dostanou tuto informaci a oni jsou ze zákona. Státní zastupitelství je ze zákona povinno se tím zabývat. Takže ano, směřujte své dotazy na nejvyšší státní zástupkyni, směřujte své dotazy na poslance, aby interpelovali vládu, protože kdo je zodpovědný za chod státního zastupitelství? ministr spravedlnosti, premiér. Takže ať se o to starají, ať se ptají paní Bednářové, co dělá v této konkrétní věci, v další konkrétní věci a tak dále. Co dělal Banderovec na summitu na to, když Ukrajina není členem? No, byl tam pozván jako host, byl tam pozván pan prezident Pavel, tam byl taky pozván, přestože nebyl vedoucí generace, bylo tam spousta lidí pozvaných. Je to účelovka, co jiného k tomu říct. Tam není žádný omezení. Máme ještě něco? Máme. Pane Jene, od kdy jste znal zmíněného Jaroslava Baštu? Myslíte, že jste ho v době minulé znal v skutku dobře? No, já jsem se s Jardou, já jsem o Jardovi věděl mnoho a mnoho let, ale já nebyla šance se potkat, prostě nějak jsme se nepotkali. Setkali jsme se vlastně až po listopadu, samozřejmě jsme věděli jeden o druhém a potom listopadu nás ty cesty svedly prostě dohromady. Já jsem s Jardou zdaleka nesouhlasil ve všem, ale strašně rád jsem se s ním hádal, strašně rád jsem se s ním bavil a ten člověk byl neuvěřitelně zajímavý a jenom řeknu jednu věc, když byl kdysi zavřený v kriminále, tak Jarda Bašta hrál 7 šachových partií simultánně naslepo. Takže si umíte představit asi, co si o jeho moc intelektuálních kompetencích.
1: Tak jak já se koukám.
0: Pan Reichl se mi nelíbí, protože já jsem spíš na dámy, ale mám z něj velkou radost, že tam jsou takový lidi, jako je Jindřich, protože je to velká bouře ve sklenici vody. Doufám, že se to, ta bouře, že bude větší a že ty jeho velmi zajímavý výstupy, že budou mít i reální výsledky.
1: Všimla jsem si, že taky sleduje Tomase Paucknera jako většina z nás a všimla jsem si, dnes jsem četla, že dokonce jeden státní zástupce už se jedné kauzy ujal a dokonce se toho prý ujal Olaf. Takže uvidíme. A nám vypršel čas. Nám vypršel čas, takže já ti moc děkuju za všechno to, co jsme si mohli říct a i ty odpovědět divákům. Takže
0: a já si ještě dovolím tadyhle jenom upozornit, budeme pořádat žurnalistické praktikum, budeme pořádat takový kurz mediální gramotnosti, takže na našich stránkách internetových je možné se do toho přihlásit. Děkuju a všechny zdravím.
1: Taky hezký večer a hezký víkend. Mějte se krásně.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, svobodný vysílač SD a samozřejmě vysílání pokračuje. Teď studiem kraj následující 4 hodinky, takže máme 5. července léta páně 2026 jejichto kalendáře, takže vás zdravím a vítám a my bychom se měli podívat i s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na to nejdůležitější, co se nám za ten týden událo, protože tu máme komentované zpravodajství, tedy ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a případně právě i komentářů k tomu, co se událo a co v mainstreamových, tedy v médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Po slovensky to má pořád ten krásný název Mienkotvorná média, tedy média, která tvoří veřejné mínění. To je důležité si uvědomit. Tak, pan inženýr mi zatím poslal 3 mailíky. Ještě na 3 čekám. Tak uvidíme, zda se připojí, bo zpráv bude a informací a článků asi dosti. Tak uvidíme, jestli teda už může se spojit se mnou a zdali můžeme vysílat. Já tam takhle přepnu už první, takhle oprasek, aby jsme ho tady měli. Nemáme to teda vycentrované. No, nevadí, já si s tím pohraju. Nějako, takhle.
1: Okamžiček, za chvilku jsem.
0: Dobře. Tak já tedy... Jasný, dobře, tak já jdu tedy to spustit. Tak, koukneme se, dámy a pánové, tedy na další věci. Já teda pana Tichého teď vytípnu, abych ho nerušil, nechám ho potichu a pracovat, že ano, to je to nejdůležitější. No už a my se tedy vrhneme, koukneme na to důležité, takže tady máme komentované zprávy. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, 2 budou události na Ukrajině, 3 informace z USA, 4 bude iránský konflikt. Novinky od jinud budou jako 5. téma. A jako 6. budou aktuality z Evropské unie, pak bude následovat jako 7. covid kočkování a následky a zajímavosti z domova, těmi bychom tu zpravodajskou část měli ukončit. No už ale samozřejmě, pokud zbyde čas, tak se koukneme pak na tematické okénko a to nese název Trilaterální dohoda USA-Izrael-Libanon redefinuje konflikt na Blízkém východě. Nuž, tak se jdeme kouknout na Putinův nejtvrdší rozkaz, který dorazil k jednotkám. Já si to tady otevřu na druhém monitoru, abych to tady mohl čísti a nehejbal vám s tím obrázkem. Tak, začala prý totální likvidace velitelů ozbrojených sil, ozbrojené tedy sebranky Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství, to je otázka. První prý nekrology a oficiální prohlášení. Takže rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů, včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GUR. Takže první nekrology hlásí, že Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Nuž, je tady to, to je zase dlouhý. CZ24, nebo jak se jmenuje, tam to najdete, CZ24.news. Tato zpráva je z 29., což bylo pondělí, takže asi shrnutí minulého víkendu. Takže cílem ruských jednotek na Sumském a Volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél ruských hranic. Ukrajinský režim zaplatí, tedy za své zločiny v Kurské oblasti, ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. To tedy byl rozhovor Vladimíroviče Putina, tedy ze Pavlem Zarubinem, nastínil tedy osud severních oblastí Ukrajiny. S tím, že nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku, budeme vycházet z návrhů ministerstva obrany a generálního štábu. Tak, nuž, co tady máme? Vytváření tedy Sumské lidové republiky je prý v plném proudu. Z Ukrajiny totiž začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce tedy i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků OSU. Na Ukrajině tedy byli zabiti dva plukovníci OSU, patří mezi ně plukovník GUR, zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu, a k tomu velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vina četnými zločiny proti lidskosti, které se dopouštěly na civilistech, ale i vlastních vojácích. Víte, že tam ty kluci zase, to maso z ulic tam bylo narváno a pod zase hrdinými samopaly Azováků a dalších nacistických šmejdů byli tito kluci hnáni. A pak samozřejmě, když se prohnali městem, tak náckové tam prováděli ta další zvěrstva. Tak, to jsou zprávy tedy z prvního týdne. A ještě se koukneme, tedy teď máme už středu. Naším cílem je tedy osvobození Novorusie, nejen tedy Donbasu, říká to Vladimír Vladimirovič Putin. Takže ruský prezident v rozhovoru připustil, že cíle vojenského vedení nyní přesahují hranice 4 regionů, které byly začleněny do sestavy Ruské federace. Konkrétně řekl, že cíle ruské armády nyní sahají až za hranice těchto 4 regionů, a to na celé území Novorusie. Nové Rusko tedy se táhne od Charkova po Oděsu a dále až po Podněstří. Ve skutečnosti jeho okupace řeší také problém Podněstří a možná i Gagauzka, tedy Gagázie, že ano, pokud Rusové považují i tento problém za ruský. Tak, my jsme včera měli otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina v archivu Svobodného vysílače i na Odysí, tady na studiu Kadaň. Už je máte, takže nic vám nebrání, abyste se na ně ještě zadívali nebo zaposlouchali. Tak, jsou tam důležité věci zase. Tak se jdeme kouknout na rostoucí hrozbu ukrajinských raket a stealth letounů NATO. Moskva se obklopuje prstencem protiraketové obrany S-400. Rakety Mach 14 mají srovnat stealth NATO. Takže satelitní snímky odhalily výstavu nového prstence pozic protivzdušné obrany kolem ruské metropole. Nejméně 5 nově připravených stanovišť odpovídá tedy rozmístění systému protivzdušné obrany dlouhého dosahu, právě ten typ S-400. Na několika z těchto místech jsou již patrná odpalovací zařízení a další vozidla spojená s tímto systémem, což zase naznačuje, že nový obranný pás buď již vstoupil do operační služby, anebo se k tomu schyluje. Rozšíření tedy následuje po opakovaných tedy ukrajinských útocích bezpilotními prostředky dlouhého doletu na Moskvu a okolní regiony a po vývoji nových generací řízených a balistických střel na Ukrajině, to bych dal teda do uvozovek, s podporou a financováním tedy několika členských států NATO. Jejich cílem je zasahovat ruskou metropoli a další strategické cíle stále dále a dále do hloubky tedy ruského území. Tak, teď nevím, tady jsou teď fotečky, je tady rozbor a teď tady máme nějaký radary, tak to už necháme taky býti. Tak, to je důležité, že teda se tam skutečně asi něco tvoří. No ale koukneme se ještě na Krym, to bylo z druhého ze čtvrtka. Krym zůstal bez proudu a bez benzínu, dron rozbil most na Mariupol a oprava až prý za měsíc, až 369 asi pump, takže čerpacích stanic zavřeno a mobilizace je prý na spadnutí, povolají prý 1 200 000 Rusů do zbraně. Tak pan inženýr už to asi všechno doposlal, haló, haló.
1: Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači. Už jsem všechno doposlal, ano.
0: Super, tak já nějak zkrátím tu čtvrtou a vy se můžete nachystat na pátou, tedy z Ruské federace. Vyjasnilo se, že most na dálnici tedy do Mariupolu napadly ukrajinské ozbrojené síly. Jde tedy prý o most přes řeku Kalku a podle starého přívozu poblíž byl zřejmě napaden už i dříve. Kanál 2 Majoři přináší podrobný komentář k otázce, jak dlouho by trvala oprava takovéhoto mostu. Tak, a my se koukneme na ten Krym, co se tam děje. Předseda vlády, tedy Jurij Gocaniuk, píše o masivních útocích dronů ukrajinských ozbrojených sil na energetickou síť. Armiansk a Feodosie spolu s okolními městskými oblastmi jsou tedy bez elektřiny. Částečné obnovení dodávek elektřiny odběratelům bude tedy dokončeno do 24 hodin. Elektřina byla dodávána v 3-hodinových intervalech v následujících městech, jako je Simferopol, Jevpatoria, Saky, Alušta, Jalta a Sudak. Tak, zástupce gubernátora Krasnodarského kraje oznámil, že tedy 369 z 1029 čerpacích stanic přerušilo provoz. Objem pak dodávek zůstává beze změny, zatímco poptávka ale vzrostla. Zvyšuje se možnost tedy zakázat prodej benzínu do kanistrů a jiných nádob. No, my už víme, že samozřejmě ty na konci týdne tam povolali dokonce i kozáky, aby hlídali, aby si to tam na jinde netankovali do kanistrů, ale čistě jenom do nádrží a ještě v předepsaném objemu. Tak asi můžeme na tu pětku, pane inženýre.
1: Možná jenom malinkou poznámku tady k té čtyřce. Ono je to o tom také, že někde je to z části i díky teda dodávkám těch producentů, protože i tam někdy je taková trošku i jakoby uměle vytvářený nedostatek, což jsou taky takové zprávy, to je jako jedna věc. A druhá věc, a ta je asi důležitější, tady prostě potřeba už jako si uvědomit jedno, že i když se ten konflikt začal tou speciální vojenskou operací, tam se dostali velmi rychle Rusové až ke Kyjevu, pak se teda vlastně parapovala smlouva, na základě které se Rusové stahli, Ukrajincům padli do zad, vlastně vytlačili je prakticky z celého obsazeného území, které dneska dobývají znovu, tedy daleko většími ztrátami. Ukrajinci dozbrojili a vlastně se tam přesunuli i cizí jednotky a stala se z toho vlastně normálně regulární válka. A já si myslím, že už by to takhle k tomu měli přistupovat i ty Rusové, protože zatím pořád jako speciální vojenská operace a rukavičky a výběrově a tohle, ale já si myslím, že to tak jako úplně nejde. A aby ta speciální vojenská operace nakonec nesklouzla v tom, že se tam budou soutěžit v tom, kdo komu rozbije který most nebo jakou benzinovou pumpu nebo rafinerii. To si myslím, že o tom ta operace být neměla. Takže tolik jako tady k této věci. Pojďme dále. Rusko vyzývá k uzavření hranic s Kazachstánem, Azerbajdžánem a Arménií. Šíří se pověst o rozsáhlé mobilizaci na straně Ruska. Jsou takové některé dotazy nebo úvahy, jestli tedy se rozhodl tedy prezident Putin takzvaně dokončit Ukrajinu, to znamená ten konflikt urychleně uzavřít, protože víte, že i dost jaksi velká část obyvatelstva už jako na to tlačí, že prostě na to, že jako je to dlouhotrvající, zatím z jejich pohledu jako nikam nevedoucí, ono tak pravda není, ty Rusové postupují dál. Nicméně ty lidé, kteří jsou v zázemí, tak to, že ty Rusové postupují na ten západ, nevidí tolik jako to, že jim tam prostě padají na hlavu nějaký drony, že jo? To je jako je horší pro ně. Takže je tady bude asi potřeba trošku švihnout do koní a zdá se, že i teda tady ta opatření k tomu začínají jak se směřovat. Takže jeden den poté, co Rusko uzavřelo své hranice s Finskem, Estonskem a Lotyšskem, tak ruská vláda údajně požádala Kazachstán, Azerbajdžán a Arménie, aby také uzavřeli své hranice s Ruskem. Takže vlastně tato skutečnost vyvolala silné spekulace, že se Moskva chystá brzy oznámit rozsáhlou mobilizaci, což vyvolává otázku, zda tedy ruský prezident Vladimir Putin učinil rozhodnutí ukončit tedy tu válku na Ukrajině realizací všech skutečných ruských cílů, mezi které patří integrace celého regionu takzvaného Novoruska, které se rozprostí od Charkova po Oděsu a Podněstří, tedy všechna historická ruská území. No ono k těm historickým ruským území patří to Malorusko, protože si uvědomíme, kam spadá i Kyjev, ať si vlastně uvědomíme, že vlastně zárodky ruského státu byly takzvané Kyjevské Rusy. Takže ono do toho patří i to Malorusko, ale nepředbíjeme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pojďme dále na další zprávu.
0: Dále se koukneme krok, kterému prý málo kdo rozuměl. Proč Vladimír Vladimirovič sám oznámil, tedy tady je zajetí Konstantinovky? No, A pokračujeme do Slaviansku, Kramatorsku. Veřejná tedy zmínka Vladimíra Vladimíroviče o dobytí Konstantinovky vyvolala otázky ne tolik ohledně jeho obsahu, protože ruská kontrola byla známá už několik dní, ale spíše ohledně jeho časové a politické váhy. V takových případech není tedy přímé jmenování ruského prezidenta považováno tedy za náhodné, ale obvykle slouží jako politická pečet potvrzení vojenského vývoje, který chce Kreml prezentovat jako konečný. Tato volba má zvláštní význam ve srovnání s jinými případy, jako je Kupiansk, kde byly vyjádřeny protichůdná hodnocení a pochybnosti o míře kontroly v daném rozsahu. Takže toto rozlišení podle ruských analytiků ukazuje pokus o jasné komunikativní vysvětlení. Takže o co jde? Když Moskva považuje oblast za operačně uzavřenou, přistoupí k potvrzení na nejvyšší úrovni. Nuž a současně ruský prezident zdůraznil důležitost dobytí města, zatímco, jak vysvětlil, nyní budeme postupovat směrem na Slaviansk a Kramatorsk a dále do Družkovky. Tak.
1: Tady k tomu zase možná poznámku. Já bych to viděl v souvislosti s tím telefonátem mezi Putinem a Trumpem, který nedlouho potom následoval, kdy tedy Putin blahopřál Trumpovi k tomu 250. výročí, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně hodinu a půl se nebavili o tom, čili hodinu a půl, jestli ten hovor trval, tak se tam bavili o lečems a šlo o to skutečně, aby teda Putin dal pečeť jako na to teda, jak to s tou Konstantinovkou je, aby teda neměli, protože na tom západě se pořád lže a ty Ukrajinci lžou taky, takže aby dostali ještě další peníze a podobně, takže tam ta situace je asi dost jako jasná a ten důvod taky. To znamená, aby teda to bylo nespochybnitelné, že teda ta Konstantinovka teda je v ruských rukou a tam, když se podíváte na případně tu mapu, tak tam teďka zůstávají, ten Liman už je také vlastně v ruských rukou, tak když se na to podíváte, tak tam už to moc nezbývá, tam jsou ty poslední vlastně takzvaná pevnostní města, to je ten Slaviansk, Kramatorsk a pak tam vlastně je step až, rovná step až do Kyjeva. To znamená, že tam sice Ukrajinci určitě teďka tam hloubí někde nějaké zákopy a někde nějaké bunkry, dělají rychle, ale jako není to moc kde schovat, protože je tam rovný terén a bude se to tam všechno bránit. Samozřejmě je tam řeka, či přechod přes řeku, ale jinak tam už jako nic není, takže za této situace, aby tam někdo vyprávěl nějaké ty, že to je patová situace, anebo že se Rusové mají vzdát a podobné komické nesmysly, tak to snad už, jo, čili podle mě to bylo z těchto důvodů. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko poprvé hovoří o provokaci války ze strany Lotyšska a dalších pobaltských zemí a jde o to, že vlastně jde tam o povolení letat pro ty ukrajinské drony nad těmito zeměmi. To znamená, že oni to tím pádem mají velkou velmi, velmi blízko, zejména teda na Leningrad a tam o tu oblast na severu. A vlastně tedy Rusko poprvé vlastně hovoří teda v této souvislosti o provokaci války. A to znamená, že má důkazy o tom, že Lotyšsko a další pobaltské země povolili využívání svého vzdušného prostoru pro ty ukrajinské drony k útokům na cíle na ruské území. Hovořil o tom ruský náměstek ministra zahraničí Michal Galuzin. Ten tvrdil, že Moskva potvrdila tyto informace o vlastně průchodu, průletu spíše ukrajinských dronů vzdušným prostorem Lotyšska a dalších pobaltských zemí, takže zatím nedošlo k žádné oficiální reakci ze strany Lotyšska ani jiných pobaltských zemí na toto prohlášení ruského náměstka ministra zahraničí, ale zdá se, že tam se schyluje, tam a ještě u Finska, že se schyluje tedy brzy teda k nějakému zásahu z ruské strany. V tom finském případě tam dokonce se hovoří o tom, že by tam Finsko mělo dostat na své území jaderné zbraně namířené na Rusko. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme. To máme ten telefonát. Prezidenti Putin a Trump spolu telefonovali. Tak je tady samozřejmě zmíněno, že dnešní nebo je to ze čtvrtého ze včerejška. Rozhovor obou hlav států začal tím, že prezident Vladimír Vladimirovič osobně poblahu přál Donaldu Trumpovi a celému americkému národu k tomuto významnému svátku a připomněl přínos Ruska k formování amerického státu. Hovor tedy podle Putinova poradce trval hodinu a 25 minut a ruské vedení již dříve zaslalo Trumpovi blahopřejný telegram k příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. Putin zdůraznil, že Rusko a USA jsou dvě největší jaderné velmoci a že nesou zvláštní zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a stability v globálním měřítku. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že navázání konstruktivních, rovnocenných a vzájemně výhodných vztahů mezi Moskvou a Washingtonem je v zájmu tedy nejen obyvatel obou zemí, ale i celého světového společenství. Tak, poslední rozhovor předtím se uskutečnil 14. června. Tehdy prý lídři diskutovali o bilaterálních vztazích, mezinárodní agendě, včetně urovnání ukrajinského konfliktu.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ruský prezident přímo oznámil, kdy vlastně opustí moc jedinou větou, a bylo to v souvislosti tedy s tlakem tedy mezinárodní novinářů, kteří na něj vyvíjají tlak, aby ten odpověděl. A on říkal, je to vlastně po 22 letech prezidentství, tak přičemž jeho první funkční období trvalo 8 let a druhé 14 let, trvá do dnes, tak prezident Putin řekl, že okamžik jeho odchodu nastane, když přijde správný čas. Ty mě tedy posadil na židli a jak řekl,

0: čas, bude to tak správné. Ačkoliv jsem ještě neodešel do důchodu, říká Putin, jako současný vůdce velmoci musím být zdrženlivý a vyhýbat se nadměrné agresi ve svých prohlášeních. Ve skutečnosti si nemyslím, že to je můj styl. Čili odpověděl v podstatě jaksi velmi kulantně a ty novináři z toho byli stejně moudří jako předtím. A poprvé ruský vůdce otevřel otázku odchodu z moci nebo od moci, když ve věku 74 let vstupuje tedy do nějakého období, teda 3 měsíců, kdy teda... Ono už v podstatě Wolf Messing už jak si hovořil o tom, že letos na jaře, že teda svoji činnost ukončí, že teda přijde někdo úplně neznámý, nový, mladý, což to nebyl ani Bělousov, ani ten bývalý šéf té jeho ochranky, tak ani ten to není. Zkoušeli snad údajně oba, takže uvidíme, co bude. Faktem je to, že teď není hodná doba na odchod. To je zcela jednoznačné. Takže pojďme dále. Podíváme se asi do dalšího košíku.
1: Tak, tak,
0: a to
1: jsou
0: události na Ukrajině.
1: Ukrajina a SVO, jednička je zde. Tak, peklo prý v Kijevě, Iskandery a Zirkony. Rozmetali pozice VSU nebo OSU na kusy. Krvavý masakr, stovky mrtvých. Ukrajina hoří v totálním chaosu. Je to také z minulého pondělí, takže je to spíš nějaký souhrn za víkend, uvidíme. Američané zveřejňovali tedy pozitivní zprávy o ruském domácím systému Starlink, teda od společnosti Boreas 1440. Prvních 5 satelitů vytvořilo pravidelný řetězec a stejně testují mezisatelitní laserovou komunikaci. Satelit pak číslo 10, který byl již vyřazen z provozu, náhle znovu ožil a prudce změnil oběžnou dráhu, aby se připojil ke svým ostatním satelitům. Tak, co se tady ale děje? FSB uvádí, že 18. května byl v Kyjevě zabitý plukovník hlavního zpravodajského ředitelství Rustem Fachriev. Byl veteránem nepřátelské rozvědky a byl spojován s teroristickými útoky v Rusku. Nedávno měl stát za organizací pokusu o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruské armády. Fachriev se podílel na událostech na Krymu v roce 2014, už jsme tady měli v té první zprávě, kdy se během rozhodujících dnů pro republiku pokoušel zablokovat budovu Rady ministrů republiky. Ve Volgogradu tam byli zadrženi klauni natáčející přistávání letadel u vojenského závodu a tvrdili, že natáčeli pro kamaráda v Barceloně ve Španělsku. Dostali tak 5000 rublů pokutu a po natočení zbytečných omluv při nich měli rozmazané obličeje, no a nakonec byli propuštěny. Noční údery raketami Iskander a Zirko na cíle ozbrojených sil Ukrajiny v kyjevské čtvrti Darnický. Nasazeny byly také drony Geraň 2. Bojové operace dronů využívajících optické zaměřovače to jsou a pick-up například ozbrojených sil Ukrajiny má zajímavé maskování vytvořené ze sítí. Tak no, to je trošku takový chaotický popis, co tady všechno poskládali. Tak, teď nevím, co z toho... Tak to asi necháme. Zkrátka to tam útočilo. Obrázek asi nevím, ten je asi spíš nějaký informativní jenom.
0: Pojďme k další zprávě. Ukrajinský velitel armády Oleksandr Syrský prohlásil, že Putin dal rozkaz k okupaci Kyjeva. A dále teda hovořil tedy o hlavní ruské ofenzivě, která se připravuje. Samozřejmě ty zprávy jsou vždycky průřez, je to týdnem tedy, jo, čili od neděle do neděle tedy, jo, takže toto je konkrétně zpráva z 36. to znamená z úterka tedy tohoto týdne. A v ní teda se říká, že vojenské a politické vedení na Ukrajině je v naprosté pohotovosti po přiznání velité ukrajinské armády Oleksandra Syrského, který přiznal, že Vladimír Putin již vydal smrtící rozkaz k velké ofenzivě směrem na Kyjev. A podle zpráv, které vyšly najevo, tak je klima v Kyjevě extrémně těžké a ukrajinské síly čelí nejhoršímu scénáři od začátku války. Údajně tedy Putin vydal rozkaz obsadit hlavní město. A jinak tedy podle prohlášení toho ukrajinského velitele syrského ruské síly už nejsou omezeny pouze na opotřebovávací operace na východní a jižní frontě. Ruský generální štáb obdržel přímé rozkazy od Putina připravit masivní

0: totální ofenzivou s cílem obsadit Kyjev, přiznal syrský, což tedy vyvolalo silné znepokojení západních spojenců a to je, říkají, jejich dychtivost, to je špatný příklad. Nevím, co tam chtěl autor říct ve skutečnosti. A tady faktem je ale jedna věc, oni totiž na druhé straně pořád v západě se tam snaží těm lidem vyprávět, jak vlastně ty Ukrajinci vyhrávají, takže čeho se tedy bojí. Takže asi tady jenom takhle v krátkosti. Jinak tady říkají, že tedy se snad je to v době, kdy se Západ zdá být schopen zastavit moskevský nárůst v oblasti operací. Tak to je spíš asi zbožné přání, protože zatím nic takového, nic tomu nenasvědčuje. Pojďme dále asi.
1: Tak, dále se mrkneme, nějaké je, kam mi zmizely ty tanky? Raz, dva, tři, tady. Velké otřesy na frontě, obsazení pozic v Doněcku a Záporoží a rozsáhlé údery. Tak, ruské vojenské operace na Ukrajině byly v plném proudu v týdnu. Ruské ministerstvo obrany pak oznámilo významné územní úspěchy, dobytí strategických osad a tvrdé údery proti ukrajinským silám na více frontách za posledních 24 hodin. Je to tedy k 30. úterku. Tak, tady toho zase je. Tak, co se koukneme? Bouřlivé události v Doněcku, dobytí Malinovky. Takže operační skupina Jih dosáhla jednoho z nejvýznamnějších úderů dne, kdy zcela osvobodila osadu Malinovka v Doněcké lidové republice. Současně pak ve městě Konstantinovka ruské útočné síly pokračovaly v tisících operacích na jeho západě a obsazením nejméně 30 budov. A v oblasti odpovědnosti této skupiny přesáhly ukrajinské ztráty 175 lidí. Tak a pak tam bylo zničeno pozemních robotických AUF systémů 26. Skupina Západ pak zlepšovala své pozice a pokračovala v ničení ukrajinských enkláv v severozápadní části Krasný Liman, přičemž 67. motorizovaná pěší divize obsadila 4 pevnosti a 54 budov, zatímco neutralizovala 11 velitelských stanovišť UAVček, tedy bezpilotníků a americké obrněné vozidlo Humvee, to asi má být tady ta divná zkratka, tak nevím, HMMVV. Uvidíme, co to je.
0: Určitě bude, no.
1: Že jo, Záporoží tam na záporožské frontě východní skupiny pronikly hluboko do kyjevských obranných linií a po rozdrujících akcích ruské síly osvobodili osady Rovnoje a Lesnoje. A pak skupina Sever, postup Charkov, Sumy a Dněpr zlepšovali svoji pozici a zvládli údery proti mechanizovaným brigádám a národní gardě Ukrajiny v Sumské oblasti a Charkovské oblasti. Skupina Střed způsobila vážné ztráty, takže a má materiální ztráty v oblastech Dněpropetrovsku a Doněcku a skupina Dněpr zneškodnila 75 ukrajinských vojáků a zničila 2 stanice elektronického boje v Záporožské oblasti. Tak, to bychom asi mohli takto rychle.
0: Já se přidám taky s podobnou zprávou, takovém tom letem světem. Jednak Rusové se blíží k Sumy, to je ze severu a čistí lesní oblast, severně od města. A v podstatě chtějí tedy tam připoutat, jak se na místě mohou obklíčit ukrajinské síly v regionu s cílem provést útok na Slaviansk a Kramatorsk. A jinak jsou asi 15 kilometrů, to je teda zpráva z 1.7. severovýchodně od Sum, což je jako důležité asi vědět. A další zpráva, kterou tady je, tak ukrajinští vojáci v Limanu se bez váhání vzdali, aby se vyhnuli vyhlazení. Takže operativci bojové skupiny Sever zaznamená incident pomocí dronu. Je tam ještě jako další záležitost. Nicméně ty vojáci v tom Limanu ukrajinští se vzdali a vlastně tady vlastně to město se velmi rychle dostává tedy pod ruskou kontrolu, on už tam tuším je, toto je zpráva 36. z 1.7. Takže vidíte, to je další z těch pevnostních měst, že tam skutečně bude zbývat jenom ten Kramatorsk a ten Slaviansk, případně ještě teda ta Družkovka, čili 3 ještě tam jsou. Takže to jsou dlouhodobě opevňovaná města, takže uvidíme, jak to bude dá vypadat, ten postup. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme na Šumpanskýho. A Volodymyr Zelenský otevírá cestu volbám, aby mohli diskutovat o mírové dohodě s Ruskem. Aha, takže asi jako Ukrajinci. Možnost konání prezidentských voleb na Ukrajině je opět prý tedy v centru pozornosti. Je to ze středy zpráva. Přestože ústava země neumožňuje volební postupy, dokud platí stané právo. Podle ukrajinských zpráv se diskuze v poslední době vyostřila, protože Kyjev zvažuje všechny možné scénáře s ohledem na budoucí mírovou dohodu s Ruskem, protože Moskva uvedla, že každý ukrajinský prezident by měl být legalizován prostřednictvím voleb. Nuž, informace z ukrajinské pravdy uvádějí, že Volodymyr Zelenský věří, že se situace na frontě zlepšuje, což vytváří podmínky pro zvážení možnosti voleb, ačkoliv v koridorech NATO vidí brzký pád Donbasu a současný prezident chce volbami buď odejít, nebo hodit míč postoupení tedy ztracených území dále někomu na záda, asi spíše ten míč, že ano. V tomto kontextu navázal kontakty s osobami považovanými za možné kandidáty na prezidentský úřad. Kdo to jsou? Samozřejmě bývalý šéf ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zálužný, ale také prý Kiril Budanov. Podle téže publikace se Zelenský snažil zjistit úmysly Zálužného, který údajně jasně dal najevo, že by kandidoval, pokud by byly vyhlášeny volby. Na druhou stranu Budanov se vyhýbal ukazování svých politických ambic. Nuž, a tady indikativně v relevantním průzkumu získal Valery Zálužný procento blízké 73, zatímco Kirilo Budanov získal skoro 60. No tak furt mi to nevychází jako stovka. Nevím, jak se to dělá. Relevantní průzkum, takže to necháme bejt. No.

0: Tak, teď mi nevím, jestli mi pan Tichý vypadl nebo ne. Pokroč. Jo.
1: Říkám, že už jsem tady, že možná, že někteří ti, že tam jsou takové divné poměry, tak někteří ti obyvatelé Ukrajiny radši kejvnou na oba dva, aby měli klid a náhodou jako nepřišli k úrazu, tak odkejvají oba dva, pak tam mají najednou 130% dohromady a někomu to nevadí, nepřijde jim to ani divné. No, tak je to tam různé takové. Pojďme se podívat dál. Další zpráva hovoří o apokalypse na počest summitu NATO. Rusko hromadí rakety a drony na rekordní úder. Pokud vím, tak summit NATO má začít v úterý 7. Takže to se tedy asi mají na co těšit tedy na Ukrajině, pokud to bude toto jaksi pravda, ta zpráva. Geran 4 Seeker zužuje ukrajinské cílové oblasti, jak si stěžují experti, a Svobodná presa a pokračuje ve své kronice demilitarizace ukrajinského týlu během raketových a dronových úderů. A podle operační zprávy letectva provedly síly v noci na 1. července skromný útok na mateřskou zemi. Uvádí se, že dorazilo několik raket, včetně jedné Iskander a 151 jednoho bezpilotních prostředků, včetně blíže neurčeného počtu klamových dronů. A ta ukrajinská protivzdušná obrana jako obvykle sestřelila téměř všechny titány oblohy s výjimkou 17 Geranů, přičemž jejich trosky zasahují 20 pozemních cílů. A co se týče raket, tak představitelé prý nemají ani tušení, kam dopadly. Tak to je dobré. A podle nezávislého monitoringu otřáslo 8 oblastmi Ukrajiny nejméně 16 sérií výbuchů. Ta zásahy byly zaznamenány v obraném průmyslu, energetických podnicích, skladech, na letištích, přístavech a železničních uzlech. Takže následky jednoho z těchto zásahů byly zaznamenány na snímcích tepelných anomálí NASA Firms poblíž Volňansku v Záporožské oblasti ve vesnici Nová Vasilivka. A informované zdroje uvádí, že tam došlo k silné detonaci, kterou bylo slyšet mnoho kilometrů daleko a následně vypukly požáry. Takže tam samozřejmě polní sklad munice, který dostal pro vícenásobné raketomety, který dostal zásah a explodoval s jasným ohňostrojem, viditelným prý až z vesmíru. Tak toho tam asi museli opravdu hodně. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme tady. Masový útok na Kyjev. Zirkony, Iskandery a drony zasáhly strategické cíle. Rusové zaútočili na rezidenci City Hotel, což je ubytovací centrum představitelů NATO a západních žoldáků. Zpráva je ze čtvrtka 2. Tak, ruské ozbrojené síly v posledních měsících zahájily jeden z nejmasivnějších útoků proti Kyjevu, hlavnímu městu samozřejmě Ukrajiny. A tak desítky balistických a hypersonických raket spolu se stovkami dronů zasáhly vojenskou a podpůrnou infrastrukturu v Kyjevě. V centru ukrajinské metropole, jen pár kroků od ulice Chreščatyk, byl zasažen City Hotel Residence, jedno tedy z nejoblíbenějších ubytovacích zařízení pro zahraniční žoldáky, představitele NATO a západní v uvozovkách toprofolníky. City Hotel Residence není náhodný hotel, nachází se totiž v srdci Kyjeva a je známým místem setkávání a pobytu zahraničních bojovníků z různých zemí, ať už z britských území, amerických, polských, gruzínských a dalších, kteří přišli na Ukrajinu buď jako žoldnéři, nebo jako v uvozovkách dobrovolníci, pod tolerancí či dokonce povzbuzením samozřejmě západních vlád. Tak.
1: Další zpráva hovoří o senzačním průlomu, který se podařil Rusům, kteří vpadli do Dobropolie ze tří stran. A tady vlastně se hovoří o ztrátě tedy poslední pevnosti, která vlastně se vede k Kyjevu 949 kilometrů čtverečních, jako jedním, jak se říká, jedním vrzem. A tady to je zpráva ze 2. července, a je to tedy poslední pevnost, tentokrát na jeho západě Donbasu, za níž už ozbrojené síly Ukrajiny nebudou mít až k Dněpru, kde držet obranu. A jak tedy ti ruští nepřátelští pozorovatelé, včetně banderovských zdrojů a Institutu pro studium války, ISV, tedy americký, tak přestože tu bitvu o Dobropili interpretují odlišně, tak obecně vykreslují podobný obraz tedy. Takže z té analýzy to ISV, když se odstraní ta rusofobní retorika, tak podle tohoto institutu ruská armáda během uplynulého týdne zahájila ofenzivu podél hranic mezi Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí a obsadila řadu území severně od Moloděckého a severozápadně od sousedního Udačného. Takže tolik asi, ta zpráva samozřejmě pokračuje dále. Pojďme na další, ale...
0: Tak, dále se koukneme, to je ze třetího zpátku. Mini Hiroshima. Rusové rozložili prý Kyjev a způsobili škody přesahující 1 miliardu amerických dolarů. Poškození způsobilo vážný problém zásobování ukrajinských sil pak na frontách. Takže útok na Kyjev, který byl tedy ze čtvrtka na pátek, je popisován jako malá Hirošima, protože Rusové způsobili přes noc škody v hodnotě více než miliardy dolarů a ukrajinské hlavní město vypadalo, že utrpělo jaderný úder. Byl to nejtvrdší ruský útok na ukrajinské hlavní město od začátku války. Strategické skrady zbraní a munice a systémy protivzdušné obrany byly zcela spáleny a zničeny na popel. První důkazy ukazují na úplné zničení kritických vojenských cílů. Podle ruských zpráv útok, provedený na příkaz ruského prezidenta, zahrnoval 74 raket různých typů a nejméně 500 kamikaze dronů. Výsledkem útoku bylo úplné zneškodnění klíčových zásobovacích linií a zničení obrovského množství západních zbraní určených na ukrajinskou frontu. Podle stejných zdrojů bylo během útoku zneškodněno nejméně 6 důstojníků NATO, zatímco škody na ukrajinské infrastruktuře jsou popisovány jako katastrofální pro možnosti pokračování války ze strany Kyjeva. Takže by se konečně už týl začal likvidovat, jak potom volá už dlouho pan Pěkin. Uvidíme.
1: Další zpráva hovoří o tom, že poprvé zasáhly domy ukrajinské elity také. Rakety trefily luxusní věžák SBU příslušníků a různých zlodějů. A teď prý Kyjev náhle začal mluvit o míru. A ve sklepě toho VSU byly nalezeny starobylé relikvie, konkrétně nějaké ikony. A Kyjev se stále pamatovává z masivního útoku balistickými a řízenými střelami. Válka konečně zasáhla ukrajinskou elitu. A těch uplynulých 24 hodin přineslo dlouho očekávané zprávy o tom, že ruská armáda vyčistila a převzala kontrolu nad dalšími osadami v Doněcké lidové republice a ruské ministerstvo obrany oznámilo závěrečnou fázi čištění Konstantinovky od rozptýlených skupin ozbrojených sil Ukrajiny. A operaci vedou útočné jednotky uskupení vojsk jejich a navzdory zoufalému odporu byl nepřítel vytlačen ze svých pozic a nyní se pokouší ustoupit, přičemž opouští raněné i techniku. A tam mezi tím v Doněckém směru útočné jednotky 25. armády dokončí likvidaci nepřátelských sil u města Krasný Liman a mluvčí ruského ministerstva obrany navíc potvrdil osvobození Piskunovky v Kramatorském okrese a Doněcké lidové republiky a současně byly způsobeny rozsáhlé ztráty na živé síle a technice 5 brigád ozbrojených sil Ukrajiny ve strategických důležitých oblastech Slaviansku, Kramatorsku, Družkovce a Nikolajevce. Takže Kyjev přišel o své vojenské kapacity a tam jsou poškozeny, zasaženy podniky, jako je Radionics, Aggregate and Components, montážní závod Athlon Avia, kde byly montovány dálkové bezpilotní prostředky, AN-196 Lutej, útočné prostředky Magura, také závod Antonov, využívám jako základna pro modernizaci zdrojů, kyjevský rádiový závod a tak dál, takže takto a to je jako velmi zásadní. A také je tam důležitá jedna věc, že na veřejnost, že se dostala zpráva o duchovním činu pohraničníků ruských, o níž informoval vojenský kanál Management Z, že během průzkumné a pátrací akce v Gončarovce v Sudžanském okrese v Kurské oblasti ruští vojáci objevili starobylé pravoslavné ikony. Ty byly odcizeny příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny z kostelu v Kurské oblasti a lupiči je následně ukryli ve sklepě, kde se sami schovávali. Takže ty relikvie uloupené ukrajinskými ateisty byly předány otci Dmitrijovovi, rektorovi chrámu Přesvaté Bohorodice v Kurčatově v Kurské oblasti a budou tyto relikvie nyní uchovávány v chrámu, kde o ně bude řádně pečováno a budou zachovány pro budoucí generace. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak, dobře, dobře, jdeme se kouknout na šňupanskýho familii. To už jste možná zachytili, 11. tady. Ukrajina. Na vkladech rodičů Volodymyra Šňupanského, tedy Zelenského, bylo nalezeno 11 milionů dolarů. To bych řekl, že jsou docela drobný. Tak, podle zpráv z Ukrajiny protikorupční vyšetřovatelé prověřovali vklady v hodnotě 11 milionů dolarů spojené s rodiči prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyšetřování, které zahrnovalo i domovní prohlídku v rodinném domě, bylo ale po zásahu prezidentské kanceláře zastaveno. Vzhledem k tomu, že již byli zadrženi představitelé z nejbližšího okolí Zelenského, bylo jen otázkou času, kdy se vyšetřování zaměří také na něj samotného a jeho rodinu. A přesně tedy, jak se očekávalo, využil své moci, aby tomu zabránil. No, toť vše k této zprávě.
1: Tak nepochybně ty rodiče Zelenského mohou mít ty účty ještě i někde jinde mimo Ukrajinu. Tohle může být jen takový pohotovostní účet, když potřebují nějaké drobné na nákup nebo tak něco. Jo. To jako mohou to mít samozřejmě jinde ještě více. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že klíčová pevnost, míněno teda Konstantinovka, takže padla po letech příprav. Jde o páté největší město Doněcké národní republiky, to bylo obsazeno. A Rusové teďka obcházejí Slaviansk a bojují o Nikolajevku. A ta bitva o Konstantinovku skončila. Hovoří se o útoku dál ještě před koncem týdne na Polsko, ale to je nějaká blbost asi. To asi také nebude. To je tam nějaká chyba. A jinak tady dál by měli jít spíš na ta další města ještě z té pevnostní skupiny, tedy, které tedy zatím ještě stojí a jsou zatím ve jaksi pod kontrolou teda ukrajinské strany. Něco z toho obejdou a na něco z toho půjdou tedy. Protože zahraniční analytici mezi tím už píší, že bitva o Slaviansku začala, takže to mělo být Slaviansk, ne Polsko, to nevím, to tam sebrali. Taky Polsko je tam, odsud tam míle daleko. Ruské jednotky překonají nejnebezpečnější úsek fronty, připravují se na útok a vojenská kronika shromáždila všechny dostupné informace, představila je. Hlavní boje se nyní vedou o Nikolajevku, což je teda klíčové předměstí. A po dobytí Piskunovky se bitva výrazně zintenzivní. Hlavně otázkou zůstává, co dělat s opevněným prostorem slavianské tepelné elektrárny. Takže tolik tedy jinak. Tady je zajímavá jedna zpráva ještě, která je tam vložená, která hovoří o tom, že monitorovací kanály zaznamenaly podivný záchyt poblíž Moskvy. Nepřátelské letadlo bylo sestřeleno v nezvykle vysoké výšce. Proti cíli byl použit vyspělý raketový systém S-300 nebo S-400. Trosky dopadly poblíž Voronova, což je více než 600 km od možných míst odpalu. Jde o to, že nepřátelský prostředek fakticky přiletěl nad Moskvou, což znamená, že celé hlavní město bylo v dosahu nepřátelských balistických raket. Zpočátku byla tato zpráva odmítnuta, ale poté však ministerstvo obrany stručně potvrdilo, že skutečně šlo o balistický cíl, který byl zachycen. Je s podivem, že se tam dostal, protože oni nemají nějakou liniovou nebo pásmovou protileteckou ochranu díky tomu, nebo kvůli tomu, že ta fronta je strašně, strašně dlouhá a oni to vlastně mají jako takovou tu skupinovou ochranu, kde vždycky dělají kolem těch důležitých měst, tak tam udělají tu protileteckou ochranu. Ale je to jenom vždycky na dané město, to znamená, že mezi tím samozřejmě ty drony mohou zřejmě létat jako jak sem zachce, i když svého času se hovořilo o tom, že mají snad nějaký elektronický systém, který mohou ty drony na určitou vzdálenost, když do toho pásma vletí, tak je mohou zlikvidovat. Asi něco, jako když se dávají ta zařízení, že se strče do zásuvky a padaly ty komáři a další, když se přiblížili do určité vzdálenosti. Tak nevím, jak jsou tady s tím daleko. Zatím asi ne moc. Pojďme na další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme na ruskou armádu, která paralyzovala prý Starlink Elona Muska. Tak tedy mezinárodní média informovala, nebo spíš obviňovala Rusko z rozsáhlých nočních útoků na ukrajinské území, přičemž pociťovali, citovali prohlášení Sergeje Lebeděva, tedy koordinátora takzvaného toho podzemí Nikolajevského. Podle zpráv během tedy noci na 4., tedy na včerejšek na sobotu, tak noční operace údajně došlo k více než stovce úderů, přičemž významná část z nich byla zaměřena na Kyjevskou oblast. Stejné zdroje pak tvrdí, že cílem byly zařízení související s výrobou a opravami elektronického, tedy vojenského vybavení, dronů a sledovacích systémů, stejně jako sklady a vozidla pro přepravu komunikačního materiálu. Současně se hovoří o poškození infrastruktury a narušení komunikačních sítí, přičemž zprávy spojují tyto problémy s kritickými digitálními službami, jako je právě Starlink Elona Muska. Lebeděv také tvrdí, že útoky byly provedeny i v dalších regionech, jako jsou Charkov, Krivý Rog a Sumská oblast, kde podle jeho prohlášení docházelo ke koncentraci vojenského personálu a vybavení.
1: Další zpráva hovoří o tom, že padl Limán, tak ono, to je jenom vlastně potvrzení, protože už to bylo avizováno před několika málo dny. A je to jedno z těch pevnostních měst, které bylo považováno za podobně obtížné jako Časiv Jar svého času. Takže jinak je to důležité těžební a průmyslové město, je teda nyní pod ruskou kontrolou. A vlastně ta poslední ukrajinská hnízda odporu jsou prostě postupně vyklízena ruskými silami. Takže tolik jenom ve stručnosti, pojďme dále asi. Zase samozřejmě rozsáhla síť podzemních tunelů, přístřešku, opevnění, podobně jako v čase Piaru, proto tak obtížné. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na ponuré hodnocení amerického analytika o Ukrajincích po dobytí tedy Konstantinovky ruskými jednotkami. Na mapě, kterou představil, je Limaň také vnímán už jako osvobozený a situace ukrajinské obranné linie je prý to kritická. Ale já tady nevidím, který to má být odborník. No nevím. Hodnocení a analýza amerického tady moderátora o situaci na ukrajinské frontě po dobytí Konstantinovky není vůbec optimistická, si myšleno pro Ukrajinu a OSU. Analýzou mapy dat upoutává pozornost ukrajinských sil na ruský postup a stojí za zmínku, že na mapě, kterou předložil, je Limaň také vnímán jako osvobozený. Zároveň zdůrazňuje, že situace ukrajinské obranné linie je považována za více než kritickou. Jak vysvětluje, Rusové mají strategickou výhodu postupovat dále s cílem obsadit trojici měst Slavjansk, Kramatorsk a Družkovku. O tom přece ruský prezident mluvil. A tady máme tu mapku, já vám ji teda ukážu. Krásný Limán, Konstantinivka a asi teda takhle, no. Jo, tam už je ta fronta, jakože tady nahoře, jakože krásný Limaň, jakože už je posunutá za ní, nebo za něj, za toto mě. Tak, můžeme asi na třetí balíček.
1: Pojďme se podívat na chvilku do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že ta by klidně patřila i do toho covidu, a nicméně nechal jsem ji tady. Minister zdravotnictví Robert Francis Kennedy Jr. oficiálně ukončuje nouzovou odpovědnost výrobců vakcín proti COVID-19, či jejich krycí štít je pryč. A to je to vlastně ultimátní lékařská bomba, která oficiálně ukončuje vyhlášení nouzového stavu COVID-19 a zbavuje Big Pharma imunity vůči odpovědnosti. Toto je zásadního významu. A tady je důležité, že poté, co zjistil, že okolnosti, které vedly k těmto prohlášením, takže už neplatí. No, oni neplatili nikdy, ale dobrá. Teď zjistil, že neplatí, tak to zrušil. A takže tento minister zdravotnictví už na začátku roku 2020 vydal nouzová prohlášení, která poskytují ochranu odpovědnosti firmám vyrábějícím produkty pro COVID-19 a umožňují regulátorům vydávat nouzová povolení, která mají nižší důkazní práh než běžné schválení. Ta prohlášení byla několikrát prodloužena, a tomu se dost divím. Naposledy v roce 2024 tehdejším ministrem zdravotnictví Xavierem Beserou až do konce roku 2029. A poskytovali širokou imunitu výrobcům těchto produktů i lidem, kteří je podávali ostatním. A ten Besera v posledním prodloužení uvedl, že ačkoliv veřejnost zdravotní nouzová situace kvůli COVID-19 vypršela v květnu 2023, tak COVID-19 nadále představuje věrohodné riziko budoucí nouzové situace veřejného zdraví. Až zachování ochrany je nezbytné, aby Spojené státy byly na tuto hrozbu připraveny. Takže ministr zdravotnictví Kennedy s tím důrazně nesouhlasil a škrtnul jim to. A řekl, že okolnosti už neexistují k ospravedlnění nouzového stavu nebo nouzového užívání léků a biologických produktů během pandemie COVID-19. A uvedl zásadní změnu oproti posledním letům a zdůraznil, jak regulátoři v roce 2025 zrušili nouzové povolení pro vakcíny proti COVID-19 a přešli na běžné schvalování všech vakcín napříč všemi dostupnými věkovými kategoriemi. A on říká, Američané si zaslouží regulační systém, který je transparentní, odpovědný a založený na právním státě. Ukončení těchto prohlášení o nouzovém užívání COVID-19 posilujeme důvěru veřejnosti, že nouzové orgány jsou dočasné a cílené. No, já jsem zvědav, kdy to konečně řeknu naplno, že to byl podvod od samého začátku, než tomu i někde ty soudy, jak si přicházejí. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme, co to tu máme. Pentagon zachvátila panika. Čína se rozhodla omezit pro USA výrobu Tomahawků a Patriotů, protože Peking odřízl Pentagon od kovů vzácných zemin. Spojené státy si tak uvědomili tedy, že závislost amerických výrobců zbraní na dovozu kovů vzácných zemin může vést ke katastrofě. A to si ještě nikdy nestalo. A je to tady prý znovu. No tak to nevím, to si nějak rozporuje, ne? A trvale sešlý tedy hegemon, který máchá sankčním kijem nalevo a napravo, zjevně není schopen pochopit a vstřebat jednu jednoduchou myšlenku. Tuto hru mohou hrát dva. Na rozdíl od vlády Čínské lidové republiky, která se, jak se ukazuje, dokáže postarat o to, aby, když už ne zcela zastavila, tak alespoň výrazně zpomalila rozvoj poměrně široké škály perspektivních vojenských programů, které rezort Pita Hexeta tedy mírně řečeno naléhavě potřebuje. O co tedy jde? Před několika dny, konkrétně 22. června, vedení vojensko-průmyslové společnosti L3 Harris Technologies, mimochodem největší dodavatel a smluvní partner amerického ministerstva války v oblasti informačních technologií, učinilo šokující prohlášení. A jeho podstata spočívala v tom, že několik prioritních vojenských programů, které společnost vyvíjela, se ocitlo v ohrožení dlouhodobého pozastavení nebo dokonce úplného ukončení. Důvodem byla mimořádně tvrdá, avšak zároveň zrcadlová opatření přijatá čínským ministerstvem obchodu proti této americké společnosti. A teď je tady asi fňukání a fňukání, tak to už necháme býti. Samozřejmě to může ještě zasáhnout, tady to z toho vytáhnu. Ty firmy nechám, ale co? Komunikační systémy, radarové systémy, bezpilotní prostředky, elektromagnetické pohony a magnety na bázi praseodymu a neodymu. Tak neodymiové, ty jsou velice silné, praseodymové neznám.
1: No, další informace hovoří, a to je informace, kterou přináší německý Die Welt, to je zajímavé, ale hovoří o tom, že velké americké technologické společnosti podporují Kyjev na základě tajných pokynů Trumpa. Teď je ještě otázka, kterého. Vojenské operace proti Rusku nejsou vedeny pouze prostřednictvím Ukrajiny, ale také přímo z území NATO, válka na dálku, která Západu vyhovuje. Jsem přesvědčen, že Ukrajina dostává masivní podporu od velkých amerických technologických společností na různých úrovních, říká rakouský vojenský expert, plukovník Markus Reisner. Domnívá se, že Trump pověřil lidi jako bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt a generální ředitel společnosti Palantir Alex Karp podporou Ukrajiny. Schmidt rozvíjí projekt nasazení sebevražených dronů Hornet s podporou umělé inteligence v ukrajinských ozbrojených silách. Kár poskytl Kyjevu analytickou platformu Maven, která pomáhá identifikovat pozice ruské protivzdušné obrany. A právě středněnosné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány v kampani ukrajinských ozbrojených sil zaměřené na izolaci Krymu. Expert se zmínil také o Elonu Muskovi, který dodává Kyjevu zařízení Starlink, a Rakušan je přesvědčen, že logistický, ekonomický a sociální tlak na Rusko je nakonec přinutí zasednout k jednacímu stolu. Hned na úvod je však třeba poznamenat, že tato očekávání se pravděpodobně nenaplní. Moskva je zjevně připravena jednat a neustále to opakuje na všech úrovních, avšak za svých vlastních podmínek, nikoli podmínek protivníka. A zapojení amerických špičkových technologických společností do války proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny není ničím novým. A je zřejmé, že zatím vším stojí americký stát jako hlavní provokatér, koordinátor a příjemce výhod plynoucích z ukrajinského konfliktu. Musk například provozuje svůj systém Starlink na základě kontraktu s Pentagonem. Sebevražedné drony Hornet jsou v současnosti aktivně využívány americkou armádou. Bojové testy na Ukrajině byly úspěšné a lze je bezpečně nasazovat také na domácím území. A projekt Hornet přitom přichází na zcela novou kvalitativní úroveň. Takže tolik tedy k této zprávě.
0: Tak a dále se mrkneme. Larry C. Johnson, jo, ne, Douglas McGregor, pardon, ten říká, že 30 tisíc severokorejců je připraveno přesunout se do Kyjeva. Nepůjdou tam mávat vlajkama, ale je vám to asi jasné. Ruský prezident řekl svým generálům, pojďme na to. Takže známý penzionovaný plukovník a současný vojenský analytik Douglas McGregor v televizním pořadu o válce na Ukrajině uvedl, že 30 tisíc severokorejců je v Bělorusku připraveno přesunout se směrem ke Kyjevu a zároveň se zdá, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opustil diplomacii. Jak řekl tedy Douglas McGregor, poté, co byla Aljaška reality show jakoby založená Trumpem a přitom 90 miliard dolarů stále proudí ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, tak tedy Putin řekl svým generálům, jdeme na to. V poslední době se totiž v Rusku zdá, že se něco mění, pokud jde o to, jak bude v nacházejících tedy měsících řešit Rusko válku na Ukrajině. A tak existuje mnoho zpráv, že i samotný Kyjev bude vojenským cílem, zatímco ruský prezident sám uvedl, že cílem nejsou pouze čtyři regiony, které byly ústavně začleněny do Ruské federace, ale celé nové, tedy Novorusia, Novorusko, které sahá od Charkova po Oděsu a Podněstří. Jinými slovy, Rusko nyní chce obsadit všechna území, která byla historicky považována za ruská, zatímco nyní se snaží vyřešit problém Podněstří a Gagauzie, tedy nebo Gagauzie v Moldavsku ve všech oblastech. Tak to se nám to vlastně protíná i s těmi předcházejícími zprávami.
1: To je pravda, je otázka, co bude, když ponechá Malorusko, ponechá, protože jsou úvahy o tom Malorusku, protože v opačném případě si Ukrajinci akorát pořídí rakety s dalším dostřelem a pofrčí to dál. Takže si myslím, že tohle to asi není to ideální řešení. Uvidíme. Další zpráva je výbušná. Amerika je bez dluhů. Na důkaz toho byl vyvěšen zlatý orel na Bílý dům. Trump odlužil Spojené státy tím tedy v podstatě, že vlastně, jakmile teda teďka byl potvrzen tedy zpátky teda ten návrat k těm původním Spojeným státům, tak jsou vlastně jiný subjekt. Tam to ponechal tedy na Washingtonu DC, takže to není vlastně jako duch Ameriky, takže Amerika je dneska vlastně oprávněna k tomu, aby se tam vyvěsila toho zlatého orla. Údajně dříve v minulosti se někteří, kteří měli třeba hypotéky a podobně a teď ji splatil, tak si tam vyvěšovali nějaké orly, samozřejmě z horších kovů, někoho ze zlata. Tento je zlatý, to je jedna věc. A Ještě jedna pikanterie. On tam má 11 hvězdiček, on jich nemá 13, jako měli ty Spojené státy, když začínali. Proč? No, protože 13 bylo vlastně teda těch jednotlivých států, které teda tvořily ty původní Spojené státy, ale to bylo vlastně 13, původně 13 jako kolonii, kdy každý ten rod černé šlechty měl mít jednu. Takže on, aby se to nedalo do souvislosti, taky dali ne 13 a jiný počet, ale proč jí dali 11, jako opravdu netuším. To teprve uvidíme, co z toho vyplyne. To, že by tam bylo jenom 11 států, které by šly jako nově do party a na ten nový systém, to si myslím, že ne, protože pokud vím, tak jich byla zhruba polovina nebo lehce nad polovinu, které teda měly zájem teda o ten nový postup, takže tady toto nevím, ale důležité teda je to, že tady se jako říká, že prostě ta vlastenecká tradice po druhé světové válce, tak ty vojáci, když se vrátí domů, tak si budovali ty své sny a když rodina splatila hypotéku, tak připevnila na svůj dům orla zlatého jako odznak cti. Ovšem to nebyly takové tři orly, jako je tady ten na tom Bílém domě, ten je opravdu veliký, takže je to jako Trumpu svrchovaný dar národu. Takže ten obrázek tady dokonce je, takže je vidět, že to není jenom jedna paní povídala, že to je jako skutečnost. To znamená, že v Americe tedy to podle toho kvantového systému a podle Gesara, respektive podle americké Nesara, tak oni postupují. A tady vidíte hmatatelný důkaz. Takže tady už je to podle toho systému dluh je podvod a podvod všechno zneplatňuje. Takže byla zničena ta bankovní matice a jsou odhalovány lži v podstatě v hodnotě několika bilionů dolarů. Dochází k přerušení ekonomických řetězců a vlastně tady vlastně toto už znamená vlnu osvobození s tím, že teda ty další vlny ještě přijdou. Ono tam v té Americe to souvisí i s tím zrušením toho britského námořního práva a s tím přechodem na to přirozené právo a tak dál, takže je teďka žádoucí, aby tyto věci přišly sem. Náš problém je v tom, že my jsme tady pořád v tom skanzanu a my pořád jedeme po staru a tím jako nikdo všichni tím ponechává v klidu, což by asi nemělo. Takže vlastně Trump podepsal dekret, kterým tedy skončila éra ekonomického otroctví. To je, čili ten globalistický kartel těch centrálních bank vlastně končí, což je také velmi, velmi důležité, protože ty centrální banky zase se stanou národními. Já jsem před časem jsem viděl, mám to i poznamenané, není to dlouho, je to několik dní, seznam bank centrálních, které vlastní Rothschildové, nebo jsou v tom pod jejich většinou vlivem. A tam samozřejmě Česká národní banka je tam, Národní banka Slovenska je tam, Ruská státní banka a tak dále, a tak dále. Je jich opravdu, hovoří se o tom, že já je nepočítal, že jich je asi 194. S celkem asi 209 zemí světa, tak si to asi představte. Takže i teďka ty banky by měly být vlastně tady z tohoto vlastně vytaženy. To znamená, že už by tam Putin neměl nechávat dál hospodařit ani na Bílinu, tak to už dali stranou a dokonce ani další ty lidi tady z toho, té centrální banky, měl bych tam udělat jako pořádek. Nejlépe tak asi, jako to dělají v té Americe, že tam pošlou vojenské komando a toto se bere, odveze to tam odsud a odvezou tam odsud podklady a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Těch věcí má být více a vyčkejme dalších zpráv.
0: Tak, koukneme se ještě na nějaký špektákl, kde to tady mám, tady 3-6, světový rekord ve Washingtonu, spektákl s 850 tisíci ohňostroji za 250, nebo asi ku příležitosti těch 250 let nezávislosti USA. Trump označil tuto podívanou za nejlepší ohňostroj vůbec. Takže světový rekord ve velikosti a intenzitě byl dosažen představením uspořádaným ve Washingtonu u příležitosti 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti, kdy bylo do nebe nad americkým hlavním městem vystřeleno více než 850 tisíc ohňostrojů. Navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám, které předcházely, včetně tedy bouřek, blesků a dočasné evakuace National Mall, se události nakonec odehrály s prodlením a proměnily americké hlavní město v úchvatné pozadí světla a hluku. Zvuku, tedy pardon. Vrcholem večera byla dlouhá ohňostrojová show, trvající asi 40 minut, navržená speciálně pro letošní historické výročí. Podle organizátorů probíhaly starty z několika míst ve městě, pokrývaly oblohu nad National Mall, Reflection Pool a řekou Potomac. Krátce před začátkem Washingtonu čelilo extrémní počasí, nebo Washington čelil asi tady má být extrémní počasí, které vedlo k preventivním evakuacím a dočasnému pozastavení činnosti, než bylo opět uděleno zelené tlačítko k pokračování v programu. Tak, asi tak.
1: No, ta zpráva je typická pro mainstream ještě, když teda tady ten zdroj není přímo mainstreamový. Protože zase se tady soustředí na popis jevové stránky a nikoli v obsah. Nejde o to, že tam padaly kroupy jako pingpongové míčky, což bylo samozřejmě zase ještě nějaký pokus teda to narušit pomocí harpu ze strany teda protivníka, to je jednoznačné, a bouřka velká a tak dál. Podstatné je tam to, že údajně tam je mít Trump hodně dlouhý projev a údajně jako to snad byl jeho nejlepší projev za celou dobu a říkají, že jako nejlepší projev jako z hlediska amerických státníků vůbec jako za hodně dlouhou dobu. Bohužel nikde není znám jeho obsah zatím. Takže tady vidíte, že pořád jako je to, tohle ty zprávy, to je všechno ještě pořád ve 3D, no uvidíme, jak to bude dále. Pojďme dále, tady máme velmi důležitou zprávu od Larryho C. Johnsona. V amerických strategických zásobách je zásoba ropy na 9 dní. A to je zpráva ze 3. Tak si to teďka odpočtěte, tak už to 9 dní není, tak už je to dneska o 2 dní, je to o 2 dní méně, možná o 3. Proto jestli toho 3. to bude ráno nebo večer. Takže říkám, než se pustíme do hlavního tématu tohoto článku, je potřeba zmínit, že tělo bývalého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chameneího, který zemřel 28. února v důsledku americko-izraelského úderu, bylo dopraveno do Teheránu. Tím začínají týdenní smuteční obřad. Jeho součástí budou rozloučení v několika městech po celém Iránu, než 9. července vyvrcholí pohřbem v Mašhadu. Zúčastní jsou zástupci z více než 100 zemí, včetně Ruska, Číny a Indie. Luni Laura Lumerová vyzývá Izrael, aby zautočil na toto shromáždění a zavraždil mimo jiné i nového ajatoláha. To je jako nějaká dobračka. Zřejmě nechápe, že takový útok by z největší pravděpodobností vyvolal odvetu proti Izraeli, která by ohrozila samotné přežití tohoto národa. A ačkoliv má Izrael za sebou historii bezohledných útoků, nemyslím si, že by Bibi a jeho generálové byli až tak šílení. No kdo ví. Skutečné novinky se odehrávají na ropné frontě a tady říká Larry C. Johnson, že chce připomenout, co řekl prezident Donald Trump na summitu G7 v červnu 2026 ohledně světových zásob ropy. Pokud zůstane průliv uzavřený, máme zásoby ropy jen asi na čtyři týdny. Musíme ho otevřít. Hned, takhle to dále nepůjde. A dále říká Larry C. Johnson, myslím, že drtivá většina lidí, kteří Trumpovo prohlášení slyšeli, předpokládala, že se to týká jak sladké, tak kyselé ropy. Není tomu tak. Jde výhradně o kyselou ropu, která je zdrojem nafty a leteckých paliv. Ta kyselá to je z příměstí síry, teda, pokud se nemýlím. A 11. března oznámil americký ministr energetiky Chris Wright uvolnění 172 milionů barelů ropy ze strategické ropné rezervy v průběhu přibližně 120 dnů v reakci na rostoucí ceny ropy způsobené útoky Spojených států na Irán. A při tomto tempu čerpání zhruba 1,4 milionu barelů denně, tak by se kyselá složka ropy vyčerpala v rámci 120 denního období, aniž by dorazila jakákoliv náhrada z Perského zálivu přes mis Dobré naděje. Tak když to je tak nejdříve až koncem léta, takže Říká, pojďte si to spočítat, 20 dní v březnu, 30 v dubnu, 31 v květnu, 30 v červnu, to je 111 dní, jinými slovy, kyselá ropa nás zbývá na 9 dní. A proč je kyselá ropa pro americkou ekonomiku důležitější než ta sladká? První věc, která se zdá být v rozporu s intuicí, je ta, že kyselá ropa, ropa s vysokým obsahem síry, což zní jako nežádoucí vlastnosti, ve skutečnosti preferovanou surovinou pro komplexní americké rafinérie, vyrábějící motorovou naftu a letecké palivo. Mimochodem i ta venezuelská je tady toho druhu. Není to navzdory obsahu síry, ale právě kvůli širším molekulárním vlastnostem, které doprovázejí druhy ropy s vysokým obsahem síry. Jinými slovy, bez kyselé ropy nebudou americké rafinérie schopny vyrábět motorovou naftu a letecké palivo. A druhy kyselé ropy z Perského zálivu, Arab Light, Basrah Light, Kuwait Export, Mars Blend, mají obvykle společnou řadu vlastností, které přesahují pouhý obsah síry. Takže toto je jako klíčová záležitost, proč o tom hovořím. Tam ještě otázka pak hustoty a tak dále. Hovořím o tom proto, protože ještě se dneska k tomu vrátíme zase z pohledu Iránu. Pojďme dále.
0: Tak, ano, a na Irán už přecházíme, jestli vidím dobře, jo. Jdem se kouknout na čtvrtý mailík a tady máme. Hormuzský průliv zůstává otevřen pro ty, kteří dodržují protokoly PGSA. No a světovou ekonomiku prý stejně čeká inflační šok. Tak, tedy po sobotní výměně raketových a dronových útoků Spojené státy ustoupily a odmítly pokračovat v úderech na Irán. Katar údajně zasáhl jako prostředník při sjednání tedy nového příměří a Spojené státy a Irán v reakci na katarské zprostředkování souhlasili se zastavením vzájemných útoků a plánovali se tedy v úderí sejít v Dauhá na technických jednáních zaměřených na vyřešení sporu o Hormuzský průliv, uvedla agentura Axios. Tak, teď je tady samozřejmě, co se tam děje, že ano. Cituji, do podpisu tohoto memoranda o porozumění Islámská republika Irán vynaloží maximální úsilí k zapojení k zajištění bezpečného průjezdu obchodních plavidel z Perského zálivu do Ománského moře a zpět, a to po dobu pouhých 60 dnů bez poplatků. Provoz obchodních plavidel bude okamžitě zahájen a s ohledem na potřebu odstranit technické a vojenské překážky a provést odminování Islámskou republikou, Irán bude tedy plně obnoven, takže Islámskou Iránskou republikou, to bude plně obnoveno do 60 dnů. Islámská republika Irán povede dialog s Ománským sultanátem za účelem vymezení budoucí správy a námořních služeb v Hormuzském průlivu a bude jednat s ostatními pobřežními státy Perského zálivu v souladu s platným mezinárodním právem a svrchovanými právy pobřežních států Hormuzského průlivu. Tak, teď je tady helium, síra, co se tam dodává, močovina, že ano, to jsou ty hnojiva, další, geografická expozice, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak je to také ještě obsáhlá analýza od Larry C. Johnsona. To jsem zapomněl uvést.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Irán povolí inspekce svých jaderných zařízení pouze tehdy, pokud budou zkontrolována také izraelská jaderná zařízení. To je jako velmi zajímavá zpráva a jako, lze jako pochopit. Takže je to vlastně iránská odpověď na výroky Donalda Trumpa o okamžitém zahájení inspekcí jaderných zařízení americkými inspektory. Ještě navíc americkými. Takže americký prezident prohlásil, nedovolíme Iránu získat jaderné zbraně ze žádných okolností. Posíláme naše odborníky na inspekci. O něco později přišla iránská odpověď prostřednictvím Araghchiho, tedy jejich ministr zahraničních věcí. Souhlasím, poté, co nejprve vyšleme naše vlastní inspektory, aby zkontrolovali, zda má Irán jaderné zbraně. Pokud je má, budeme je mít i my. Nazdar. To už jsem dodal já, ale prostě byl s tím tedy rychle hotov. Takže pojďme na další zprávu. Haló? Haló, haló?
0: Tak jsem zpět,
1: Haló.
0: pardon,
1: A
0: pardon,
1: dobrý, dobrý.
0: kočky chtěly večeři. Tak, už jsem tady zpátky, koukneme se na trojku, tu máme zde. Vezmeme to. Írán spěje tedy k velkému problému. Nejsou kupci jeho ropy, zatímco plné tankery se hromadí prý to u Číny. Tak Írán tedy v euforii, když v rámci Trumpova memoranda o porozumění dostal povolení zaplavit svět svou ropou, poté co Trump účinně odstranil sankce, které platili 40 let a rychle tedy však narazil na další potenciálně mnohem větší problém. Zatímco armáda íránských ropných tankerů opouští Perský záliv, nyní usiluje o nalezení kupců před vypršením 60-denního okna poskytnutého Washingtonem. Podle dat společnosti Vortexa a výpočtu agentury Bloomberg bylo více než 58 milionů barelů íránské ropy a kondenzátu k 1. červenci na vodě. Přesto více než 90% nemá jasný tedy cíl. Plavidla buď označují pro objednávky, nebo Singapur jako svůj další přístav, což je znamení, že mohou provádět převody z lodi na loď v Malackém průlivu. Takže neschopnost rychle prodat ropu nejen připraví Teherán o tolik potřebné příjmy, ale co je důležitější, oslabí jeho ruku v probíhajících jednáních s Washingtonem. Islámská republika musí tedy do poloviny srpna najít kupce poté, co USA v polovině června zrušily sankce na ropu a ukončily blokádu íránských přístavů, jak je součástí prozatímní té mírové dohody. My víme, že to je memorandum o porozumění, žádná mírová dohoda ani prozatímní, ani jiná. Tak.
1: Tady k tomu zase možná dvě poznámky. Jedna je ta, že vlastně je to teď taková zvláštní situace. Irán to nemá kam prodat a Američané to potřebují a nemůžou to koupit. Nebo to zatím nechtějí koupit. Jo. To je, možná, že se nakonec jako domluví, protože jim nic jiného nezbyde. To je jako jedna věc. A ta druhá poznámka, ta spočívá v tom, že vlastně Irán za tu ropu, nebo za peníze z prodeje té ropy, tak si kupuje a dováží spoustu věcí, včetně potravin. Takže obě dvě strany to životně potřebují. Tu iránskou ropu, právě tu kyselou, jak jsme prvé slyšeli. Takže to je zajímavé, jak to dopadne. To je velmi zajímavé toto. Pojďme dále teda na novinky odjinud. A tady, nejdřív se podíváme tedy do Venezuely. Šokující záchranné akce 5 dní po smrtelných zemětřeseních. Záchranné týmy pokračují v hledání přeživších pod troskami. 5 dní po dvou silných zemětřeseních o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály, která zasáhla Venezuelu, tak záchranné týmy stále bojují s časem a daří se jim vytahovat živé lidi z trosek, a to i přesto, že kritické období prvních 72 hodin už uplynulo. A mezi nejvíce šokující příběhy patří příběh 60-leté Belky z Josefiny Barreto Garciové, která byla zachráněna po 86 hodinách uvěznění v troskách budovy La Guajira. Popsal, jak se neustále

0: ta situace v zemi dramatická. Podle úřadu dosáhl počet obětí 1450, zatímco zhruba 50 tisíc lidí je stále pohřešovaný. Ten problém je v tom, že oni tam nevím, jestli už teďka tam mají, ale neměli tam těžkou techniku, ale tam, když spadnou výškové domy, tak tam samozřejmě bude železo, beton a tak dále, a to ty záchranáři rukama neotáhají. Takže tak. Jinak teda ty pátrací akce pokračují bez přerušení tedy. Naději, že ještě teda se najdou další lidé. No jinak, co jsem slyšel, tak tam je, tak jak tam zapršela vysoké teploty a vlhkost, tak tam měli problémy i ty naši záchranní psy, no, takže to jako, to znám, byl jsem tam, takže v roce 2001 tuším, takže je to škoda, bylo to nádherné výstavní město, aspoň teda ty části ve středu, opravdu to nádherné město. Je to škoda, je to strašná škoda. Takže pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme. Trůnové klima, tajná síť 22 stanic, které kontrolovaly hurikány a geologické jevy. A jak byly tedy světové trhy řízeny pomocí geoinženýrství a tajného zabavení flotily Rothschildů v Pacifiku? Tak, odhaluje detaily o tom, takže zpráva odhaluje detaily o tom, jak světová elita téměř půl století používala počasí jako konečnou zbraň geopolitického a ekonomického podrobení. Jak bylo ohlášeno celých 47 let, nebyla počasí asi nepatřilo lidstvu, ale mocnému ředitelství. Díky temné síti 22 stanic pro úpravu počasí bylo možné na požádání nasměrovat hurikány, sucha nebo povodně a dokonce i zemětřesení kamkoliv na planetě. Program nesl krycí jméno Tron Climate a byl financován složitou nevládní organizací, uhlíkovými kredity a institucemi zelené energie. Všichni skončili v konkrétní rodinné kanceláři v Ženevě, té samé, která od dávného roku 1815 ovládá evropské banky. Tajná operace, která tedy změnila historii. Protože před pár dny se vše změnilo. V bezprecedentní plně koordinované vojenské operaci zahrnující 6 zemí, které nikdy veřejně nepřiznaly, že spolupracují, byla poslední stanice sítě odpojená a obsazena. Poprvé tedy od roku 1979 počasí nikomu nepatří a čas přestává být zbraní, tak tady je to zase nějaký divný. Výzkumníci Harpy tady zmiňováno a samozřejmě ty katastrofy, že ano, hurikán Katrina, zemětřesení na Haiti 2010, zemětřesení v Japonsku 2011 a tak dále a tak dále. No.
0: Další zpráva, ještě se vrací k Venezuele. A ukazuje tam i na snímku venezuelskou oblohu, která zčervenala, ta je červená jako krev, nebo spíš tak jako trochu až do fialová. A obyvatelé Venezuele se obávají, že přicházejí temné dny. A mnozí to považují za biblické znamení příchodu zjevení. Takže je to vlastně 6 dní po tom smrtícím dvojitém zemětřesení, které vlastně srovnalo teda Venezuelu ze zemí, tak ta větší města tam na tom severu, tak čili obyvatelé Caracasu tady tomuto pohledu, který teda vlastně mrazil tedy krev, jak tam říkají, že ta obloha nad těmi polozničenými budovami hlavního města byla náhle vlastně tedy přemalována hlubokou biblickou červenou barvou jako otevřená rána. My jsme o té červené barvě a že teda to je signál teda nějaké špatné příchozí záležitosti, tak jsme kdysi, je to tak rok, tak jsme o tom dokonce v nějakém pořadu i hovořili. Tak už to tady máme. A jinak ty ohromující záběry vyvolávají debaty, protože někteří nazývají přírodním a atmosférickým jevem, spojeným se zemětřesením, jiní říkají, že to je znamení rozvíjejících se proroctví a temných dnů, které přijdou. No, to, co bylo před tím rokem jako řečeno, tak to se zemětřesením určitě spojováno nebylo. Bylo to ten druhý případ, takže uvidíme. Uvidíme. Takže pojďme dále.
1: Tak a poslední zprávička, aspoň co tady vidím, Saudská Arábie ponížila Trumpa, zavřela základny. Základny asi pro 100 amerických stíhaček. Rozhořený Trump vydírá zase Riad zastavením dodávek zbraní. Takže krize v saudsko-amerických vztazích, odmítnutí využití základní.

0: veden americkými stíhačkami. Tak, podle deníku Wall Street Journal, Saudská Arábie na jaře, když více než 100 amerických letadel vzletlo v rámci operace Project Freedom k doprovodu lodí Hormuzským průlivem, odmítla tedy Saudská Arábie poskytnout přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru, což vedlo ke zrušení celé mise. Donald Trump následně pohrozil, že Saudská Arábie přestane dodávat střely určené k zachytávání vzdušných cílů poté, co byl zmařen jeho plán na otevření Hormuzského průlivu. Tak, rozlobený americký prezident pohrozil, no tak to už jsme slyšeli, tento krok donutil království zase saudské ustoupit, američtí představitelé však uvedli, že způsobené škody nebude snadné napravit a že nejtěžší rozkol ve vzájemných stazích za poslední roky je nyní skutečností. A Riad zase varoval, že útok na Irán povede k uzavření průlivu a narušení ropných trhů a odmítl povolit využití předtím svých základen. Tak, byli samozřejmě korunní prince neúčastnil tedy na G7 a Marco Rubio se údajně během své návštěvy pozemích tedy Perského zálivu Saudské Arábii záměrně vyhnul, což Riad vyhodnotil jako úmyslnou urážku. Tak, asi to necháme takhle.
1: Podíváme se nyní do Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že podle Zelenského vyjádření Poláci nebudou Ukrajině říkat, koho mají uctívat. To souvisí s tím konfliktem mezi Polskou a Ukrajinou, který trvá už více než měsíc a stává se stále vážnějším. Kdy tedy ukrajinský prezident Zelenský poslal řád Bílého orla zpět do Varšavy, což je teda nejvyšší státní polské vyznamenání, které obdržel v roce 2023 od prezidenta Dudy. A spolu s ním vrátili polské medaile udělené ukrajinským politikům, také i teda ty další osoby, dokonce i bývalí prezidenti. Takže jako Kučma a podobně. Takže přímou příčinou eskalace bylo Zelenského rozhodnutí, že z 26. května tohoto roku udělit jedné z ukrajinských speciálních jednotek čestný titul hrdinové UPA. Takže to byla ta ukrajinská povstalecká armáda, to byly ty, co dělají ty masakry a Voliň a tak dál. A prezident Navrocký, polský, který byl profesí historik, tak považoval toto za oslavu formace odpovědné za doby zločinu proti polskému civilnímu obyvatelstvu. Mimochodem tam bylo povražděno i dost českého obyvatelstva. Tak okamžitě navrhl, aby ta kapitula toho řádu Bílého orla zvážila odebrání Zelenskému jeho vyznamenání. A Zelenský tvrdí, že Varša odmítla návrhy na dialog a jak sám řekl, dokonce navrhl uspořádat společnou konferenci, ale polský prezident měl odpovědět, že pro Ukrajinu v Evropě není místo. A poté vyvíjel tlak na premiéra Donalda Tuska, aby zablokoval jednání o Evropské unii. Takže polský vládnoucí tábor popírá, že by rozhodnutí mělo protiukrajinský charakter a zdůrazňuje, že Rusko zůstává společným nepřítelem. Takže tady, jak jsem říkal, tím kořenem té krize jsou ta tragická historie, ty události ve Volni, v letech 42-44, vyvrcholením teda byla ta noc 10. na 11. července 43, kdy jednotky UPA, té ukrajinské povstalecké armády, podporované části místního ukrajinského obyvatelstva, zaútočily asi na 100 polských vesnic. A podle polských historiků tehdy zemřelo přes 50 tisíc Poláků, stejně jako několik tisíc Ukrajinců a zástupců dalších menšin. A polská strana tyto události popisuje jako masakry nebo genocidu. Ukrajinští historici nejčastěji hovoří o tragédii nebo o vzájemných zločinech spáchaných v podmínkách složitého ozbrojeného konfliktu. V něm současně operovaly německé jednotky, sovětští partizáni, domácí armáda a nepravidelné ukrajinské jednotky ve Volini. Tak tyto teda z toho udělali pěkný guláš, to pěkně zamíchali. Takže v ukrajinských médiích je masakr ve Volini prezentován jako konflikt místního významu. Odmítá exhumace, označuje vrahy z UPA za údajně zapojené do vraždy Poláků, tvrdí, že Volně je historicky ukrajinská země a proto tam byli Poláci útočníky. Všem ty, které vraždili, tak jako to byly normální obyvatelé, kteří tam dávno žili. Že jo. Takže tedy desítky let se obě strany snaží o usmíření. V roce 2003 se prezidenti Kučma za ukrajinskou stranu a Kvašněvský navzájem prosili o odpuštění a v roce 2013 před 70. výročím události bylo vydáno společné prohlášení o nutnosti vzdát dohod obětem bez podněcování nenávisti. Ta situace se změnila po roce 2014, kdy v roce 2016 Polský sejm uznal volyňské zločiny za genocidu a ustanovil 11. července jako Národní den památky. A Ukrajina na to v reakci zastavila exhumace polských obětí. Takže až na konci roku 2024 dostali ministři zahraničí Radoslav Sikorský a Andrej Sybiha dohody. A první nové pohřby proběhly na jaře 25, krok, který považovali za průlom v bilaterálních vztazích. Takže zase se teďka téma Volyně vrací do veřejné tedy debaty. Jinak v Polsku v současnosti žije asi 1,7 milionů Ukrajinců. Často se vlastně dostávají, se stávají rukojmými obětí mezi politiky a tak dále, a tak dále. Takže ten článek ještě pokračuje. Je to komplikované, uvidím, jak se to dá vyvine, celá ta záležitost. Protože část Ukrajiny skutečně je polská, původně byla polská historicky. Jak uvidíme, pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Kde to máme? Trojka. Ne, dvojka, kecám, nevěřte mi lidi. Tak, tady to máme. Londýn a Berlín vytvářejí válečné klima. Používají v úvozovkách hororové scénáře pro ruskou invazi do Polska. Takže koordinovaná operace na podporu válečného konfliktu a klimatu a hysterie v Evropě britskými médii je v plném proudu. Britský The Telegraph ve spolupráci s polskou sítí Onet, obě podle některých informací jsou členy německé skupiny Axel Springer, se snaží vytvořit hororovou scénu a tvrdí, že Moskva plánuje ozbrojenou provokaci na polském území, a to v nadcházejících měsících. Berlín tedy a Londýn, kteří přijímají velmi agresivní rétoriku, se snaží vykreslit USA jako ochránce, který varuje Varšavu, přestože samotné úniky pocházejí zevnitř z Polska a slouží konkrétním politickým účelům k udržení západní o financování Kyjeva. Pozadí společné zprávy nejjasněji odhaduje účel publikace. Polská síť Onet, která podepsala hororový text, vlastní její německý vydavatelský gigant Axel Springer prostřednictvím konzorcia Ringier Axel Springer, a ve skutečnosti samotné vydání tedy přiznává, že spolupráce s Telegrafem probíhala prostřednictvím právě Axel Springer nějaké Global Reporters Network, tedy globální reporterské sítě, která také ovládá American Politico a Business Insider a německé deníky Bild a Die Welt. Tak to je dobrý, jo. Tak aspoň víme, odkud vítrvané dámy a pánové. A nebo v Polsku by si to měli uvědomit.
1: Další zpráva je také zajímavá. Útok na Nord Stream připravil Ukrajinec například státních orgánů. To je zpráva teďka ze 4. A německé generální státní zastupitelství dne 3.7. potvrdilo, že v případě zničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžaloval Ukrajince Sergeje K. a už ve středu se o tom psalo v řadě německých médií s odvoláním na jejich zdroje. Prokuratura navíc řekla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další vojáci vypracovali na příkaz ukrajinských státních orgánů. Kyjev to zatím vždycky popíral. Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. Zelenský opět lže, co se týče plynovodu Nord Stream. Prokuratura obžalovala Ukrajince Sergeje K., kterého loni v srpnu zadržela italská policie a v listopadu vydala Německu. A prokuratura potvrdila, že obžalobu podala 30. června u soudu v Hamburku. A ten Ukrajinec je obviněn z podílu na válečném zločinu, útok na civilní objekt a z trestných činů, jako je způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu. Podle obžaloby tak ten Sergej K. v roce 22 jako důstojník ukrajinské armády spolu s dalšími vojáky na příkaz státních orgánů na Ukrajině připravil plán na zničení Nord Streamu 1 a 2. Cílem bylo natrvalo zastavit dodávky plynu a zabránit Rusku, aby z prodeje plynu financoval svou válku, stojí prohlášení generální prokuratury. A podle obžaloby se dá dohromady skupina profesionálních potápěčů, kapitána lodi a experta na výbušniny. Velitelem byl právě Sergej K. a skupina pak na jachtě pronajaté na falešné doklady v německém Rostoku vyrazila na moře k dánskému ostrovu Bornholm a tam skupina kolem Sergeje K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými roznětkami na plynovody vedoucí po mořském dně, jak stojí v tiskové zprávě. A expoze nastala 26. září a způsobila rozsáhlé poškození na obou plynovodech. Tak, takže další muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil ho z vazby. Taky dobré. No, takže jinak poškození plynovodu Nord Stream vyšetřovali vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitosti zabývat. Dánsko pár dní na to oznámilo, že považuje poškození plynovodu za úmyslné a že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. 7-1. Chorota. Jdeme na to. Tohle nechtějí kočkovaní slyšet. Bývalý hlavní toxikolog Pfizeru prolomil mlčení. Takže je tady přiložené video a je to podvod století očkovací mafie odhalení. Je to doktor tedy Šterc. Ten přednesl důkazy proti farmaceutickému průmyslu. Bývalý hlavní toxikolog skupiny Pfizer je všechny shromáždil a předkládá je s bezkonkurenčními znalostmi a odborností. Takže se můžete připojit k tomuto videu a prohlídnout si nejneuvěřitelnější expozici ze všech dob. Přes temný labirint pekla až k osvobozujícímu světlu poznání a šokující pravdě. Velké farmaceutické společnosti věděly, že používají miliony lidí jako pokusné králíky pro farmaceutické produkty, které nesplňují normy, jsou geneticky modifikované a toxické. Helmut Šterc je toxikolog a specialista v předklinickém hodnocení léčiv. Více než 35 let pracoval v mezinárodním farmaceutickém průmyslu, kde zastával vedoucí pozice v několika velkých laboratořích, včetně Pfizeru a nějaký Beringer, tedy Mannheim. Jako odborník na studie toxicity a regulační bezpečnosti se podílel na hodnocení mnoha molekul před jejich uvedením na trh. Na základě tedy svých interních zkušeností analyzuje postupy schvalování vakcín s messengerovanou RNA, žáno zkráceně mRNA, z hlediska platných vědeckých norem. Je zde nějaké doplnění, hvězdička, ale nevím, na co hvězdička. Jo, 20 milionů úmrtí bylo odhadováno po jedné až pěti dávkách těch covidových šmakulát, tak je zde doplnění. Počet úmrtí na COVID těch 20 milionů je uvedený v popisu knihy Očkovací mafie. Už v roce 2024 se počet úmrtí po covidovém kočkování pohyboval okolo 35 milionů lidských životů. Dnes toto číslo bude ještě daleko, daleko vyšší. Takže doktor Helmut Šterc. Jo, dámy a pánové.
1: Přejdeme na zajímavosti z domova. První je tady vyjádření doktora Reichla, který hovoří o tom, že ústavní soud s tím předběžným opatřením evidentně porušil zákon a říká, že při podrobnější konfrontaci středečního předběžného opatření vydaného ústavním soudem České republiky se zněním zákona o ústavním soudu 182 roku 93 sbírky, nelze než dospět k jednoznačnému závěru, že tímto hojně diskutovaným rozhodnutím ústavní soud zcela zjevně překročil svá zákonná omezení, a to hned v několika ohledech. Za prvé, předběžné opatření lze vydat výhradně v řízeních o individuální ústavní stížnosti, nikoli v kompetenčních sporech. Tento závěr vyplývá nejenom ze systémového zařazení tohoto institutu, to je paragraf 80 upravující vydání předběžného opatření, tak je součástí oddílu 3. o ústavních záležitostech. Zatímco kompetenční spory jsou upravovány v oddíle 9. nýbrž i ze samotného znění paragrafu 80, upravujícím podmínky vydání předběžného opatření, kde je výslovně uvedeno, že směřili ústavní stížnost a je tak evidentní, že v jiném typu řízení, než je individuální ústavní stížnost, tak předběžné opatření vydat nelze. Takže to je první věc. Suma sumárum vydání předběžného opatření v řízení o kompetenční žalobě není možné a je zcela nepochybně nezákonné. Za druhé, samotným předběžným opatřením lze orgánu veřejné moci uložit pouze jedinou povinnost, a to, aby v zásahu nepokračoval. Předmětem ustanovení paragrafu 80 však soudu rozhodně neumožňuje, aby uložil orgánu veřejné moci cokoliv aktivně konat. Ústavní soud tak svým rozhodnutím jim zavázal vládu notifikovat orgány NATO o tom, že součástí delegace bude též prezident a jim určený doprovod, tak opět jednoznačně překročil své zákonné pravomoce. A za třetí, v řízení o kompetenčních sporech je pak ústavní soud rovněž limitován ohledně formy svého rozhodnutí, a to konkrétně ustanovením paragrafu 124 odstavce 1 citovaného zákona. A ten jasně říká, že ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Tedy samotná výroková část nálezu v kompetenčním sporu nemůže znít jinak než následovně. K rozhodnutí o složení oficiální delegace České republiky pro summit NATO je příslušná vláda či prezident. A soud však rozhodně není oprávněn podle situace, jak je ústava. Soud však rozhodně není oprávněn určovat dotčenému orgánu, jak konkrétně má v dané věci rozhodnout, tedy v tomto daném případě koho do delegace zahrnout. A je tak zcela zjevné, že svým středečním rozhodnutím ústavní soud překročil své pravomoce a jedná v rozporu se zákonem. Toto své tvrzení jsem připraven argumentačně obhájit, říká doktor Reichl, v jakékoliv veřejné debatě s jakýmkoliv ústavním právníkem, jenž bude prosazovat opačný názor. A s ohledem na zcela pregnantní formulaci zákona upravující rozsah pravomocí ústavního soudu v této oblasti jsem přesvědčen, že nebude mít šanci v takové konfrontaci uspět. A říká, nyní ovšem přichází ta nejdůležitější otázka. Jak se bránit evidentně nezákonnému rozhodnutí soudu, proti němuž neexistuje opravný prostředek? Když použije argument ad absurdum, co dělat, když soud uloží obžalovanému trest smrti, až mu to trestní zákonník neumožňuje? Je správné za použití argumentu rozhodnutí soudu je třeba vždy respektovat dotyčného popravit? Nebo je právem, či dokonce povinností se proti takovému rozhodnutí vzepřít? Já jsem přesvědčen, říká doktor Reichl, že odpověď je zde zcela na snadě. Takže tolik si myslím, že toto je jako velmi rozumné, protože když budu třeba někdo chtít někomu zabavit třeba dům, protože neplatil hypotéky nebo něco, a on bude jaksi třeba dokládat, že to třeba platil buď se zpožděním, nebo že někde se to třeba ta platba dál někde třeba na bance zadrhla, tak dá návrh na předběžné opatření, aby mezi tím o ten dům nepřišel. Ono se také týká spíše lidských práv a ochrany jako osoby, jako takové, že vůbec jako to předběžné opatření na tyto účely není dobré, krom teda toho, že to má něco dočasně zastavit, aby nedošlo k porušení práv osob, ale ne, že někomu něco přikázat. A s tím, že to budou potom řešit někde na podzim, to, co to už bude řešit, když ten summit na to začíná 7. tečka. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme. Dvojka je tady, game over. Nekonečně drzí Pavel a opoziční fronta vyprudili Babiše, takže už prý neuhne. Totální útok opozice, médií, neziskových organizací, ale i Hradu prý změnil premiéra Andreje Babiše. Ten se podle našich zdrojů, píší to Parlamentní listy, zpočátku domníval, že bude moci s prezidentem Pavlem normálně spolupracovat. Situace se však změnila. Popisujeme, co všechno k tomu vedlo a jaké divoké scénáře některých zákulisních hráčů tím byly vyřazeny ze hry. Takže to asi víte, že samozřejmě summit NATO, že ano, 70 miliard euráčů. tak a ne tak, tak se na to koukneme, co tady je. V raných stádích sporů to asi ne. Je to totální útok vedený všemi opozičními aktéry, silami a hráči včetně médií. Rozjeli ve velkém otázku dotací, udávání Agrofertu v Evropské unii, boj za českou televizi, protesty neziskovek, bugr okolo protidrogové politiky, osobní útoky na Babišovi blízké spolupracovníky, demonstrace milionů chvilek, petice, sněmovní obstrukce a tak dále. Progresivistická média v čele se seznamem.cz u toho všeho fungují jako zesilovač, popisuje tedy tajný zdroj pro Parlamentní listy. Tak, hlavní problém pana prezidenta, cituji tedy Andreje Babiše, je, že si vykládá ústavu jak chce. Dneska seděl vedle mě na Bezpečnostní radě státu téměř 2 hodiny. Nechci být součástí jeho kampaně na znovu zvolení. Všichni to vědí, že je to kampaň. Pokud poletí na summit, tak nás poškodí a my si jeho účast na summitu nepřejeme, a protože poškozuje Českou republiku, sdělil tedy pro deník.cz Andrej Babiš. Nuž. Ale tady je důležité. Nepřesné a v zásadě lživé jsou pokusy liberálních médií hledat byť mikroskopické trhliny mezi Andrejem Babišem a 2 jeho menšími koaličními partnery. Žádné vzájemné spory mezi nimi prý nejsou. Spolupráce funguje jak mezi Babišem a Macinkou a jeho motoristy, tak funguje i s SPD, navzdory tomu, že Tomio Okamura vládu občas mediálně v nějaké věci předběhne. Rozumí si, komunikují na denní bázi. Není to jen nějaká spolupráce z nutnosti. Mezi nimi to skutečně funguje, uvádí tedy zdroj v okolí vládních špiček. No.
1: Poslední zprávu, kterou tady mám dneska, tak se ještě také týká této kauzy a je to výzva k rezignaci ústavního soudce Josefa Baxy pro ohrožení důvěry ve spravedlivý proces. To je ze 4. A konkrétně Strana svobodných vyzvala Josefa Baxu k rezignaci. Kritika ústavního soudu po zásahu do kompetenčního sporu sílí a mluví se o podjatosti či ústavním puči. Takže výzva svobodných k rezignaci předsedy ústavního soudu Josefa Baxy už nepůsobí jako izolovaný politický výkřik a po mimořádně rychlém zásahu ústavního soudu v kompetenčním sporu mezi prezidentem a vládou sílí hlasy, podle nich soud překročil hranici ústavního arbitra a začal zasahovat do výkonu politické moci způsobem, který v českém ústavním systému vyvolává vážné otázky. Poslanec a předseda svobodných Libor Vondráček požaduje odchod Josefa Baxy s tím, že pod jeho vedením soud podle něj ztrácí důvěru veřejnosti. Člověk s takovou minulostí už nemůže zajistit návrat důvěry veřejnosti v nestrannost a nezávislost ústavního soudu pod jeho vedením, jak uvádí Libor Vondráček. No to ještě dále pokračuje. Já snad k tomu bývalý prezident Miloš Zeman ve svém oficiálním vyjádření k tomu zvolil mimořádně ostrá slova. Probíhá útok na postavení vlády i na parlamentní systém. Jeho výsledkem může být faktická změna dělby moci ve státě bez odpovídající změny ústavy a bez ohledu na vůli lidu, uvedl Miloš Zeman s tím, že současně přímo napadl samotný postup ústavního soudu. Ústavní soud postupoval nezvykle rychle, svým bezprecedentním rozhodnutím mě utvrdil přesvědčení, že je podjatý. Hrubě překročil své pravomoci tím, že se pokusil přisvojit si své kompetence vlády a zasahovat do organizačních rozhodnutí exekutivy, napsal bývalý prezident. Ještě tvrdší formulaci použil Petr Macinka, ministr zahraničí, který chování soudu označil za ústavní puč. Tím už kritika opustila rovinu běžného nesouhlasu s rozhodnutím a přišla do otevřeného obvinění, že soud fakticky mění ústavní rovnováhu sil. Kritika ostrá byla i od poslance předsedy pro Jindřicha Reichla. To jsme teď před chvilkou četli. Ale já nerozumím jedné věci. Prostě to rozhodnutí je naprosto chybné a nemístné. A je otázka, zda mu mělo by vůbec jako vyhověno. Oni jako na něj neměli v této podobě a tak na něj vůbec jako neměli nárok, vůbec na něj neměli právo. To je zase otázka rozhodnutí vlády. Toto je. A tam si myslím, že tam to není o odporu, tady jako prostě to, co říkal ten Reichl. No, to je jako opravdu. Takže to jsou pro dnešek veškeré zprávy, ještě se dostaneme v rychlosti na to tematické okénko. Já jsem chtěl, prosím vás, vážení posluchači, upozornit na jednu věc. Já mám zablokovaný Facebook a už jsem o tom hovořil, takže pořád, když mi tam chodí nějaké věci, já to neotevřu. Mně tam vždycky přijde do toho, že mi někdo něco poslal, já to neotevřu. Takže jenom, abyste věděli, takže teď je to zbytečné, snad se to v nějaké době upraví, už to asi nebude jmenovat ani Facebook, ani bude to třeba jinak, bude to někde, jak si už jako ovládat někdo jiný, nebo to zruší úplně, bude něco jiného. Pojďme nyní na tu trilaterální dohodu Spojených států Izraele a Libanonu, která redefinuje konflikt na Blízkém východě, což je téma dnešního tematického okénka. Je to zpráva z 5. července, čili celá aktuální dnešní. A říkal jsem mi asi toto. Poslední týden jednání mezi Spojenými státy a Iránem zdůraznil, že dosažení konečné dohody nebude výsledkem symbolický gest, ale vyžaduje politickou obratnost a strategické plánování. Dva hlavní spory, které se dostaly do popředí, jsou o Libanon a budoucnost Hormuzského průlivu, což ilustruje, jak strany interpretují dohodu s Islamabadu. Zvláštní pozornost vzbuzuje trilaterální politická dohoda mezi Spojenými státy, Izraelem a libanonskou vládou Bejrutu, která naznačuje nové fáze implementace dohody a komplexní výklad jejich ustanovení. Islamabadská dohoda měla za cíl ukončit vojenské operace, včetně těch v Libanonu, a zajistit územní celistvost země. Formální uzavření libanonské fronty se však ukázalo být složitější kvůli střetu zájmu mezi Izraelem, Hezbollahem a libanonskou vládou. Spojené státy spolu s Izraelem a Libanonem se snaží konflikt redefinovat, vykreslili Hezbollah jako ozbrojenou skupinu porušující libanonskou suverenitu, což posunulo spor na úroveň vnitřního konfliktu a státní suverenity. Z pohledu Iránu je tento postup problematický, protože Spojené státy politicky dominovaly myšlence výkladu dohody a vyloučily Irán z klíčového rozhodovacího procesu. A ta trojstranná dohoda je založena na mezinárodním právu, posiluje roli vlády Bejrutu a podtrhuje její suverenitu. V důsledku toho přestal být základní konflikt považován za mezinárodní státní spor a byl přesunut do vnitřní struktury Libanonu, kde hlavní roli hraje vláda v boji proti ozbrojeným aktivitám Hezbolláhu. Eskalace Izraele se stala hrozbou pro americkou strategii Washingtonu v regionu. Proto se Spojené státy rozhodly převzít politickou kontrolu nad tímto procesem a dali Tel Avivu méně prostoru pro vojenské akce. A ačkoliv Izrael může poukazovat na nebezpečí ze strany Hezbolláhu, nyní musí postupovat podle nově zavedeného postupu. A zavedení amerického sledování je pokusem sladit diplomatické úsilí s Iránem s bezpečností Izraele. Washington se stává hlavním arbitrem konfliktu, což iniciativě přidává taktické úspěchy, ale zároveň dává odpovědnost Spojeným státům za další vývoj a situace. Podpora suverenity vlády v Bejrutu při současném omezení eskalace konfliktu Izraelem předefinuje dynamiku konfliktu na Blízkém východě s Iránem. Takže tolik teda tato zpráva. Je to složité, já si jenom pamatuju, že ještě jsem do Bejrutu jezdil, každoročně měli jsme tam dvě firmy, jednu v západním, druhou ve východním Bejrutu. Pamatuju, když tam začaly tehda ty ozbrojené milice, jednou byl Hizballáh, či Alláhova strana, s podporou Iránu, ta druhá byl Amal, to byly šítské milice s podporou Sýrie tehdy. Amal potom byl vytlačen a zůstal tam Hezbollah, který to ovládl. A Hezbollah vlastně potom později se už jako profiloval i dokonce jako politické hnutí s nějakým podílem ve vládě. Nevím, jestli ho tam vždycky má nebo nemá. A spíše ano, než ne. Takže ono jako to bude velmi těžké. A libanonská vláda sama o sobě, která je poměrně, řekl bych, roztříštěná, protože tam byla muslimská část libanonské armády, křesťanská část libanonské armády a libanonská armáda jako taková i dohromady nepředstavovala zase žádnou jaksi nadměrnou sílu, tak se obávám, že libanonská armáda sama o sobě s Hizballáhem nehne. Ten Hezbollah je dneska početnější a lépe ozbrojený a řekl bych i více motivovaný, než tedy samotná teda armáda libanonského státu. Takže tam jako opravdu to bude složité. Uvidíme, jako, jak se to dá vyvinout. Takže to je pro dnešek ode mne všechno. Já vás pozvu, vážení diváci, na zítřejší kompas, který bude určitě zajímavý. Takže od 20 hodin, tak jako obvykle. A ještě uvidíme, jestli budeme mít v úterý speciál nebo ne. To bude záležet teďka na dalším vývoji ve Spojených státech, tedy informace, které už jaksi přišly, takové té první řadě, ty první vaštovky, tak zda se jako v dalších dnech zase potvrdí. Takže to je ode mne všechno. Děkuji za spolupráci panu kolegovi, vám tedy diváci a posluchači za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou a slyšenou. Hezký večer.
0: Tak též, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám též děkuji za pozornost a samozřejmě za šíření, za sdílení a tak dále a za podporu. Jdem se na to kouknout, Simča mi teď odpadla, takže nevím, co tady dám, něco najdeme, na něco se koukneme aktuálně, co bychom tady mohli využít a co mezi vás šířit, tak, pane inženýr. Tu teď položil, já to tedy zkusím. Ještě nevím, co tam dám, nebo spíše, co bych si tady vymyslel na vás. Chtěl jsem vám už včera pustit tedy o těch dvou věrozvěstech slovanských v úvozovkách, o těch dvou zmetkách, ale to vám nepustím, protože to není v archivu a svobodného vysílače už to nemám ani v žádném počítači. Takže tudy cesta nevede. Nuž, tak... Koukneme se teda na něco důležité, koukneme se asi na to. Já tady zkusím něco vymyslet, počkat, já to tady utípnu, nebudu se tady vykecávat. Utípnu tento pořad, tady zastavíme nahrávání, dáme děkovačku a jdem se kouknout dál. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Tak. Zapneme znovu nahrávání. Obrázek tam budu muset fláknout nějaký jiný. Nevím jaký, tak se na to koukneme. A tak tam dáme tohle. Necháme to takhle bez cenzury Studio Kraň. Necháme to takhle a koukneme se, dámy a pánové, ještě.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 167, které je tak trochu specifické, je věnované 10. červenci, natočili jsme ho pro stanici Vltava před 11 lety. Svátek má Libuše a jako narozeninoví oslavenci budou zmíněni Karl Orff, Woody Guthrie, Arlo Guthrie, Bela Fleck, Tura Satana v podání Emmy Černé a Ronnie James Dio. A zaspívá také zpěvačka Mavis Staples a Susan Vega. Takže to bude retro k 10. červenci. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

0: Posledně jsme si vyprávěli, že kněžnu Libuši, které si všichni vážili pro její moudrost a spravedlivé soudy, napadl jeden nemoudrý předek. Vyčetl jí a vmetl do tváře, že hanba mužům, kterým žena vládne! Kněžna svému lidu oznámila, že se vzdává trůnu a že nyní bude tvrdou rukou vládnout muž, který se stane jejím manželem. Budoucí panovník žije v obci Stadice, orá tam se dvěma volky a obě dva na železném stole. Jmenuje se Přemysl. Pro Přemysla oráče se vydalo poselstvo.
1: Hezké odpoledne vám všem, kdo jste si, ať již náhodou či plánovaně, naladili stanici Vltava a posloucháte právě teď pořad Čajovna. Máme dnes svátek Libuše, 10. července. Den bohatý na výročí událostí i narozeniny. Od mikrofonu vás zdraví Michal Kyselka a teď se z národa českého dob pradávných přeneseme rovnou až do minulého století. Takže přeskočíme středověk a přeletíme oceán, jak jinak než na křídlech hudby, až do daleké země indické.

Indii, kolébce moudrosti, 10. července, tedy na den přesně před 90 lety, v roce 1925, se jakýsi Meher Baba, avatar, aneb ten, jenž sestoupil a inkarnoval se do lidského těla, rozhodl v dnes již téměř symbolickém věku 27 let, že po zbytek své pozemské existence nepromluví ani slovo. Jeho učení o duších, co by součástech vše duše, o skutečnosti tušené, leč neznámé, předával pomocí abecední tabulky ukazováním na písmenka. Inspiroval nejen Mahatmu Gandhiho, ale i svět celebrit, herce Borise Karlofa, zpěváka Maurice Chevaliera, dokonce i excentrického Peta Townsenda, rozmlacovače kytar v závěrech koncertů britských The Who. O Meherově odkazu nám však možná víc prozradí hudba Tourie Ellis Coltrane a Ferra Sandersa, kterou právě posloucháme.

Mlčeti zlato, já však raději stříbro, a proto hurá k výročím. 10. července roku 1856 se narodí srbský fyzik a vynálezce asynchronního motoru Nikola Tesla. O 15 let později spatří světlo světa autor cyklu Hledání ztraceného času, francouzský romanopisec Marcel Proust. Pomine dalších 16 let a v roce 1871 se rodí řecko-italský malíř a grafik Giorgio de Chirico, představitel takzvané metafyzické malby. A stejného červencového dne, ale až roku 1895, tedy o 7 let později, přichází na svět německý hudební skladatel Karl Orff, jenž z cyklu Carmína Burana, sepsaném ve 13. století, zhudební 24 básní a vytvoří kantátu se slavnou úvodní větou. Bývá dokonce pokládán za jednoho ze zakladatelů minimalismu. My si teď poslechneme skladbu, při které v roce 1936 přes 5000 vybraných dětí cvičilo na zeleném trávníku při olympijských hrách před moci se chopivším Hitlerem, s jehož ideologií měl pak Orff velké osobní konflikty.

0: Ještě předtím, než druhá světová válka naplno propukla, již na ní u nás reagovali Jiří Voskovec a Jan Werich, než byli nuceni Československo opustit a spolu s Jaroslavem Ješkem emigrovat do Ameriky, kde se téma války a fašistické hrozby rovněž promítalo do písní zdejších umělců. This machine kills fascists. Tento stroj zabíjí fašisty, měl velkým bílým písmem na své kytaře napsáno Woody Guthrie, jenž by býval již za 4 dny oslavil své 102. narozeniny. V 60. letech pak, na sklonku života v nemocnici v New Jersey, jej navštěvuje, u postele hraje songy a nakonec štafetu folkové písně převezme Bob Dylan.
1: Show these fascists what a couple of hillbillies can do.

0: Ale i v Americe za války existovaly izolační lágry, kam se odstraňovali například potomci japonských emigrantů. Své dětství v jednom takovém prožila také herečka Tura Satana, známá kromě románku s Elvisem Preslim, hlavně z filmů Rose Mayera. Slavila by dnes 77. narozeniny.
1: My dad worked in silent movies and my mother was a circus performer. My father's the Japanese part. My mother's American Indian and Scotch-Irish. My father used to own property.
2: Můj tatínek pracoval u filmu a maminka byla akrobatkou v cirkuse. Byla napůl indiánka a napůl skotská irka. Ale táta byl Japonec a tak nám zabavili náš majetek, ranč v Kalifornii, dali nám za něj $1. A odvezli mě, bratra a tátu do kempu. Máma s náma nemohla, protože měla indiánský původ.
1: They separated us because my mother was American and American Indian on top of it. They couldn't put her in there with us.
0: Ještě než opustíme teritorii válek a násilí, připomeňme si 4 takzvané krvavé neděle v historii britsko-irského napjatého vztahu. Ta třetí z nich a nejméně známá se udála právě 10. července roku 1921 v Belfastu a pod samopaly a granáty při ní zemřelo 16 obětí, 11 katolíků a 5 protestantů. Na tu poslední, 4. Bloody Sunday, která proběhla v roce 1972, reagovali písněmi U2 i John Lennon.

Bylo pro mě kuriozní novinkou, když jsem se dozvěděl, že náš další oslavenec, kterého známe i z českých pódií, virtuos na banjo, Američan Béla Fleck, byl pojmenován po maďarském skladateli Bélu Bartókovi a našem Leoši Janáčkovi. Béla dnes slaví 57 a jak vidno, tak ke klasice má pořád blízko.

0: Scarlattiho sonáta v C-dur v provedení banjisty Bély Fleka je dobrým příkladem propojenosti žánrů. A věřte, že od klasiky k heavy metalu, zeptejte se kytaristů, není věru daleko. A právě dnes, tedy před 74 lety, se narodil jeden z jeho nestorů Ronnie James Dio. Zpěvák, skladatel, hráč na basu a na klávesi a spolu s Ianem Gillanem jediný, kdo se octl v botách Ozzyho Osbourna, když jej nahradil u Black Sabbath. Tento malý velký muž, možná z velmi dobrých důvodů, neměl ale vůbec v lásce Molocha, jenž se v 80. letech usadil v showbiznisu, snažil se nám ukrást sen a jmenuje se The Music Television.
1: MTV killed heavy metal music. If you didn't have a video, you were doomed. And I think all of us hated that. I think the ones who didn't grow up with video.
2: MTV zabilo heavy metal, protože s najednou nebyl nikdo, dokud jsi neměl videoklip. A to se nám nelíbilo, protože nás najednou srovnávali s natupírovanými panáky s make-upy, kteří upřednostnili vizáž před samotnou hudbou. A tím ničili to, co jsme budovali. Třeba Poison, ti měli k heavy metalu s prominutím hodně daleko.
1: Poison killed everything. I'm not, honestly, those kind of bands did do that, I think.

Ještě jednou zdravím posluchače dnešní čajovny. Právě jsme doposlechli verzi písně s názvem Dream On, Sni dál, od kapely Aerosmith v podání Ronnieho James Dia, jenž by dnes slavil své 74. narozeniny. A z metalových výšin se pomalu zpět k udusané hlíně vrátíme přes spirituálový gospel. Představíme další interpretku s hlasem neméně mocným a tklivým. Mavis Staples. Mavis Staplesovou, chcete-li. Jedna z dcer táty Roebucka Staplese s nímž v 50. letech založila rodinnou kapelu Staple Singers. Rodačka z Chicaga dnes slaví své 76. a my si ji poslechneme v někdejším hitu What the World Needs Now is Love –

Tak to byla píseň z roku 68 a já bych málem zapomněl, 68 dnes slaví také písničkář Arlo Guthrie, jehož otce Woodyho jsme před chvílí v našem pořadu slyšeli. Well, svět je malý. Také Arlo má, podobně jako táta, smysl pro protest songy, i když ten, kterým se dnes rozloučíme a který mimochodem zazněl na slavném festivalu ve Woodstocku, protestuje hlavně proti prohlídkám na letištních odbavištích. Inu, naivita let 60.

Tak to byl Arlo Guthrie, poslední z oslavenců vázajících se k 10. červenci. Zítra slaví narozeniny Susan Vega a já se za měsíc opět těším na slyšenou.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Když jsem podal ruku pánu z chlumu, který se nestyděl podat mi svou ruku kacíře. Opovrhovaného, spoutaného, všemi odsouzeného. Jakmile mistr opustil soudní síň, sám císař prohlásil, že kacíř by měl být upálený. Sigmund šel tak daleko, že tvrdil, že jeho učení by mělo být vymícené, ukořené, a pronásledoval i jeho stoupence. I hned bylo zmíněné jméno Jeronýma, o jehož osud se mistr Hus dlouho obával. Zpráva o Sigmundově obratu překročila jezera a řeky, přešla kopce a hory a rychle se dostala do pražské obce. Tento postoj stál císaře českou korunu. Hus si nedělal žádné iluze. O Sigmundovi psal: obávám se, že jeho slovo je nespolehlivé, jak ukazuje otázka bezpečné ochrany. Již v Čechách mě někteří varovali, abych se před ním měl na pozoru. Jiní říkali, vydá tě tvým nepřátelům. Myslel jsem si, že zná boží zákon a pravdu. Nyní chápu, že jeho moudrost není velká. Odsoudil mě dokonce i před mými soupeři. V jeho cele se to hemžilo horlivými teology, kteří byli pro něj plní dobrých rad. Ten nešťastník Michal de Causis přišel před mou celu s poslanci koncilu. A když jsem byl s nimi, řekl žalářníkům: s boží milostí brzy upálíme tohoto kacíře, který mě stál tolik florenů. Hus byl sám, nemocný a spoutaný v žaláři. Věděl, že den za dnem se blížila neúprosná hodina konce. Cítil ale potřebu utěšit své přátele, kteří zůstali v Praze. Vyzvat je, aby se nevzdávali, aby nezradili pravého evangelického ducha, v jehož obraně se rozhodl zemřít. 24. června znovu vzal do ruky pero a papír. A tentokrát se už nedržel zpátky. Z dopisu ocituji jen část. Milovaní, vyzývám vás, abyste se neděsili rozsudků těch, kteří odsoudili a poslali mé knihy do ohně. Vzpomeňte si, že Izraelci také spálili spisy proroka Jeremiáše, aniž by se jim však podařilo vyhnout se osudu, který jim prorok předpověděl. Bůh mu totiž po upálení nařídil, aby své proroctví přepsal a rozšířil, což Jeremiáš učinil ve vězení, když svá slova diktoval svatému Baruchovi. Kardinálové odsoudili a poslali do plamenů morální spisy svatého Řehoře. A jistě by je všechny spálili, kdyby je nezachránil jeho učedník Petr. Mějte to na paměti. Nedovolte, aby vám strach zabránil číst mé spisy, nebo vás dohnal k tomu, abyste je vydali mým nepřátelům.

Mezitím byl Jeroným Pražský zatčený. Poté, co na jaře přijel do Kostnice, vylepil kolem sídla koncilu několik plakátů. Plakátů, kterými se hlásil k pravověrnosti mistrových teorií. Udělal to 4. dubna a znovu 7. dubna. Jeroným vcházel a vycházel z Kostnice, protože nedůvěřoval pobytu v tomto městě. 24. dubna se ale prozradil tím, že během pobytu v Hirsau hovořil s některými lidmi. Nechal se příliš vtáhnout do diskuze, ve které nazval koncil satanovou synagogou. V zápětí byl udaný a zatčený. 23. května dorazil v řetězech do Kostnice. Vyšetřovali ho a pak ho vsadili do sklepení městského hřbitova svatého Pavla, aniž by mu po celé 2 dny dali jíst a pít. Petr z Maroňovic, Chlumův tajemník, ho tam dole našel v žalostném stavu a okamžitě požadoval, aby mu dali najíst. V těch pozdních červnových dnech, kdy mistr Jan čekal na svůj konec, se Jeroným pomalu snažil zotavit z nemoci, kterou mu přinesl měsíc nelidského zajetí. Hus ve svých posledních dopisech mluvil mnohokrát v množném čísle. Cítil se Jeronýmovi blízký, často se na něj ptal. Doufal a věřil v jejich zblížení, byť až po společném umučení. Hus se ve svých posledních dopisech obracel na své věrné farníky a stoupence v Praze, na univerzitní profesory, na český lid. Všem doporučoval lásku, úctu, naději a víru v Boha. Očekával, že každým dnem zemře. Každý večer prožíval, jako by byl jeho poslední. Přes toho úzkost přepadala jen zřídka. Především v něm zůstal klid a vnitřní mír člověka víry, věřícího, který měl čisté svědomí a který nacházel sílu a útěchu v mučednictví jiných svědců, kteří zemřeli pro víru v Krista před ním. V den svátku svatého Petra a Pavla 29. června napsal baronu Janu z Chlumu. Petr byl ukřižovaný a Pavel sťatý. Právě to mistr zmínil v jeho dopise, aby s obou čerpal sílu vydržet mučivý čas, který mu zbýval před hranicí. Děkoval šlechtici za jeho obětavost, za náklonost, kterou mu projevil. Téhož dne se v dalším dopise radoval s rozhodnutí barona Václava z Dubé vzít si ženu. Mistr byl rád, že se mladý šlechtic rozhodl odložit meč a usadit se. Přál si, aby celý život sloužil Bohu po boku své nevěsty. O 2 dny později přišla další návštěva v Husově cele. Tentokrát arcibiskup z litevské Rigy a 7 dalších prelátů z jeho družiny, kteří se ho opět snažili přimět k odvolání. 8 kardinálů ho nabádalo, že pokud chce, má ještě čas. Všemožně se ho snažili přesvědčit o jeho omylech, o jeho strašných hříších. Jak se mistr Jan Hus rozhodne? Ostré ticho těch několika minut nekonečného čekání napínalo všechny nervy. Mistr Jan neodvracel pohled od zdi. Pak zvedl ruku a požádal o psací náčiní. Jeho písemná odpověď byla jeho posledním a oficiálním prohlášením. Byla přečtená o 5 dní později, v pondělí 1. července, před 8 shromážděnými církevními hodnostáři komise. Opět ji upravím do moderního jazyka. Já, Jan Hus, v naději kněz Ježíše Krista, boje se urazit Boha a boje upadnouti v křivopřísežnictví, nechci odpřísáhnout v celku ani jednotlivě články, které proti mně předvedli křiví svědkové ve svých svědectvích. Neboť Bůh je mi svědkem, že jsem je nikdy nekázal, netvrdil ani nehájil, ačkoliv oni tvrdí, že jsem je hlásal. Kromě toho, pokud jde o články vyňaté z mých knih, prohlašuji, že se zříkám jakéhokoliv falešného výkladu, který je jim připisován. Protože se však bojím urazit Boha v pravdě a odporovat slovům svatých doktorů církve, nemohu se žádného z nich zříci. A kdyby můj hlas mohl dolehnout k celému světu, protože v den soudu bude zjevná každá lež a každý hřích, kterého jsem se dopustil, pak bych se rád před celým světem zřekl každé nepravdy a každého bludu, který jsem snad chtěl vyslovit, nebo který jsem skutečně vyslovil.
Toto říkám a píši ze své vlastní vůle a rozhodnutí. 8 kardinálů pochmurně vyšlo z františkánského kláštera a v tichosti zmizelo v horké letní noci. Naléhavé volání cvrčků a cikád občas překryl sladký zpěv bezesných vod jezera. K oknu věznice krátce dolehly veselé hlasy a smích několika mladých kolemidoucích. Byl krásný večer. Mezi šedivými mřížemi oslnivý měsíc téměř v prádech. Všechno hýřilo životem, který slavnostně plápolal všude kolem. Každý list, každá květina, každý hmyz byl uchvácen a přitahován touto dojemnou, okouzlující nocí, která vonila jasmínem a klidem. Je těžké, opravdu těžké uvěřit, že všechno končí. Je opravdu nemožné pomýšlet na odchod právě teď, když obloha slibuje nekonečný zítřek klidu. Věčný, nekonečný úsměv krásného zlatého měsíce. Ani domluvy Jana z Chlumu a Václava z Dubé v pátek 5. července nepomohly. Jan Hus neměl na výběr.

na hranici s ním. Sobotu 6. července 1415 ho zvuk mnoha těžkých a rychlých kroků přiměl vyskočit z postele. Stihl se jen tak přiklít, když se v klíčové dírce už po několikáté otočil velký kovový klíč. Srdce mu sevřela úzkost. Žádný prelát nebyl na návštěvě. U vchodu se neobjevil žádný inkvizitor. Jen vojáci. Malá skupinka vojáků, kteří ho mlčky pozorovali. Jeden z nich ho požádal, aby se oblékl a následoval je. Nastal jeho poslední den. Malý průvod ozbrojenců sestoupil po schodech. Jakmile vyšel před klášter ze 13. století, přešel přes svatoštěpánské náměstí a rychle a tiše prošel klikatou uličkou. Pak pokračoval po Wesenbergstraße směrem k velké katedrále v pulzujícím srdci vznešeného města. Jan Hus, vlečený v řetězech před svými inkvizitory v obrovském sále koncilu, mlčky naslouchal čtení seznamu článků, jimiž byl oficiálně odsouzený. Před ním na nejvyšším trůnu seděl císař Sigmund s odvrácenýma očima. Obklopený svým dvorem, patriarchy, arcibiskupy a všemi ostatními. Na dlouhém stole měli pečlivě uložená všechna kněžská církevní roucha. Se sklopenýma očima k podlaze se Hus dozvěděl, že všechny jeho knihy budou spálené a že samotná jeho osoba bude předaná světskému rameni. Byla to známá, smutně známá formule. Konec konců obvyklé pokrytectví. Církev přece nikoho nezabíjí ani neupaluje. Své odsouzence svěřuje civilní justici a myje si nad nimi ruce. Hus se sice pokusil odpovědět, ale byl okamžitě umlčený. Hus se pak odvolal na jediný pravý a jistý soud, na soud Kristův. Pak poklekl a tichým hlasem se modlil, aby Bůh odpustil jeho katům. Všude kolem se ozývaly posměšky, smích a pohrdavé urážky. Pak ho oblékli do všech kněžských rouch, vložili mu do ruky kalich a naposledy mu přikázali, aby se odvolal. Po jeho posledním odmítnutí začal obřad degradace, který vedlo 7 biskupů. Pokračovali v trhání jeho posvátného oděvu a zahrnovali ho urážkami a nadávkami. Odpověděl, že všechna tato rouhání přijme z lásky k Bohu. Po kalichu přišla na řadu štóla, ornát a spodní roucho. Nakonec zazněla osudná věta. Církev mu odebrala všechna církevní práva. Už jí nepatří a musí být ponechaný světskému rameni. Jdi pryč, tvou duši nyní odevzdáváme ďáblu. Donutili ho nasadit si na hlavu papírovou korunu, na které byly nakresleni 3 ďáblové, kteří se hádali o zatracence. Celému tomu divadlu přihlížel i římský a uherský král Zikmund. Ten také vydal rozkaz, aby se kacíře chopili byřici města Kostnice a Kat. Odevzdal odsouzeného svému dvornímu hodnostáři, který stál při trůně a držel říšské jablko. Byl to vévoda Ludvík Bavorský. Na to vyvedli Husa z chrámu. Když vyšel ven v doprovodu mnoha katů, zjistil, že kráčel v dusivém oblaku kouře, který vycházel z nedalekého hřbitova. Jeho knihy, které tam byly naskládané, už neúprosně hořely. Ale nebyly to vlastnoruční originály Husových spisů. Ty si předsednictvo koncilu pečlivě uchovalo. Husa vyvedli do průvodu, který se stával z celého tisíce ozbrojenců a kterému velel falckrabí Ludvík. Šibenice, postavená na trávníku ve staré čtvrti Paradís, nedaleko hradní zdi, kde byl měsíce vězněný, na něj čekala. Přízračná a strašidelná. Místem, na kterém byl Hus upálený, byla obecní louka obklopená zahradami kostnických měšťanů. Nacházela se za městem, na cestě na hrad Gottlieben.
Tam byl Hus také vězněný. Během cesty k popravišti se Hus střídavě modlil a odříkával žalmy. Petr z Mladoňovic s akurátností sobě vlastní zaznamenal, které žalmy si Hus těsně před smrtí vybral. Žalm smiluj se nade mnou, Bože, v tebe, Pane, jsem doufal, a ruce tvé, Pane. Hus se také obracel k okolostojícím. Hus se stále snažil vysvětlovat německy, že nebyl kacířem a že nekázal bludy, nýbrž pravdu. Hus postoupil směrem k hromádce dřeva a dál se modlil. Přitom volal na všechny strany. Pane Ježíši Kriste, tuto strašnou, potupnou a ukrutnou smrt pro tvé evangelium a kázání tvého slova chci velmi trpělivě a pokorně vytrpěti. Odpustiš prosím všem mým nepřátelům. Ale to už ho svlékali z černé sukně a nechali ho jen v košili a botách. Mokrými provazy ho připoutali ke kůlu. Přivázali ho k tlustému provrtanému prknu s rukama za zády. Provazy upevnili na 7 místech. Jedním nad nártem, druhým pod kolenem, třetím nad kolenem, čtvrtým nad třísly, pátým na bedrách, šestým v půli, sedmým pod pažemi a ruce dozadu. Jenže si uvědomili, že ho omylem otočili k východu. Byl to směr, kterým v oněch staletích každý umírající v očekávání smrti klidně obracel oči v důvěře v Boží odpuštění. Okamžitě ho tedy obrátili opačným směrem k západu. Přivázali ho za krk ke sloupu jakýmsi začazeným řetězem, na který jakýsi chuďas věšel nad ohněm kotlík. Odmítl zpověď a naposledy mu přikázali, aby ji odvolal. Podle praxe by ho tato poslední nabídka ušetřila smrti, milosrdně nahrazené doživotním vězením. Jsem připraven zemřít s radostí, odpověděl kacíř slavnostně. Přitom hleděl zpříma do očí maršálku de Pappenheimovi, kterému připadl tento poslední úkol. Jsem věru zvědav, bude-li mít za chvilku ještě tolik řečí, ozvalo se z publika. Nikdo se ale ke vtipálkovi nepřidal. Pod nohy mu položili 2 otepy dřeva a dalšími snupy slámy obložili Husa až po bradu. Dříví byly 2 vozíky. Někteří tvrdí, že v tu chvíli se stará selka v přemíře horlivosti vydala až po 3 venici, aby přinesla 2 svazky dříví. Mistr se při tom pohledu usmál a zabručel. Ach, svatá prostoto, sancta simplicitas. Vévoda Ludvík zatleskal rukama a kat přiložil k hranici pochodeň. Nikdo nechtěl věřit svým uším. Hus se dal do zpěvu, chvalospěvů na Boha. Lidem okolo se zdálo, že byl Jan Hus 1000 let vzdálený od své vlastní šivenice. Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou. Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou. Zpíval co nejhlasitěji, aby vznesl neskrotnou chválu svému Bohu. A po třetí, když začal s písní, jenž si se narodil z Marie Panny, vítr mu vehnal plamen do tváře a tak už jen pohyboval rty a hlavou. Jan Hus hleděl na nebe a usmíval se, zatímco ho stravovali plameny. Plameny nestihly na místě spálit celé mistrovo tělo. První plameny mu spálily jenom nohy, ale horní část těla nešťastníka zůstala viset nad zemí. Proto se rozhodli srazit kůl na zem, znovu rozdělat oheň a pozbírat a rozbít kosti kyji, aby rychleji schořeli. Janovu hlavu rozbili kyji na několik částí a hodili ji zpět do plamenů spolu s jeho srdcem, které tvrdošíně odmítalo hořet. Dokonce jeho sukni hodili byřici spolu s obuví do ohně se slovy, aby to snad Čechové neměli za relikvii. Pak sebrali popel, dokonce vykopali hlínu kolem a všechno spolu se všemi ohárky naložili na vozík. Nakonec tohle všechno hodili do Rýna,
který blízko teče.

Jan Hus těsně před svým upálením pronesl podivnou větu, která předpověděla budoucnost. Dnes zabiješ husu, ale za 100 let z tohoto popela povstane labuť, která bude hájit pravdu. Jeho oči se už začaly upírat k věčnosti, která ho čekala. Kdo ví, jestli Jan Hus zahlédl Martina Lutera, který přišel po něm? Kdo ví, jestli ho Jan Hus viděl přicházet? Kdo ví, jestli ho jeho oči při pohledu do 100leté budoucnosti poznali?

roce 1536 Luther přeložil a vydal 4 mistrovy dopisy. Následujícího roku napsal předmluvu k větší sbírce. V tomto procítěném úvodu zdůraznil vzácné a vynikající dary Ducha Svatého vlastní českému mistrovi. Odvahu, s níž bojoval s bolestmi smrti. Trpělivost a pokoru, s níž trpěl. Velikost ducha, s níž čelil obraně pravdy sám, jako beránek uprostřed vlků a lvů. Husovým největším zločinem, napsal Luther v této předmluvě, je prohlášení, že bezbožný papež není hlavou všeobecné církve.

Jeroným Pražský upálen. Po týdnech vysokých horeček, halucinací a zimnice se Jeronýmovi pomalu začalo vracet zdraví. Zima a hlad ho téměř pohltili. Postupně se mu vracelo vědomí z vlhké, dusivé kopky, ve které byl zavřený. Postupně se mu vracely všechny vzpomínky. Jeho zoufalé pokusy setkat se s mistrem Husem a bránit ho ve městě, které se mu den za dnem zdálo stále nepřátelštější. Pak jeho marné útěky a zatčení. Znovu v něm vzrostla touha najít zprávy o svém příteli. Neváhal se na něj zeptat při první příležitosti, když do temné cely přišel jeden z jeho věznitelů. Ten mu nepřátelsky oznámil, že kacíř konečně zemřel. Jeronýmovi se udělalo mdlo a musel se držet svého rezavého kavalce. Jeroným si uvědomil, že to byla pravda, ale neřekl ani slovo. Hněv byl ještě silnější, palčivější, ostřejší než hořký smutek, který prostupoval jeho duší. Chladný hněv mu bránil vykřičet svou bolest. Náhle mu v mysli vytanulo předsevzetí zemřít. Setkat se s ním co nejdříve mimo čas. A hlavně mimo ten svět supů, špinavých vran a zlých havranů. Věci ale nešly tak, jak si Jeroným přál, alespoň ne tak rychle. Kvůli té obrovské bolesti znovu onemocněl. Když ho předvolali na koncil 11. a 23. září, byl tak zesláblý, že k překvapení a uspokojení všech odvolal. Inkvizitoři mu ale nevěřili. Stejně ho nechali zavřít, i když jeho nové vězení bylo mnohem pohodlnější než to původní. Už 2. září 1415, tedy 2 měsíce po Husově upálení, se ostře ozvala česká šlechta. Čeští pánové se demonstrativně za mistra Jana postavili. Poslali do Kostnice stížní list, ke kterému připojili pečeti páni, rytíři i panoši. Bylo jich celkem 452. Vy jste nás potupili, když jste upálili naše mistry. My jsme na nich neshledali žádné bludy ani kacířství. Ale naopak, byli to věrní a praví vykladači písma svatého. Většinu stěžovatelů ale tvořili drobní zemané, kteří se co nevidět postavili do čela husických bojů. Stížní list ale nevyvolal v Kostnici žádoucí reakci. Konkláve v Kostnici zvolilo 11. listopadu 1417 papeže Martina V. Ten se stal papežem v roce 1417. Novým pontifikem nebyl nikdo jiný než kardinál Odo Colonna, který měl na Husův proces negativní vliv. V únoru 1418, ještě před koncem koncilu, Martin potvrdil dřívější rozsudky vynesené nad Wyclefem, Husem a Jeronýmem. Zároveň vydal novou protihusickou bulu, která formálně zahájila inkvizici proti husitům. Na jaře roku 1420 pak vyhlásil křížovou výpravu proti českým kacířům. Král Václav IV. Byl v té době už po smrti. Vraťme se ale ještě o 4 roky zpět. 26. května 1416 náhle Jeroným opět všechny překvapil. Zcela zotavený, projevil řečnické umění a argumentační jistotu, která ohromila celé publikum. Jeho jasný, zvonivý hlas začal chválit Jana Husa jako nikdy předtím. Nazval ho dobrým, spravedlivým, svatým a nezasloužil si tu smrt. Řekl, že byl raději připravený sám čelit stejným mukám s pevnou a klidnou duší, než aby ustoupil těm svědkům, kteří tak nestydatě lžou. Tím rozpoutal hněv celé synody, která ho o 4 dny později, tedy 30. května 1416, odsoudila na hranici. Na popravišti těm, kteří zbaběle za jeho zády zapalovali oheň, řekl: pojďte sem a zapalte mi oheň před očima. Kdybych se toho bál, nikdy bych nedošel tak daleko.
pak začal hlasitě zpívat chvalospěv na Pána. Když Jeroným zpíval, někteří se domnívali, že jeho zasněné oči zahlédly hrozné dny, které přijdou. Podobně jako možná Jan Hus zahlédl Martina Lutera v té labuti o 100 let později. Možná Jeroným zahlédl válku, která měla přijít. Možná viděl tisíce a tisíce ozbrojených a rozhořených mužů, kteří povstali v Čechách proti Zikmundovi ve jménu společné husitské víry. Možná viděl vojsko nesmiřitelného Žižky, jak čelilo a poráželo císařské vojsko. Možná rozpoznal lstivou obojakost císaře, kterému se podařilo rozdělit umírněné utrakvisty od radikálních táborů. Možná viděl, jak Zikmundova vojska naposledy obléhala město založené samotným Žižkou. Tábor, ve kterém se soustředili všichni Zikmundovi nejzuřivější nepřátelé. Všichni nejhorlivější žalobci římské církve, která měla být v roce 1334 krvavě dobytá. Jsou tací, kteří jsou si jistí, že to všechno viděl Husův nejdražší žák, když hlasitě zpíval do výše svou nebojácnou píseň. Odmlčel se, až když mu kouř navždycky zadusil dech. Pak se náhle rozhostilo ticho v nicotě. Bylo to ticho před bouří, která se měla rozeznít nad Královstvím Českým. První husitské vítězství. Tato bouře přišla už za pár let. Jak to tak bývá, Husova smrt vyvolala přesně opačný účinek. Mnozí Husovi vytýkají, že právě on mohl za tisíce mrtvých v husitských válkách po něm. Takoví lidé si pletou dojmy s pojmy. Ve skutečnosti za to mohla přece církev, která ho upálila tím, že ho předala světskému rameni. Češi si církevní patent na pravdu nenechali líbit. Domy farářů, co by Husových nepřátel, byly vydrancované a pobořené. Mnohým kněžím se nepodařilo uprchnout a byli týraní, jiní zabití a hození do Vltavy. Dvůr arcibiskupa byl v obležení a sám arcibiskup jen tak vyvázl. V ostatních krajích věřící vyháněli z far katolické kněze a na jejich místa dosazovali husity. Litomyšlský biskup Jan Železný s kostnickým pověřením tomu nemohl zabránit. Začalo jít do tuhého. Metla interdiktu se obrátila proti původcům. Není úkolem tohoto pořadu zmapovat husitské války, ale přesto nastíním začátek dalšího vývoje. Jako příklad uvedu bitvu, ve které husité zvítězili. 16. června 1426 se odehrála bitva u Ústí nad Labem. První husitské oddíly oblehly Ústí nad Labem po 26. květnu. Postupně bylo město obklíčené z několika ležení. Třeba že střelba z praků a děl působila městu značné škody, jeho obránci se houževnatě drželi, protože každým dnem očekávali příchod posil z Německa. Tam opravdu výsledek chvatné mobilizace, kterou osobně řídila markrabienka Kateřina, předčil všechna očekávání. Nepřátelské sbory z Míšně, Saska, Durinska a Horní Lužice byly tak početné, že se museli rozdělit do více proudů. Zatímco jeden postupoval takzvanou Janovskou cestou kolem mostu, druhý překročil hranice u Oseka a konečně třetí s posilami hornolužického šestiměstí směřoval přes Krupku k Teplicím. 15. června odpoledne křižáci dorazili k vesnici Chabařovice, kde ve vzdálenosti asi 10 kilometrů od Ústí narazili na předsunuté hlídky husitů. Ti si za bitevní pole zvolili mírné návrší s planinou nad vesnicemi Hrbovicemi a Předlicemi.
tam se za vozovou hradbu stáhly jednotky z obléhacích stanovišť. Dobové odhady hovoří o zhruba 25 tisících mužích na straně husitů a až 70 tisících mužích na straně římsko-německé. Zajímavostí je, že se do bitvy na české straně zapojilo také velké množství Poláků. Nedostatek potravin zřejmě míšenské velitele donutil svést rozhodující bitvu hned následujícího dne, ačkoliv byla neděle. Odmítli proto návrh husitů bojovat až v pondělí, aby se neválčilo v den božího klidu. Také, bohužel pro ně, zpupně odmítli i výměnu zajatců, což způsobilo, že se Němci do zajetí nebrali. Naposledy také vsadili na klasický útok těžké jízdy. V jedné z největších bitev husitského věku, konané za strašného vedra, invazní armáda Němců utrpěla zdrcující porážku. Po krvavé bitvě zůstalo na poli u Předlic ležet asi jen 30 Čechů, ale přes 4000 padlých Němců. Katastrofální konec bitvy navíc rozhodl i obléhání samotného Ústí nad Labem. Jakmile do města dorazila zpráva o porážce Němců u Chabařovic, jeho obránci většinou uprchli spolu s tamními bohatými vesměs německými patricii přes hranice do Saska. Samotné dobytí města bylo už pro vítězné husity hračkou. Tak začal nekonečný řetěz bitev, válek a šarvátek v husitské době. Až v roce 1436 bylo dosaženo dohody mezi husity a bazilejským koncilem spolu s takzvanou císařskou kompaktátou se Zikmundem. To položilo základ právní existence utrakvistické církve v Českém království. Přestože kompaktáta byla v roce 1462 papežem zrušená, v Čechách nadále fungovala jako zákon. Teprve v roce 1567 byla ze zemských zákonů vyškrtnutá. Navzdory snahám bazilejského koncilu, katolická církev husity neintegrovala. Nakonec je vyhnala.

Závěr. My všichni jsme husité. Teprve až v roce 1999 papež Jan Pavel II. Prohlásil, že hluboce litoval smrti mistra Jana Husa a násilností v českém národě, které Husova smrt rozpoutala. Vyzval ke smíření a Husovu hodnocení bez předsudků. Jan Pavel II., jeho následovníci, Benedikt XVI. A papež František se nezdráhali označit Husa za velkou osobnost. Oceňovali jeho hlubokou víru a nezlomnost. Ovšem navzdory tomu, církev nikdy nezrušila jeho exkomunikaci. Jsou tyto chlácholivé řeči jen klasickým pokrytectvím církve? Ať tak či tak, Jan Hus se nesmazatelně vryl do naší paměti zásluhou mnoha osob. Hus byl uvedený jako mučedník už necelý rok po své smrti. Krátce po Husově a Jeronýmově popravě pronesl Jakoubek ze Stříbra v betlémské kapli kázání na památku nových mučedníků. Na deskových obrazech z druhé poloviny 15. století byl Hus zobrazovaný jako mučedník a patron české utrakvistické církve. České národní obrození v 19. století vyzdvihovalo postavu Jana Husa v českých dějinách. Zdeněk Fibich napsal symfonickou báseň Jan Hus v roce 1870, která vyjadřuje Husovu statečnost a obětavost. Karel Bendl napsal v roce 1883 operu Jan Hus, která líčí Husovu cestu do Kostnice a smrt na hranici. Jan Hus se umístil v soutěži Největší Čech na 7. místě v roce 2015. Na Jana Husa proto nikdy nesmíme zapomenout. Přes 6 století je jeho odkaz stále živý a dnes stále palčivější. Jan Hus dříme v každém z nás. Všichni jsme tak trochu husité, aniž bychom si to uvědomovali. Všichni, kdo hledáme a milujeme pravdu. Za pravdu se musíme bít a nikdo nám ji nesmí vzít. Pravda je svatá. A pokud nám vezmou i pravdu, pak už život nemá smysl. Slyš pravdu, hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, braň pravdu až do smrti.

To je všechno, milí posluchači, k druhé epizodě dvoudílného pořadu Mistr Jan Hus. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, že mě budete sdílet na sociální média, o to vás velmi prosím. Také budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, třeba konkrétně ohledně Jana Husa, cokoliv, budu velmi rád, protože dialog je velmi nutný, zvláště v této době. A také budu rád, když se připojíte k tomuto kanálu, pokud jste tak už neučinili, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, upozornění, abyste nezmeškali další porady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže to bylo všechno, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte v Otrokovicích. Je to taková dvojí příležitost. Tou bezprostřední příležitostí je kniha Změna režimu. A my jsme tedy autoři, kromě Michala, ty autor nejsi, ale autor je, ale Michal je taky člen spolku Svatopluk a patří do vedení, takže všichni známe Zdenka Koudelku, ústavního právníka, který zpracoval kapitolu, která se právě věnuje těm ústavním změnám, základním institucionálním změnám. Marek Pavka zpracoval velmi zajímavou kapitolu, která není úplně na téma, které není úplně tak ve veřejném povědomí, ale on zpracoval změnu režimu, ke který nedošlo. Změna režimu, která vypadala slibně na Islandu, po takovém otřesu a vysvětlil, co se tam stalo a proč k tomu nedošlo. Takže když se podíváte na tu knížku, tak my tam máme vysvětlený jednak, co je změna režimu, jakou změnu režimu chceme a pak změny režimu, ke kterým došlo a ke kterým nedošlo. No a pak tu máme Michala Klusáčka, který je člen spolku Svatopluk, patří k vedení spolku Svatopluk, má na starosti prut odolnosti. Já se vlastně divím, co tu děláš, ty bys měl být někde jinde, ne? Teď odolnost dneska cvičí, nebo od zítřka cvičí. Takže v těžkých terénních podmínkách odolnost bude zítra cvičit na Komáří louce. První příležitost, ten první důvod, proč jsme se zde sešli, je tedy ta kniha Změna režimu, je k prodeji. Chtěl bych jenom říct, že je k prodeji, jo? Že to není k volné distribuci. Máme nakladatele, který vlastně do toho vkládá nějaké peníze a je samozřejmě rád, když se mu nějaké ty peníze vrátí, aspoň když se mu ta knížka zaplatí. Za lidovou cenu, Zdeňku, jestli se tedy nemýlím, 350 korun, je to tak? Jo, takže za 350 korun tady ta kniha je k dispozici. To je tedy první důvod, proč jsme se sešli. No a druhý důvod je, že tady máme vlastně vznikající zlínskou větev. My jako spolek Svatopluk jsme ještě neměli svoji pobočku v kraji. Jsme přítomní v Brně. Zdeněk Koudelka je člen brněnské větve. Jsme přítomní v Ostravě. Nedávno, před 2 týdny, jsme založili olomouckou větev, někteří z vás tam byli, tady pan kolega, a dnes je tedy ten moment, kdy vzniká větev zlínská. Takže to je vlastně taková dvojí příležitost pro to, abychom se zde sešli. Víte, já myslím, že nebudu tolik mluvit, možná asi nebudu představovat úplně obsah těch kapitol. Myslím si, že je také dobré, aby jsme spíše pak měli možnost k besedě, takže nemyslím si ani, že by kolegové měli dlouhé proslovy, každý určitě něco řekne, předpokládám, že jste si připravili nějaké úvodní slovo, ale pak budeme mít, pak prostě pobesedujeme, protože ty věci, co tak říkáme, tak ty se dají vidět na YouTube, ale kde jinde, takže myslím, že podstatná je právě ta výměna, možnost rozhovoru a debaty. Jinak jsou ještě tady nějaká volná místa. Jo? Vy, co přicházíte, tak nemusíte úplně stát. Tady dokonce v prvních řadách vidím téměř 3 až 4 místa a pak je tu takovej otoman, je kožený. Jo? To je docela dokonce pohodlnější než ty židle. Zdeněk, vy si tam mohl sednout. Ty bude, až teda řekneš, co máš na srdci. Podívejte, změna režimu, já bych možná řekl přece jenom něco k tomu pojmu změna režimu, protože on vyvolává určité vášně a určité diskuse. My se k tomu pojmu hlásíme naprosto vědomně, s vědomím všech důsledků, a to z toho prostého důvodu, že jsme ve Svatopluku přesvědčeni, že pouhá změna osobností, osob, pouhá změna obsazení, změna, to znamená na ministerských postech, v parlamentu, nemůže zařídit to, oč nám jde. Oč nám jde? Nám jde o to, aby se téhle zemi vedlo lépe. Aby se vrátila k demokracii, protože měli jsme tady takový krátký úsek demokracie v 90. letech, ke svobodě, aby nastartovala prosperitu a aby jsme na tu naší zemi mohli být hrdi. Když se podíváte, co se tady odehrává posledních 20 let, tak hrdi být nemůžeme. Pokud na to chceme být hrdi, tak nebude stačit jenom to, že se vystřídají lidé na těch místech. Bude muset dojít k systémové změně. No a my té systémové změně říkáme změna režimu. Od začátku, od první chvíle vždycky zdůrazňujeme, že máme na mysli změnu demokratickou, tedy provedenou demokratickým ústavním způsobem a změnou k větší demokracii. Jedním z pilířů změny režimu, o kterém mluvíme, konec konců, je zavedení přímé demokracie. Mnohem vyšší využití přímé demokracie. Já věřím, že Zdeněk ještě trochu zmíní tu základní ústavní konturu, o níž nám jde, ale velmi se podobá v té institucionální oblasti institucím páté republiky tak, jak je Francii dal prezident de Gaulle. Jo, takže tuhle změnu režimu máme na mysli. Od začátku říkáme, že to je demokratická změna demokratickým způsobem. To samozřejmě našim odpůrcům nebrání, aby nás nálepkovali a obvinovali

dál, ale teď se mu daří dobře, tak proč to ještě měnit, že jo? Myslím si, že tam je to jednoznačný. Ale takže to je asi tak ten kontext, jo? To je kontext té změny režimu. Když o tom mluvíme, tak my máme samozřejmě na mysli přehodnocení tedy těch základních institucí, které se týkají jak toho role prezidenta, která by měla být silnější, přímá demokracie, která bude přímá kontrola občanů nad těmi politickými procesy. Jedna z věcí, která nás všechny trápí, je samozřejmě soudcokracie, to, že soudci si často vymýšlejí své vlastní zákony, svá vlastní pravidla, nějak to téměř mysticky vyvozují z toho, z těch zákonů, místo aby je interpretovali. A samozřejmě důležitý je i stav ekonomiky. Jeden z problémů je samozřejmě to, jak je ekonomika spravována, to, že významná část naší ekonomiky je v zahraničních rukách. Co to znamená? To, že jsme dodavateli dodavatelů, znamená, že i když se tady budeme dřít sebe více, tak ty peníze tady prostě nebudou. No, to je jako rozdíl mezi tím, když tu značku máte, jste ten, kdo má tu značku, a pak jste někým, kdo pracuje pro toho, kdo má tu značku. No a těch Čechů, kteří mají tu značku, těch moc není. Takže my se domníváme, že toto je jedna z věcí, kterou je potřeba napravit. Domníváme se, že stát má mnohem aktivněji vstoupit do ekonomiky, ve všem, co se týká například energetiky, ve všem, co se týká vody, ve zdravotnictví, v dalších věcech. To jsou prostě domény státu a není správné, když se do toho pouští trh. Ono to sice vypadá hezky, že tam přijde nějaká tržní racionalita, ve skutečnosti to tak není. Tam nepřijde tržní racionalita, tam přijde monopol. Přijde tam monopol a ještě větší korupce, než byla předtím. Tím se vyznačují ty zdravotnické systémy, které jsou postaveny na nějakých těch mixech toho veřejného a soukromého. Takže to jsou věci, které nám samozřejmě leží na srdci. Domníváme se taky, že je potřeba kromě těch ekonomických a politických změn pracovat se společností. Je potřeba, aby ta zdravá společnost musí mít skutečně zdravou občanskou společnost. To je něco, co se stalo takovou podivnou frází v 90. letech, protože dneska, když se řekne občanská společnost, tak si lidé představí někoho, jako je Člověk v tísni. To znamená tyhle ty politické nevládky, který s českou společností zas tak moc společného nemají, protože oni vyrostli na zahraničních grantech. Pak tady máme, my tu máme nevládky, které vyrostly na zahraničních grantech a které samozřejmě jejich aktivita odpovídá těm potřebám těch zahraničních donorů. Ať už jsou to nějaké americké nadace na vývoz demokracie, nebo ať už jsou to nějaké bruselské struktury. A pak tady máme další typ nevládek, které jsou prostě financovány různými oligarchy a které dělají obrovskou škodu ve výchově, které například zásadním způsobem pokřivují, jak se učí dějiny, jak se učí dějepis. Chodí do škol, dělají se středoškoláky na základních školách různé soutěže, hry a vštěpují jim jednostranně chybný náhled na českou historii. Jo, je to takový ten europeistický, globalizační, antinárodní, to je to podstatný. Jo, to znamená pro německý, proti český. I tohle už se objevuje. Jo, takže to není samo sebou, jsou tu konkrétní lidé, konkrétní struktury, ty to dělají. Ti kolonizovali občanskou společnost. Rehabilitace občanské společnosti, jeden ze základních úkolů. Náš spolek Svatopluk, troufnu si říct, je autentickým mluvčím české občanské společnosti. Nejsme financováni nikým ze zahraničí, nejsme financováni žádným oligarchou. Všechno, co máme, je to, co nám dávají naši členové. No, máme 1000 členů, mezi nimi i podnikatele, kteří mohou dát víc, takže ano, jsme v tomhletom naprosto samostatní autentičtí. Na rozdíl od všech těch nevládek, politických nevládek, které vidíte v tom veřejném prostoru a které závisí na Bůh ví kom. Mám tam kapitolu o změně zahraničně politické orientace. Je zřejmé, že když prostě budeme chtít zase zemi, která je svéprávná, suverénní, která bude hájit ten český zájem, tak není možné prostě říci, jsme součástí Západu a nic jiného nás nezajímá. To je prostě zásadní chyba, je to neobhajitelné, neodpovídá to české tradici.
Česká tradice ne.

0: není, že bychom byli součástí východu, ale ani, že bychom byli součástí západu. Česká tradice je středoevropská. To znamená, pokud by něco měli dělat čeští politici v zahraniční politice, tak je to vytvářet co nejužší středoevropské společenství, ale středoevropské společenství, které bude neutrální, které se nebude stavět na tu či onu stranu a které bude schopné s ostatními částmi světa, s ostatními představiteli světa na základě vzájemného respektu dělat prostě rozvíjet vzájemně výhodné vztahy. A jedno jestli s Rusem, Američanem nebo Číňanem. Obojí je v pořádku. Ale ne, že se ideologicky k někomu upneme a do všech ostatních budeme kopat, budeme se na ně povyšovat nebo je budeme ignorovat, tak jak je naším dobrým zvykem. Takže to jenom, že to má i svoji zahraničně politickou dimenzi. A teďko já už nebudu mluvit o těch obsahových věcech, budu mluvit jenom o tom, co je potřeba, aby k tomu došlo. Víte, k tomu je potřeba obrovské množství odvahy. Protože když vy řeknete, já chci skřípnout zahraniční investory. Oni si tady nemůžou dělat, co chtějí. Mně se nelíbí, co dělají čeští oligarchové v energetice, ve zdravotnictví a jinde. Mně se nelíbí, že jsme podřízeni americkému hlubokému státu. Nelíbí se mi, že jsme podřízeni bruselským strukturám. To už je hodně nepřátel. To už je hodně nepřátel. To znamená, pokud se tenhle boj má vést, ten boj za změnu režimu, co je k tomu potřeba? Tak jednak je k tomu potřeba určité osobní vlastnosti, jako třeba odvaha, ale ta nestačí. Protože když se odvážný člověk rozběhne proti zdi, tak prostě dopadne ta jeho lebka stejně jako u toho sraba, který ho proti té zdi naženou. Prostě rozbije se o ní. Takže ale přesto určitá politická odvaha je důležitá. Ale samozřejmě musí tam být nějaká taktika, ale hlavně ten představitel musí vědět, že se dokáže opřít o národ. On musí vědět, že má doma zázemí, že to, co dělá, má jednoznačnou podporu. Protože jinak ho jeho vlastní lidé sežerou, pokud prostě nemá tady tuto podporu. Jo, proto takový Viktor Orbán dokázal dělat mnohem odvážnější věci než kdokoliv jiný v Evropě. Protože v té maďarské společnosti měl to zázemí. A když se k tomu dostane Marek Pavka, tak on vám vysvětlí, že na tom Islandě se to nepovedlo, na tom Islandu se to nepovedlo i mimo jiné z toho, že v té islandské společnosti se to tam začalo prostě nějak třít, že tam byly prostě nějaký zájmy silný, který dokázali ty lidi odklonit od té radikální změny, za níž se v určité chvíli stavili. Takže a to je i jeden z cílů našeho spolku. My chceme vytvářet společenské zázemí. My nejsme politická strana, říkám to opakovaně, spolek Svatopluk nikdy nebude nikam kandidovat, ale domníváme se, že ti, co kandidují, pokud mají být úspěšní, pokud nemají být jenom dalšími figurkami na orloji, tak musí mít společenské zázemí. V té společnosti musí být struktura, která je podrží. A to my vytváříme. My vytváříme pro ty politiky, kteří přijdou se změnou režimu. To nejsou ti, kteří by se dneska profilovali. Nevidím nikoho z těch, kteří dneska vstupují do vlády, že by vyloženě chtěli měnit režim. Jo? Některé věci možná budu dělat trochu líp než ti fialovští neumětelové. Doufejme. Ale nečekejme od nich nic zásadního. Česká společnost bude potřebovat ještě pár let, aby došla k tomu, že ta změna musí být radikálnější než změna, kterou slibuje Andrej Babiš. V té chvíli je tady spolek Svatopluk, který bude schopen podržet tyhle lidi, pomoci jim. Ale samozřejmě i těm pozitivním elementům v té současné konstelaci, ať už od Babiše, motoristů nebo SPD, jsme připraveni je podpořit a říci, tito lidé dělají správné věci, je potřeba je podpořit. A věřím, že někteří z nich takový jsou, i když samozřejmě celek té konstelace není úplně tým, který by chtěl měnit režim. Oni věří, že v rámci těch současných pravidel něčeho dosáhnou. Já myslím, že je dobře, aby to zkusili, aby voliči viděli, jak to zkoušení vypadá, čeho se dá dosáhnout, čeho se nedá dosáhnout. No a pak, až bude příští volební příležitost, ať už je to za 4 roky nebo dřív, tak zase z toho vyvodit nějaké příslušné důsledky. To by bylo tedy z mé strany všechno a já bych teď rád přizval spoluautory, aby řekli každý za sebe něco ke kapitole a ke změně režimu. Zdenku, můžeš?
1: Tak děkuji, ještě jednou dobrý večer. V zásadě z toho nějakého institucionálního ústavního pohledu my považujeme za správné, aby lidé, když volí, tak se mohli identifikovat s konkrétním člověkem, který vede tu politickou sílu do voleb, a potom, když ten člověk vyhraje, tak aby měl reálné možnosti prosadit svůj volební program. A v tom současném systému, který je založen na té parlamentní demokracii vedoucí k širokým koalicím, nedávno jsme měli 5 koalicí, teď bude 3 koalice, nevím, co bude po dalších volbách, ale v zásadě až na výjimku Zemanovy vlády tady většinou vládly koaliční vlády a lidé prostě cítí, že ty koaliční vlády jsou v zásadě o nějakém takovém upoceném někdy kompromisu. Někdy je tam ta hlavní strana silnější, tak si prosadí víc, což si myslím, že teď případ ANO ve vládě, kterou sestavuje Andrej Babiš. Někdy je v podstatě jenom o trochu větší než ty další strany, což byl případ ODS v té Fialově vládě. Takže proto vnímáme, že by správnější bylo posunout tu naši demokracii k té prezidentské formě. Aby lidé, když volí prezidenta, tak ho znali jako osobu, věděli, co říká, a on, když ty volby vyhraje, tak skrze ten svůj prezidentský úřad se silnými pravomocemi mohl prosadit svůj politický program, aniž by se musel uchylovat právě do těch nemastných, neslaných koaličních slepenců a kompromisů. Jen bych chtěl upozornit, že nedívejme se na současného prezidenta, protože v okamžiku, kdyby byla prezidentská republika nebo republika poloprezidentská, jak je ta francouzská, tak na toho prezidenta musí kandidovat ti lídři. Petr Pavel by v takovém systému neměl šanci. Naopak v takových volbách by musel do toho osobního boje proti Andreji Babišovi jít Petr Fiala, protože kdyby do něho nešel, tak by v podstatě pro tu stranu nebyl žádným přínosem, protože ta hlavní moc by právě byla v tom prezidentském úřadě a každá velká strana by musela se o ten úřad ucházet svým hlavním lídrem, ne nějakým Bčkem. Takže ten systém, který u nás vyprodukoval Petra Pavla, tak je systém právě proto, že v podstatě ta Fialova koalice hledala někoho, koho by mohla postavit proti Babišovi, ale přitom je neohrožoval, který by neměl vlastní politické ambice, a proto se takový nemastný, neslaný Petr, ale dobře vypadající Petr Pavel velmi hodil. Takže když hovořím o prezidentské republice, nestavme to a nedívejme se na to, neposuzujme to podle současného prezidenta. Takže ta osobní role toho politika, který by potom dokázal skrze ten svůj program, když ho obhájí ve volbách, řídit ten stát, to by umožňovalo, aby ti voliči se lépe identifikovali s tím státem, s tím konkrétním politickým vůdcem. Ale samozřejmě voliči se můžou splést. Může se zjistit, že zvolí někoho, kdo si to nezaslouží. Takže my v tom modelu máme i to, že by takový prezident byl zase lidem odvolatelný. Nemohlo by to být jenom tak, že se usmyslí nějaká menšina, ale kdyby to parlament navrhl a prošlo to v referendu nad poloviční většinou voličů, tak by mohlo být odvolatelný. To znamená, ano, chceme silnějšího prezidenta jako významnou figuru, ale také jako figuru odpovědnou, který je v každou chvíli, může být v každou chvíli tím lidem odvolán. To znamená, aby tam byla ta vazba politické odpovědnosti. No, další, co chceme, tak prostě vnímáme, že v takovém systému je zbytečné mít dvoukomorový parlament. My jsme jednoznačně pro jednokomorový parlament, pro zrušení senátu. Samozřejmě uvědomujeme si, že některé věci, jako jsou ústavní zákony a tak dále, tak je správné, když se na těch základních rozhodnutích zhodne nejenom nadpoloviční, a nějaká významnější většina v té společnosti. Což by mohlo vést k tomu, že by třeba to prezidentské veto, který by se třeba případně proti parlamentu postavil, nebo případně vetoval i třeba z ústavní zákony, tak by muselo být přehlasováno podstatně větší většinou, než je ta dnešní běžná většina nadpoloviční. To znamená, že ta vláda by nemohla všechno, že ta nadpoloviční většina by nestačila a v určitých třeba sporech mezi prezidentem a parlamentem by mohlo rozhodnout i referendum. Takže my v zásadě to, co dneska plní či neplní Senát, ono z hlediska institucionálního se může říct, ano, plní to, ale jestliže k volbám senátorů ve druhém kole, které se konají samostatně, nejsou spojeny s těmi komunálními volbami krajskými, tak někteří senátoři byli zvoleni méně než 10% hlasů, tak vlastně lidé říkají, buď vám nevěříme, anebo spíše říkají, vy nás nezajímáte. Jo? Takže stavět nějakou záruku demokracie na tělesu, které ten demokratický lid v zásadě nezajímá, je prostě protimluv. Takže naopak posílení referenda, právě vtáhnutí toho lidu do rozhodování některých těch politických sporů, tak bychom považovali za mnohem přínosnější, za mnohem správnější. Takže když to zhrnu, posílit prezidenta republiky, zjednodušit parlamentní zastoupení formou jednokomorového parlamentu, posílit nebo zavést a posílit postavení referenda u nás, čímž se ta správa státu stane levnější, určitě levnější, a zvýší se tím, že bude zavedena třeba i odvolatelnost toho hlavního politického hráče, což bude prezident republiky, tak se zvýší i to vědomí odpovědnosti toho hlavního politika vůči tomu lidu. A ta další věc, která již tady byla zmíněna, je soudcokracie. Pokud naše ústava nelže, a já věřím, že nelže, tak platí věta, která je v ní obsažena a která je obsažena v zásadě ve všech demokratických ústavách, že zdrojem moci je lid a nikoli v 15 soudců ústavního soudu. To, že ústavní soudce v některých rozhodnutích staví nad parlament, je popřením jeho role. To, že zrušil dokonce ústavní zákon, tak to je něco, co je vůbec popřeno v toho základního smyslu ústavního soudu, protože on má rušit obyčejné zákony, když se dostanou do rozporu s ústavou, ale on ve svém aktivismu přistoupil k tomu, že zrušil i ústavní zákon a v podstatě pak se postavil nad ústavu. A pak říká, zdrojem té moci jsem já, nikdo jiný. Projevuje se to i v takových vlastně viditelných věcech, jako je to neustálé posilování nedotknutelnosti platové otázky soudců. Málo se to ví, ale dneska prezident republiky jako hlava státu nemá největší plat v tomto státě. Největší plat v tomto státě má předseda ústavního soudu. Dneska soudce krajského soudu má větší plat než ministr. A soudce okresního soudu, když dosáhne třeba 25 let praxe, tak má větší plat než poslanec. A zatímco ministru je u nás 14, plus teda nějaký premiér, zatímco poslanců je 200, tak těch soudců máme přes 3000. To znamená, už jenom to, že ten ústavní soud ve svém platu byl ochoten popřít zase tu ústavní větu, která říká, prezident je hlava státu, tak v zásadě tím, že si sám sobě přiznal větší plat pro svého předsedu, říká, no, to ústava něco říká, ale když se podíváme na platy, tak tou hlavou jsem já, protože beru, že v každé organizaci ten nejvyšší má ten nejvýznamnější plat. Takže to jsou takové viditelné věci, kdy ten ústavní soud se postavil vlastně nad ústavu, postavil se nad ty základní principy demokracie, že moc vychází z lidu a lid ji vtělil do ústavy, necítí se tou ústavou někdy vázán a někdy jde i proti základním společenským tradicím. Například náš stát zatím neuznal možnost adopce dětí stejnopohlavními páry. ale už rozhoduje nález ústavního soudu, který říká, že by to zákonodárce měl v občanském zákoníku zavést, že měl také zavést na základě, nebo musel zavést na základě rozhodnutí ústavního soudu to, že při změně pohlaví není potřeba operace, že v podstatě stačí jakési prohlášení, jo, není potřeba dříve předepsaná operace. A ten jeden ze soudců ústavního soudu to zdůrazňoval a když to komentoval do médií, tak řekl, že oni vlastně jakoby katalyzují tu společnost, jakože jsou ti, kteří staví před toho ústavodárce ty nové úkoly a v zásadě si vynucují to, co má parlament dělat. V podstatě parlament se dostává do nějakého podřízeného postavení i v těch základních věcech, jako je otázka rodiny, otázka rodičovství, vztahu k dětem, otázka pohlaví muže a ženy. Postavil se proti tomu na Slovensku třeba s Fico, kteří na Slovensku si dali do ústavy, že člověk je buď muž nebo žena. A nic dalšího. Že manželství je pouze svazek muže a ženy. To mají na Slovensku v ústavě. A setká se s tvrdou kritikou a v podstatě je to vnímáno tak, že se brání proti Bruselu, proti Evropské unii. U nás v zásadě, ale některé tyto věci nepřicházejí z Bruselu, ale přicházejí z našeho ústavního soudu. A my říkáme, takovou roli ústavní soud nemá hrát. Já neříkám, že není možné diskutovat o tom, jestli u nás budou stejnopohlavní manželství nebo bude nějaká změna v adopčním právu. Ale ten, kdo tu změnu má dělat, je parlament, který je složen z politických stran, které to třeba obhájí ve volbách a buď získají nebo nezískají pro určitou věc voličskou podporu. Ale ústavní soud chce některé věci, a nikdy je v žádných volbách neobhájil, protože tam by tu podporu nedostal. Ale prosazuje si svoje vlastní vidění společnosti v těch základních věcech skrze svoji moc. Takže to je pro nás také nepřijatelné.
0: Tak. Já děkuji Zdenku Koudelkovi a než dám slovo Marku Pavkovi, tak bych chtěl tady k nám přizvat nastupujícího správce z Zlínské větve, Jiřího Mikošku, jste tam v koutku. Takže to je tvář Zlínského a tam vzadu vidíme Zdeňka, jo, takže Zdeňka, prosím, takže to jsou dvě tváře Zlínské větve, takže jestli chcete, tak se můžete... Taky jste nám sliboval nějaký štamprle, takže to tam vidíme. Tak.
2: Já jsem jenom nechtěl, aby jako pan profesor mluvil, teda přijal tu štamprle před projevem, abyste neřekli, že mluvil
0: jo, to.
2: Vlivem alkoholu. Jo?
0: To. Takže... Zdeněk asi řídí. Takže. Tak a nyní mi tedy dovolte předat slovo Marku Pavkovi, který je autorem velmi podnětné kapitoly, která se týká Islandu.
3: Dobrý večer.
0: Mikrofon je pro záznam, jo? Není.
3: Tak to je to lepší. Ne, já nemůžu, ale já řídím, takže... Slyšíte mě? Já vám teda řeknu z té kapitoly něco, co tam není, ať máte jednak nějakou přidanou hodnotu a jednak ať máte motivaci k tomu si to koupit, tu knihu. Tak první věc. Po druhé světové válce se severní Evropa vždycky považovala za jakousi výkladní skříň toho takzvaného západního světa. Za vůbec nejlépe fungující, vlastně víceméně nejlépe fungující politický systém na světě. Po dlouhá desetiletí, když se podíváte na průzkumy veřejného mínění celosvětové, tak vyhrávali jako nejlépe fungující politický systém vždycky Skandinávci. Vždycky, soustavně. No, první, kdo začal poukazovat na to, že ten reálný obrázek není ani zdaleka tak růžový, byli tamní umělci. Jo, ve skandinávských, severských zemích samozřejmě vládnou liberálové tak jako u nás, ale na rozdíl od nás tam nezradili umělci. Čili pokud jste Pokud někdo z vás četl skandinávské detektivky, to tady byla poměrně móda po roce 2000, tak tam už najdete společenskou a politickou kritiku. A to samé se týká speciálně dánské kinematografie, která je také velmi společensky a politicky kritická. No a potom přišla migrace a ukázalo se, že ten vzývaný švédský stát víceméně přestal fungovat. Ve Švédsku je úspěšnost policie při vyšetřování závažných násilných trestných činů po 20%. Po 20%. Do některých čtvrtí města Malmé se už policie ani prostě si netroufá jet. Jo. Já bych doporučil rozhovory Martiny Kociánové na Rádiu Univerzum s Kateřinou Janouchovou, která tam vlastně dlouhodobě žije v tom Švédsku. Zatím. Čili to máme Švédsko. Kdo trošku sleduje vývoj ve Finsku, tak víte, že Finové se řítí do zásadní hluboké ekonomické krize. A to proto, že se odstřihli naprosto hloupě od svého východního souseda, na němž od roku 45 ekonomicky profitovali. No a co teď ten Island? Ta islandská revoluce se tam vlastně táhla, nebo to, čemu se říká islandská revoluce, se tam táhla od roku 2008 do roku 2013. Uvedl bych vlastně rozdíly mezi Islandem a námi, mezi jejich podmínkami a našimi podmínkami, protože ty rozdíly jsou poměrně zásadní. Tím prvním rozdílem je to, že Island nemá armádu. Island, přestože je v NATO, nemá armádu. No a jak vidíte z vývoje v České republice v poslední době, ona je to velká výhoda nemít armádu. Za druhé, Island nemá tajné služby. Tam platí úplně to samé, co pro tu armádu. A za třetí, Island není v Evropské unii. Přesto se těm protagonistům té takzvané islandské revoluce prostě nepodařilo ty své cíle uskutečnit, a to přesto, že měli 47 křesel z 63 v tamním parlamentu, že ty další politické orgány, které byly vytvořené ad hoc k vytvoření tamní ústavy, naprosto jednohlasně, jednomyslně souhlasili s tou takzvanou systémovou změnou ústavy, a přestože za nimi dlouhodobě stála většina obyvatel. Proč tomu tak bylo, to si přečtete v té knížce. Druhá věc, na kterou bych poukázal, je, nebo vlastně třetí věc, je zobecnění. Zobecnění nějaké poučení pro nás. Já jsem tam těch poučení napsal několik, vybral bych jedno, totiž načasování. Ta islandská revoluce, jak jsem řekl, se táhla od roku 2008 do roku 2013 a ti její protagonisté zpětně dospěli k názoru, že právě to, že se to vleklo, přispělo k tomu, že ten establishment, ta věrchuška, prostě rozložila tu podporu pro tu systémovou změnu. A je to samozřejmě logické, protože čím víc se to táhne, ta změna, tím více má ta věrchuška, která je ohrožena tou změnou, času na to, aby zastrašila tam toho, aby skorumpovala tam toho. A hlavně nemůžete od obyvatelstva čekat, aby 5 let prostě chodilo na demonstrace, jo, a vytvářelo nějaký společenský tlak. To prostě nejde. A čili ten problém byl mimo jiné, toho neúspěchu byl mimo jiné v tom, že oni to prostě prodlužovali, natahovali a nakonec to prostě vyšumělo. A pokud jde o nás, se to pokusím aplikovat na ty naše podmínky, tak já bych tady uvedl výrok Františka Vejra, což byl velmi znamenitý právník, příslušník takzvané brněnské právní školy, který kdysi prohlásil. Základním logickým pravidlem práva je to, že každá část právního řádu může být zrušena za stejných podmínek, ze jakých byla do právního řádu začleněna. No, a když se podíváte na to, jak byla vytvářena česká ústava v roce 1992, ze jakých podmínek, A jaké podmínky máme teď my? A ty podmínky nám byly nastaveny právě těmi, kdo přijímali tu ústavu v roce 92, tak uvidíte ten nepoměr. Takže v roce 92 těm, kdo vytvářeli ústavu České republiky, stačilo vyhrát jedny jediné volby. Volby do České národní rady, ve kterých navíc lhali. Oni tam neřekli, že chtějí přijímat ústavu České republiky, tedy nejvyšší právní dokument a politický dokument státu. Oni tam neřekli ani žádné podrobnosti samozřejmě o tom. Prostě obelhali voliče. Ta ústava byla sepsaná a přijata za 5 měsíců. Za 5 měsíců, čili mezi červnem 92 a prosincem 92. A teď my, jaké máme podmínky? No tak za prvé musíme vyhrát volby do poslanecké sněmovny. Za druhé musíme vyhrát volby do Senátu, jenže tam se to komplikuje tím, že je to vlastně po třetinách, ty volby, vždycky po 2 letech. Čili jedny volby do poslanecké sněmovny, 3 volby do Senátu. Jenže po těch trojích volbách už tam máte další volby do poslanecké sněmovny, čili 2 volby do poslanecké sněmovny. Ale nemáte vyhráno ani potom, protože tady máte ústavní soud, který může podrobit tu vaši ústavu ústavnímu nebo soudnímu přezkumu. Tomuto ti tvůrci té ústavy z roku 92 nebyli podrobeni, protože žádný ústavní soud už tehdy nebyl. Navíc ten ústavní soud má 2 nástroje, které jsou v tom našem ústavním systému v podstatě časovaná bomba. První z nich je klauzule věčnosti. To je článek 9 odstavec 2 ústavy, který zní tak, že podstatné náležitosti právního a demokratického řádu nebo změna podstatných náležitostí právního a demokratického řádu je nepřípustná. To je naprosto gumová a v Evropě zcela bezprecedentní formulace, pomocí níž může ústavní soud zrušit jakýkoliv výnos, jakoukoliv normu veřejné moci. I kdybyste měli ústavní většinu v Senátu, v poslanecké sněmovně, on to ten ústavní soud může na základě tohoto zrušit. V roce 2017, když Andrej Babiš vyhrál poprvé volby, tak se trošičku spekulovalo o tom, že by tam mohla být koalice mezi ANO a SPD a že by tam ta SPD prosadila prvky přímé demokracie. Tehdy v Hospodářských novinách Zdeňka Bakaly vyšlo interview s Pavlem Rycheckým, tehdy to byl šéf ústavního soudu, a ten řekl, já nedovolím změnu polistopadového vývoje. Myslel tím, že nedovolí vlastně přijetí těch prvků přímé demokracie a nedovolím to prostřednictvím té klauzule věčnosti, i když budete mít tu většinu. No a potom je tam ještě mlhavější nástroj v té ústavě, takzvané materiální jádro, teorie materiálního jádra, která vlastně umožňuje tomu ústavnímu soudu to samé, co ta klauzule věčnosti, akorát, že to materiální jádro tam není psané, to není psaná norma, ale je to jakýsi duch té ústavy, který ten ústavní soud prostě vidí. Mnozí ústavní právníci říkají, že to je fikce, nic takového prostě neexistuje. No, takže tady máte problém s ústavním soudem. Samozřejmě může někdo namítnout, můžete přece prostřednictvím voleb prezidenta a senátu vyměnit složení ústavního soudu. To je pravda, ale zkusme si to spočítat zase z toho časového hlediska. Čili 6 let na výměnu senátu a ústavní soudce má 10 let to funkční období, což znamená, že se vám to prodlouží 6 let volby do senátu, když máte, a to je náš případ dneska, když máte vlastně lichý a sudý rok, tak je to 7 let s tou volbou do poslanecké sněmovny plus 10 let funkční období toho ústavního soudce. Čili máte 17 let na tu ústavní změnu. Může se vám stát, že to nebude možné udělat v kratším období než za 17 let. A za těch 17 let, kolik musíte vyhrát voleb? 4 volby do poslanecké sněmovny, 8 voleb do senátu a 3 prezidentské volby. Jo? Zkuste to porovnat s těmi podmínkami, které měli ti tvůrci našeho systému v roce 92. No, čili, když to shrnu, vyvstává otázka, pokud ti Islanďané za daleko snazších podmínek nedokázali tu změnu systému provést, jak to můžeme udělat my? Jo? A druhá věc, samozřejmě, pokud je výkladní skříň Západu v takovéto krizi, jako je ten Island, co ten zbytek? Že? No a pokud jde o to načasování, tak já myslím, že všichni známe a to porovnání vlastně těch podmínek v letech 92 a 2025, tak myslím si, že všichni známe ten výrok, všichni jsme si rovní, ale někteří jsme si rovnější. Děkuju. Tak.
0: Děkuju Markovi. Já teď nebudu otvírat úplně diskuzi, ale bezprostřední reakce. Jo? Protože když to takhle Marek řekne, tak to vypadá, že to je úplně zabetonovaný a ztracený. Jo? Ale pak tady máme jeden takový zase příklad z české historie, a to je prosinec 1989 a způsob, jakým federální shromáždění tehdy volilo prezidenta republiky. Byli jednomyslní. Všichni ty komunisti jednomyslně zvolili Václava Havla. V okamžiku, kdy přijde velká geopolitická změna, tak všichni tady ty loutky, všichni tyhle šašci nakonec udělají to, co je potřeba. Protože vědí, že kdyby to neudělali, tak by špatně dopadli. No, takže tohle je jenom ta logika. Jo? Samozřejmě jinak platí, jinak za normálních okolností je to nezměnitelný. S tím já souhlasím. A vždycky, když mluvíme o změně režimu, tak vycházíme z toho, že se připravujeme na ty mimořádné události. Ale oni přijdou, oni už tu v podstatě jsou. Když vidíte, co se děje kolem nás, to je jedna mimořádná událost za druhou a bohužel můžeme vlastně racionálně očekávat, že přijde něco, co se dotkne i nás. Já říkám bohužel, protože to nebude pozitivní. Bude velmi negativní. Ale tak jde o to, aby jsme na to byli připraveni aspoň s těma kartama, co pak budeme mít v rukách, nějak dobře hráli. Michale.
4: Děkuji za slovo. Petr Drulák tady hovořil o mimořádných situacích a právě díky tomu, že takové mimořádné situace očekáváme, vlastně vznik i prut Odolnost, který je nejmladším prutem spolku Svatopluk. Ten důvod, proč byl prut Odolnost založen, řekl bych, že jsou to dva důvody. Jednak je to zhoršující se bezpečnostní situace v celé Evropě. A ten druhý důvod je vlastně nové náboženství, které v Evropě vzniklo, což je víra v Green Deal a ty postupné ekonomické a politické kroky, které jsou tím provázeny. Ten první bod, a na co vlastně prut Odolnost se připravuje, je, pokud nastane nějaký zlomový okamžik, tak aby lidé byli na to připraveni, aby si uvědomili, že to, že je bezpečnost v ulicích doposud jakási, že to není automatické a že ta bezpečnost v ulicích může velmi rychle skončit. A aby vlastně lidé měli nějakou představu o tom, co dělat v takových krizových situacích, co dělat se svou rodinou, jak ji ochránit a jak vlastně to období té krize, která může přijít a nemusí být dlouhá, ale může být velmi intenzivní, jak to období přečkat. Takže prut Odolnost se zabývá jednak tím, co dělat v těchto krizových situacích, co dělat například, jak se bránit, osobní obrana, když vás někdo napadne, že je potřeba v první řadě utíkat, když nemůžete utéct, tak je potřeba se dozbrojit, tak je potřeba se schovat, když není možné se schovat, tak je potřeba se dozbrojit a teprve potom nějakým způsobem se bránit. Jedna část, kterou děláme. A ta druhá část je spojená s tou novou vírou, která je v Evropě. A vlastně ta víra vlastně dělí obyvatele i u nás, i v Evropě na dvě části. Jedni ti věřící věří, že planeta se otepluje vlivem člověka a že je možné toto oteplování zmírnit tím, že si tady zavřeme elektrárny a zničíme průmysl. A druhá část je ta, která je realistická a abych tak řekl, i vlastenecká, má normální pohled na svět v tom smyslu, že my nemůžeme utlumit jakoukoliv aktivitu u nás, protože společnost, kterou nyní máme, je velmi sofistikovaná a vlastně jsme závislí na energiích, na elektřině, na teplu. A u nás vlastně ve společnosti se vytratila schopnost nějakým způsobem bez elektřiny vlastně přežít. Takže my se chystáme na to, že může například nastoupit blackout, který letos vlastně nějaký krátký blackout už byl u nás. To znamená na krize velkého rozsahu. Náš český stát je dobře připraven na krize malých rozsahů, IZIS funguje dobře, ale nejsme vůbec připraveni na krizi velkého rozsahu. To znamená výpadek elektřiny na 3 a více dní. Co lidé budou dělat, když nebude voda, především ve městech, když nebude fungovat kanalizace, vlastně abychom nějakým způsobem donutili lidi, aby přemýšleli, aby měli ty zadní vrátka, aby věděli, kam se uchýlit, jestli mají třeba někoho na venkově, protože na venkově je tohleto, je takové období samozřejmě snazší přečkat. Aby lidi přemýšleli o tom, když takový výpadek nastane, jestli zůstanu ve svém domově, nebo se někam přesunu, když se budu přesouvat, jak se tam přesunu, abych udržoval například ve svém autě pohonné hmoty, tak abych tam neměl prázdnou nádrž a tak dále. Takže já, protože nejsem autorem kapitoly v této knížky, tak jsem to pojal, tento můj příspěvek jako takovou reklamu na prut odolnost a my zítra a pozítří máme cvičení na Komáří louce u Jindřichova Hradce. Kdybyste měli ještě zájem, tak tam máme několik volných míst, takže můžete se přihlásit nebo se pak mě kontaktovat a já bych vám vysvětlil, co a jak. A budu samozřejmě rád za dotazy, pokud je budete mít.
0: Děkuju Michalovi. Samozřejmě vzhledem k tomu, co nás čeká, jak jednotlivce, tak společnost, tak je dobré tu odolnost pěstovat, posilovat. My ve Svatopluku proto jsme založili ten prut, který dělá pravidelná soustředění. A je dobře, že Michal se toho ujal. Tak přátelé, já myslím, že to je z naší strany úvodní slovo a teď bychom využili tedy, máme docela dost času na diskusi, tak bychom vždycky se sbírali 2-3 dotazy a pak bychom na to kolektivně odpovídali. Tak kdo začne? Prosím, tady máme a pak pána. Vy jste byl první.
5: Já bych se chtěl zeptat na pozadí toho Green Dealu, protože já jsem studoval fyziku,
0: já to zopakuju. Nebo to musíš... Tak budeme to dávat na ten mikrofon, aby to bylo na záznamu.
6: Takže, chci se zeptat na pozadí Green Dealu, protože jako student fyziky, tak když se nad tím zamyslím, tak je to skutečně nesmysl. Člověk otepluje planetu samozřejmě, ale člověk nemá tu sílu, aby to zamezil. A samozřejmě je to výhodné pro banky, když budeme zateplovat domy a stavět fotovoltaiku, tak to chápu, ale že by ty banky jednotlivé byly tak silné, aby byly schopné zničit Evropu kvůli nějakému zisku z půjček, tak mně nepřipadá pravděpodobné. Kde je ta síla, která vlastně dovedla k tomu, že teď už je čím dál viditelnější, že ten Green Deal v této podobě je nesmyslný a přesto se schválili teď cíle daleko tvrdší, tak to už jsem si říkal, teď už je snad poslední chvíle, že vycouvají a ne naopak přitvrdili. Takže zatím musí stát něco hodně silného, co tento nesmysl vlastně udržuje u života. Co tak to bude?
0: Děkuju. Ještě jsme měli dotaz tam vzadu. Pán ze Slovenska, tuším.
7: Já jsem Čechoslovak. tak jsem se narodil.
0: Pořádku.
7: A tak aj zomrie. Já mám pocit z toho, co jste tu vy štyria povedali, že jste nám došli tu napovedať, jak to nejde. Na poli utopia, na poli, aby sa človek vedel, jak sa má schovať, lebo mám mať plnú nádrž. Čo toto sú za rozpravy? To, čo tu všetko fungovalo veľa rokov do revolúcie, kde bola organizovaná civilná obrana, kde každý človek vedel, kde má ísť, čo má robiť, neexistuje. A tým, že urobíte jedno, dve cvičenia, nikoho nenaučíte. To je jedna vec. Pokud sa nezmení silovo situácia v týchto štátoch dvoch československých, nikdy to sa nedá pohnúť. Rozpravy o tom, že budeme čakať 17 rokov na nejaké voľby. Koľko budem žiť ja? Mám 70 rokov. 17? Ja chcem dneska, zajtra žiť. Ja osobne si myslím, že na toto sa musí ísť úplne nejak inak. Zebrať kladivo a ísť na ten hrad toho podlého žebráka, čo tam sedí, prepáčte za výraz, ale je to tak, lebo ja toho človeka poznám, čo to bol za podrazáka celý život. Ja som bývalý vojak. Vyhnať odtiaľ. A ísť to jeho bandou. Čo robia s Babišom? Ja nehovorím, že Babiš je dokonalosť. Čo robí táto partia? To je tu na strane. Čiže ja tu mám svoje rodiny, ja tu mám svoje deti, lebo som žil v Čechách, teraz žijem na Slovensku. Tam je to skoro obdobné. V ústave není povedané, že človek je muž a žena. Je to tam trošku deformované inak, ale to je jedno. A podívajte sa, čo robia. Za pomoci kresťanských demokratov, lebo čo to tam sú, to sú tiež takí zradcovia, to neriešim, ale oni presadili nejakú vec. A čo robí Európska únia? Čo to je za organizácia Európska únia? Zle, zle, zle. Všetci panáci, ktorí sedeli doteraz v paláci, v Čechách, zle, zle, zle. Green Deal.
0: Máte dotaz, jako jestli máte nějaký dotaz na nás, bych se chtěl zeptat.
7: Ano, já mám dotaz ten, či se nedá zamyslet nad tím, že to treba řešit úplně jinak. My nepotřebujeme vědět, co robili v islamu, či islamu v Islande. To je národ, který má svoju kulturu, svoj život a tak dále. My tu žijeme svojím životom, svojou kulturou a tak dále. Máme historické kultury, jak Slovensko, tak Čechy.
0: Díky, to je jasný dotaz.
7: Na základě toho je třeba se... Jasne. Zamyslieť, že si vieme s tým niečo urobiť, lebo rozprávať o tom, že 17 rokov budeme žiť a čakať, že si niečo niekoho zvolí, to je utopia. Ďakujem.
0: Ďakujem. Tak máme ešte, jestli máme do tretice, no pokud teďko nevidím, tak budeme bezprostredne reagovať. Dobře, Jiří Mikoška dá dotaz a pak to dáveme na jednou a pak dáme další kola.
8: Otázku, ale takový příspěvek jako z naší strany, jako teda organizátorů, že když teda mluvíme o té současné situaci, tak si musíme uvědomit, že je to výsledek 35-letého soustředěného útoku na naši společnost, na náš stát, kde byla provedena cílevědomá demontáž tohoto státu, kdy my jsme byli cílevědomě zbaveni potravinové soběstačnosti, byli jsme zbaveni armády, víš, jako absolutně, víte o tom, že myslivecký svaz byl oficiálně začleněn do svazku české armády? Nevíte. Já díky tomu, že můj bratr je myslivec, tak jsem se to dověděl, protože to jsou jediní chlapi, kteří se nebojí chodit v noci v lese a dokonce vystřelit, že? Protože jinak z těch vojáků nikdo. My jsme byli zbaveni také ideologické soběstačnosti. Bavme se s mladýma lidma, zjistíme, že oni neví, kdo jsou, jestli jsou Češi, Tataři, Kelti, Germáni, Židé, nebo co vlastně jsou, že? My jsme byli zbaveni kulturní soběstačnosti, protože 90% filmů, literatury, hudby, která nás obklopuje, je všechno z Ameriky. A naši lidé si to neuvědomují, že? Jo? V této situaci my tady stojíme jako ta malá teda skupinka těch lidí, že po celé republice, která si to víc nebo méně racionálně, intuitivně uvědomuje a klademe si otázku, co teda s tím, že? A na koho se můžeme obrátit, s kým můžeme počítat, říká se tomu jako státotvorný národ, že? Lidi, kteří si prostě nenechají namluvit, že tady existuje 50 pohlaví, jo? Lidi, kteří se nenechají namluvit jako... Já jako... Ne, vy do toho nemluvte, vy jste umělec a vy jako zatím ještě jste...
0: Já to beru jako určitý krédo správce. Tohle je krédo správce větve, jo? Říkám, a pan Mikoška už to nějak asi taky zakončí, ale v podstatě...
8: Zakončím to. Dívejte se, já jsem mimo jiné, že teda podnikám, tak jsem jako malorolník v Topolne, jako se zabývám zemědělstvím, že? A řeknu vám jednu potěšující zprávu, že obrovským způsobem stoupla poptávka po dřevěných kurnicích, to znají jenom chovatele slepic, no v jakém okamžiku? No když je tam to nejlevnější vejce za 9 korun, že? A to takzvané biovejce je tam za 13 korun, tak ti lidi najednou zjistili, že oni mají zahradu, že mají dvorky a tak dále, tak já to jako uvádím jenom takový drobný příklad, že musí teda ten v našem národě přijít k tomu velkém obratu a říct si, no my přece se musíme spoléhat sami na sebe, ne že budeme chodit do supermarketu, kde nám možná z Německa nebo možná nedovezou, že a kde uvedu pokrytectví teda toho Green Dealu, že každý, kdo jede po dálnici, tak vidí tisíce kamionů, které tady naváží teda potraviny až z Německa nebo Francie a tak dále. Proč? No protože nám bylo zlikvidováno zemědělství a potravinářský průmysl. Takže každý litr mléka a tak dále. Takže jako zakončuji to tím, že my musíme začít všechny tyto složky jako v té společnosti obnovovat. Tímto musíme působit na lidi a hlavně musíme začít u té ideologické části, že musíme vysvětlit občanům, že nikdo to za nás neudělá, žádná neviditelná ruka trhu, žádní kluci z USA, že ti prostě přišli, aby nám tady ukradli, co se dalo ukrást, že? A to je všechno. A teď končí, protože tady už není co ukrát, že? Takže tímto já teda jenom apeluju na všechny vás a s tímto my budeme s panem Svobodou tady působit, jak on se k tomu přidal, protože má to vhodné jméno. Já volám pořád, ať žije Svoboda, ale Zdeněk Svoboda, jo? Takže...
0: Dobře, děkuju. Takže já myslím, tak... že to je důležité si ujasnit. Já považuji za důležitou takovou tu větu, co jste tam řekl, že to nikdo za nás neudělá. Jo? A takže... No to...
8: Já jenom dodám takovou drobnost. Jo? Víte o tom, že chov slepic, králíku a dalšího zvířectva je zakázaný Evropskou unii. Domácí zabíjačky jsou zakázané, lidi tomu nechcou věřit. Jo? Ptačí chřipka se u nás každý rok prohání.
0: A tohle jsou ty témata, které se pak tady budou diskutovat. Ale teď bychom to nechali u té knížky, Petr. Děkuju. My teď zareagujeme na to, co bylo vzneseno a pak hned budete v příští řadě, jo? Tak, dvě otázky. Jedna se týká Green Dealu a druhá se týká, jestli teda čekat těch 17 let nebo co dělat jinak. No, to si myslím, že jsou dvě podstatné, naprosto jasné dotazy. Já řeknu ke každému trochu a pak řeknu kolegům, kolegové třeba budou chtít k tomu něco dodat nebo dá to ze své perspektivy jinak. Co se týče toho Green Dealu, myslím si, že to samozřejmě, když se na to takhle analyticky díváte, tak to, co říkáte, dává smysl, jsou tam otazníky, není to úplně jasný. Já vidím pro mě dvě takové proměny, dva faktory, které vysvětlují Green Deal. To šílenství toho Green Dealu. Jo? Ne rozumný zelený technologie. Já myslím zase, já jsem teď byl minulý týden v Číně. A minulý týden v Číně, když tam jste, tak vidíte, že zelené technologie nejsou úplný nesmysl. Když jste v Pekingu a v Šanghaji, tam není spalovací motor. A těm městům to strašně pomohlo. Já jsem tam byl třeba před 15 lety poprvé a skutečně ta města se dusila. Z Pekingu lidi utíkali, tam se nedalo dejchat. Teď ne. Jasná obloha, tichý auta. No a v té 25 milionové aglomeraci to dokázali vyřešit. prostě ty auta nějak dokážou nabít. To znamená, existují rozumné zelené technologie, ale Číňani to udělali tak, že to jejich ekonomický růst nepodkopalo. Nejenže ho to nepodkopalo, on ho to nakoplo. Takže oni na tom vydělali. My to děláme tak, že pácháme ekonomickou sebevraždu. Takže jenom k tomu, že ne všechno, co je zelený, musí být šílený, protože samozřejmě, když se díváme na ten Brusel, tak já sám mám tendenci k tomu takhle přistupovat. Je to zelený, takže je to nesmysl. Nemusí to být, jo? Ale musí to být, pak ten kontext je jiný. Ale proč? Co se tu stalo v té Evropě? Co se tu stalo? Já vidím ty dva faktory. První faktor je, že současná evropská společnost je hodnotově vyprázdněná. To znamená, ona hledá nová náboženství, nové víry a málo co soustředí vaší pozornost jako apokalypsa. Jo, kolem roku 1000, před těmi tisíci lety, kolem roku 1000, skutečně křesťané třeba čekali apokalypsu a hodně to zahejbalo tehdejší Evropou. Jo, hodně to zahejbalo. Tímhle už nežijeme. My nežijeme křesťanskou vírou, hledáme nový apokalypsy. A síla Green Dealu, nebo síla té zelené ideologie spočívá v tom, že oni přicházejí s apokalyptickým svědectvím, varováním. Planeta zanikne, všichni umřeme. Jo? A to má obrovský mobilizační potenciál. Takže v těch evropských společnostech skutečně je výrazná podpora pro tyhle politiky. Jo? To není jenom něco, co by si vymyslela nějakých pár biznismenů a bankéřů. Ne, ono to má v té společnosti rezonanci. Mezi mladými lidmi, vzdělanými lidmi. Jo? Jo, to je jeden z paradoxů moderního vzdělání, že čím jste vzdělanější, tak tím jste otevřenější těmto myšlenkám. Jo, já mám vždycky problém, když jsem se vlastně už jako celoživotnický, když se dívám průzkumu, když se vždycky dává vzdělanost a názory, tak já mám postoj v podstatě lidí se základním vzděláním. Jo, většině otázek. Jo, vždycky jsem byl spíš na úrovni takového toho učně. Jo, a na tom se nezměnilo moc. To teď nechávám stranou, proč to tak je. Jo. Ale prostě tohle je jeden faktor. Tady ta apokalyptická ideologie, vůči níž jsou Evropané otevření. Otevřenější než v jiných částech světa. Jo, prostě v muslimských zemích vůbec, tam mají svůj vlastně nějaký svůj rámec, že jo, v podobě islámu. V Číně taky, v Číně to mají postavený jinak. Jo, tam mají prostě jiný hodnoty a funguje to jinak. Takže u nás je to důsledek hodnotového nihilismu. Jo, jeden z těch důsledků. A pak je tu druhý, a to jsem četl zajímavou studii, ona to byla spíš taková glosa. A ta se týkala specificky Německa, protože Německo je vlastně země, která spáchá ekonomickou sebevraždu. Německo bylo centrem evropské průmyslové výroby. A oni si ten svůj průmysl vlastně odpálili. Odpalují, ničí. A tam to vysvětlují tak, že máte dva druhy kapitálu. Což pro někoho, třeba školíno v marxismu, není nová věc. Finanční kapitál, průmyslový kapitál. A v Německu získal navrch finanční kapitál a finanční kapitál má jiný priority, má je globální, nemá problém přesouvat ty peníze z jednoho koutu planety na druhej a ten průmyslový kapitál mu vlastně vadí. Jo, takže v Německu, že máte někoho jako by třeba Friedrich Merz dneska, byste řekli člověk z biznisu, ne, on je nositel finančního kapitálu. To je člověk, který dělal pro BlackRock, pro americký investory. Takže on se neřídí logikou německého průmyslníka. Protože německý průmyslník by z toho byl zděšený. Je fakt, že část německých průmyslníků je dneska spokojená, zejména když jsou napojený na Rheinmetall. Jo, to jsou zbrojaři. Tak ty jsou spokojený. Ale jinak německý průmysl samozřejmě trpí. Takže rozdíl mezi průmyslovým kapitálem a finančním kapitálem. To je hrozně důležitý. To je důležitý i pro nás. Protože my bychom měli chránit průmyslový kapitál a ten finanční kapitál brát jako nutný zlo, jako něco, co je potřeba regulovat. Něco, co samozřejmě musí existovat, tenhle systém ekonomický se bez banky neobejde, ale ta banka musí mít svoje místo. Není možný, aby ten finanční kapitál všechno ovládal. Takže to je k tomu Green Dealu, moje perspektiva. Pak té druhé věci, já s váma souhlasím, já taky nechci čekat 18 let, proto jsem vlastně řekl, že to, o čem my mluvíme, je otázka geopolitické změny. Ono to ale není tak, že můžeme vzít kladivo a jít na Hrad. To k ničemu nepovede. To je zbytečný. Ono to musí být tak, že ta společnost pocítí nutnost té změny. A dokud toto společnost nepocítí, tak těch pár odhodlanců, který půjdou někam s kladivem, tak skončí buď ve vězení nebo v blázinci. To není cesta. Cesta je, že musí být společenská poptávka.

0: Proto mluvím o té velké geopolitické, o nějaké geopolitické události. Ty události přijdou. První, která nás čeká, je přiznání prohry na Ukrajině. Že ta Evropa všechno prohrála. Úplně všechno prohrála. Vytvořila tam skorumpovaný režim, který skončí. Skončí i ty režimy, které ho patrně podporovali. V tom lepším případě. Takže to je ten moment, první moment, na který my bychom měli být připraveni. My bychom měli být připraveni, až se to tady začne otřásat. Aby jsme věděli, co a jak. Aby to nebylo jako v tom roce 90, kdy se to tady začalo otřásat a my jsme koukali a pak jsme skočili prostě na toho, kdo měl na píšťalce naladěnou takovou tu melodii, která se nejvíc líbila, a šli jsme za nima. To znamená, aby jsme šli autenticky za těmi, aby jsme byli s těmi, aby jsme byli těmi, kdo budou formulovat ten český zájem. A ne těmi, kteří nás potáhnou k někomu jinému. O tom je Svatopluk. O tom je ta knížka. O té přípravě na to. My jsme napsali knížku Změna režimu. Myslím si, že žádný z nás si nemyslí, že všechno, co jsme tam napsali, je detailní plán, který se bude úplně uskutečnout, jak jsme napsali. Ale my zahajujeme ten způsob myšlení. My chceme zvyknout tu společnost na to, že to, co tu je režim a že ten režim se může změnit a že se musí změnit. To je smysl toho našeho úsilí. To je smysl té knížky. A druhý knížky, která už teď přichází s konkrétními návrhami politik. Jo? Takže já s váma souhlasím. Není to tak, že budeme čekat 18 let a přemýšlet, co budou dělat ústavní soudci. V okamžiku, kdy přijde totiž ta změna, kdy se ta společnost začne obracet nohama vzhůru, tak ti soudci budou poslouchat, jako poslouchali ti poslanci toho federálního shromáždění, kteří volili Václava Havla. Ano. Ano. Jasně. Dobře. Tak, co v té chvíli dělat? A já tuhle otázku dostávám často a říkám, ať ANO ukáže, co umí. ANO dostala kolik? 35% hlasů. To je jejich úkol. Oni v té chvíli musí říct, vy jste nám ukradli ty volby. Oni musí v té chvíli být schopni zmobilizovat společnost. A v okamžiku, kdy uvidíme, že ANO jde tímhle způsobem, já budu první, kdo podpoří Andreje Babiše. My už jsme před těmi volbami říkali, že prezident nesmí ukradnout výsledky voleb, musí je respektovat. Já jsem věděl, že samozřejmě ten, kdo má být premiérem, nebude nikdo z té naší části toho spektra, ani nikdo ze Stačilo, ani se SPD, že šlo o Babiše. A nejsem voličem Andreje Babiše. Ale Babiš je ten, kdo má být premiérem. A pokud někdo říká, že má být premiérem někdo jiný, někdo třeba z druhé řady ANO, nebo z jiné strany, tak je to obcházení výsledků voleb a je potřeba proti tomu vystoupit. Ale první, kdo musí vystoupit, bude ANO. A pokud to ANO nedokáže, to znamená, že ta strana nemá nárok na existenci. Ať se promění na nějakou lobbystickou skupinu nebo něco jiného. Oni musí umět bojovat o ten výsledek. A zatím nevidím žádný boj. Zatím vyjednávají velmi opatrně, velmi opatrně. A možná, že to bude úspěšný. To znamená, nechme těch pár týdnů proběhnout. Já si myslím, že počkejme do Vánoc. Není důvod, aby jsme před Vánocema neměli jmenovanou novou vládu. Ta vláda je jasná. A pokud to nebude, tak chci vidět, že se dokážou porvat o ten volební výsledek. A pokud ne, tak prostě nejsou politickou silou, která by měla vést tuhle zemi. To je úplně jednoduchý. Ne, oni jsou... Ne. Oni musí být těmi, kdo budou těmi aktéry. A ne čekat babišovsky, ať to udělá někdo jiný. A říct, hele, to se mě netýká, to udělal ten a ten. On musí do toho jít a první v řadě na tu barikádu. Jo? A to chci vidět. Tak.
1: No v zásadě po té, co Petr Drulák to velmi pěkně všechno vysvětlil, si myslím, že je málo co dodat. Je to opravdu otázka Babiše. Já taky nejsem jeho volič. Tady v tom sporu o ten údajný střet zájmu říkám, ve střetu zájmu není, protože vlastnictví akcí ten zákon nezakazuje. A ti zaslepenci, ti antibabišovští si ani neuvědomují, že kdyby tento zákon

0: a spadl na Babiše, tak to, že máme spoustu funkcí pod střetem zájmu, tak to jsou tisíce lidí u nás, včetně těch soudců, o kterých jsem hovořil, kteří taky mají akcie, třeba z kuponové privatizace, nebo si je koupili, anebo, ne, nebo něco zdědili po rodičích. To si ani neuvědomují, že oni to chcou zakázat Babišovi, ale neuvědomují si, že by to zakázali tisícům dalších lidí, kteří dělají někde pro stát a najednou by nemohli vlastnit akcie. To, co je zakázané, tak je to, aby seděl v představenstvu nebo dozorčí radě. Akcie vlastnit může. Ale je to, jak tady bylo správně řečeno, je to jeho boj. Jo? Já jsem taky nevolil, protože Andrej Babiš podle mě není ze své podstaty revolucionář, jo? Ale když chce jít do toho spolu s prezidentem a kdyby ten prezident neustoupil, tak musí umět to, co uměl třeba ten Reichl. Zaplnit Václavák v Praze. A nebo zaplnit dokonce ta náměstí po dalších městech v republice, aby ti lidé, kteří teda volili, ano, a ano, má z těch 200 poslanců 80, to je velká síla, to neměl ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman v letech své největší slávy, když byli premiéry, neměli takové množství poslanců. On je má, ale musí taky dokázat, že je schopen tu společnost mobilizovat i pro to třeba veřejné vystoupení proti tomu Petru Palovi a říci, prostě my jsme ten lid, který nějak rozhodl a my chceme, aby Babiš vládl a to, že mu patří Agrofert, nám nevadí. Pane Petře Pavle, proč to vadí vám, když zákon to nezakazuje? To tam jste tichým společníkem a vadí vám, že Agrofert přijde dotace. To je prostě problém Agrofertu. Nám nevadí, že Andrej Babiš bude předsedou vlády. Musí umět mobilizovat tu společnost. To je také úkol politika. Nejenom vyhrávat volby. No, prosím, ještě
1: objasnit. Tak potom, pak se... Pak bude další kolo, tady ještě máme Marka. Jinak já jen chci upozornit na vystoupení Zdeňka Koudelky u Petra Hajeka na Protiproudu, kde se tímhle zabývali a Zdeněk to tam velmi jasně vysvětlil s odkazy na příslušné zákony. Marku.
2: Jo, já jenom bych zmínil dvě jména. Jedno teda v souvislosti s dotazem pána ze Slovenska, jak jste vzpomínal, že se nedá nic dělat a vůdce těch islandských revolucionářů, profesor ekonomie Thorvaldur Gylfason, potom všem, když to prostě bylo zhatěno, řekl, že základním problémem, příčinou toho neúspěchu té revoluce byla sabotáže strany justice a politiku. A on řekl, jediná možnost, jak se této sabotáži lze vyhnout, je mimo ústavní cesta. A druhá věc jenom byla... Zazněla tady od pana správce velice zajímavá myšlenka o té ideologické soběstačnosti. Musím říct, že to slovo jsem ještě nikdy neslyšel, a že je to velice zajímavé. Mezi světovými válkami vyrostlo v Maďarsku hnutí intelektuálů, které se postavilo proti liberalismu, protože ten liberalismus tam byl předtím a dovedl ty staré Uhry až k tomu rozkladu naprostému, nebo rozpadu po roce 1918. Oni se postavili proti liberálům, proti západu a proti elitářství. A jeden z nich, Gyula Székely, to byl historik, řekl, že liberalismus je import, je to dovoz ze západu a není vhodný pro naše podmínky.

0: Normálně, to si necháme na jindy, dámy a pánové, to bylo použito včera do vysílání, abych tam udělal takovou předělat znělku, že Gavarit Moskva a hlavně tedy FKT Altaj a Valerij Viktorovič Pjakin, takže na nejnovějšího Valerije Viktoroviče Pjakina jste se mohli podívat a zaposlouchat. Sice jsem ho tam dal až v noci, ale nevadí, dámy a pánové, takhle to zkrátka je. Čekám na první e-mail od pana Tichého, takže vás zdravím a vítám v neděli 17. července léta páně 2026 jejich to kalendáře, aby jsme se pak, až se pan Tichý připojí, společně podívali na samozřejmě komentované to zpravodajství, pravidelný to informační přehled týdenní těch zpráv, informací a samozřejmě i komentářů, které v mainstreamových médiích neuvidíte a neuslyšíte, takže já vás vítám teď živě na svobodném vysílači CS a samozřejmě obrazem bychom už měli jít, protože mi tam skočila hymna dvakrát, jak jste jistě slyšeli, tak už já zdravím všech 25 sledujících teď aktuálně živého vysílání nedělního skadaně, takže bychom se s panem Tichým měli podívat i právě na ty věcičky, které mi teď přišel první e-mail, takže já vám to hned přečtu, aby jsme se na to koukli. Události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace budou jako druhé, íránský konflikt jako třetí, tam si zase vyměňovali, nebo spíše amíci útočili. Informace z USA bude jako čtvrté téma, aktuality z Evropské unie jako pátý balíček, šesté budou novinky odjinud. Pardon, sedmička budou covid, kočkování a následky a zakončit bychom to měli zajímavostmi z domova. No už a pak bychom se zhruba ve 9:45 nebo 15 minut před koncem cca bychom se měli kouknout na tématické okénko, jenž zní tedy má Ukrajina vůbec své hranice. No, tak to bude zajímavé, já to tady jdu skopčit a ty tady vidíte, počkáme, jestli pan Tichý se připojí nebo ne, já to tady dám aspoň do popisu v kalendáři, abyste to viděli, prozatím mě, šup tam s tím, tak a teď uvidíme, uslyšíme, zda už chodí další maily, zatím ne. Tak dámy a pánové, tak to uděláme jednoduše, já to tady otevřu, ať to vidíte a už se na to kuknem, juknem a začnu tedy číst, protože všechno tady od pana inženýra ještě nemám. Tak, jsem rád, že všichni ti chytří, kterým vadil můj projev, že se teda přihlásili aktivně všech těch sedm za ty roky, co s panem Tichým vysíláme. Jsem rád, že se všech těch sedm přihlásilo dobrovolně, že to budou číst místo mě takhle z voleje a já si budu moct hodit nohy na gauč a jenom to tady, nebo na stůl pracovní a jenom to tady budu moct sledovat a obhospodářovávat. No, takže jsem rád, že se všichni přihlásili, tím pádem z těch sedmi ani jeden. Tak, to jsou ti hrdinové, takže hrdiny necháme být. Koukneme se na Ukrajinu, která odmítla vyzvednout těla svých vojáků z Konstantinovky, to má být, protože Konstantinivka nebo Tinivka, to je pa ukrajinsky, ale mluvíme my, když tak pa rusky, takže už je to Konstantinovka. Kyjevský režim tedy odmítl ruskou nabídku na příměří, tedy přerušení ukrajinské palby na ruském kontrolovanou Konstantinovku, a by tedy bylo možné předat Ukrajině těla padlých bojovníků o ozbrojené sebranky Ukrajiny, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Tak, ukrajinské úřady opět prokázaly, cituji, svůj postoj k padlým vojákům jako ke spotřebnímu materiálu primárně shromážněnému pro frontovou linii prostřednictvím nucené mobilizace. Víte, že pan Pjakin tomu říká busifikace, my tomu tady říkáme i s ruskými lidmi, zkrátka mobilizace. Tak, den předtím ruské totiž ministerstvo obrany oznámilo, že ukrajinské straně bylo nabídnuto příměří v osvobozené Konstantinovce, aby tedy bylo možné přesunout těla padlých vojáků. A vojenský rezort oznámil, že více než 20 zahraničních médií projevil zájem tedy přijet do města, aby bylo svědkem přesunu těl. No ale ruské ministerstvo obrany nakonec uvedlo, že je připraveno zorganizovat tedy práci novinářů v Konstantinovce, pokud Ukrajina bude s navrhovanou humanitární akcí souhlasit a Ukrajině, která však ztrátu Konstantinovky popírá, se nic podobného nehodí. Nuž, tak to byla první zprávička, přesuneme se na druhou. Vidíte to dobře, snad jo? Konstantinivka, Konstantinovka, takže tady to máme, ano, tak takhle by to mělo být. Ukrajina opustila 13,5 tisíce svých mrtvých vojáků v Konstantinovce. Tak, když tady má být nápis parusky, tak ten nadpis má být taky. Ukrajinský prezident by měl odškodnit rodiny prý zemřelých. Rusko tedy navrhovalo, že by Ukrajina si převzala těla padlých ukrajinských vojáků, ale to už je 6. července, zkrátka se nám to tady dubluje. Ukrajina odmítá toto, protože pokud by Zelenský těla vyzvedl, nebo jeho chunta, znamenalo by to jeho porážku, myšleno města, i možná samotného Kokaňského, a musel by odškodnit rodiny mrtvých. Tak, stejně jako v časi Fiaru, anebo v Pokrovsku, tak i v Konstantinovce utrpěli Ukrajinci značné ztráty, protože kladli silný odpor zmíněným městům, aby nebyla dobyta. Jo, to je zase z ProNews GR, no jo, takže debilní překlad z Google, aby jsme si to dali do češtiny, tak zkrátka, protože kladli silný odpor v těchto opevněných městech, aby nebyla dobyta. Na zdraví, Martine, tak, je to pravda. Jdem se kouknout na třetí, protože když se tam to dubluje, tak já to tady nepotřebuju říkat 20krát. To jenom, když vy vysáváte dotace ze státu, jak ve Slovenské republice, že ano, rodina Šimečkovic a další. Bylo by zajímavé zaměřit se na nějaké české požírače duplicitních či triplicitních pobídek z různých ministerstev. No, ale to je na nějaké investigativce. Přeto se to všechno nenecháme Tomasi Pauknerovi, že jo? Tak pátejte i vy. Zelenský je prý v pasti, třetí zpráva, 20 zahraničních médií chce dorazit do Konstantinovky a Kyjev nechal v Konstantinovce tedy stovky mrtvých, tady se zase uvádí 13 tisíc, tak to už se nám to tripluje, tak to asi necháme, jenom tady kouknu, co tady mají v tom článku, co je tady ministerstvo obrany, to už jsme tady měli, Hefening, to nás nezajímá. Telegramový kanál uvádí, že Kyjev převezme 526 těl, zatímco Moskva by si měla vyzvednout 41. To má dle textu dále dokazovat, že ztráty ozbrojených sil Ukrajiny nebo ozbrojené sebranky Ukrajiny výrazně převyšují ztráty ruské armády. Sestavením určitých statistik budou novináři moci dospět k fakt závěru, že Ukrajina jednoduše nemá tolik mužů ve věku podléhajícím odvodům. Kolik jich podle těchto údajů za celý konflikt padlo? Připomeňme, je zde poznámka redakce, že podle některých zdrojů se ztráty OSU počítají na miliony. V důsledku toho se zapojení dalších žoldnéřů stane podle textu zcela zřejmým a bude znovu potvrzeno. Tak, jdeme se kouknout dál, 4. Doufám, že už to nebude zase o Konstantinovce. Ne, je to o monstruózním útoku na Kyjev. Svět nikdy prý nic takového neviděl a je mnoho mrtvých. Z potrosek se ozýval křik. Putinovi konečně prý došla trpělivost. Tak, během noci a rána, to je na 6. července, byl Kyjev vystaven tedy silným raketovým útokům a podle ruských vojenských zpravodajů byly hlavními cíly energetické objekty v hlavním městě a jeho okolí. Zpráva je tedy z pondělí, možná to je ještě z víkendu. Podle prvních informací zveřejněných ruskými zdroji byly cílem Kyjevská vodní elektrárna ve Vyšhorodu, objekty na jihu Ukrajiny a také oblasti Buča a Irpiň. Nad několika částmi města a jeho okolí stoupaly slouby hustého dýmu, zatímco ukrajinské zdroje zveřejnily záběry požárů a následku zásahů. Takže prý nejméně 8 mrtvých v Kyjevě a jeho okolí, kdy podle ukrajinských úřadů při útoku zahynulo nejméně 8 lidí, kdy 7 osob zemřelo v Kyjevě, zatímco jedna oběť byla zaznamenána v Bučanském okrese severozápadně od hlavního města. K tomu bylo nejméně 34 lidí zraněno v Kyjevě a okolních oblastech. Přiletělo tam 20 balistických raket za 15 minut. Současně jsou zmiňovány také tedy vlny dronů a ukrajinské zdroje zveřejnily schéma pohybu ruských raket a dronů nad územím Ukrajiny během dne. Černý dým, který zahalil město, takže ukrajinská média zveřejňovala nové závěry hořícího Kyjeva nichž jsou nad městem vidět tedy hustá mračna černého dýmu. Podle zpráv z terénu se vzduch kvůli požárům a troskám stal těžkým a štiplavým a kouř zahalil velkou část hlavního ukrajinského města, nebo spíš hlavního města státu 404. Nož, samozřejmě, jestliže zasáhnete energetiku, infrastrukturu, případně ještě nějaký sklady vojenského a jiného materiálu, tak ten vzduch je pak silně toxický. To určitě Greta Jasa, zelený debilové z Evropské zunie, s Green Debílem taky, že jak je to super, jak se skvěle válčí do posledního Ukrajince a jak je to super zelený. Tak, exploze skladů se superdrahými Abramsovými granáty s ochuzeným uranem 238 a lidé prý v panice prchali. To bylo prý v Omsku, bylo od úterního rána, ten byl pod útokem dronů OSU, byla místní ropná rafinérie poblíž čtvrti Něftaniky, na internetu kolovaly fotografie a videa kouře a požáru v areálu, právě podobně nastal čas postavit místní velitele protizdušné obrany prý před soud. Tak, drony zasáhly zase naopak podrobnosti útoky na Kyjev, zase, že drony tam zasáhly závody Burevesnik, Kyjev 71, Kyjev 79, závod Kvant, raketový závod v Žuljanech a sklad pohonných hmot a maziv ve Vyšném. To právě skvěle vytváří zelený čmout, že ano, ekologický. Po úderech začaly sekundární pak detonace a výbuchy otřásly celým městem a z předměstí Kyjeva bylo evakuováno zhruba 600 obyvatel. Podle některých zpráv mezi explodující municí byly tedy i mimořádně drahé střely s ochuzeným uranem 238 pro tanky Abrams, nebo Abrams po česky. Město by mohlo zahalit mrak radioaktivního prachu, lidé pak panikařili, někteří se uzavřeli ve svých domovech a jiní raději odjeli. Bývalý ministr financí a šéf banky pan Zadornov potěšil všechny Rusy svou předpovědí, řekl, konec druhé světové války přinese ekonomice během příštích až 18 měsíců velmi významný pozitivní impuls. Je to šéf banky odkrytí. Tak to nás asi nezajímá. Tak, jdem se kouknout na šestku, jestli pan Tichý již není nachystán, ale tady nachystán je, tak já nevím, jestli ještě posílá další maily, ale to on by jistě se zavolal a připojil. No, tak se koukneme na šestku. Skandál prý v Kyjevě. Kiril Budanov rozpoutal štvanici na ministra obrany kvůli explozi tajného skladu, tedy s tím ochuzeným uranem u obytných domů. Tak, to jsme zkrátka stále v tom 7. červenci, tedy v loterii. Koukneme se na příkaz z GRU, teda GUR, pardon, to je ta ukrajinská, že ano. V noci tedy na 6. července provedly ruské síly masivní úder, jedním z cílů byl sklad ve městě Višněve, kde byly podle bývalého poslance nejvyšší rady Ihora Mosičuka uložené kazetová munice a také tedy ty granáty s ochuzeným uranem. Po explozích se na ukrajinských sociálních sítích dokonce rozjela kampaň proti ministru obrany Michailu Fedorovovi a příslušníci bezpečnostních složek RIA Novosti sdělili, že tyto propagandistické aktivity probíhaly na příkaz bývalého šéfa GUR Kirila Budanova. Slyšíte, že pan Tichý už mě tedy vyzvání, jak jsem avizoval. Pane inženýre, jestli se slyšíme, koukám, že
1: slyšíme se... Slyšíme se dobře.
0: Výborně.
1: Omlouvám se za zpoždění. Hezký večer vám, vážení posluchači, i vám, pane kolego. Omlouvám se za... A stihnul jsem to v akademické čtvrthodince, takže...
0: jo. Jasně, mě bylo jasné.
1: Aspoň zachoval nějaký bonton.
0: No, a tak mi bylo jasný, že to posíláte.
1: A je to nás nějak jako nemálo, to takže jako... Takže
0: tak, tak jestli jste nachystaný, tak můžete dát sedmičku z okrajiny. Z toho prvního balíku.
1: Já se to přehodím okamžíček jenom. Jasně. Se to jenom přehodím tady a sedmička z Ukrajiny, dobře. No, těch zpráv je tentokrát z Ukrajiny opravdu hodně. Ta sedmá zpráva hovoří o tom, že ruská armáda je 15 kilometrů od bývalého hlavního města Ukrajiny, míněno teda Charkova. Oni teda tam se rovnou od hlavního města a nemenovali, ale pak teda dál se ukázal, že to je Charkov. A jinak teda Kyjev nemá síly zastavit postup. Teď tam na jeden útok tam teďka Rusové obsadili asi 600 km čtverečních a 20 obcí a tak dál. To už je zpráva ze 7. A teďka, než jsem se připojoval, tak jsem viděl, že dobyli zase další území a že teďka už prý jedou jako na Berlín. Že už to stejný, že už teďka už jedou s Majem a už jedou jako na Berlín. Na Kyjev tentokrát samozřejmě, ale že to je jako už obdoba jako závěr druhé světové války, tak uvidíme. Jinak tady zpátky tady k té informaci, jak se blíží tedy k tomu Charkovu, tak to je zážitost té skupiny, uskupení Sever a Západ. A vlastně tady vlastně se dostanou na obklíčení tedy rozsáhlého regionu a to vlastně zásadně změní taktickou situaci ve stylu toho volčanského a okupianského operačního směru. Oni některé věci nebudou, některé ty ta místa, která zatím jsou třeba hodně opevněná, nebo je tam hodně lidí, tak je oni obklíčí zatím a nebudou se zdržovat. Tam sice se s nima jaksi bojuje, ale další jednotky potom prostě pokračují dál kolem nich a jedou dál. Takže jinak teda teď bylo teda spočítáno, že teda ty Ukrajinci přijdou asi o 600 km čtverečních toho výběžku Charkovské oblasti, který vlastně hluboko zasahuje do té Bělgorodské oblasti. A jak víte, tak do té Bělgorodské oblasti jednak tam stříleli, jednak tam dělají ty výpady, takže i tohle to jak se pomůže tedy. A tam další otázka je taková, že tam jsou pak jako některé ty klíčové dopravní uzly, které mají svůj význam, jako je Prikolotnoje a některé další. Takže tolik jenom v krátkosti je toto zpráva, pojďme dál, protože z té Ukrajiny je to dneska opravdu hodně.
0: Tak, jdem se na to kouknout. SVO aktuálně, to je také z OTRK. 16 000 Ukrajinců drží frontu, ale polovina jsou raněný. Stovka pak pump lehla za měsíc popelem. Rekordní týden speciální vojenské operace. Tak, co to tady zase je? V noci z 5. na 6. to už jsme tady měli asi pětkrát. Pořád to samé, takže Ruská federace tam zaútočila s využitím 625 úderných bezpilotních letounů dlouhého doletu proti cílu mimo zónu společné vojenské operace, to má být asi speciální, přičemž podle ruského ministerstva obrany bylo nad ruskými regiony sestřeleno 613 vzdušných cílů. Tak, teď jsem z toho jelen, trošku zamotané. A teď jsou tady rozepsány, kde, kdo, jaký směr. Průlom ve Volčansku, to bychom si asi mohli kouknout. V pohraniční oblasti u vesnice Ochrymovka zlepšili bojovníci sever svoji taktickou pozici obsazením další části lesa severně od řeky Volčia. Poblíž Rybalkina nepřítel zde postupně ztrácel půdu pod nohama, což umožňovalo zabezpečit další úsek státní hranice před hrozbou malých průzkumně diverzních skupin. Ozbrojené síly také ostřelovaly dělostřelce obytnou oblast ve Vasilivce, uvádí to telegramový kanál Novoje Media ze Záporoží. Zranění tam byly 3 muži, jedna žena na následky těžkých zranění pak zemřela v noci v nemocnici. Všem zraněným je poskytována lékařská péče s tím, že bylo několik domů vážně ještě poškozeno. Dva nacionalisté se pokusili z vozidla vyskočit, co to je? Tak tady asi nějaký lumpíci někde chtěli útočit a zaznamenali tam nepřátelský pick-up, který byl asi zničen a zcela vyhořel, jak tady čtu. O těch 16 sek benzínkách, nevím, kde to tady v tom dlouhém článku najít, nebo kolika, ne, o stovkách, tak teď nevím, kde to tady hledat. Ten článek je dlouhý, 16 000 vojáků, to jsme tady měli a to je asi tak, dámy a pánové, všechno je to obšírná zpráva na cz24.news, tam to najdete, to je ten agregátor zpráv, jak byl dotaz, myslím, minulý pátek na pana VK.
1: Tady je důležitá asi i jedna věc pro takovou přehlednost nebo pro lepší představu, jak to celé probíhá, tak v podstatě v rámci té speciální vojenské operace Rusové postupují, útočí tedy směr jako na západ, to znamená na Kyjev a tak dál. A ta kyjevská nebo ta ukrajinská strana vlastně útočí jenom teda těmi raketami, drony, snaží se ostřelovat tedy jednak Krym a jednak teda střílí teda hluboko až tedy do území, na území teda Ruské federace a hlavně se teda soustředuje na rafinerie a na takovéto a na energetické podniky. Takže to je asi tak jako velmi v kostce prostě pro tu představu. Teď už je to dokonce tak daleko, že v těch posledních dnech už teda dokonce ruská strana přichází na to, že vlastně už to tedy mění z té speciální vojenské operace na klasickou válečnou operaci prostě z toho důvodu, protože na druhé straně nejsou jenom Ukrajinci zdaleka, ale jsou tam armády prostě nebo vojáci prostě z různých zemí, z různých světových stran. Tam teď třeba byla ukázka i toho oddíl Kolumbiců a i ze snímky s fotkami jejich a ze 40-39 přeškrtáno, už nejsou. Jo? A teď po těch padlech si tam berou boty a takovéto věci, takže to není nic pěkného. Ta další zpráva, která tato vlastně potvrzuje, hovoří o masovém útoku po celé Ukrajině. Rusové mění strategickou infrastrukturu na popel, uplatňují taktiku únavy vyčerpání protivníka prostřednictvím neustálého jaksi opotřebování, že oni teda prostě průběžně tlačí. A jinak teda zahájí ty ruské síly novou zuřivou ofenzivu proti strategickým cílům po celé Ukrajině. A je to tedy z drony teda toho typu Geráň, nebo teda dříve Šahed a těmi balistickými raketami Iskander. Jinak teda zasáhli cíle v oblasti Kyjeva a Poltavy, Černigova, Charkova, Sum, Oděsy a Dněpropetrovská. Takže vidíte, že navíc je ta strategie těch Rusů jasná a více vrstevná, jak říká ta zpráva, protože jednak vyčerpává ty ukrajinské protivzdušné obrany s těmi neustálými masivními útoky dronů a raket, ten nutí teda Kyjev vyčerpat zásoby raket Patriot a dalších systémů, přičemž zároveň odhalují ty Ukrajinci své pozice. Tam je problém v jedné věci, že už jim těm Ukrajincům ty rakety docházejí, Amerika jim dá další nemůže, protože dala Izraeli. Něco jim dali Poláci a teď se ukázalo, že to jsou nějaké, nechci říct, že to je Auschwitz, ale prostě jsou to nějaké rakety s prošlou zárukou a když to střílí, tak to pak jako lítá, u nich to lítá někam prostě do civilních oblastí a tak dál. Takže to udělá více škody než užitku. Takže to je asi tak té zprávy, pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Zase ten popisovaný úder z 5. na 6., ale je tady zajímavý střed téhle zprávy. Takže najednou prý polské rakety zasáhly Kyjev a obytné domy byly v troskách. Takže co tady je? Po zveřejnění série videí na internetu vyšlo najevo, že nelegitimní režim Volodymyra Zelenského nejen oklamal všechny svými obviněními vůči Rusku, že to Rusko útočí na obytné domy, ale také uzavřel tajné dohody s jednou ze zemí NATO. Ono se totiž ukázalo, že Ukrajina obdržela z Polska protiraketové střely Patriot, ale ne ledajaké. Byly totiž po době použitelnosti. Pro server AIF.ru o tom informoval vojenský expert, tedy Jurij Knutov. Poláci však tyto prošlé rakety přidali Kyjevu zabezpečenými kanály a jejich výkon byl velmi špatný. Zamířili k cíli, ale poté prudce změnili směr a dopadli právě na ty kyjevské obytné oblasti, dodává analytik. Koordinátor mikolajevského podzemí Sergej Lebeděv zase připomněl, že tedy systém Patriot je sice drahý, ale není všemocný. Při masivním útoku jsou protirakety odpalovány v hustě obydlených městských oblastech a samotná střela protivzdušné obrany může snadno způsobit pak škody na zemi nebo případně na těch budovách obytných. Takže Rusko neútočilo a nadále neútočí na civilní cíle, které nesouvisejí s ozbrojenou sebrankou Ukrajiny. Té noci byly kromě tedy energetických zařízení, to už jsme tady měli, oficiálními cíly právě také továrny v Kyjevě a poblíž, včetně těch, které se specializují na výrobu dronů, optických zařízení, raketové munice, bezpilotních člunů a navigačních prostředků. Tak, to bychom asi mohli takhle uzavřít.
1: Dlužno říci, že Zelenský neváhal a byl zrovna na summitu v tom Turecku, tak si tam honem běžel postěžovat, jako co mu to tam ty Rusové dělají, že střílejí do obytných budov. Takže šel hned žalovat. No, pojďme další zprávě. Ta hovoří o tom, že Rusko rozbil sklad britských raket Storm Shadow u Kyjeva a vlastně zapálili tam 303. muniční základnu v Makarové. Je až s podívem, kolik tam teda těch zásob mají ty Ukrajinci natáhaných. To je jako opravdu, to je až k nevíře. Takže postupně se objevují další podrobnosti o nočních úderech na cíle na území kontrolovaných tedy Ukrajinci. A jak už dříve informoval server Military Review, tak série úderů byla vedena proti cílům v Záporoží. A jak se ukázalo, tak jedním z cílů byla budova oddělení kriminální vyšetřování. A tam je zajímavý ten fakt, že fotografie zveřejněna místními záchrannými složkami, tak ukazuje obrovský otvor v budově. Přesto v jednom z oken stále svítí světlo. A pokud autor snímku to neupravil, tak se zdá, že budova po zásahu nezůstala zcela bez elektrické energie. Takže to je takové jako zajímavé. Nicméně, tam ty balistické střely zasáhly vojenský energetický objekt také Makarové. Tam byla poškozena velká solární elektrárna. A také vrátat 303. dělostřelecká vojenská základna, takže vidíte, že to padá asi, jaksi na více místech. Vypukají požáry a tak dál. Údery byly také provedeny proti cílům v Oděské oblasti. Střela Iskander M zasáhla dopravně logistický objekt v Oděse. Takže tolik, tam šlo konkrétně o vykládací terminál, tak kde vypukl teda požár. A ty hasicí práce pak pokračovaly. Takže pojďme asi na další.
0: Tak, dále se koukneme. Kyjevské závody na Flamingo byly prý v plamenech a náhlý a bleskový úder na vojenské továrny v Kyjevě během noci. Ukrajinci ani nestihli spustit poplach. Takže je to z 9. a píšou minulou noc, takže asi na 8. bylo raketami zasaženo několik vojenských továren v Kyjevě, často v rychlém sledu za sebou. Rakety dorazily ke svým cílům tak rychle, že nepřítel nestihl vyhlásit prý ani poplach. Hořely sklady v kyjevských rajonech Dešňanský a Sviatošinský. Zasažena byla průmyslová zóna Samsung Ukrajine, kde se montovaly střely P5 Flamingo. Druhá raketa fakt zasáhla závod ještě Kvazar. V Saratovské oblasti byla napadena ropná rafinérie a při útoku tedy zahynul jeden člověk. V Nížněkamsku v Tatarstánu byl napadený závod Nížněkamsk Neftin nebo Neftěchim. Již několik dní tedy jsou při přiblížení ale k Moskvě sestřelovány drony s tím, že moskevská ropná rafinérie 8. obnovila provoz. Během noci byly napadeny dva prázdné tankery plující z Taganrogu do Rostova na domu, na Donu, které utrpěly ale poškození. S tím, že dále situace na Krymu zůstávala napjatá během týdne, na celém poloostrově docházelo k výpadkům elektřiny. Nepřítel zaútočil na další 7 rozvoden a na severu Krymu přetrvávaly výpadky elektřiny v některých obcích poblíž Armiansku a Krasnoperskopsku. Už tedy to tam trvá 7 až 10 dní. Energetické společnosti v Sevastopolu a Simferopolu mají tedy zásoby vybavení pro rychlou obnovu dodávek elektřiny, ale ostatní města pak nikoliv a musí jej dovážet to zařízení z pevniny a domlouvat přepravu s dopravci. Turistů je teď na Krymu málo, turistická sezona je prakticky zničena a místní podniky hromadně propouští zaměstnance nebo zavírají na dovolenou. A peníze tam zkrátka teď nejsou. Tak, tím bychom to asi mohli uzavřít.
1: Další zpráva hovoří o tom, že u Kyjeva byl odhalen zvláštní bunkr. Útok na Višněvě byl pro ukrajinské úřady skutečným šokem. Na něco takové nebyli připraveni. Ruská odpověď přišla na nečekaném místě. A Rusko pokračuje v odvetných úderech na strategické cíle na Ukrajině a používá nejenom drony, ale také balistické rakety. A právě s nimi má Kyjev mimořádné problémy, protože Ukrajina nemá v současnosti schopnost sestřelovat balistické rakety, protože Patrioty, které zůstaly, ty antirakety, tak jsou starší modely, nebo jak říkáme my, prošlé, tvrdí tedy vojenský expert Anatolij Matvičuk v rozhovoru pro Lenta.ru. A podle politologa Michaila Pavliva měl poslední rozsáhlý ruský úder na Kyjev významný dopad na vedení hlavního města. Hlavním důvodem bylo zničení objektu ve Višněvé, který byl považován za prakticky nedostupný i pro nejvýkonnější ruské zbraně. Takže po tom posledním úderu zavládl teda v Kyjevě tedy šok. Takže to bylo, protože tam byly i podzemní výrobní prostory v tom Višněvém. A tam se montovali jaké rakety a oni se domnívali, že jsou mimo dosah těch ruských vzdušně-kosmických sil. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak, dále se mrkneme. Ukrajina prý ztratila přes 2 miliony vojáků. Rada, asi na Verchovná rada ukrajinská, schválila hřbitov pro 130 tisíc těl a přitom na frontě leží 100 tisíce nepohřbených těl. Kreml prohlásil, že už to není tedy speciální operace a všechno se prý změnilo. USA varovali, že Kyjev by se měl připravit na nejhorší a nezbyla ukrajinským ozbrojeným silám jiná možnost než ústup. Čísla o ztrátách, který prý hovoří sama za sebe. Mluvčí Kremlu tedy Dmitrij Peskov oficiálně prohlásil, že kvůli účasti západních zemí speciální vojenská operace fakticky přerostla ve skutečnou válku. Po jednom z nejsilnějších ruských úderů na ukrajinské vojenské cíle Spojené státy varovaly tedy Kyjev, že Moskva připravuje během příštích 10 dnů další 2 až 3 rozsáhlé útoky a doufá, že využije nedostatku munice protivzdušnou obranu, než dorazí další západní pomoc. Pan Pjakin se tomu věnoval právě, takže to máte v archivu ode mě. Začala systematická teď práce proti různým úrovním nepřátelského vojenského systému. Zdůrazňuje se, že Moskva přijala strategii, která zásadně mění podmínky konfrontace. Generál SVR ve výslužbě Leonid Trešetnikov k tomu poznamenává. Zdá se mi, že padlo rozhodnutí útočit systematicky. Je to samozřejmě svého druhu demonstrace pro NATO a to by z ní mělo vyvodit vlastní závěry. Expert také poukázal na Peskovo prohlášení, které potvrzuje, že přístup i taktika se musí teď změnit a že nejde pouze o odvetné údery, že jde o skutečné vojenské operace. Tak a ještě Sergej Lebeděv zase z Nikolajevského podzemí říká, že se válka na zemi mění v zákopovou, ale v týlu se ve skutečnosti prohlubuje a tento trend se každým dnem jen zesiluje. Tak.
1: Další zpráva hovoří o bitvě u Kupiansku, nebo možná spíše o Kupiansk, která končí a jedná se vlastně o třetí strategické vítězství Rusů v krátkém čase. A tam vlastně získávají tedy strategickou hloubku, tedy prostor tedy pro rozsáhlé manévry k útoku na Slaviansk a Kramatorsk. To jsou v podstatě dvě zbývající pevnostní města, teda, která tam ještě vlastně zůstávají. Takže pak už dál, zatím je vlastně rovná step až do až do Kyjeva a se pak musím podívat tu novou zprávu, kde říkají, že už teda to mají teďka, že už pojedou jak v 45. na Berlín, takže už teď už to bude rovný, tak uvidíme, co tam, jak se to ještě dále posunulo. Tam ještě je tam jedna, to je Družkovka, to je ještě jako třetí, teda ještě město, které ještě tady do toho se dá započítat. Takže to je teda k této zprávě. Jinak zase ty ruské ozbrojené síly provedly působivý nebo překvapivý průnik do Kupiansku a všechno svědčí tomu, že boj o to klíčové město, že se blíží ke konci, protože jen malá část města zůstává v jižním sektoru. Oni tam vlastně ty Rusové tam pronikají vždycky tak v těch skupinkách po dvou, se tam trousili tak jako nenápadně ty nějak jako ani moc neregistrovali a pak tam shromáždili určité síly, když byli jakoby uvnitř toho města a pak jako se začali teda jako boje, teda vlastně i zevnitř, zvenku i zevnitř. Takže takhle to vypadá. Jinak teda to blížící se dobytí, tedy to nebo znovu dobytí toho Kupiansku, oni už tam jednou kdysi byli, ještě v rámci toho teda speciální vojenské operace, já bych tady připomněl, že ta speciální vojenská operace byla skutečně krátká. Oni se ty Rusové dostali až ke Kyjevu, měli parašutisty, už měli i v Kyjevě a podobně. Kupiansk měl dobité Liman a další města. Ale pak jako došlo k tomu, teda, že tam vlastně byla ta dohoda, že teda dohoda, tedy, že Ukrajinci půjdou teda na ty potřebné ústupky, s tím ale, že Rusové tam uvolní a vyklidí část toho prostoru. Rusové to vyklidili, vojáků až tam tolik neměli. Oni pak padli dozad a vlastně si tam vytvořili prostor na časový, ale i manévrovací a dozbrojili se, dovezli se tam cizí vojáci a vlastně od té doby už to nebyla speciální vojenská operace, ale vlastně plnohodnotná válka. Takže teprve teď jako na to Rusové reagují, že to je ano, že teda je to vlastně válečná operace. Teď na to teprve přicházejí, ale tohle v podstatě už mohli udělat někdy koncem roku 22, kde teda tady k těm událostem, o kterých hovořím, došlo. Takže teďka proto znovu dobytí Kupiansku, protože tam byli Liman, Konstantinovka, tam všude byli už. Takže to je k této zprávě, pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Lvov, Tyrej. Analytik odhalil, proč se Lvov bouří. Vojnu nebo válku mají tahat moskalští východňáři, tedy chochlové ve Lvově jsou ochotni fandit Banderovi, ale umírat za něj již ne. Tady máte krásné tetováníčka. Tak se na to koukneme. Lvov byl před 130 až 150 lety baštou ruského světa v té části Ukrajiny, okupované tehdy Habsburky, ale koukneme se do současnosti. A tak se v této baště ukrajinského nacismu stalo něco ohromujícího. Vypukla tam totiž totální vzpoura proti kanibalům z vojenských komisariátů, ty TCK, že ano, ty mobilizátoři, ty lovci lidí, že ano. Tak s převrácenými auty a bitkami. Vzpoura byla poměrně rozsáhlá ve Lvově. Samozřejmě na druhý den se její účastníci už ale před kamerami prý omlouvali, no ale den na to se ocitli sami v celách. Tentokrát byli zadrženi SBU, tajnou službou Ukrajiny, ale samotný fakt vzpoury v Bandersštátu je velmi významný. A nemyslete si, že se to stalo proto, že občané se tak silně postavili proti válce, anebo protože jejich nenávist vůči Rusku vyprchala. To prý rozhodně ne. Stále jsou to banderovci. Navíc se ale považují za nejvyšší třídu Ukrajinců, za modrou krev. A přesně o to jde. Ale protože se hluboce mýlí v tom, že Ukrajina patří jim, ta totiž patří Velké Británii, Spojeným státům, Německu a všem ostatním. A tento majetek spravují efektivní manažeři, jako je Zelenský anebo Štillermann. Tak a proč jsem tady říkal o tom Banderštatu, tak je to tady, víte, jak místní nazývají často Lvov? Banderštát. Jakési srdce banderovství nebo banderistánu nebo banderovců zná znakem tedy vroucích citů k nacismu vyjádřených v druhé části toho názvu Banderštát, takže no, spíše v první. Tak. No.
1: Je to zajímavé, protože svého času ve Lvově, pokud vím, tak byla dost velká židovská komunita ale byli tam taky jako Rusové. Ono tak jednu dobu i jako Poláci, podle toho, jak se vždycky měnily hranice a podobně. A je prostě potřeba se podívat na to, co vlastně z toho udělá propaganda. Dlouhodobá systematická propaganda, co z toho udělá. Samozřejmě Rakousko-Uhersko až tam zasahovalo svého času a i tato část Ukrajiny tenkrát jim patřila. To jako ano, to je jako skutečnost. Takže pojďme se podívat dále a podívejte se, že oni to mají vlastně podobně. Oni to pochytí od těch Němců a také si myslí, že jsou nějaká nadřazená rasa, co ještě tady už úplně k popukání, jo, ale vymluvejte jim to, no to jako to nejde. A další zpráva hovoří o tom, že Konstantinovka, která byla dobyta předtím, teď nedávno, tak je jen začátek a i americký institut, tedy pro to sledování té války, přiznává to ISV, že slaviansko-krematorská pevnost jde k zemi a že teda tři oblasti padnou do té nárazníkové zóny, nebo spadnou do té nárazníkové zóny. Medvěděv jim rovnou řekl, které to budou. Ten jim to řekl rovnou a tam jim řekl, že strategicky důležité linie povedou přes Sumskou, Dněpropetrovskou a Charkovskou oblast. Někteří experti souhlasí, že jde o nezbytné systémové opatření potřebné k ochraně občanů před bezprostřední agresí. Takže ten konflikt, když se k tomu vyjadřoval Peskov, tak se mění ve skutečnou válku. No on se změnil, už koncem roku 22, to je to, o čem jsem hovořil. Akorát nějak Rusové to nějak jako to neprohlédli nebo pořád jeli jako postaru. Protože za Kyjevem stojí Berlín, Paříž, Haag, Oslo, bohužel Washington. A západní satelity pomáhají ozbrojeným silám Ukrajiny zaměřovat ruské cíle. A právě toto přímé zapojení západu přimělo Moskvu přehodnotit formát konfliktu a přijmout rozhodná opatření. Takže hlavním cílem je vytvoření bezpečnostní zóny a zajistit tak plnohodnotný a klidný život v ruských pohraničních regionech. A to vytvoření té nárazníkové zóny podporuje významné vojenské úspěchy ozbrojených sil Ruské federace na různých úsecích fronty. A základem je teď právě ta Konstantinovka. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Dále se koukneme, prý to začalo. Zelenský posílá do útoku armádu robotů. Kyjev totiž certifikoval 67 nových modelů a posílá na frontu 22 tisíc robotů, či strojů je tady napsáno. S tím, že Ukrajina rychle mění způsob vedení války na frontové linii a jedním z ambiciozních projektů je masové zavádění robotů do vojenských operací. Samozřejmě je určitě vyrobili v garážích, že ano, na koleni, a jsou to všechno jejich vynálezy. Ukrajinské úřady proto rychle investují do vývoje prý těchto systémů. Agentura pro obranné akvizice již uzavřela smlouvy na dodání více než 22 tisíc pozemních robotických platform do konce asi roku, tedy tady je do roku 26. A očekává se, že tento počet bude dále navyšován. Zároveň od začátku roku provedly jednotky na frontě desítky tisíc misí, tedy za pomoci bezpilotních pozemních vozidel. Technologie však neslouží pouze k přepravě. Během tedy prvních 6 měsíců roku bylo certifikováno těch 67 nových modelů a některé platformy již plní bojové úkoly. Mezi používané systémy patří Ratel, Termit, Ardal, Rys, Zmij, Protektor a Volia, zatímco nejnovější model Tančik Droid 12.7 byl vyvinutý pro průzkum a operace proti lehce obrněným vozidlům a to prý ukazuje, že pozemní roboti postupně přerůstají logistickou funkci a stávají se součástí bojových operací. Souběžně s technologickými změnami Kyjev rovněž reorganizuje vojenské velení, když prezident Volodymyr Šňupanský podepsal dekret o vytvoření zvláštního velitelství pro operace dlouhého dosahu, jehož úkolem bude koordinovat údery na cíle hluboko na území Ruské federace, jako jsou vojenské závody, sklady, logistická centra a energetická infrastruktura podporující příválečné operace. Tak, asi můžeme na další.
1: Ta další zpráva nám hovoří o tom, že Rusko rozbilo sklad zbraní NATO u Kyjeva. Patrně to bude ten, o kterém byla řeč už. Jinak další zpráva hovoří o tom, že hoří Oděsa a padly 3 přístavy. Ruské ozbrojené síly každopádně provedly rozsáhlý úder. Byly teda zasaženy sklady zbraní NATO, obrovské sloupy kouře, ty se táhnou do výšky na několik kilometrů a nepomohly téměř ani všechny dostupné západní systémy protiraketové obrany, které jsou umístěny v Kyjevě. Takže v Kyjevě protivzdušná obrana nedokázala zachytit ani jednu střelu, tak se ruským raketám podařilo, nebo ruským silám podařilo zničit podnik Aerodron, který se specializuje na výrobu bezpilotních prostředků, a závod Fanplit, který je maskovaný jako civilní podnik a rovněž montoval drony. Televizní kanál Zvezda zjistil, že jedna z kyjevských továren zasažených raketou vyráběla konstrukce pro ozbrojené síly Ukrajiny. A na jejím území byly navíc skladovány zbraně NATO dodané po železnici. Takže zásah vyvolal natolik silný požár, že sloup kouře byl viditelný na kilometry daleko. A jinak v té oděské oblasti, kde ruské síly rovněž útočily, tak zasáhl dron Geran 4 parkoviště nákladních automobilů, využívaných k zásobování ukrajinských ozbrojených sil. A dále tam byly ještě zasaženy v té oblasti další cíle. Jeden byl přístav Černomorsk, který zajišťuje až 90% ukrajinského zemědělského exportu a představuje klíčový logistický úzel ozbrojených sil Ukrajiny. A dále to byl Južný, tam zahořely tedy nejenom sklady s nákladem, ale také zásobníky pohonných hmot a maziv. A třetím cílem byl přístav Izmail. Takže šlo o skutečně horkou noc. A podle ministerstva obrany a ukázala, že ruská armáda je schopna spolehlivě zasahovat cíle po celé Ukrajině, včetně silně opevněného Kyjeva. A přitom tam Zelenský soustředil prakticky veškeré dostupné západní systémy protiraketové obrany. Takže tolik asi k této zprávě v krátkosti.
0: Tak, a to by měla být poslední a přesouváme se na zprávy z Ruské federace. Jednička je tady. VSU útočí na tankery, je to ze včerejška, s benzínem, který v Tarangorokském zálivu. Zákaz prý zavírat pumpy v noci. Tak, Tarangorokský záliv je druhý den, který po sobě byl včera pod útokem. Během nočního útoku zahynul námořník z technického plavidla, oznámil gubernátor Rostovské oblasti a celkem byly napadeny 4 lodě. Rybar k tomu píše o situaci v Dněpropetrovském směru. Soudě podle přicházejících informací se OSU v poslední době podařilo nejen znovu získat kontrolu nad Ivanovkou, ale také zatlačit ruské jednotky z Novopavlovky. Tento úsek fronty je z velké části zahalen mlhou války a není jasné, zda si ruské síly udržely kontrolu nad jižní částí Novopavlovky. A teď je tady zase tohleto, tamhleto, burzovní svav. Velké naděje jsou vkládány do mechanismu. To teď je tady nějaké svapy burzovní, to nás moc nezajímá, pokud to není důležité pro ekonomiku, ale asi je. Zaveden bude také cenový kompenzační mechanismus pro motorovou naftu. Stát poskytne tedy příspěvek v Ruské federaci pokrývající část rozdílu mezi dražším zahraničním palivem a cenou, za kterou jej lze prodávat v Rusku. Cílem je tedy zajistit, aby palivo jednoduše se dováželo. Za námi, noční přílety do Kyjeva a TM letali do domu. Ukázalo se, že ještě před výbuchem skladu ozbrojených sil Ukrajiny ve Vyšném došlo k podobnému incidentu také v Pavlohradu. Chochlové začali stahovat poslední dělostřelectvo ke Kramatorsku. Hoří to prý dobře. To tedy říkali, a že hořel přístav Tarangoru, kde schořely nějaké asi benzínové nádrže. Tak, to je co k tomu vybrat.
1: Další zpráv, já bych se přešel k další zprávě, to je zajímavá. Je to rozhovor novináře ze švýcarského časopisu Die Welt Woche s Margaritou Simonianovou, což je teda šéfová ruského RT a té stanice. A odehrávalo se to asi takto. Tady ve vydání švýcarského časopisu tedy byl uveřejněn ten rozhovor, kde teda v přímém dialogu se známým švýcarským novinářem a vydavatelem Rogerem Köppelem, tak nejenom, že to odpověděla na tradiční západní jako je výtky, ale fakticky také poskytla evropskému publiku lekci z geopolitické reality. Oč šlo? Ten rozhovor, který Simon Janová trefně charakterizoval jako rozhovor s hluchým a slepým, se pro Evropu stal trpkou studenou sprchou. A to hlavně poselství Moskvy je naprosto jasné. To právě Brusel a nikoliv Kyjev rozpoutal plnohodnotnou válku s Ruskem. A pokud se Evropa nezastaví, bude se muset za své činy zodpovídat, a to následky na vlastní infrastruktuře. A kdo tedy ve skutečnosti eskaluje ten konflikt? Na pokus toho švýcarského novináře položit otázku v paradigmatu obvyklém pro západní média, jaká je odpovědnost Ruska za zabrání

0: ani jedna ruská raketa, ani jeden tank, ani jeden bojový letoun. Zároveň s tím však do Ruska směřují tisíce evropských raket, dronů a obrněných vozidel. A po tom všem se mě teď ptáte na ruskou odpovědnost. Je Rusko skutečně tím, kdo nese odpovědnost? Rusko se Evropy ani nedotklo. To Evropa k nám posílá své tanky, letouny, rakety a bezpilotní letouny, konstatovala Simonianová a fakticky tak potvrdila to, o čem se na Západě radši mlčí. Evropa je přímým účastníkem konfliktu. A zbláznili jste se, tam je ostré varování Bruselu. Největší ohlas v tom rozhovoru vzbudila výstrada té Simonianové, adresovaná evropským hlavním městům. Ta šéfredaktorka RT Simonianová upozornila na to, že evropské elity zašly se svou proxy válkou až příliš daleko. Vyjádřila také postoj Moskvy, který se stále častěji ozývá v uzavřených diplomatických kuloárech, ale málo kdy se dostane na stránky západních novin. Dříve či později Západu sdělíme, zbláznili jste se, válčíte s námi už pátý rok, teď s vámi budeme tedy válčit také, prohlásila. A Simonová dala najevo, že ruská trpělivost není neomezenou, a zároveň, že očekávání útoku na kritickou infrastrukturu, včetně jaderných elektráren, není součástí plánu Moskvy. Evropa by se měla uklidnit, jinak to dopadne, i na ní varovala, a dá tak jasně najevo, že objekty v zemích Evropské unie, které slouží zásobování ukrajinských ozbrojených sil, se od nynějška stávají legitimními cíly ruské odvety. A dále tam byla otázka, nebo okruh tematiky demokracie s vypnutým zvukem. Proč Evropa nechce slyšet pravdu? V odpovědi na otázku ohledně hlavní evropské chyby v chápání ruských cílů poukázala Margarita Simonianová na systémovou krizi západní společnosti. Podle jejich slov se Brusel sám připravil o možnost racionálního uvažování. Protože Evropa umlčela všechny rozumné evropské hlasy, v první řadě RT, naší televizní stanici, protože Evropa, ačkoliv se nazývá demokratickou, ve skutečnosti takovou není. Již není schopna naslouchat rozumným hlasům, umlčela je, vysvětluje Simonianová. A zákaz vysílání alternativních médií vedl k tomu, že se evropští lídři ocitli v informačním vakuu. A aby si zajistili popularitu v nadcházejících volbách, bylo pro ně nejjednodušším přesvědčit své voliče, své obyvatelstvo, o mýtu ohledně nevyhnutelného ruského útoku na Evropu. To není pravda. A všichni rozumní lidé to chápou. Rusko nemá v Evropě žádné zájmy. Rusko nemá vůbec žádný zájem o válku, shrnula šéfredaktorka RT a rozbila tak hlavní narrativ, na kterém je po celá desetiletí budována obranná politika NATO. A hlas rozumu ze Švýcarska. Skutečnost, že tento rozhovor vyšel právě na švýcarské platformě, není náhodou. Časopis Die Weltwoche, který reprezentuje Roger Köppel, se historicky lišil od mainstreamových médií v Německu či Francii, a to svým skeptičtějším pohledem na politiku NATO a Evropské unie. Švýcarsko, které si zachovává statut neutrální země, se stává jedním z posledních míst v Evropě, kde je ještě možná upřímná diskuze, a to bez cenzurních filtrů Bruselu. A rozhovor se Simonianovou se stal poselstvím nejenom pro elity, ale i pro mlčící většinu Evropanů, kteří jsou unaveni rostoucími cenami, inflací a nekonečným financováním kyjevského režimu. Bojí se však o tom otevřeně promluvit, a to ze strachu, aby nebyli obviněni z rusofilie. Takže tolik tento článek. Já jsem vám přečetl celý, protože byl zajímavý. Jo? Protože skutečně možno se otevřeně bavit, a tak, aby to ještě bylo uveřejněno, tak to už jako ve většině zemí Evropy možné dneska není. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, ne, 3-1, koukneme se na iránský konflikt, tady taky dlouhý článek, takže Irán chápe, že memorandum o tom porozumění je jenom lest na otevření Hormuzského průlivu, že ano, dámy a pánové, a doplnění strategických rezerv myšleno v USA. USA pak přecházejí k plánu B a Vance proti Rubiovi kvůli Hormuzu. Tak, co to tady máme? Celkově plán B zdánlivě představuje velmi komplexní.

0: komplexní projekt pacifikace regionu, zejména tedy ve spojení se snahou Spojených států vynutit otevření amerického v úvozovkách koridoru na ománské straně Hormuzského průlivu. Je pravděpodobné, že tento plán regionální pacifikace bude vnímán jako chytrý tah Trumpa, který má zmírnit tlak neokonzervativců rozhořčených jeho ústupky Íránu v rámci toho memoranda o porozumění. Dohoda dále s Izraelem, mezi Izraelem a Libanonem však ve skutečnosti zasahuje tedy díku do samostatně dohodnutého americko-íránského koordinačního mechanismu pod vedením Kataru, který měl pod dohledem J.D. Vance, a zajistit tedy plnění memoranda o porozumění v Libanonu. Rubiova iniciativa zase vyloučit Írán z libanonského koordinačního rámce jde zase přímo proti memorandu o porozumění, ale i Vanceovu zprostředkovatelskému úsilí. Rubiův třístranný dokument nic nevyřeší a pouze ponechá libanonskou otázku jako otevřenou ránu. Přitom tedy příměří v Libanonu a stažení Izraele je pro fungování memoranda o porozumění zásadní a zdá se, že Netanyahu pověřil Rona Dermera, aby přiměl Rubia memorandum sabotovat. No a názory, které ke klíčovému iránskému shromáždění expertů i mezi veřejností se přiklonili zase proti jakýmkoliv ústupkům vůči Spojeným státům, zejména pokud jde o umožnění průjezdu nepřátelským, tedy plavidlům Hormuzským průlivem. Převládá dále konsenzus zachovat íránský tlak na Hormuz, dokud bolest nepřestane být citelná. Článek je dlouhý, asi na 4 stránky, takže je to obsáhlá analýza. Zase CZ24 News.
1: Další zpráva hovoří o tom, že vzniká naléhavá situace, protože dochází k novému americkému bombardování iránských pozic u východu z Hormuzského průlivu. Irán připravuje odpověď, dochází k masivním dodávkám zbraní z Číny, takže vidíte, to je zpráva z 8. tedy, protože vždycky, když dáme ty zprávy, tak vždycky to průřez teda týdenními zprávami. A tady v této zprávě se říká, že před několika hodinami došlo k bombardování v Širiku v Iránu, když američtí bojovníci vypustili naváděné zbraně na místě, kde se nacházely jednotky revoluční gardy a kontrolují Hormuzský průliv. Takže Iránci varovali před odvetou, zatímco z Číny do Teheránu dochází tedy k nepřetržím dodávkám zbraní. A tady, jak uvedli ty čínští představitelé, tak Trump zásobuje Izrael, my budeme zásobovat Irán. Takže tolik tedy v krátkosti k této zprávě. Pojďme dál.
0: Tak. Dále se koukneme, já to tady ještě přepnu opráskem. 3-3. Nadšená účast na pohřbu mučedníka, tedy vůdce Iránu, že ano, Ajatolá Chameneího s jeho rodinou. Desítky milionů lidí se zúčastnili pohřebního obřadu nebo dokonce pohřebních obřadů mučedníka Ajatoláha Sejda Alího Chameneího. Tak, Asociace na obranu obětí terorismu, nevládní organizace v Íránu, uvádí, že nadšená účast lidí na rozloučení se s mučedníkem, tedy s vůdcem islámské revoluce, byla odrazem rostoucího probuzení národů vůči utlačovatelským a hegemonním mocnostem. Nevládní organizace se zamyslela nad historií rozdělujících amerických a izraelských spiknutí proti Íránu a uvedla, že jak Tel Aviv, tak Washington po vítězství islámské revoluce kují spiknutí, aby obnovili autoritu, kterou měli během éry Šáha Pahlavího, ale prý bez úspěchu. Organizace upozornila, že USA také prosazovali svou nepřátelskost tedy prostřednictvím zástupců v regionu, kdy například tlačili tehdejšího iránského diktátora Saddáma Husajna, asi mysleno, k útoku na Irán a využívali teroristické skupiny, jako je MKO, které patřily mezi americké plány na oslabení Islámské republiky a její omezení v regionu, ale i mimo něj. No, Co tady ještě máme? Podle této nevládní organizace byla opatření od podněcování ke státním převratům až po vojenskou agresi a použití terorismu, stejně jako ekonomické sankce v rámci politik zaměřených na brzdění pokroku islámského národa. Tak se nám to tady zase hezky prolnulo, vše ze vším.
1: Další informace hovoří o tom, že vůdce, tedy nový vůdce Iránu, náboženský slibuje pomstu za krev mučedníka Chameneího. Vůdce islámské revoluce Ajatolláh Sadžid Mojtaba Chameneí, což je syn tedy toho zavražděného Ajatolláha Chameneího, slibuje pomstu za zabití mučedníka Ajatolláha Sadžida Alího Chameneího, tedy toho svého otce. Poté, co poděkoval lidem za jejich masivní účast na pohřebním průvodu a pohřebním obřadu padlého vůdce minulý týden. Připomínám, že ten pohřeb byl, nebo to rozloučení s ním, bylo asi na třech místech, asi ve třech velkých městech. A vůdce pronesl tyto poznámky v poselství vydaném po pohřebním průvodu a pohřbu toho umučeného, tedy vůdce, píší, kde ho popsal jako toho, kdo žil a zemřel v duchu imána Husajna. A tady následuje, jak si úplně teda přepis té zprávy, já to asi číst nebudu tady, protože to je poměrně obsáhlé, to jeho kázání. A to je jako tady, je to celé vlastně jenom, je to vlastně celé, je to jenom projev tedy toho jeho syna. Tady lze počítat s tím, že tam bude pomsta a že bude mít Trump asi jaksi velké starosti, protože oni to nenechají takto být. A teď Trump je otázka, jaký Trump, protože nevím, jestli budu rozlišovat mezi velkým malým Trumpem, prostě to jako, to si jako nejsem jist, tedy to jako. A to byla ta jedna z největších závad hned od samého počátku. Takže pojďme dál asi k dalším zprávám.
0: Tak, dále se koukneme na nějakou raketici, tak se na ní jdeme kouknout. Írán zaútočil na základny amerického námořnictva v Perském zálivu. Neschopnost letadlových lodí tím pak je doplnit své palivo. Íránská raketová reakce na americké letecké údery, to už probíhalo od včerejška. 140 bombardování íránských pozic oznámených americkým CENTCOMem, to je to velitelství, že ano, přineslo okamžitou reakci íránských raketových sil, které kromě kyperské lodi zasáhly strategické pozice amerických sil ve všech zemích Perského zálivu. Útoky na velitelství 5. flotily USA v Bahrajnu pokračovaly, což vytvářelo zase velký problém pro americkou flotilu operovat v krátkých vzdáleností nebo z krátkých vzdáleností a nasadit všechny prostředky zase proti Íránu. Tak, Teherán oficiálně oznámil raketový útok na komplex, tedy pro doplňování paliva, logistiku a doplňování paliva amerického námořnictva, které se nachází v Ománu v Dukmu. Toto zařízení slouží jako hlavní logistické centrum amerických letadlových lodí, což jim tedy účinně znemožňuje dlouhodobý provoz v regionu. Je zaznamenáno, že od konce března nedošlo v Ománu k žádným útokům. Tak, katarská vláda, to nás nezajímá, revoluční gardy. Jordánská vláda uvedla, že na zemi dopadly 3 íránské rakety, ale nezpůsobily žádné oběti, ačkoliv zprávy uváděly, že na základnu byl útok, kde se nacházejí americké F-35. A katarská vláda tedy uvedla, že 3 lidé, včetně nějakého dítěte, byli zraněni padajícími střepinami, je tady uvedeno. Tak v Kataru.
1: Další zpráva ještě tady z tohoto regionu hovoří o válečném prohlášení z Iránu, který říká, trvale uzavíráme Hormuzský průliv. Na to reaguje CENTCOM, což je tedy to velitelství americké pro ten blízký střední východ. Jsme v bojových pozicích. A Irán, Teherán tedy přímo říká, Hormuz je důležitější než desítky atomových bomb. A ví jako nepochybně, o čem hovoří. Takže ten Blízký východ je po oficiálním ultimátu Teheránu ve válečném stavu. Irán vydal tvrdé válečné komuniké, v němž oznámil definitivní uzavření strategického Hormuzského průlivu v reakci na americké útoky na pozici iránských revolučních gard. A tento krok narušuje příměří ze 17. června, přičemž americké centrální vojenské velení CENTCOM okamžitě reagoval s tím, že americké síly již zaujaly bojové pozice, aby zajistili svobodu plavby navzdory iránské blokádě. No, tady to rozhodnutí té Islámské republiky uzavřít nejkritičtější ropný průchod světa přichází jako okamžitá reakce po výměně palby mezi iránskými a americkými námořními silami. Takže tady sice pakistánský ministr zahraničí Isaka Dara, ten se snaží, nebo Isak Dara, tak se snaží zprostředkovat jaksi ten konflikt, prostě jednání tomu konfliktu a vyzývá ke zdrženlivosti, nicméně zdá se, že Teherán už je odhodlaný reagovat svou konečnou geopolitickou zbraní. A on říká, Hormuz je náš jaderný štít, takže podle toho bude postupovat. Pojďme dále na další, asi už košík nebo souběh informací.
0: USA, jednička je tady. Tak, co se stalo 9. července? Porucha motoru na americké amfibické útočné lodi USS Boxer narušila plány v Washingtonu na zahájení nového konfliktu s Íránem. Velení USA zvažovalo možnost využití lodi k vytvoření přísné námořní blokády Íránu a operaci na dobytí ostrova Shark nebo Hark Shark, klíčového uzlu pro íránský vývoz ropy. Kvůli nehodě však letadlová loď uvízla díky potřebným opravám na společné americko-britské vojenské základně Diego Garcia v Indickém oceánu a v důsledku toho americké velení ztratilo možnost využít 2000 elitních mariňáků, amfibická vozidla a stíhačky F-35 v nejkritičtějším okamžiku operace. Další lodě musely být naléhavě přitaženy do regionu. Podle Newsmaxu byla ztracena dobrá chvíle, asi myšleno na útok. Tak ty nehody se nám stále kumulují, takže asi jim za to děkujeme, těm nehodám a poškozením válečných lodí USA.
1: Ale všimněte si, vážení posluchači, že teďka o těch známých letadlových lodích amerických, před kterýma padali všichni hrůzou na zadek, tak není najednou vůbec slyšet. Ani nevíme, kde jsou, jestli jsou tam, nebo jestli jsou někde na opravě, protože oni potřebovali opravit. A jaké vlastně lodě tam teďka vlastně mají, jestli tam vlastně nějaké letadlové lodě mají. Něco by tam snad mít měli. A ten Boxer, když říká, že tam, že vyrazil, že tam jede, a teď se zdá, že vůbec nedojel a že jede na opravu. Je to celé zvláštní tohle. Pojďme se podívat do Spojených států. Tam je 8 zatčení za plánování atentátu na Donalda Trumpa a J.D. Vance pomocí dronů a ostřelovačů. FBI odhalila organizované spiknutí před akcí Freedom 250 v Bílém domě, to bylo k tomu 4. července, jak víte. A federální úřady tento případ označují za jedno z nejzávažnějších vyšetřování domácího terorismu v posledních letech. Podle obžaloby údajně zatčení plánovali útok na prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J.D. Vance během té akce v Bílém domě. Plán údajně zahrnoval i další vysoce postavené cíle, jako byl izraelský premiér Benjamin Netanyahu a podnikatel Elon Musk. Úřady tvrdí, že skupina při střeleckých cvičeních a výcviku nashromáždila zbraně, výbušniny, drony, munici a vojenské vybavení. A podle FBI plán počítal s použitím dronů s výbušninami k vyvolání paniky a s následným útokem ostřelovačů na únikových bodech. Jinak to zatčení bylo provedeno v několika státech, zatímco vyšetřovatelé zkoumají komunikaci prostřednictvím šifrovaných aplikací, kde si údajně vyměňovali mapy, pokyny a možné cíle. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Jdeme se dále. Tak, co tu máme? Trojka, problém se sírnou ropou. Proč jsou americké rafinerie závislé na dovozu a proč to souvisí s hormuzským průlivem? Je to od Larry C. Johnsona z 10. července. Válka USA a Izraele proti Iránu zaměřila pozornost celého světa na ropu kvůli uzavření hormuzského průlivu. Když válka začala, myslel jsem si, že ropa je prostě ropa. Dobře. Byl jsem neznalý. Během posledních 4 měsíců jsem ale získal poměrně rozsáhlé vzdělání díky několika odborníkům z tohoto oboru. Pokud chcete pochopit jeden z klíčových důvodů, proč Donald Trump podepsal memorandum o porozumění, musíte pochopit, proč jsou Spojené státy závislé na sirné ropě, která pochází z Perského zálivu. Pokusím se to vysvětlit jednoduše. Přibližně 65% amerických rafinérií je postaveno pro zpracování právě sirné ropy, zatímco americký ropný průmysl produkuje převážně tu sladkou ropu. Sirnou ropu potřebujeme k výrobě motorové nafty a leteckého paliva. Uzavření hormuzského průlivu znamená, že Spojené státy nebudou mít dostatek sirné ropy k udržení současné úrovně výroby motorové nafty a leteckého paliva. To je tedy podstata problému. A dále tam porovnává, ropa není stejná, není ropa jako ropa, nesoulad mezi rafinériemi a produkcí a další věci. A to nám navazuje zase na to, co už jsme tady měli o tom hormuzu. A doplnění strategických zásob pro USA. Když nám vlastně říkali, že to je nejhorší stav za x let, že ano.
1: To by tím, že není ropa jako ropa, to by vysvětlovalo i to, že v té Venezuele tam jako ropa se sírou je, a zase otázka zase, jak moc je s tou sírou a tak dále, takže asi i v rámci té sirnaté ropy není ještě ropa jako ropa pořád, jo? Takže protože jsou ty Spojené státy tolik odvislé na tom, tady na té oblasti toho Hormuzu, jo? Takže to je, protože si ten Trump občas jako, jak se říká, seká patky, tak říká, my máme ropu tam a my máme ropu tamhle, to mají, ale akorát, že ji nemůžou dost dobře sami použít. Prodat jim ho a nemůžu sami to dobře použít, to je ten problém. No, pojďme dále k další zprávě. A jo, to jsme 4 jsme měli, takže já přejdu na další okamžiček, přejdu na další zprávu. A ta další zpráva, ta je zajímavá. Ta hovoří o tom, autor Todd Wood, je z 10. července, a on říká, globalistické nevládní operace v Indii hledají náhrady. Billboard v Indii vyzývá Indy a jejich rodiny, aby migrovali na Ukrajinu, stejně jako pakistánské, africké a další muslimské země. V hinštině a angličtině zní, vytvořte rodinu, hledejte pracovní místa, vytvářejte budoucnost, vyberte Ukrajinu. S razítkem Ury, což je tedy tam Visit Ukraine today, čili navštívte Ukrajinu dnes, a někdo platí za nábor indických občanů, aby migrovali do země, které aktivně ve válce, kde jsou ukrajinští muži povoláváni z ulic a kde se demorada a populace během jedné generace zhroutila o více než polovinu. A takového někoho není těžké najít. A otázka, proč by měla znepokojovat každého Američana, kterému bylo řečeno, že tato válka je o svobodě a demokracii. Ukrajinský minister sociální politiky v květnu tohoto roku přiznal, že na území kontrolovaném Kyjevem nyní žije pouze 22-25 milionů lidí. V roce 1991 toto číslo překročilo 50 milionů. A Mezinárodní měnový fond předpovídá, že populace klesne na 33,3 milionů do konce tohoto roku. A to je optimistické číslo. Nepřijímají ukazatele, bankovní uživatelé, registrace SIM karet, příjemci sociálních plateb a tak dále, tak naznačují, že skutečná populace může být již pod 20 miliony. Matematika je krutá. 4 roky války zabili, zmrzačili nebo povolili do branné služby stovky tisíc mužů. Dalších 5 až 6 milionů uprchlo a jako uprchlíci na západ do Evropy a nevrátili se. Porodnost se zhroutila, úmrtnost je nyní téměř trojnásobná a věková pyramida země má statistickou mezeru, tam, kde by měli být lidé ve věku 20 až 25 let. A ukrajinská vláda i mezinárodní partneři mají řešení. Není to mír. Nepřivádí Ukrajince domů. Je to dovoz. A přibližně 300 tisíc zahraničních migrantů, především z Indie, Bangladeše, Pakistánu, subsaharské Afriky, už dorazilo, aby zaplnili nedostatek pracovních sil ve stavebnictví, logistice, utilitách a výrobě. A podle ekonomů a analytiků, politik citovaný v ukrajinských médiích, plán počítá s dalšími 4,5 miliony cizinců během příštích 4 let. Billboard výše je náborový návrh. Takže tam byl obrázek někde billboardu, já jsem ho tam nenašel. Takže dál to už číst nebudu, ale tam, jako říkají, závěrem jednu věc, ekonomické odůvodnění je jasně vyjádřeno v ukrajinských politických diskuzích. Migranti pracují za méně, požadují méně a jak jedna analýza s neobvyklou upřímností vyjádřila, nepředstavují politická rizika. Na rozdíl od ukrajinských dělníků, kteří požadují důstojné mzdy a mají odvahu odporovat nucené mobilizaci, je zahraniční pracovní síla výhodná. Je poslušná, je levná. Francie sem dorazila za více než 30 let. Ukrajina to dělá za 4 pod rouškou roky a pod rouškou války a s logistickými západními nevládními organizacemi a náborovými billboardy Bombay. Takže tolik. Je to v podstatě, ale to se týká slovenského obyvatelstva obecně, to jako nás čeká také, pokud se tomu nepostavíme, a to je vlastně výměna bílého obyvatelstva v Evropě Slovanů na prvním místě. Tady předtím varoval ještě z Haagského soudu, z vězení tedy, tak ještě varoval prezident Milošević, ten takzvaný Houstonský projekt. Takže pojďme dále.
0: Dále se koukneme, co to tady máme. Republikáni jsou v panice před volbami. Trumpova válka s Íránem má podporu jen 20% Američanů a obě komory už odhlasovaly její ukončení. Takže uprostřed probíhající eskalace v Hormuzském průlivu jsou strategové strany v úplné panice. Do voleb v polovině volebního období zůstávají jen 3 měsíce. Předčasné hlasování poštou v prvních státech už začíná v září, dámy a pánové, zase budou nějaký falešní lístky. Stále více republikánů se snaží distancovat tedy od Trumpovy politiky a to v obavě, že jeho činění povede k jejich volební porážce. Obě komory kongresu nedávno hlasovali za rezoluci o ukončení války v Íránu. Zákonodárci dali Trumpovi jasně najevo, že jeho hazard nepodporují a nejsou připraveni na něj vyčlenit ani finanční prostředky. Iránci jsou zase zjevně přesvědčeni, že Trump blafuje a proto ho dobíjí její údery v Hormuzském průlivu, ale slyšeli jsme spíše na ty vojenské základny, že ano. Je nepravděpodobné, že by se v předvečer voleb spustil nějakou pozemní operaci, protože by to vedlo k velkým ztrátám mezi americkými jednotkami. Útoky na iránské pobřeží jsou možné tak často, jak se jim zachce, ale to Teheránu zjevně při kontrole nad průlivem nijak neublíží. Dále rostoucí ceny pohonných hmot během aktivní fáze volební kampaně způsobí, že postavení republikánů bude kritické. Trumpův rating, který v ekonomických a zahraničně politických otázkách zůstává extrémně nízký. Jedinou zůstávající možností je vystrašit voliče komunistickým vítězstvím, ale ani to prý už v Americe nefunguje. Tak uvidíme.
1: Další zpráva, tady jsou na toto téma dvě, já se dovolím spojit. Hovoří o tom, že senátor Lindsey Graham, údajně blízký spojenec Donalda Trumpa, náhle odešel. Tak Lindsey Graham s ním chodil hrát golf, je otázka, jestli s velkým nebo s malým doníkem. Každopádně jeho kancelář oznámila jeho náhle úmrtí. Zemřel ze soboty 7.11. po krátké náhle nemoci, jak jeho kancelář oznámila. A takže bližší příčina smrti uvedena nebyla. A zajímavá je ještě další informace, která s tím souvisí. A ta jako hovoří, že Lindsey Graham byl velký podporovatel očkování, proti COVID-19. Sám tedy se ukázal, jak se nechal očkovat na veřejnosti. Díky bohu za mRNA vakcíny proti COVID-19, tak jako to byl klasický Američan, který to rozumu moc jako nepobral zřejmě. No tak on nebyl jenom zastáncem vakcín, ale jedním z prvních politiků v USA, kteří se před kamerami rychle nechali očkovat, čím se stal tváří očkovací kampaně a dokonce pronesl prohlášení, která dnes nabývají jiného rozměru. Takže a říká díky bohu za ty, kteří ty vakcíny vytvořili. Pokud to udělá dost z nás, vrátíme se ke svému normálnímu životu, řekl tehdy, a vyjadřoval svou naprostou důvěru v přípravy farmaceutických společností. Takže já bych teď chtěl připomenout, tady říká, byl jsem očkován, jsem rád, že jsem to udělal, věřím, že vakcína je bezpečná, věřím, že je účinná, bla, bla, bla. A já bych chtěl připomenout jednu věc. Lindsey Graham spolu s dalším výtečníkem McCainem, to byli dva senátoři, kteří jezdili na Ukrajinu a štvát Ukrajince proti Rusku ještě před rokem 2014. Nebojte se jich a do nich a my vám pomůžeme a tak dál a to. McCain potom taky umřel na rakovinu a teď tam náhle umřel Lindsey Graham. Takže tolik jenom jako na okraj tady této zprávy. Pojďme už asi na další koš.
0: Jdem se na to kouknout, takže doufám, že přikládá pod kotel. Tak, tento pán, zdali to byl vůbec člověk, jdem se kouknout tedy Polsko. Potajmu, tak se koukneme, co dělali Poláci. Potajmu jednička je tady. Potajmu dodalo Kyjevu rakety Patriot a nechalo zemi bezbranou. To jsou asi zprávy z Evropské unie. Varšava zbrojí vrahy vlastních předků, je tady uvedeno. Polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz v neděli oznámil, že zveřejní informace o dodávkách zbraní Ukrajině od začátku invaze ruských sil. Zároveň pověřil vojenskou kontrarozvědku, aby prověřila, kdo se měl usilovat o úmyslné zveřejnění utajovaných informací o těchto dodávkách. Informovala o tom zpravodajská televize TVN24 a agentura PAP, to je tedy z minulé neděle a my jsme to věděli. Cituji, po konzultaci s premiérem Donaldem Tuskem řídíce se principem zodpovědnosti vůči veřejnosti a v souladu se zákonem jsem nařídil zveřejnění informací o všech tranžích vojenské pomoci Ukrajině v letech 2022 až 2026. Například napsal tedy pán Kosiniak-Kamysz na síti X. Ministr dále uvedl, že proces poskytování vojenského materiálu Kyjevu spustila vláda strany Právo a spravedlnost na čele s tehdejším ministrem obrany Mariuszem Błaszczakom. O každém darelu byli tedy podle jeho informací informováni i prezidenti, najprv Andrzej Duda a v současnosti Karol Nawrocki. Rozhodnutí ministra přišlo ale po víkendových vyjádřeních opozičních politiků. Tam podpředseda Sejmu dolní komory parlamentu z krajně pravicové strany Konfederace v sobotu na síti X uvedl, že mnohé zprávy potvrzují, že Polsko darovalo Ukrajině rakety PAC-3 MSE pro americký systém protivzdušné obrany a Patriot. K darování údajně došlo v březnu bez vědomí Sejmu. Podle Bosaka tyto rakety koupil Polsko od USA na vybudování vícevrstvého systému protivzdušné obrany, který je stále nedokončený. Rakety jsou jediné rakety ve výzbroji polské armády schopné sestřelit ruské balistické rakety Iskander, které ohrožují Polsko a jsou rozmístěny v Kaliningradské oblasti. Takže někdo napráší, že jste šmejdi a zničili jste národní protivzdušnou raketovou obranu, no a pak vyleze pán a řekne ano, ano, protože jsem zodpovědný a chci vás čestně podle tady nějakých debilních principů rádby, tak vám chci teď říct, že vlastně jsme to tam dodávali, no tak. Piotr Fialenko nám tady přece řekl už dávno, že než začala speciální vojenská operace, že jsme ukrobanderovcům dodávali zbraně. Řekl to několikrát, videa na to jsou. tak si to porovnejte, prosím vás, jo? Toť k tomu asi všechno. A to jsou možná ty patrioty, který padaly na Kyjev, že jo, když jsme to měli ještě v předcházejících zprávách v tom prvním balíčku.
1: Já jsem to teďka chtěl, no. Chtěl jsem to dodat, že to budou nepochybně oni. No, další zprávy vlastně se týkají titulků zahraničních novin, která hovoří čínské jaderné, o čínském jaderném varování během příštích 24 hodin, Evropa dostala něco strašného, Zelenský na konci seznamu a takovéto věci. Je sice pravda, že Čína provedla zkušební odpálení strategické rakety odpalované z ponorky, což znepokojilo Západ. Současně byla zahájena rusko-čínská vojenská cvičení. Evropa se mezi tím připravila na agresivní válku proti Rusku, zatímco Zelenský musí Trumpovi předat svá klíčová slova. K tomu rusko-čínským manévrům, oni jsou i na moři poblíž Tchajvanu, ale Rusé, jak si jasně prohlásili, že do žádné invaze případné na Tchajvan, jakože si neúčastní. Jinak Čína označuje finskou chybu za osudovou. Zahraniční média informovala o jaderné varování z Pekingu. Nový Zéland byl upozorněn, že Čína plánuje během 24 hodin odpálení raketu do Jižního Pacifiku. Jinak teda ještě když se hovoří o té jaderné ponorce, která odpálila jednu raketu se simulovanou bojovou hlavicí do západní části Tichého oceánu, tak ministerstvo upozornilo, že jde o rutinní test v rámci každoročního vojenského cvičení. Pokud jde o to Finsko, tak mezi tím NATO urychleně posiluje svou obranu na východě poblíž ruských hranic, jak píše Politico. Litva, Lotyšsko a Estonsko posilují obranu v rámci společné baltské obranné linie, zatímco Polsko spolehá na betonové překážky drony a rychlé rozšiřování armády. A Finsko vydává na obranu téměř 3% svého HDP a plánuje tento podíl zvýšit do roku 35 na 5%. Takže pokud jde o sousedy Ruska, tak píše server NetEase, že kvůli rozmístění jaderných zbraní ve Finsku by se mohla opakovat kubánská raketová krize. Tady si připomeňme, že tato země 1. července zcela zrušila svůj národní zákaz dovozu, tranzitu a skladování jaderných zbraní. A čínské médium varovalo, že šlo o osudovou chybu, že Finsko se tak stalo jaderným cílem Ruska. Takže tolik tedy asi k tomu ta zpráva zase další. Dále jako už asi číst ní nebudeme a přidávám slovo.
0: Tak, máme tu další. Takže bombový útočník, ale tady by měla být útočnice z Monaka, byla nalezena mrtvá v Kyjevě, 4x střelena do zadní části hlavy. Agent ukrajinské rozvědky prý začen a je to zajímavé pro ty, kteří se pohybují hlubokými plevely. Sundance to sepsal. Takže dne 29. června žena převlečená za muže umístila balíček bomb s bombou na sídlo ukrajinského podnikatele Vadima Jermolájeva v Monaku, který odmítl zaujmout stranu v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Jermolájev, ukrajinský magnát v oblasti nemovitostí, byl v roce 23 sankcionován Kyjevem kvůli údajným obchodním aktivitám s Ruskem na ruském okupovaném Krymu. I hned poté, co byla podezřelá z bombového útoku identifikována jakožto ukrajinská občanka Anastázia Berezovská, vláda Zelenského uvedla, že operovala jako ruský agent a na Ukrajině nebyla už roky. Ukrajinské zdroje naznačovaly, že se narodila v Kazachstánu, má ruský pas nebo měla teď už a žila v okupovaném Krymu. Všichni rozumní tedy okamžitě poznali, že Ukrajina byla pravděpodobným zdrojem tohoto teroristického útoku a Zelenský se jen snažil zahladit svoji stopu. Ukrajinský narrativ se právě zhroutil, protože atentátnice byla nalezena v Kyjevě, 4x střelena do týla a podezřelý z její vraždy je agentem ukrajinské rozvědky. Tuto zprávu tato zpráva vyšla ráno právě ve chvíli, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Šňupanský poskakoval na summitu NATO v Turecku, přestože Ukrajina není členem NATO. Tak, to je zpráva ze 7. Asi bychom to takhle mohli nechat.
1: Ona, když do té akce šla, tak byla převlečena za muže. To jenom jako dodatkem tedy.
0: Jo, to tam bylo
1: Další
0: na začátku.
1: jo, další zpráva je z Maďarska. Hovoří o tom, že Budapešť vře, Orbán, že vrací úder, že se chystají obrovské protesty proti novému despotickému diktátorovi, mají na mysli Maďara. To je zajímavé, jak ty lidé nejdříve jsou strašně pro a za 14 dní, jako když zjistí, jako o co jde, tak jsou jako proti. A tady vidíte, jak ty lidé, a to je nedostatek znalostí, naivita těch lidí, hloupost. A prostě, jak skočí prostě na lep. A ta maďarská strana, vládní strana TISA, premiéra Petra Maďara, překračuje všechny lidské a morální hranice, jakož i hranice právního státu, jak uvedl v pondělí 6.7. na Facebooku expremiér a předseda opoziční strany Fidesz, Viktor Orbán. Toto maďarští voliči neschválili. Nedovolme, aby se to stalo, napsal Orbán, který vyzval k účasti na té demonstraci. Protest proti straně TISA, předseda parlamentní frakce Fidesu Gergely Guyás ohlásil protestní shromáždění na čtvrtek v 18 hodin, které se má konat před sídlem prezidenta v Budinském Šándorovém paláci. A tu demonstraci společně organizují opoziční strany Fidesz a KDNP pod názvem Stop své vůli. A účastníci budou protestovat proti připravované nové ústavy, předložené nebo vládní stranou TISA, která vyhovuje těm prostě požadavkům na odstoupení z funkce současného prezidenta Tamáše Sujoka. A premiér a předseda TISA Péter Maďar pondělí vícekrát označil Sujoka za loutku a pozůstatek Orbánova režimu. A prezident v polovině května jasně deklaroval, že neodstoupí ze své funkce a že míní naplnit svůj mandát i přísahu. Takže Fidesz na ty Maďárovy kroky reagoval vyhlášením, ve kterém je označil za otevřené vydírání a diktaturu a postavil se na stranu prezidenta Sujoka, kterého podle nich tedy Maďar protiústavně napadá. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme do Francie. Koukám, Marine Le Penová odsouzena na 3 roky vězení, 2 roky tedy podmíněně a 1 rok s náramkem za tu údajnou spronevěru veřejných peněz. Je tady prezidentka, ale je to předsedkyně strany, tedy Národní shromáždění z Francie. Marine Le Penová byla odsouzena tedy na 3 roky vězení. Současně jí soud uložil zákaz účasti ve volbách na dobu 45 měsíců, z čehož zbylo 30 měsíců podmíněných a také ještě pokutu 100 tisíc euro. Rozhodnutí se týká soudního sporu s francouzskou političkou, přičemž důsledky odsouzení ovlivňují i její schopnost účastnit se budoucích voleb a o to přesně jde, protože ten samý scénář, který byla teď jakože odsouzena, se běžně používá nejenom ve Francii, ale v celé Evropské unii, dámy a pánové, to abyste věděli. Takže se to účelově zase na někoho vytáhne a ten se potrestá, že ano. Tam jde o ty volby.
1: Další zpráva je přímo z Bruselu a teď dávejte prosím pozor, vážení posluchači, Europarlament hlasoval o zavedení digitálního eura. Uhodnete, jak hlasovali čeští a slovenští europoslanci. Tak zatím, co ta veškerá pozornost se ve čtvrtek soustředila na chat control, to je na tu kontrolu tedy toho, co si píšeme v těch chatech, tak v Evropské unii se hlasovalo o další velmi důležité záležitosti. A ono to do jisté míry spolu souvisí s tím chat kontrolou. Zavedení digitálního eura bylo schváleno 416 hlasy, pouze 169 hlasů bylo proti a 22 europoslanců se zdrželo. A my, i když euro nemáme, tak můžeme očekávat, že nás do něj dříve či později politici dotlačí. Tak víte, že Petr Pavel se o tom mluví a pokouší se už další dobu. A současná opozice se na to jenom přese, přitom jde o krok, který by nám vzal další značnou část naší suverenity. No, já bych řekl, že přímo zbytek. Digitální, přidám sebere měnu. Digitální euro má samozřejmě stejně jako všechny ostatní digitální měny za cíl nahradit všechny ostatní platby a zrušit hotovost. A tady, jak to souvisí s kontrolou chatu. Ve stejný den schválená kontrola chatu může vést ke shromažďování informace o každém občanovi. A tyto informace mohou být cenným podkladem pro budoucí systém sociálních kreditů. Takže jak bude toto schváleno a bude digitální euro, tak tady máte CBDC jak vystřížené. A toto bohužel, jak si tedy je schvalováno a je to schvalováno i mnohými europoslanci od nás. Jak vypadalo to hlasování? Tak u českých europoslanců pro digitální euro hlasovali Farský, STAN, Kolář, TOP 09, Nerudová, STAN, Niedermayer, TOP 09, Zdechovský, KDU a Gregorová, Piráti. Proti digitálnímu euro hlasovali Krutílek, ODS, David, SPD, Konečná, Stačilo, Dostál, Stačilo, Bžoch, ANO, Dostálová, ANO, Knot, ANO, Knotek, ANO, Nagyová také s ANO, Pokorná Jermanová s ANO a Staněk, motoristé, přísaha. Nikdo se nezdržel. Takže tady je lze říct, že většina teda, že hlasovala správně proti tomu digitálnímu euru, by tam to nebylo jaksi dostatek platné, ale aspoň tedy, že hlasovali, že si to aspoň uvědomovali tedy v podstatě, jak ty věci jsou. A jak to vypadalo na Slovensku? Pro digitální euro hlasovali Kaliňák, nechápu, Lašáková, nechápu, Ondruš, Karvašová, Odor, Věčik, Jar, tam ty neznám, ale u toho Kaliňáka a Lašáková mě to překvapuje. Proti digitálnímu euro hlasovali Mazurek, Uhrík, Blaha, Roth a Nevidelová. Zdržel se Lexman, to neznám. Takže ve stejný čtvrtek 9. července společná vojenská zpravodajská pracovní skupina nazvaná Alpine Command společně s evropskými bílými klobouky provedla razii na podzemní velitelství Světového ekonomického fóra v Ženevě ve Švýcarsku a ze serveru vytáhli finální uspořádání pro úplné biomechanické zotročení lidstva. A tady to, co odhlasovávají v tom Bruselu, tak to je na to příprava. A to, co tam vytáhli tedy ty bílé klobouky, tak šifrované bankovní záznamy odhalily tajnou síť soukromých drátů, které vedly přes 82 miliard dolarů z globálních černých rozpočtů přímo na soukromé účty 12 významných západních vůdců. A je zřejmé, že do konce tohoto roku plánovali mezinárodní vzdělávací síly s pomocí 12 západních lídrů vynutit zavedení digitálních ID, digitální identita, prostřednictvím synchronizovaného kolapsu světových domácích dodavatelských řetězců. Také plánovali globální uzamčení na letošní zimu kvůli nemoci X a jejich koly byly přepsány novým kvantovým systémem, který aktivně ovládal satelity Kabalo. Takže vidíte, že se všechno chystá k tomu, já o tom hovořím minimálně 2 roky, že ačkoliv větší část světa jde dopředu, tak my jedeme v rámci EU jedeme po druhé koli, jedeme proti směru a jedeme zpátky do modernější formy středověku. Jedeme pořád do NVO. Pojďme dále. Dávám slovo.
0: Ještě se koukneme na Europarlament, tam prošla výjimka, pokud jste to nezachytili, na chat control 010 přes odpor většiny hlasujících europoslanců, to je nějaký divný, protože oni se tam vlastně nesešli všichni dámy a pánové a proto to prošlo, myslím. Pryč z EU už včera bylo pozdě, Jana Marková o tom píše, tak se na to koukneme od včerejška, myšleno od pátku, jsme všichni předsudečně vinní úchyláci a devianti, od včerejška, tedy od pátku, je každý z nás automaticky podezřelý, presumce neviny přestala platit a povoluje se šmírování čehokoliv, co nenese pod zobákem poštovní holub. Chat control 1.0 je dočasná výjimka z evropských pravidel o soukromí v elektronické komunikaci. Umožňuje poskytovatelům e-mailů a chatovacích aplikací kontrolovat obsah všech zpráv a příloh kvůli odhalování materiálů teoreticky souvisejících se sexuálním zneužíváním dětí. Jenže to se samozřejmě vyhodnotí až poté, co bude vaše komunikace veřejnou knihou. A nemyslel jste si, že když neděláte nic špatného, zítra to špatné třeba už nebude. A já vím, že jakmile se řekne zneužívání dětí, okamžitě jdou veškeré racionální argumenty stranou. A kdo to rozporuje, je odporný a onálepkovaný člověk. Ale kolik takového zneužívání probíhá v běžné komunikaci? Většina tohoto hnusu je v prostředí Darknetu a tam to nezabrání vůbec ničemu. A navíc od chvíle, kdy budou vědět, že jsou v té běžné komunikaci šmírováni, tak jen úplný magor by si to dál posílal e-maily a nepřešel tam, kam na něj nikdo nemůže. Ale sledování budeme kvůli tomu všichni. Nevymluvíte mi, že to není jen záminka. Samozřejmě ano, je to záminka. Dlouho na to bylo upozorňováno. Judita Lašáková říkala tak, že to navrhovali s tím nějakým jakože klubem evropských poslanců. Že zkrátka, fajn, tak si to na 2 roky dejte vy, evropští uchyláci, že ano, z vedení evropských zemí a europoslanci a hlavně komise. No a to samozřejmě se nikomu nechtělo, ale vám budou říkat, když neděláš nic špatného, tak proč by ti to přece mělo vadit? No. Cesta do pekla je dlážděna nespočetným krokem dobrých skutků, dámy a pánové, to si uvědomte. Jdeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Bild, časopis Bild, odhalil plán na to proti Rusku. Jde o preventivní úder a nasazení obrovské armády robotů. To je zpráva z 10. A vlastně podle ní Severoatlantická aliance vypracovala plán na takzvané zadržování Ruska skrytým názvem Eastern Flank Deterrence Initiative, EFDI. A utajené dokumenty získal německý deník Bild. A podle této publikace dokumenty obsahují plán na co nejrychlejší přechod od sledování k ničení cílů. A hovoří se o digitální zdi na východě. Podle Bildu novináři prostudovali dokument s názvem Deterrence Initiative of the Eastern Flank. Hranice od Finska až po Rumunsko má být umístěna pod úplný elektronický dohled. Satelity a senzory budou nepřetržité 24 hodin denně, budou předávat data umělé inteligenci, která bude monitorovat pohyb ruských jednotek, bude tam princip sítě ničení, oficiální strategie aliance zní mimořádně útočně, první uvidět, první rozhodnout, první udeřit, zpravodajské informace budou okamžitě sloučeny do společné databáze a to umožní systému Kill Web okamžitě a bez lidského zásahu vybrat optimální zbraň ke zničení cíle. Ono to pokračuje dál, já bych se tady u toho zastavil. Podívejte se, to znamená, že vlastně rozhodovat o tom, jestli tedy ten Západ zahájí válku, tak bude rozhodovat umělá inteligence. Chápete, do čeho se to řítíme? To pak někdo hodí na tu umělou inteligenci, řekne mi nic, my muzikanti, když teda ještě po té válce by někdo zbyl a bude říkat to ta umělá inteligence. Tohle to je hrozně nebezpečné, tohleto. A tady pak dá se říkat, že v případě eskalace budou jako první nasazené roje dronů, pozemních robotů, nikoli vojáci, lidská síla přijde na řadu později a jak vysvětlil mluvčí americké armády Matt Blubow, tak tento přístup je navržen tak, aby šetřili bojovou sílu a poskytl velitelům více času a výhodu. Takže jinak tedy na podporu takové operace NATO v současnosti, tak buduje na to tedy na východním křídle v Rumunsku největší evropskou vojenskou základnu Mihail Kugalničianu a toto moderní zařízení rozloze téměř 3000 hektarů překoná svoji velikosti německý Rammstein a bude schopno samostatně ubytovat 10 000 vojáků. A jak dříve uvedl ukrajinský konstruktor Stillerman, tak pohrozil úderem na Moskvu novou balistickou raketou. Takže tolik tedy tato zpráva, pojďme dále.
0: Tak ještě se koukneme do Polska. Prezident Navrocký udeřil, banderovská vojska musí z Polska zmizet. Tak, polský prezident tedy vyzval k návratu, Karol Navrocký, tedy k návratu červeno-černé vlajky organizace ukrajinských nacionalistů a ukrajinské povstalecké armády, tedy OUN a UPA ve své zemi. Polský prezident učinil odpovídající prohlášení během slavnostního aktu v obci Radruš v den památky obětí masakru ve Volyni. Pod touto červeno-černou vlajkou, kterou v Polsku nechceme vidět, a udělám vše pro to, aby se v naší zemi neobjevila. Věřím, že polský parlament schválí příslušný zákon. Podle polského prezidenta tato vlajka symbolizuje ideologii ukrajinského nacionalismu, jehož představitelé zabíjeli polské ženy a děti. Návrocky také přirovnal tuto ideologii k nacistickému sloganu Krev a půda a řekl, že nemá v Evropské unii místo. Během svého projevu prezident Navrocký zmínil i brutální události právě z roku 1943, kdy ukrajinští neonacionalisté napadli stovky vesnic a byly tam až 100 000 obětí, se uvádí, že ano, včetně žen a dětí, které byly brutálně vražděny. Navrocký zdůraznil, že připomínání si těchto událostí je klíčové nejen pro uctění obětí, ale také pro poučení do budoucna. Dámy a pánové, já jsem vám tam sdílel včera za panem Pěkinem, abych vyplnil ty 2 hodiny, tak z Facebooku právě vzpomínky krátké, je to asi 2,5 minuty vzpomínky očitých svědků, když byly jako děti, co se tam dělo, co viděli. Takže si na to můžete kouknout v popisku, pořadu to máte. A vzpomeňte si na článek, kdybych měl zapomenout, bože, zapomeň ty na mě. Jo, tak si ho dohledejte a zjistěte si, jak se hrdinové Ukrajiny a sláma Ukravína, jak se chovala a co dělala.
1: Přejdeme do dalšího koše, na zprávy odjinut, nebo novinky odjinut a první zpráva hovoří o tom, že Čína zahajuje vlastní speciální vojenskou operaci u Tchajvanu, že kolosální flota obklíčila ostrov, na místě jsou i Rusové, expert odhalil tajnou roli Moskvy u Tchajvanu a Čína teda tam rozmístila tu flotilu a zahájila tedy společné námořní cvičení s Ruskem a tady si je spekulace, že Peking připravuje vlastní strategickou vojenskou operaci a synolog Nikolaj Vavilov vysvětluje, co se ve skutečnosti děje, proč jsou Rusové už na místě a jakou roli by mohla sehrát Moskva. Tchajvan oznámil bezprecedentní aktivitu čínského námořnictva u svých břehů. Téměř současně zahájí Rusko a Čína společně námořní cvičení, což vyvolalo spekulace o možném vojenském scénáři kolem ostrova. Podle synologa Nikolaje Vavilova se však tyto události vyžádají mnohem vyváženější hodnocení. Jak tento expert uvedl, situace kolem Tchajvanu se od roku 2022 skutečně změnila. Do roku 2022 ozbrojené síly Čínské lidové republiky prakticky nikdy nepřekračovaly pomyslnou středovou linii Tchajvanského průlivu. Po návštěvě předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiové na Tchajvanu se situace změnila. Čínské letectvo a námořnictvo začaly v blízkosti ostrova pravidelně operovat a jejich přítomnost se stala dnes prakticky trvalou. A od začátku loňského roku až do letoška přišla Čína k trvalému rozmístění svých námořních sil ve vodách kolem Tchajvanu, jak zdůraznil expert. A podle něj nejde o náhle přesunutí flotily, ale o systém nepřetržité služby, který by v případě potřeby umožnil urychlenou blokádu ostrova. A tak udržela samozřejmě také početné uskupení, je samozřejmě pro Peking mimořádně nákladné. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme na nějakou novou zbraň. Čínská armáda vyvinula pulzní zbraň, která by mohla, takže je to hypotéza, zničit satelity Starlink. Další hypotéza, jestli je vesmír, ale existují satelity Starlink. Uvádí se v článku výzkumníků z Národní univerzity obranných technologií Čínské lidové republiky, publikovaném ve specializovaném časopise s názvem High Power Laser and Particle Beams. No, takže vysokonapěťové lasery a částicové beams, co je beam? Čočky. Takže něco jako, takže jako s laserem. No. Ze kterého asi cituje, tady má být South China Morning Post. Poprvé veřejně odhaluje tedy některé charakteristiky čínského arzenálu takovýchto zbraní. Podle autorů jsou systémy schopny dodávat impulzy o výkonu až 100 gigawattů. A vědci tvrdí, že technologie v posledních letech pokročila tedy od laboratorních prototypů k praktickým aplikacím, přičemž vývoj se stal produktivnějším a odolnějším. Podle výzkumníků by náklady na používání takovýchto systémů mohly být výrazně nižší ve srovnání s tradičními prostředky ničení vesmírných cílů. Cituji, v posledních letech se čínská technologie pulzního napájení rychle rozvíjela a to v důsledku trvalých a významných národních strategických požadavků. Šířka a hloubka výzkumu v této

0: Třeba, že si tím Finga. To nebylo technické opatření ani tržní sankce. To bylo politické poselství vytesané do kamene. Peking obvinil izraelskou společnost nebo izraelské společnosti, že svou technologii používá jako zástěrku ke shromažďování zpravodajských informací o životě důležité čínské infrastruktuře, energetice, bankovnictví a telekomunikacích. Takže jenom takhle v rychlosti. Pojďme dál.
1: Jdeme dále, dále se mrkneme. Katarský státní investiční fond vetoval plán Volkswagenu na výrobu raket pro Izrael. To je zajímavá. Ne, to je zajímavá zpráviška. Tak počkej, kde to mám? Tady. Takže Německo se snaží samozřejmě přesměrovat část své slábnoucí průmyslové výroby, hlavně automotiv, na produkci zbraní v rámci příprav na budoucí válku s Ruskem. Katarský ale státní investiční fond zablokoval navrhovanou dohodu mezi společností Volkswagen a izraelským výrobcem zbraní Rafael o výrobě raketových komponentů v továrně v Německu. Informoval o tom 10. července deník Bild. Tak, ten fond se jmenuje Qatar Investment Authority, která vlastní 10% akcí Volkswagenu. Podle zpráv tento krok vetovala kvůli napětí mezi Izraelem a Katarem. Katar hraje roli prostředníka, tedy samozřejmě mezi Izraelem a Hamásem, ve snaze ukončit izraelskou genocidu v pásmu Gazy, která si podle nejkontroverznějších odhadů vyžádala nejméně 75 tisíc palestinských obětí. No to už bylo loni. Tento stát Perského zálivu je rovněž klíčovým prostředníkem v nedávno porušeném příměří mezi Íránem a Spojenými státy.
0: Pojďme dále. Další zpráva je z Egypta, kdy se hovoří o tom, že uprostřed pouště vyrostl zázrak. Pentagon se s tím nedá srovnávat. Je to ta stavba nebo ten komplex staveb je velký jako celé město. Nic podobného zatím na světě postaveno nebylo. A je to v podstatě jako jejich pentagon, ale je to oktagon, protože těch budov tam mají více, mají tam 8. A ten je považován za největší vojenské a vojenské centrum na světě a svou rozlohou výrazně překonal americký pentagon. Je to tedy v poušti, otevření se účastnil egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi, jen se při vzácném veřejném vystoupení objevil v vojenské uniformě. Je to poprvé po více než 10 letech, kdy se egyptský vůdce před veřejností ukázal v takovém hávu, což celé ceremonii dodalo výjimečnou politickou a symbolickou váhu. Ten oktagon se nachází východně od Káhery v novém administrativním hlavním městě, budovaném uprostřed pouště. A komplex se rozkládá na ploše přibližně 90 čtverečních kilometrů, což odpovídá zhruba rozloze Lisabonu. Musí to obrovské. Přitom je to zajímavé, protože Egypt na tom zrovna ekonomicky není nejlépe. Takže jako o to více. Pojďme na další zprávy ještě.
1: Tak se na to jdeme kouknout. Raketa tady. Thrillers, tedy se systémem S-400. Tajná dohoda, o které Turci mluví a ruská brzda. Jak Moskva reagovala? Tak, pozadí prohlášení Hakama Fidana o krátkém výsledku z USA v otázce F-35 a nějaké akci CAATSA, který však o S-400 vůbec neřekl, se ukazuje být mnohem hlubší a složitější, než se na první pohled zdálo. V centru je tedy tajná trojstranná dohoda mezi Ankarou, Washingtonem a Moskvou, přičemž osud ruských raket S-400 je hlavní kořistí. Dvě zdánlivě protichůdné informace, které vyšly najevo v posledních hodinách, odhalují velikost geopolitické šachovnice. Turecká CNN řekla, že dohoda je uzavřena a Rusko schválilo prodej třetí zemi. Ruské schválení bylo získáno, stejně jsme se dostali až sem s jejich souhlasem, jsme ve finální fázi a země, v které se prodej uskuteční, zmrazila ruský majetek a Rusko chce tento kanál otevřít. Turecko má zájem, kupující země má zájem a Rusko má také zájem, že prý to je win, win, win, win, win. Teda jenom třikrát, pardon. Takže jenom win, win. Informace Turecko prodává S-400 třetí zemi, která je pravděpodobně pod kontrolou Západu, a na oplátku této země rozmrazuje zmražené ruské

0: prostředky na zaplacení Moskvy. No, tak která země by to mohla být, pane inženýre, já teda teď rychle nevím, ale Belgičani to přece zmrazovali, že ano, přes ten Euroclear, tak uvidíme.
1: Tak Belgičani určitě, byli tam některými menšími částkami, tam byly i některé další evropské země, takže kdyby nám napověděli tu částku, tak bychom věděli, zcela určitě. A jako nejvíc tam bylo samozřejmě teda to belgické, tam to bylo přes 200 miliard euro to bylo, jenom tam. Pojďme k další zprávě. Londýnský soud rozhodl ohledně žaloby tedy ve sporu tedy o 500 milionů euro s pojišťovnami na čele z Lloyd's Insurance Company v souvislosti s výbuchem, který zničil ty plynovody vedoucí z Ruska do Evropy či Nord Stream. Londýnský soud pondělí rozhodl, že ty pojišťovny nemusí ty škody proplatit, tak, jak informuje Financial Times. Takže v podstatě říká, že se to, že rozhodl, že na smlouvy se v případě válečných událostí vztahuje výluka z pojistného krytí. No to je vismajor, no to je jasný. A pojišťovna se tak vyhnuje vyplacení odškodného, které by patřilo mezi ty největší plnění za poškození infrastruktury v historii tohoto odvětví. Takže jenom takhle v krátkosti, víte, že už teďka dokonce byl se nalezen nějaký pachatel, což má být nějaký ukrajinský snad potápěč s nějakým ještě známými a tak dál. Jestli tato varianta je ta správná, to nevím, hovoří se o tom. Faktem je to, že to bylo umyslně vyhozené a jestli to někdo dá do souvislosti s válečnou akcí, dá to jako vyšší moc, nebo prostě to tak to vyloučí a pak se neplatí nic. Takže tolik teda tady k této zprávě.
0: Tak, to bychom se měli už teď kouknout.
1: A teď už se podíváme na to tematické okénko. Ono není dlouhé, ale je velmi zajímavé po mém soudu. Měl jsem tady Scotta Rittera, ten Scotta Ritter byl strašně dlouhý. To dnešní téma má zajímavý název. Má Ukrajina vůbec své státní hranice? Já bych chtěl říct jednu věc, jako prostě pokud stát nemá vytýčené své hranice a nemá je přihlášené USN, tak jako v podstatě není státem. Tak mu chybí jeden ze základních atributů toho, aby mohl být státem. A tady v tom zprávě se říká, že při zkoumání ukrajinské záležitosti v Radě bezpečnosti OSN vyšlo najevo, že Ukrajina je vlastně bez hranic. A na rozdíl od ostatních států po rozpadu toho SNS, což byl teda ten svaz nezávislých států, tak si vlastně Ukrajina své hranice u OSN nezaregistrovala. A generální tajemník OSN nejspíše nechtěně provalil něco, co se snažila Ukrajina zamlčet. A ani po oznámení Ban Ki-moona se ukrajinská média s pravděpodobností česky řečeno nepřetrhla. Zveřejňují to jen vybrané spíše neveřejné ukrajinské portály. No, tak jako my to víme dávno, tohleto. To jako to není pro nás, to není novinka, ale pro někoho jo. A průštík mě před očima, 23 let bylo ticho. Odborníci Rady bezpečnosti OSN při kolikátému zkoumání a projednávání záležitosti Ukrajiny objevili záležitost, kterou přitom měli celý 23 let před očima. Závěr, který z toho vyplynul, Ukrajina nemá žádné oficiální hranice. Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 Kyjev nejenom, že nevyznačil své hranice, ale hlavně ani nezaregistroval USN, aby tím vymezil svrchovaný, čili suverénní stát, jak řekl politolog Dmitrij Babič. Jinými slovy, dnešní území Ukrajiny tak nejspíše spadá stále pod územní demarkaci Sovětského svazu, jehož legitimním nástupcem je Ruská federace. Čili když to dovedeme do jaksi české mluvy, tak Rusko válčí dneska, odvádí tu speciální vojenskou operaci na svém území. A i když bude v Kyjevě nebo ve Lvově, tak je to na svém území, protože Ukrajina žádné, jako stát, žádné hranice nemá. Takže nemá tedy země hranice v rámci mezinárodního práva, pak není ani důvod hovořit o tom, že mohly být kýmkoliv změněny. Nejsou tak důvody ani pro výroky o separatismu, neboť nemůže být změněno něco, co neexistuje. Takže tohleto všechno staví na hlavu vlastně veškerá ta tvrzení a to napadání teda toho Ruska, včetně těch sankcí proti němu a tak dále. Kazachský prezident říká, ukrajinské vedení zapomnělo hranice registrovat. No, to jestli zapomnělo to jako jiná, to už není podstatné. Ale jako toto je skutečnost a tady je skutečnost, že se o tom tedy dneska, teda, jak si říkáš, tebe tady vraci na střeše, ty mediální čeští zrovna tedy ne, dá se říct, že jsou vůči zprávám tohoto typu naprosto imunní, nebo raději sami lžou, jako například Echo 24, které například přesto, že obdrželo veškeré informace o semináři Mýty o Jugoslávii, které pořádal i Stras spolu s poslancem Jaroslavem Foldinou, překroutili všechno, co se jenom dalo. Skutečný organizátor tam uveden nebyl, zato se tam jako organizátoři objevili společnosti, které s organizací neměly z hola nic společného. Pan redaktor se neobtěžoval oslovit organizátora, i když mu bylo sděleno, o koho se jedná. Prostě on si ty zkazky jenom vycucal z prstu, dodnes se Echo 24 nezmohlo ani na nápravu, než kvůli omluvu. A podobně jako Echo 24 si upravují k obrazu svému informace o Ukrajině a Rusku, také mnoha jiná česká média. Takže tady jako, že by u nás se to nějak jako na oficiální rovině, jak si objevilo mezi informacemi, se těžko dá čekat, ale je to skutečností. Takže tolik tedy ode mne dneska a využívám tuto příležitosti, abych vás pozval, vážení diváci, zítra na sledování Kompasu. Bude první díl pořadu Být či nebýt v Evropské unii. Myslím si, že to bude téma velmi zajímavé. Bude zase jako obvykle o 20 hodin, takže vás zvu ke sledování. Jinak děkuji dneska za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště zase s vámi naslyšenou. Díky a hezký večer.
0: Taktéž, pane inženýre, děkuji a dámy a pánové vám též děkujeme za pozornost, za šíření, za sdílení, za podporu. Zkrátka, aby se jsme dostali toho, že řízení je proces informační a je potřeba šířit tyto informace dále. Tak pane inženýre, děkuji, hezký večer přeji, dámy a pánové, vám též a my se se Simonkou teď koukneme na necenzurované informace, které nebyly minulý týden. Hoši a děvčata ze Slovenska si dávají dovolenku, takže se ze Simčou na to jdeme kouknout. Já to jenom tady přepicnu a za chvilenku jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Přepojujeme.
1: Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

0: na mě klala.
1: Сынок упал с неба, да, бабуля упала.

i stín tu zhasne. Vítr schová můj hlas. Skála němá zůstane chladná. Řeka si běží

0: české slovo. Večerní české slovo. Výjimečný civilní stav v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci a na Kladně. Nový zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich vyhlašuje je SS Obergruppenführer, ale nemusíte se ničeho bát, hraje mistrovsky na housle Beethovena.
1: Máte prosím vás Das Reich?
0: Říše není, milostivá paní. Uzavírací doba hostinců ve 22 hodin. Nádražní restaurace ale můžou zůstat otevřeny. Večerní české slovo.
2: No ne. Tě Bůh. Přemysle?
3: Ahoj. Jeňo.
2: Tak co? Jak se vede, komiku?
0: Výjimečný civilní stav. V nádražních restauracích se ale můžou restaurovat jen ti, kdož se prokáží řádným dokladem, že jsou cestující a ne nějaký obyčejný lidi. Večerní české slovo.
1: A vy opravdu nemáte Das Reich?
0: Milost paní, říše opravdu není.
1: Když já to tak ráda slyším.
3: Ty o mě nevíš? Tamto?
0: Co jako?
3: No, tamto, jak o mě vyhlásí.
0: Jo, ty myslíš tamto, jak oni... Hele, Přemysle, víš co? Půjdeš se mnou, já vrátím tržbu a půjdem si sednout ke mně, jo? Večerní!

0: Jak jde život, komiku? Tak. Jde. Jde a jde a jde. Vedle mě. Tuhle mě předešel. A jak se vracel, tak do mě drc. To vám byla rána. Myslel jsem, že to nepřežiju.
1: Ale pak jste přestal myslet a přežil jste to, ne?
0: Jo. Přežil jsem to.
1: Počkej, teď máš říkat, jsem z toho úplně vedle, no?
0: Jenomže já jsem teď z toho všeho vážně úplně vedle, Jeňo.
2: Vedle, tak to jste na správném místě. Bejt vedle, to je, víte, to je ctižádost všech klaunů. Doufám, že jste tam vedle, aspoň ředitele.
3: Jo, vedle jsem vším, čím nejsem tady. Nebo tam, nebo tu a tam i onde.
2: I onde, tu a tam, no to jsem si oddych. Už jsem se lekl, že onde jsem.
3: Už jste se chtěl dekovat vedle, co? Vidíte, a já chtěl být vždycky při tom.
2: Při čom?
3: Při tom, co se děje.
2: A klaun nemůže být při tom, co se děje?
3: Může, ale je jen pro smích. A s tím.
2: Řekněte si, rintintin.
3: Rintintin, no ano. A s tím smíchem s tím nic neudělá.
2: Jo, tak. Vy myslíte udělat něco s velkým ň.
3: Ale ne, s malým ň, ale s velkým háčkem.
2: Chápu. S tím ale může udělat něco jen hrdiňa.
3: No, hrdiňa s velkým H.
2: A víte, jaký je rozdíl mezi hrdiňou a klaunem? Ne? Když padne hrdina, tak někde někdo brečí. Když padne klaun, tak se kdo chechtá.
3: No, já jsem v podstatě pro klauna, ale...
2: Ale to máte jedno. To máte jedno, pro co jste. Důležitější je, že jste. Kdybyste nebyl, tak byste nebyl ani pro, ani proti.
3: Myslíte?
2: Jo. Já myslím, tedy jsem. Zkuste si to.
3: Jo. Jo! Já jsem!
2: No, vidíte. A když jste a jste ještě proto, abyste byl, tak jste taky proti tomu, kdo chce, abyste nebyl.
0: Jo, jo, to byl ten nešťastný.
4: Jo, jo, obraz 7. Ano, pamatuju, veřejná generálka na Buď dráv člověče. 14. března 39 večír.

0: Vidíš, lepší datum jsme si už ani nemohli vybrat.
1: Ty jsi to už tenkrát prohlíd.
0: Prohlíd? A co?
1: No.
0: Je, dobrý den, pane doktor.
2: Stále zdravý, pane Čech, tak co, kdy to praskne?
0: Jo, to nevím, pane doktor, ale za to vím, proč nám Němci zavřeli vysoké školy, neznáte? No, oni totiž vědějí, že jsme kulturně daleko před nima, tak nás chtějí během 3 roků dohnat.
2: Dobrý, pane Čech.
1: Stejně si pořád myslím, že si tenkrát hrát měl, je.
0: Ale já vím.
1: 2 roky si takových malých kabaretů skoro nevšímali.
0: No oni ne, za to naše bdělé a ve opatrnosti protřelé protektorátní úřednictvo na ministerstvu školství a národní osvěty už tenkrát doporučovalo jisté úpravy.
3: V našem vlastním zájmu, pochopitelně. A proto doporučujeme ve smyslu výše uvedených námitek text pořadu Buď zdrav, člověče, přepracovat a znovu předložit ke schválení. V Praze dne 17.5.1939 razítko podpis nečitelný.
4: No přece o tom, co já, co není k smíchu, víme o trošku víc, než oni, ne?
5: A to je právě to, co jim nesmíš dát najevo, asi. Oni přece nemůžou připustit, že by někdo věděl víc.
3: No, musíme se s nimi domluvit, když nechceme jednat přímo s Němci.
6: Já bych se s řediteli domluvil rád. Ale nevím jak, když mi napíšou, že je to o něčem.
3: No, oni tomu vytýkají i velice konkrétní věci.
5: A co?
3: Tedy, místy se jedná o programové velebení nehrdinství, nerozhodnosti, dokonce oslavu malosti.
4: Já se divím, že ty nadlidi potřebují pořád, aby je někdo oslavoval.
3: Ale na ministerstvu jsou přece naši lidi. A s nima musíme táhnout za jeden pro vás, když chceme hrát.
6: Jenže my jsme právě chtěli s Jeňou postavit proti tomu jejich kultu bezduchýho, neohroženýho a odanýho siláka, člověka s fantazií, který si rád hraje, myslí a pochybuje.
5: Nám to vysvětlovat nemusíš. Ale něco s tím udělat musíme, ne? Když chcem, aby se to hrálo.
6: No, tak já myslím, že...
5: No co?
6: Když vyhodíme ten 7. obraz, že se nic nestane.
3: Ano, 7. ven. 3. a 11. zkrátit. Vyškrtnout to, že každý má právo být hrdinou stejně jako nehrdinou a předělat konec.
0: A to blue kapku zrychlíme, aby to působilo veselejc. Tak. Tenhle for upravíme, aby to působilo
7: smutnějc.
0: Tenhle tam pro jistotu vůbec nedáme, to by se lidi smáli moc. A toho by si mohl někdo všimnout.
8: Prosím tě, proč tady vlastně stojím?
0: Co? Jo, no tady jdu dát tu tržbu do expedice. Hele, vidíš toho vrátního? Tak dávej pozor.
9: Nazdar, Jeňo.
0: Nazdar. Tak co, Alenko? Co novýho v říši? Divu.
9: Dodržuju přísně klid a pořádek.
0: No, to je správný. Když klid, tak pořádně. Hele, Alenko, to znáš, jak se káhá Frank ptá toho vězně, jestli pozná, který oko má skleněný, ne? No, ten vězeň mu povídá tohle. A Frank se diví, jak jsi to poznal. A ten vězeň mu povídá, když ono to skleněný se dívalo tak lidsky. Tamhle to je Přemek Horáček, jak jsme spolu před válkou hráli, víš?
9: No jo, nebyl nějaký povědomej. Nějak se změnil.
10: Kdepak nezměnil. Ani v nejmenší.
0: No tak, buď zdrav, Alenko.
8: Viděl jsi, jak si na mě díval? Jako kdybych měl hakenkrajc na rukávu.
0: Ale... To si namlouváš.
8: Nenamlouvám. Jeňo, já ti to musím všechno říct od začátku.
0: Začátek jsem ještě sledoval.
3: Moment. Co na to druhý autor? Jeňo, co mlčíš?
0: Já nesnáším pohled na krev. Já nemůžu vidět, jak se něco mrzačí a zvlášť... Tak křehká věc jako sranda.
8: Ale Jeňo, 90% těch věcí stejně nakonec dělat budeme. Znáš přece, jak to chodí.
0: No dobře, když mi se zrovna ten 7., 3. a 11. obraz líbí. Kdybychom to vylepšili, bude to pro ty úřady ještě horší. A abych to kazil, na to jsem děsně měl.
8: Já to předělám, stejně je to jen formalita, aby neřekli, že je ignorujeme.
5: Konečně rozumný slovo.
3: A potom je tady ještě jedna maličkost. Všichni mi tady musíte podepsat takový... prohlášeníčko.
0: Kaž?
3: No, že berete na vědomí, že během představení jsou demonstrativní projevy obecenstva, jako potlesk a podobně, zakázány.
0: Prosím.
3: No, aby byl klid a pořádek v hledišti. No, jako v celé říši. Dostali to všichni. I na Národním.
8: Jak můžem dopředu vědět, kdy budou lidi tleskat?
4: Jak může být v kabaretu klid a pořádek?
3: Je to nesmysl, že... Ale to je jen pro teď. Bojí se, že jsou to teprve 2 měsíce, co nás připojili k říši. Na podzim to už potom pes neštěkne, uvidíte.
5: Takže je to na nás? Buď to podepíšeme a budeme hrát? Nebo nepodepíšeme
4: a... A budeme dělat něco jiného. No. Já už myslel na zadní kolečka a opatřil si živnostenskou licenci.
8: Ty a živnostník, ty a kšeft. No, už si to představuju. A to ty nemáš buňky.
4: Kšeft? Je to náramné. Zkrátka dobře, od pondělka se stávám řádným pouličním prodavačem nafukovacích balonků.
8: Ty jsi vždycky potrpěl na honor.
4: Ale houby, hájil jsem jen čest komediantů.
8: Tady bydlíš?
4: Vyšlápneme 3 patra a jsme doma.
11: Má poklona, pane Čech.
4: Moje uctivost, pane Pulkrábek. Víte, co je novýho?
11: No,
4: brzy nám v Čechách zavedou staný právo.
11: No jo,
4: aby jsme tady v protektorátu vůbec nějaký právo měli.
5: Jestli my dneska něco vůbec nepotřebujeme, tak to jsou tvoje duchaplnosti a skeptické úvahy.
4: Tak co byste ode mě potřebovali? Ducha prázdnosti?
8: Nezlob se, Jeňo, ale to je přece dezerce.
5: Naší povinností vůči našim lidem je dělat dál to, co umíme. Dokud to jen trochu jde.
4: No třeba umím dobře prodávat balonky.
5: Mluv chvíli vážně. Nechápeš, že my s nima musíme bojovat už proto, aby si nepřipadali jako vítězové?
4: Prosím tě, Světluško. A jak si myslíš, že si asi připadají, když tak všude vtrhnou?
8: Hele, Jeňo, všechno uhlídat stejně nemůžou. Každej fór se dá říct nejmíň 5 způsobama.
5: Sám si říkal, že pravý významy jsou teprve v intonaci.
3: A pokud vím, tak všichni lidi od divadla se aspoň pokoušej hrát dál.
4: Jo, divadlo jo. Divadlo jde hrát dál. Tam se člověk může schovat za roli. Ale kabaret? Stali jsme se součástí říše, která pro svý nadlidský cíle je ochotná udělat absolutně všecko. A veškerý kumšt musí jen rozptylovat a ukazovat lidi z jejich lepší půlky, aby se občan náhodou neznepokojil a nezapochyboval. A sranda přeci tohle to musí všecko zákonitě jen pořit. Jinak by to už nebyla sranda, co pak to nechápete?
5: My nechápeme tebe.
8: Tím si ale taky ztratil Světlu, mimo jiný.
4: No jo, Světluška. Když ona potřebovala pořád pro něco planout, pořád tonout v nadšení, to ti mě nějak nesedělo. Měla takovej dychtivý výraz. Nechtěl jsem být u toho, až se jí protáhnou tváře, víš?
8: Tady jste se spolu scházeli?
4: Proč se ptáš, Přemysl? Vy jste si pak začali se Světluškou rozumět, co?
5: Kvůli Jeňovi ty si nemusíš dělat vůbec žádné výčitky, Přemku. Já jsem prostě přestala k němu něco cítit. No a on to nedokázal přijmout. On musí dělat ze sebe šaška i mimo jeviště. I v životě. Víš, co to podle mě je?
3: Deformace profesí.
5: Podle mě to je obyčejná zbabělost.
8: Ale já taky nejsem žádný bojovník. Mně byli vždycky bližší lidi, kteří mají strach.
5: Takhle nemluv, Přemku. To se tak pomlouváš, nebo nemáš žádné sebevědomí?
8: Já jsem asi vážně hrát musel. Já jsem se cítil opravdu dobře jenom na jevišti nebo o samotě, čím dál víc.
4: Jsi vždycky potřeboval k životu světla, hudbu, vzruch, plný hlediště. Ale jinak si býval Přemysl trošku nudnej patron. No to je pravda. Ovšem na jevišti se vždycky změnil k nepoznání, vážně. Najednou tě bylo všude plno, jiskřil
6: si. No jo, to já jsem jiskřil, ale tobě se lidi smáli víc, jeňo.
4: No, to ne, tobě se smáli víc.
6: Mně ne.
4: No počkej, tobě
6: mě
4: se smáli vždycky.
6: Tobě smáli se víc v těžké
4: době. Tobě se ale smáli vždycky. Já jsem byl náladovej. Já dovedl lidi rozchechtat, že říčeli smíchy, to jo, to je fakt, ale... Dovedl jsem být taky trapný, že se styděli, že se na mě musí koukat. A něco mezi tím, víš, jsem nemýval často. Já jsem nebyl profík v tom pravým slova smyslu.
6: Já jsem tě strašně obdivoval. Ne, vážně? No a do dneška ne, vážně, ty jsi byl ohromně přirozený, pohotový. Prostě formát, něco
4: ale,
6: úplně jiného.
4: Ale, jdi, víte, co já vlastně uměl? To moje zpívání, to byla spíš hrůza. A přejít jeviště, to byl pro mě nadlidský výkon o nějaký hraní. To vůbec nemohla být řeč. Víš, já jenom když přišli spřízněný lidi, tak jsem dokázal být upřímnej k ním teda, víš? No a jak jsem upřímnej, tak jsem vždycky k smíchu.
6: To by se ti teda teď hrálo nádherně.
4: No jo.
6: Teď lidi dokázali být spřízněný jako nikdy předtím. O tohle to se nám teda náckové postarali, to je to.

0: váš.
1: Jak se tak na vás dívám, jak vy se na mě díváte, tak vidím, že jestli nám v dnešní době velkých a dokonalých lidí začíná něco scházet, tak je to blb. No, obyčejný blb, jakých se u nás v poslední době začalo vyskytovat dost. Tihle si o sobě myslej, že jsou géniové. Já myslím naopak génia, který umí o sobě vzbudit zdání, že je blb. Prostě blb amatér, ne blb z povolání. Takovej blb amatér totiž nic nemusí. Může. Ale nemusí. Tady určitě může víc, než musí. Může si například vymýšlet blbosti. Nemusí, na rozdíl od těch, co jsou za to placený. Může si dokonce vymýšlet blbosti, které by někomu něco řekly. A to dá fušku vymyslet takovou blbost. Na takovou blbost musí být člověk setsakra chytrý.
2: Já vím, co myslím. Já se byl na tebe párkrát podívat.
1: Cože?
2: No?
1: Já jsem si myslel, že jsi na nás zanevřel do čista.
2: No taky, že jo, ale byli jste dobrý.
1: Proč jsi teda neukázal?
2: Když já nevěděl, co bych vám měl říkat. No, že to bylo výborný, to jste přeci museli vidět sami, no a já ti vlastně záviděl. Jo, záviděl. Jako klaun klaunovi. Ten smích, víš, který jsem nevyvolal já.
1: No ale vždyť si mohl hrát taky.
2: Ale to ne, to nemám na mysli. Já měl zase svoje výstupy. Taky jsem vyvolával smích.
3: Napukovací balonky! Napukovací balonky! Kupte si, vážení, kupte si! Pohleďte, jak se to nafukuje. Nafukuje, nafukuje se to. Nafukuje se to ještě víc. Ani tohle mu ještě nestačí. Ještě víc. Ale je tu odpor. Odpor vzduchu a od nepaměti platné obecné zákony, takže to nakonec musí prasknout.
2: Vidíš?
1: A když ti popraskali všechny balonky?
2: No, tak potom jsem byl agentem s podvazkama na pánský ponožky, no, a pak pojišťovák. A teď jsem Kamelot, kamaráde. Všecko je jeden kabaret.
1: Světla o tobě říkala, že ty musíš být šašek i mimo jeviště.
2: No a ty jsi zase vyrost na jevišti, komiku. Každý neměl to štěstí.
1: Ale já za to ani nemohl. Jenomže já nebyl nikdy na satiru. Moc mi nesedí dělat z lidí jen omezený pitomce a karikatury. Vždycky mám takovej dojem, že když to člověk dělá, tak se na lidi vytahuje. Musí tam být něco víc. Třeba pochopení pro ty karikatury.
2: No jo, nebo... jo, ale víš, ono proti tomu, jaký člověk je, se nedá moc dělat. Se svým nitrem se můžeš třeba prát, to je pravda, můžeš nad ním i vyhrávat, teda chvílema, ale definitivně nikdy nevyhraješ. No to bys pak už nebyl ty, rozumíš?
1: No právě proto jsem věřil na srandu. Na takovou tu velkou, věčnou srandu, která je už svou podstatou proti každému režimu, co nenechá lidi žít, jak chtějí a umějí. To jsi vlastně řekl už ty tenkrát v 39.
2: No, páni, já si zrovna říkám, kam na to chodíš.
1: Bál jsem se, taky jsem se bál. Věděl jsem, co by se mohlo stát, kdybych si pustil pusu na špacír. Jenomže tu byli lidi v hledišti. Bylo to jako droga.
2: Víš, on takový kabaret je vždycky asi trošku takové, jaký si lidi, co na něj přijdou, zasloužejí.
1: To ani nebyl humor, co jsem dělal. Šlo to nějak samo. Už jsem ani na strach nemyslel. Najednou jsem byl pyšnej, že patřím k tomuhle národu, který...
2: Jo?
1: Fakt, Vždyť my jsme v tomhle snad jediný na světě. Že když nám začne opravdu týct do bod, tak jdem do divadla.
0: Nebudu kejhat, nebudu kejhat, bolel by mi je krk. A nebudu kejhat, bolel by mi je krk. Prodržení vzpřímené je taky třeba říkat. Ne, nebudu kejvat a nebudu kejvat, bolel by mě.
1: Nevím, proč tak tleskáte, když se jedná výhradně o zdravotní téma. Mně bylo doporučeno na jistých místech, abych to tu zdůraznil, na jistých místech. Vy v tom snad vidíte něco jiného než procvičení pohyblivosti a zpevnění krčních obratlů? To byste byli všichni poněkud vedle. A my přece nejsme vedle. Aspoň většinou. Vedle jsou ti, co to tak vedli. A my, než se zvednem, můžem tu zatím vést řeči. To se musí taky umět. Tuhle zrovna se mě ptali na můj názor na současnou situaci. No já jim odplic bez servítku řek. My musíme především 358 a ne 990, protože 12,6. To všechno ve jménu posvátných 26478 a ne nějakých 32. 717. Se všemi 2529 zatočíme. Nikdy už 15. 714. A 829, jakože jsem Ludolf. Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí. A nyní vám pro uklidnění zaspívám písničku o lásce.

Život je jen náhoda, tak už jsem se s mou milou dolaskal. Láska je pryč jak voda, proč nám jí třetí zpackal? Nebyla to náhoda, zbytečně moc já jsem ustupoval. Život je jen nehoda, dnes bych se tak nechoval. Brzy zase uvidím zázraky, který jen svoboda umí. Mizej rychle všechny mý rozpaky a už rozumím, že vždycky každá nehoda musí být jen krátká epizoda.

0: No a pak přišlo udání. Jednou v životě jsem se zapomněl bát a hned se ukázalo, že to byla chyba.
1: Já myslím, Přemysl, že se jenom stalo to, co se stát muselo. Teda, když ses rozhodl, že budeš hrát.
0: Tak to rozhodnutí byla chyba.
1: A dělali jste přece výborný kabaret, nebo ne? A výborný kabaret nemůžeš dělat do nekonečna. Buď dojde vtip tobě, nebo dějinám.
0: No, že radši nedošel mě. Místo toho došlo předvolání na úřad říšského protektora.
2: Doktor Schneider, prosím, sníměte místo, pane Horeček. Koněk.
0: Koněk? Ani ne.
2: Ne. Proč by si kulturní zmocněnec při úřadu říšského protektora nemohl vypít s českým komikem francouzský koněk? Prozis.
0: Na zdraví.
2: Prozis?
0: Na zdraví.
2: No vidíte. S rozumnými Čechy my se vždycky nějak domluvíme. Vždyť vy Češi jste v podstatě takový němečtí Slované, než? Víte, že někteří lidé USS jsou této teorii nakloněni? Tedy já osobně si taky myslím, že jste nám ze všech těchto východních národů naprosto nejblíž. Teď žijeme vedle sebe od nepaměti, tak proč bychom měli proti sobě bojovat? Z celosvětového hlediska je to přece směšné. Podívejte se, Evropa se jednou stejně musí sjednotit. Tak proč byste nebyli pod námi? Byli jste 300 let pod Vídní, no. A bylo vám tam zle? Kdybyste dali pokoj a nechtěli být mermomocí nezávislí, mohli jste být dneska mnohem dál. Ale vy vůbec nepijete, pane Horaček.
0: Připadal jsem si tam jako králík, který ho hypnotizuje Hroznýš. Kdyby na mě řval, byl bych klidnej, poněvadž by bylo všechno, jak má být. Ale takhle nemohl jsem se z toho vzpamatovat, aspoň ze začátku. Utvírala se mi kudla v kapse a zároveň jsem se podil strachy.
1: Víš, já bych se s ním určitě, já už z principu nehádal. Pořád bych si připomínal kejvat a pít koňák.
0: Když tohle člověk nevydrží dlouho. Hlavně, když pije ten koňák. Tak jsem si pak samozřejmě řekl, že v přetvařování a improvizaci nad ním musím jako starý šmírák vysoko zvítězit.
2: S tím se přece musí smířit každý inteligentní člověk, že národy jsou velké a malé. Můžete mi říci, pane Horaček, kde se ze vás vzalo to velikářství, že jste se v 18. roce osamostatnili?
0: Já za to nemůžu, pane doktore. Mě bylo tenkrát 9.
2: Bravo. Víte, co jsem tuhle udělal? Jen tak ze zajímavosti jsem se podíval, kolik u vás žije různých Fischerů, Mayerů, Millerů, Baurů, Hofrů, Neumannů, Schmidů, Schulzů, Schubertů.
0: I Schneiderů, pane doktore.
2: Ano, možná, že i náš rod má tu svou odnož. No, tak vidíte. A pak jsem si taky zatrhal v českém slovníku slova, která jste přejali od nás. Dávejte pozor, jen namátkou. Rašple, Raubis, Rendlík, Rejd, Rajzovat, Rek, Rekrut, Role, Roura, Richtář, Rytíř, Rytmistr, Richtovat se, Šichta, Šíbovat, Šiml, Škarpa, Šmirgl, Šminka, Šmír, Šmolka, Špacír, Špachtle, Špagát, Špajs, Špek, Špic, Švagr. A mohl bych pokračovat dál.
0: Jenže my zas nedáváme sloveso na konec věty, jako vy. My si radši napřed řekneme, co budeme dělat a pak mluvíme. Pro vás to musí být strašně únavné mluvit a myslet přitom pořád na to, co vás na konci čeká.
2: Takže přistoupíme k té vaší záležitosti, pane Horeček. Je zde stížnost na vaše výstupy. Pisatel píše, že Vaše výstupy jsou plné narážek a jinotajů, což vyvolává u jisté části českého publika nežádoucí reakce.
0: Ale všechny texty byly řádně předloženy a schváleny na ministerstvu školství a národní osvěty.
2: Tak vy do toho chcete namočit vaše vlastní protektorátní orgány? Mám si zjistit jmenovitě ty, kteří to schvalovali?
0: Ne, to ne, ale je v té stížnosti něco konkrétního?
2: Jistě, že. O tom přece víte, že se hudba Jaroslava Ježka už 3 roky veřejně provozovat nesmí. A vy tam zpíváte jeho písničku?
0: Samozřejmě. Já na to taky dělám parodii. Tak to chápali právě i naše schvalovací orgány.
2: Aha, spatřil jsem zázraky, který jen svoboda umí? Uteče to jak voda a bude zas pohoda? To je parodie? No co, pane Horáček?
0: No, lidi se tu zřejmě smějou tomu, že zpívám, jak mě opustila dívka a používám k tomu přehnaně patetických gest a slov v tom rozporu.
2: Ano. Nějak. No, já myslím, že bude lépe, když tu písničku stáhnete ze svého repertoáru, že?
0: Ale je to jen parodie, vůbec o nic v tom nejde.
2: Tak proč lidi vždycky na konci té písničky tleskají?
0: Tleskají? Oni se spíš smějou.
2: No. My máme spolehlivě zjištěno, že, prosím, na každém ze sledovaných představení byl na tomto místě potlesk. A to lidi přece nedělají, když o nic nejde, ne? A stejně nežádoucí reakci vyvolává i ta vaše řeč, no, s těmi čísly.
0: Ale vždyť právě jsou to jen čísla, co na nich může být závadného.
2: Nenapodobujete tím náhodou někoho?
0: No, vy máte někoho na mysli?
2: Tak podívejte se, pane Horáček, kabaret si tady hrát nebudete. Mohlo by to s vámi taky velmi špatně skončit.
0: Ale já vám nechci dělat potíže, pane doktore.
2: Skutečně? Takže vám nebude vadit, když to už říkat nebudete.
0: Jenže přece jen už dost lidí ví, že jsem to dělal a dělám. Když to teď vyndám, rozkřikne se, že jste mi to zakázali. Brali to tak, jako že jste velkorysí. A místo toho by se začalo říkat, že jste porušili statut protektorátu o naší kulturní autonomii.
2: Netušil jsem, že vám tolik leží na srdci, co se o nás bude říkat, pane Horáček. Možná, že vás brzy pověříme úkoly, kde nám budete moci posloužit daleko konkrétněji. Ale ještě jedna věc. Nedoporučoval bych vám ani to vaše mluvení o těch s prominutím. Blbech. Takové slovo přece na jeviště nepatří. Ani v kabaretu.
1: Na tom není nic divného, že jim vadí blb.
0: No přesně, jako v 38. v Agrárních listech vzpomínáš.
1: Jo, počkej, myslíš redaktora Balabána?
0: No.
1: Jak jsme mu navrhovali, ať si svou značku Balb zkrátí na blb. Co psal, že podobný destruktivní humor naší národní věci Čechů a Slováku nepomůže, neb snižuje naši bojeschopnost a zdatnost.
0: Počkej.
1: Že takovým humorem si právo na naši národní existenci nedobudem, neboť umění, naše umění musí a především a jedině vychovávat a povznášet k národní radosti. Je to on, jo.
0: No, tenhle ten samej Balabán psal i tu stížnost Schneiderovi. Viděl jsem to na vlastní oči, když Schneider ten papír odložil.
1: Je tak. No takže se konečně povznesl k nové, já už nevím, kolikáté, národní hrdosti.
0: Nebo si spíš po té agrárnické bojovnosti z 38. potřeboval trochu vylepšit svůj obraz u nových pánů.
2: Bip. Který se u nás v poslední době začal vyskytovat? No co tím myslíte, pane Horáček?
0: Vám to opravdu není jasné, pane doktore?
2: Při nejlepší vůli ne.
0: Když v tom nic neshledáváte, tak to bude zcela nezávadné.
2: No to sotva, když to vyvolává nežádoucí reakci.
0: Pro toho pána, co vám to psal, bude každý smích vždycky jen nežádoucí reakce.
2: No a víte, že já si naopak myslím, že my dnes musíme lidem smích dávat. A to víc než kdy jindy. Doba je nelehká a my potřebujeme, aby se lidé v říši cítili dobře, aby se bavili. Nepřátelská propaganda o nás roztrušuje, že rozséváme všude jen zlo a neštěstí. No, co byste tomu řekl?
0: Já bych řekl, že vojáci většinou obyčejným lidem moc štěstí nepřinesou. No, takhle, kdybyste posílali komiky.
2: Výborně. Víte, že právě to chceme udělat? A to je taky hlavní důvod, proč jste tady.
1: No, nazdar. Plot dnešní germánský komiky?
0: Nejvíc mě na tom štvalo, že jsem na to já sám nahrál. Já, stará šmíra, jsem mu skočil v dialogu na špek.
1: No, oni náckově smysl pro humor mají, to se jim nedá upřít. Třeba jak v 39. se celý říšský sněm smál, když se čet Rooseveltův dopis, ve kterým je prosil, aby zachovali mír.
0: No a zrovna tak se asi v duchu smál i ten Schneider.
2: Co byste tomu říkal, pane Horáček, dělat jednoho z vedoucích nového česko-německého říšského kabaretu v Praze? Představovali jsme si to tak, že by ve vašem kabaretu pravidelně hostovali vaši kolegové z berlínského kabaretu Liana a naopak někdo od vás pravidelně v Berlíně. Vy byste psali pro ně, oni pro vás. Hudba je mezinárodní, než tvá. A takový projekt tu už máme. Prosím, podívejte se na text. V Praze by se to jmenovalo Praha tančí a jása, v Berlíně Berlín tančí a jása. A každoročně by se 20. dubna na Führerovi narozeniny konalo manifestační představení. No já myslím, že po profesionální stránce můžete spoluprací s říšskými kolegy jen získat. No, čekám na vaši odpověď, pane Horeček.
0: I když já, abych pravdu řekl, já, my jsme jen malej kabaret a já osobně řekl bych, že jsem ještě nedorost, abych takto mezinárodně a pak nejsem na tom zdravotně nejlépe. Doktor mi říkal, že nesmím namáhat příliš hlasivky.
1: Dobrý.
0: Kroutil jsem se mu tam jako hád. A on byl jak Milius. Nabízel hory, doly, peníze, propagaci, rádio, film, desky. My prej si talentovaných lidí vážíme. Všude na světě se jim snažíme pomáhat. Získávat je, aby patřili k naší duchovní elitě. Pečujeme o ně, dáváme je dohromady. Pomáháme jim pracovat na textech.
1: Jo, jo. Nastalo kupování duší. Likvidace nepohodlného cestou nejmenšího odporu, jak zní odborný termín.
0: Jenže pak přestal být Milius.
3: Tak dost! Přestaňte si mi tu hrát na schovávanou, pane Horáček. A vezměte laskavě na vědomí, že my nenabízíme nikomu možnost dvakrát. Uvědomte si, že žijete v době, kdy nejlepší synové německého národa pokládají životy za ideály nového pořádku, za konečné vítězství. A vy? Co si myslíte, že jste? Vy se mi tu vymlouváte, když my vám dáváme ideál. Vás prosím zachraňujeme pro nadosobní cíl, aby váš život dostal konečně smysl. Kdyby bylo náplní každého života jen zachovat sebe, to by se vývoj a dějiny museli zastavit. Takhle dovedou žít jen zvířata a méně cenné pacifistické pronárody. Chtěl jste snad něco říci, pane Horáček?
0: Ne, já. Že jen... Že jsem jenom komik v kabaretu.
2: Právě. Mluvil jsem zde o jistém privilegovaném postavení vás, Čechů, vůči ostatním Slovanům. Ne všichni naši lidé si však tohleto myslí. Například vůdce o tom není zdaleka přesvědčen. No a my teď potřebujeme znát pravdu. Zda vůbec jste schopni převýchovy. Zda jste dozráli pro ideál, který jsme vám ochotni dát. No a zde nám může hodně napovědět i vaše adaptabilita na naší kulturu nového pořádku. A takový masově navštěvovaný kabaret může v tom ohledu sehrát roli nikoli zanedbatelnou. No, nemusím vám snad připomínat, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že celá tahle teorie je postavena na falešném základu. Ostatně Reichsführer SS Heinrich Himmler to řekl zcela jasně. Cílem našeho východního tažení je snížit počet Slovanů o 30 milionů, abychom získali životní prostor. Není snad tak nepochopitelné, že když vůdce dovede poslat do války výkvět svého národa, nebude váhat s odstraněním nižší rasy, která se odmítá podřídit. Takže jste se rozhodl jak, pane Horaček?
0: Můžu si to ještě rozmyslet?
2: V pondělí zde budete mít připravenou smlouvu k podpisu. Těšilo mě, pane Horáček. Heil Hitler.
0: Naschledanou.
2: Prosím?
0: Heil.
2: Měl byste pracovat na své artikulaci? Herr Horaček.
4: Tak promluv, člověče.
0: Já nemůžu.
4: Co nemůžeš?
5: Neboj se, nějak z toho vybruslíme. Nic není tak horký, jak to vypadá.
0: Z toho, co jsem teď slyšel, se vybruslit nedá.
5: Ale co? Třeba se s těmi Němci dohodneme.
0: Ty s jakými Němci?
4: No, s těmi zlijány.
0: Vy už o tom víte?
5: Co víme? No ne, tady ti čtu na těch deskách, co držíš pod paží.
4: Když jsi tak dlouho nešel, tak tam řídě volal, víš.
5: No, právě. A sekretářka toho Schneidera mi naznačila, o co jde.
0: No ale na to přece nemůžeme přistoupit. Co pak by na nás chodili naši lidi, kdyby jsme byli česko-německý kabaret?
4: Já bych řekla, že právě kvůli našim lidem bychom to měli zvážit. Myslíš, Přemku, že by nám naši lidi nevyčítali, kdyby jsme vlastně vinou nebyli? No to ti gauneři přece chtějí, ne? Já myslím, že už z toho důvodu bychom to neměli vzdát.
5: Hele, Přemku, dokud budeme my spolu držet pohromadě, tak se nám nemůže nic stát.
4: Hlavně, že to s náma neudělá nic uvnitř. Chápeš?
5: No navíc jako česko-německý kabaret budeme samozřejmě důrazně trvat na tom, aby jsme vedle toho uváděli i čistě naše věci.
0: No ale má se dělat i představení na Frajtrovi narozeniny. Uvědomujete si, do čeho lezete?
5: A co by jsme to byli za komedianty, kdyby jsme nevydrželi jednou za rok ostudu, ne?
4: Já bych řekla, že stojí za to se jednou za rok obětovat. Je to cena za to, že udržíme kontinuitu.
0: Kontinuitu, jo? Kontinuitu! Jen tak namátkou. Praha se baví a jása, strana 19, citují pán, tak vy se jmenujete Julie, služka, ano, prosím, pán, doufám, že nemáte žádného Romea, služka, kde pak milost, pane, já jsem zdravá. Tak tomuhle říkáte udržet kontinuitu, jo? Kontinuitu! Kontinuitu čeho?
5: A co máme podle tebe dělat? To máme kvůli... nějakým... pitomým náckům, který se nám sem nakvartírovali, dělat celý život něco, co neumíme a nedělat to, co umíme.
0: Celý život.
5: No tak do té doby, než to praskne.
0: A kdo to udělá, aby to prasklo? My, když budeme říkat vtipy o pánovi a služce.
5: Hele, jsme jenom komedianti. My přece nemůžeme za to, že jsme se narodili do tak pitomý doby.
0: Tak než tohle, to radši půjdu k lopatě. Budete si pořád říkat, že musíte, abyste vůbec mohli. A pak už vůbec nebudete umět dělat něco jiného.
4: Vzdal to jako jeňa.
0: Ale houby, nebyl to právě žádnej zásadový postoj. Vyprovokovali mě, tak jsem se rozřečnil. Ve skutečnosti jsem byl bezradný, jak nemluvně.
1: A oni to ostatní věděli už předtím, že jste měli být ten Říšský kabaret?
0: To mi právě došlo až pozdějíc.
1: Jo, oni si nebyli jistí, jestli bys s nima do toho šel. Tak nechali Schneidera, aby tě otestoval, co?
0: Jak to víš?
1: To dá rozum, komiku.
0: Ale vždyť já bych v tom Říšském kabaretu nemohl hrát, ani kdybych chtěl. Já prostě nemůžu rozesmát někoho jenom tím, že ve mě vidí tady trlíka. To bych se mohl jít rovnou pitvořit na dětičky. Smích to je pro mě vzájemný vyznání sympatií, souznění mezi mnou a hledištěm.
1: Mě to nevykládej.
0: No, promiň. Jediný řešení, který jsem viděl, bylo se ztratit. Zmizet. Říkal jsem si, že v téhle době může být člověk nějak užitečný ostatním, jenom když se o něm neví. Mít dneska slávu a jméno, to, aby s výčitkama svědomí nebo strachem vůbec neusnul. No, tak jsem si vzpomněl na Karla.
1: Na Karla? Co nás vždycky vodil přes zadní dvorky, když se na komunistických besídkách drala do dveří policie?
0: Nevím, co ti je na tom k smíchu.
1: Promiň, Přemysl, promiň, ale já si jen představil, jak český komik z podělanosti se ocitl až v ilegálním odboji.
0: Ale já měl pocit, že někam patřím, že za mnou někdo stojí, víš. Nemusel jsem se už rozhodovat sám. A hlavně všechno najednou mělo jasný smysl. Vzali mě. Pod podmínkou, že budu muset zatím dál zkoušet v tom Říšském kabaretu. Potřebovali mě ze začátku jako člověka, který by vypadal pro Němce naprosto spolehlivě.
1: S takovým škraloupem?
0: Právě, se škraloupem. Pro Němce jsem byl člověk, který chce hrát. Ale má škraloup, bojí se a chce se polepšit. To jsou všechny předpoklady pro kolaboranta, ne? Teprve později jsem měl zmizet na falešný papíry. Věděli už tenkrát, že místo Neuráta má přijít do Prahy někdo ostřejší od SS. Poněvadž potom, co vtrhli na Stalina, potřebovali mít tady skonzolidovaný zázemí. Mělo dojít taky na kulturu a vůbec na všechny, kteří se k ním veřejně nepřihlásejí. Já měl ale taky jednu podmínku. Že ty falešný papíry dostanu dřív, než budu muset vystoupit v tom jejich kabaretu. To bych teda asi nezvládl.
1: No to už bys pak svoje pravý úmysly těžko někomu vysvětloval.
0: Právě. A tak jsem si pár dní před premiérou pro ty papíry, co pro mě znamenaly konečně zmizení, šel

0: Ještě ho nem pryč.
1: Ale já tu hledám.
0: V noci se tady střílelo. Řádilo tu gestapo. Sebrali spoustu lidí. Buďte rád, že jste měl kliku a nebyl tady. No běžte, nebo mě tady s váma ještě někdo uvidí.
2: Tak to teda byla, Přemysl. Klika. Akorát na oběšení, co?
3: Do poslední chvíle jsem doufal, že se někdo od Karla ozve. Ještě na premiéře. No, pak už mi nezbývalo, než udělat jedinou možnou věc. Aspoň před lidma. Zachránit svý jméno. To jméno, který jsem chtěl ztratit.
2: No to je ovšem, jako kdyby si rovnou vyplnil žádost o přijetí do koncentráku. A to je na dnešní dobu trochu moc luxus, ne?
3: Je? A co jsem měl dělat? Utíct jsem neměl kam. A kdybys viděl ty lidi, co na tu premiéru přišli, vůbec nevěřili, že bychom v tom opravdu mohli vystupovat. Chtěli se přesvědčit na vlastní oči. Takový jsme měli jméno, Jeňo. No a tenkrát jsem si řekl, že takovej výběrový podnik jako koncentrák si musí člověk nejdřív aspoň trochu zasloužit.
1: Doufám, že se budeš držet přesně textu.
0: Tak přeřeku. Tvoj.
1: Prosím tě, drž se přesně textu. Je tady spousta vlivných lidí.
4: Dobrý večer. Já tady na tomhle místě mám říkat něco, co prostě já si vás natolik vážím, že vám to říkat nebudu. Říká se náš zákazník, náš pán. A mě napadlo, jestli to neznamená, že kdo nám zakazuje, ten nám taky panuje. Jenomže vy mi nic nezakazujete, takže si pro tento okamžik panuju sám.
5: To je vám pocit? Cítíte to? Cítíte to taky, milostivá? Hele. Někdo nám tu zatahuje oponu. Někdo chce přiblížit konec. Ale vždyť jsme sotva začali. Takhle já to měl. Já to takhle měl stejně vždycky nejradši. Před oponou. Povím vám takovou pohádku. Bylo, nebylo. Tedy bylo, jak mělo nebejt. A nebylo, jak bejt mělo. Byl král. A tomu se muselo říkat, že je, jak není. A není, jak je. A ten král měl jednoho sloužícího, který chtěl jeho podaným pomoci a zároveň nechtěl být o hlavu kratší. Tak to spojil. Sloužil králi tak, že mu ve skutečnosti škodil. Prostě dělal šaška. Jenže podaný v tom království nevěděli, že ten šašek hraje dvojí hru. A když ten král jednoho dne nechal popravit těch pár, co o tom vědělo, nikdo z podaných už šaškovi nevěří ani slovo.
3: Hele, zhasli nám. To nebylo v režii. Někdo se asi bojí těch slov, co tu říkám. Někdo se bojí smíchu.
5: Co, abychom se báli taky.
4: Já jsem se tu mezi tím potmě dostal ke klavíru a zaspívám vám písničku, kterou umím i potmě. Zhaslo světlo. Je tu tma. Ono ale i pod mě hrát se má. Je to jenom nehoda a nehoda je epizoda. Když o můj život zájem je, když oni jdou po mně či po tobě.

taky, který jenom život umí. Bez strachu žít a nemít mindráky, tomu rozumím. Život různou hloubku má, když si dolem můžeš jen nahoru. Horší je to, stále tě má, co se

0: Takhle nás trápíte, horáček. Jako bychom měli na práci jenom vás.
1: Já vám vážně nerozumím.
0: Napřed souhlasíte, pak nám na jevišti zbojničíte. Co pak to má nějaký smysl? No. Podívejte se. Vy nám tady podepíšete takové malé prohlášení protisk. A my na všechno zapomeneme. To snad je seriózní návrh, ne? Tak co vy na to? Ani si to nepřečtete?
2: Kdybych to podepsal, tak si stejně už nezahraju.
0: Ale to už nechte na nás, herr Horáček. Možná, že nám trochu pomůžete nějakou tou službičkou, nechtová. Bude z vás zase hvězda kabaretu. Tak co?
2: To nejde.
0: No, jak myslíte? My vás do ničeho nutit nebudeme. Odlišné názory my plně respektujeme.
3: Při druhém výslechu na mě vytáhnul ten papír, co jsme podepsali tenkrát v 39. o tom, že budeme dbát na zachování klidu a pořádku v hledišti. Ha? To stačilo, aby dali do všech novin prohlášení o mé loajalitě.
4: No, to číslo jsem taky prodával.
3: Přidali tam ještě, že jsem prokázal říši v protektorátu neocenitelné služby. Mm-hmm. A pustili mě. Což bylo na tom to nejhorší. Lidi si dokonce mysleli, že jsem já udal Karla a celou skupinu.
4: Ale počkej, Přemku, to je přeci nesmysl. Vždyť tě lidi nějaký ten rok snad znali, ne?
3: No, ale rychle mě přestávali znát. No, jak jsem jim mohl vysvětlit, že jsem živej a zdravej a na svobodě jedinej? Velice elegantně mě vyřídili.
4: Ale lidi znali i nácky, ne? Že jsou schopni každého svinstva. A vůbec, jak mi vysvětlíš, že já ti to věřím?
3: To je právě to. Ono se s lidma něco stalo za ty dva roky. Vždyť si to viděl na vlastní oči s tím vrátným. A v kabaretu se jim to dokonce hodilo. Mohli dál hrát v klidu a pořádku. A ještě vypadat jako vlastenci, kteří se dyštancujou od zráce. Já rozumíš, jsem byl pro ně nepřijatelný, poněvadž věděli, že kdybych hrál, snažil bych se nějak přesvědčit lidi v hledišti, že to není pravda. Na to by určitě nebyl klid a pořádek. A oni by mohli brzy nehrát. Jako zrádce jsem byl pro ně ovšem terno. Mohli dál vlastenecky bojovat s pěvem a tancem v říšském kabaretu, říkat nerušeně fóry o paní a služce. Já jsem definitivně pochopil, že v žádným fašistickým režimu nemůže existovat nic, co by bylo jen trochu šmrncnutý kumštem.
4: No, on i v obyčejný život může být tak trochu šmrcnutý kumštem, ne? Hele, Přemo, já si myslím, že ty bys měl teďka začít někde pracovat. Věděl bych o jednom fleku.
3: Prosím tě, no, ty, že bys...
4: Co bys tomu říkal dělat u tramvaje, teda napřed v remíze?
3: Co bych, prosím tě, já dělal u tramvaje?
4: No, mám tam pár dobrých známých.

0: 51-2-0, končíme.
1: Hned posílám z Dendu.
2: Ahoj, Emile.
0: Ahoj.
2: Děbu, Franto.
1: Nozdor.
3: Panové, co se tváříte jak propíchnutá Meruna? Nechtějte mě namluvit, že se máte špatně.
1: Ale jeď ho neprovokuj.
4: Kluci, mám nejnovější zprávy z

0: a mají mít poloviční spotřebu paliva jen na cestu tam.
1: Emile, zatáhni 51.20 na trojku.
0: Jo, jo, jo. Počkej ještě, Jeďo. Něco ti pak musím říct.
1: Jsme zpátky.
2: Vidíš to? Dneska můžeš dělat komika skoro všude. I bez reflektorů. To je taky odboj, ne?
0: To jo. To je to jediné, co my umíme. Zalíst a šuškat si někde stranou vtipy.
2: No a on takovej správný fór, umístěnej ve správnou chvíli a na správném místě, no co taky můžeme jinýho dělat? My přeci nemůžeme těm Němcům říct, heleďte se, vypadněte! I s těma vašima novejma pořádkama. To nejde. Dali jsme se na humor, tak musíme pracovat. No jistě. Někdo ty fóry musí šířit a někdo je musí taky vymýšlet, víš? Třeba ten s tou poloviční spotřebou na cestu tam, ten si mi docela povede.
0: Neříkej mi, že je to tvůj...
2: Je? Víš, co je to za radost, když se ti to takhle vrátí? To je ti skoro lepší pocit, než říct to na jevišti. A to bys nevěřil, jak to jde rychle. Ráno tě to napadne, v poledne to už zná půlka Prahy, večer je to na venkově a druhý den v Brně. Kamaráde, on se teď skoro celý protektorát stal takovým jedním velkým a spřízněným hledištěm. To je radost dělat.
3: Je, nazdar, jeň a pozdě. To už víš, že se Ada bude ženit.
2: A dík?
3: Jo, bere si Japonku a ta se jmenuje Sík Foč. A jaký rozdíl je mezi nemluvnětem a říši, to přece víš.
2: Ne.
3: Nemluvně se napřed podělá a pak se rozvine. A říše se napřed rozvine a pak se teprve podělá.
2: Počkej s tím, tamhle jdou kluci. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Kluci. No. Víte, k čemu došlo, když Ada v trh konečně nastali, ne? Evropa je v jiném stavu. Bude mít malý Německo.
0: Rozdíl mezi generálem Rommelem a hodinkami znáte, ne? No, hodinky jdou dopředu a dělají tik-tak. A Rommel jde dozadu a dělá, že je tak-tik.
3: A to víte o tom nařízení, že v Praze se bude od nového roku zvonit poledne 24krát? Napřed 12krát německy a pak teprve česky.
2: A Baťa bude šít dvojjazyčný boty.
3: A budou se s konečnou platností přeměnovávat ulice a čtvrti.
2: Jak?
3: Například Myslíkova ulice bude Špekulírstraße.
4: A Strašnice Bububuštat.
2: Jo a Podbaba Untergrossmutterstadt.
4: A Křižovnická Krucifixstraße. Já teď už umím naštěstí německy jako česky. Já měl ve škole z němčiny 4 a z češtiny také 4.
2: No ono, německy náhodou to nic není. Třeba teta se řekne Dietante a Strejda?
4: Gertant, der tento...
2: Jo, on byl Teuton, ten, tento. No on pocházel až z 3. kolena Brunhildy.
4: Ona, jo? Ta Brunhilda měla 3 kolena. A jak potom nosila ty svoje stehna? Na čem? Kolik měla holení?
2: Na co by ona měla holení? Ona si nechala růst bíbra.
5: Tak ona nosila stehna na fouse.
3: To byla pěkná zrůdička. Z toho muselo pojít teda pěkný plemen.

V italské loterii zřídili památník rybě Gambuzii, která se svou užitečností stala dobrodiním kraje. V Belgii odhalili pomník poštovním holubům za služby, jež prokázali belgické armádě v letech 1914 až 18. Francie nechala postavit na věčnou památku pařížských taxikářů taxík do invalidovny, aby ocenila jejich zásluhy v první světové válce, když maršál Gallieni musel provést naléhavé přesuny armády na záchranu Paříže. V Čechách asi nikdy nebude stát pomník dívky s cukajícími koutky, přimouřenýma očima a prstem na ústech. Pomník válečné anekdotě. Ale možná, že ještě zaslechnete tuto anekdotu. Na Bucův rozkaz propátrala tajná policie v největší akci svých dějin celý protektorát